Vím o sobě, že nejsem ctižádostivá. Všecko přišlo v mém životě zrovna jako z nebe. 6 tříd gymnázia a zkouška na konzervatoř. A hned místo prázdnin angažmá. No prosím, do arény. Tak se jmenovalo divadlo na Smíchovském břehu naší Vltavy. No bylo to prýma, ani jsem nemusela vynakládat velkou píli. No bodeď, když já jsem ani nevěděla jak. Tanečně jsem byla nadaná, hlásek byl taky docela pěkný. A režisérovi se to líbilo. A publiku taky. Daleko později jsem litovala, že jsem neměla takzvaně svého režiséra, který by mě usměrnil a měl se mnou taky trpělivost. No představte si, v roce 1935, to už jsem vlastně byla 4. rok herečkou a poprvé vdaná, se stala mojí velkou ctitelkou legendární Andula Sedláčková. Mnozí z vás si jistě to jméno pamatují. Chodila se na mě dívat na velké operety do Karlína a po představení jsem od ní dostávala lístečky podepsané Líbá vás vaše Andula. Představte si, ona si nechávala dokonce podle mne kopírovat šaty u firmy, kterou vedl bývalý tanečník pan Skuhrovec. A taky ona to byla, kdo mě seznámil s režisérem K.H. Hilarem, který mi posléze nabídl angažmá v Národním divadle hned, jak se vrátím z Ruska. No ano, z Ruska. Tehdy jsem totiž měla jet na půl roku do Moskvy, zpívat tam v hotelu Metropol, v novém přepichovém hotelu s českým orchestrem, kde předtím vystupovala asi půl roku Kamila Strnadová, to byla moje kolegyně z divadla Oldřicha Nového. Stalo se však něco hrozného. 2 dny před odjezdem, představte si, mi zemřela moje drahá maminka na zápal slepého střeva. Měla do toho Ruska jet samozřejmě se mnou, jako garde. Já už měla zbalený lodní kufr, táta nám tu cestu dovolil. Tehdy mě přestal bavit svět. Nezajímal mě ani pan Hilar, ani moje faninka Andula Sedláčková. Byla jsem otřesena maminčinou smrtí. A tak jsem napsala Andule Sedláčkové osudový dopis. Že jsem si to rozmyslela, ať se na mě nezlobí, ale že se nedomnívám, že Národní divadlo je pro mne to pravé a že chci raději zpívat a tančit v operetách. No a ona mi odepsala velice krátce na druhé straně své fotografie. Jak si kdo ustel, tak si lehne. Andula Sedláčková. A měla recht. Jo, dneska už to vím. Ale můžu vám říct, stejně byl osud ke mně velmi milosrdný. No představte si, že jsem na ta prkna Národního divadla se přece jenom nakonec dostala. I když o hodině let později a jen jako host. Hrála jsem totiž ve Štechově 3. zvonění a mám na kontě celkem 25 představení v Tylově divadle. Tančila jsem kankán a čardáš v půlhodinovém výstupu, kdy se na konci představení objeví Maďarka jménem Eržika a ovládne celé jeviště. A úspěch jsem měla. Škoda, že se o tom Andula Sedláčková už nikdy nedoví.

muchas por él. Měla jsem tě ráda, byl s mou celou duší, tobě patřil každičký můj dech. Bůh ví, proč se v srdci náhle kouzl lásky ruší, proč je venda po všech krásných snech.

Deska byla na začátku napraskla. No ale s tím se člověk musí smířit, že jo? Ani gramofonové desky nemládnou. Časem začnou šelestit, občas to v nich lupne, někdy i drážka může přeskočit. No a ta, kterou si nyní pustíme, je naštěstí zachovalá. A takže uslyšíte Ference Futuristu, na kterého chci také dneska vzpomenout, v plné parádě.

Jehličí, jehličí, tam si každej zacvičí. Paulína tam taky byla, ta si řádně zacvičila. Nám zábavou je tělocvik, to činí ducha veselého. Třetí pát komu, čtvrtý koho co? Chodil jsem s Paulou denně v rococo. Ona pěkná holka i souce, jezdila až z Olomouce a tančila si roco. Věličí, tam si každej zacvičí, Paulína tam taky byla, ta si řádně zacvičila. Nám

Já si rád taky někdy zakřepčím. Paula na cviky se třese, zvláště když jsme sami v lese, tam prej je to nejlepším. Věličí, tam si každý zacvičí, Paulina tam taky byla, ta si řádně zacvičila. Nám zábavou je tělocvik, to činí ducha veselého. Tam různé cviky s Paulou děláme, nahoru dolů spolu skakáme. Paulína pak jenom styší, vždycky nejraději cvičí, pátým pádem voláme. Věličí, tam se každej zacvičí, Paulína tam taky byla, to si zhodně zacvičila. Nám zábavou je tělocvik, to činí

Moje vzpomínka na Ference Futuristu začíná v osvobozeném divadle ve hře Ostrov Dynamit. To jsem tedy chodila do Quinty nebo Sexty a bylo mi tak nějakých 16-17 let. A jemu asi kolem 40. Ale jeho výstup Trestanec před popravou s větou už se pálilo, vidím, jako by to bylo v loni. Salvy smíchu obecenstva slyším dodnes. A vidíte, náhoda. Neuplynul ani rok a já najednou s Ferencem a Jarou Kohoutem hrála na jevišti Švandova divadla ve francouzské veselohře s líbezným názvem Slepičárna. A od té doby jsme se občas setkávali ve filmu, jindy zase v kavárně i s jeho milou ženou Aničkou. No a pak přišla válka a setkávali jsme se opět, tentokrát na různých estrádách, jak to byla móda. Vidím ho dnes v mnoha českých filmech a pořád ho mám ráda, víte, a vážím si jeho hereckého umění. No, kdo takhle uměl rozdávat smích, nebude nikdy zapomenut. Vzpomínám a vidím to docela přesně. Bylo to v sále dnešního kina Kotva. Eman Fiala usedá ke klavíru a vchází Ferenc Futurista. Má na sobě dlouhou bílou řízu, přepásanou stříbrnou šňůrou, na hlavě zlatoblond paruku až na ramena, kolem čela uvázenou stříbrnou čelenku a uprostřed velkou stříbrnou hvězdu. Představíte si snadno jeho veselá očička a zoubky přečnívající přes rty a laveverka. Ale jen se objevil, lidi řvali smíchy. Ovšem pozor, jeho báseň nebyla pouhá sranda. Chvilkami naopak burcovala láskou k člověku, láskou k vlasti. Byl to dlouhý a skvělý monolog. Ale teď přeskočím pár let. Ferenc Futurista už nežije a já jezdím s jeho bratrem Emanem Fialou, s R.A. Dvorským a jeho ženou Aničkou a Hanou Vítovou po vlastech českých. A kromě zpívání jsem toto osazenstvo, prosím, vozila ve svém tehdejším voze Simca Elysée, který jsem sama řídila. Přiznám se vám, že jsem se musela velice soustředit na šofírování, abych na místo určení ve zdraví dojela. A na jevišti pak paráda a úspěch. A po představení často posezení u večeře, u piva v místní hospůdce. A povídalo se a vzpomínalo a povídalo. A hlavně chechtalo. Eman Fiala byl skvělý vypravěč a srandista a pamětník. A o Ferencovi znal spoustu historek. Já nerada přebírám historky od kolegů, víte, ale Tuhle vám musím převyprávět. Týká se totiž právě Ference a Emana a toho jejich společného melodramatu Anděl míru. Já totiž znám prostředí, kde se to odehrálo. Je to sál v hotelu Tichý v Praze na Žižkově a dodnes se tam účinkuje. Jenomže tenkrát to prý býval malý sálek, ve kterém hrála harmonička a čepovalo se hlavně pivo a dobré pivo. Sál býval nabitý zejména Žižkováky a návštěvníky a milovníky dobrého piva, že jo, lidi z blízkého okolí. Na malém pódiu stálo pianino a stoly končily až úplně u toho malého jevišťátka, takže kdo seděl u stolu prvního, mohl si půl litr piva postavit přímo na jeviště jako na stůl. Tam tedy přišli Ferenc s Emanem onoho nedělního odpoledne vystupovat. Sál nabitý k prasknutí, prokouř z cigaret a doutníku nebylo vidět souseda, prohluk nebylo slyšet vlastního slova. Ferenc pochopitelně byl otrávený, odmítl vystoupit, ale pořadatel mu slíbil, že osobně sám obecenstvo utiší, jen ať se klidně jde převléknout do svého andělského kostýmu. No a tak Eman s Ferencem po chvíli přece jenom vstoupili na prkna, která prý znamenají svět, s melodramem Anděl míru. Obecenstvo se jakž takž utišilo a Ferenc začal recitovat. Pojednou spozoroval u pódia pěknou blondínku v bílé blůzičce. Jedním loktem byla opřena o jeviště, jako o stůl, v druhé ruce držela půl litr piva a velkýma rozzářenýma očima na Ferencovi přímo visela.
A Ferenc futurista, šťasten, že našel spřízněnou duši, hrál jen pro ní. Pro ní s velkým ň. Když pak skončil, tak ta dobrá duše u pódia pojednou vstala a držíc stále v ruce svůj půl litr s pivem, pronesla velmi nahlas. Tak takovýhle andělé se kopají do prdele. Promiňte. A následoval aplaus a řev a Emanuf a Ferencův rychlý útěk pryč. Pryč z tohoto stánku umění. Umění s malým u.

se, tak povídám i Noelu, tak kde se, no, když seš v novým kabátě, byl fešák, jažeš.

písničkou oslavující pražskou čtvrť zvanou Žižkov jsem se trochu zpronevěřila archivním nahrávkám, které provázejí to mé dnešní vyprávění. Naspívala se mi totiž v téhle verzi v roce 1977. No a tak pro poslední písničku dnešních Ljubinovin sáhnu ještě jednou do starých šelakových desek a zahraju vám tu, která pochází z dob mého působení v Novém divadle Oldřicha Nového.

Tak a to je z dnešních Ljubinovin všechno. Mějte se pěkně, milí zlatí, mějte se rádi, nemračte se na svět a za měsíc si vzpomeňte, že na stanici Praha na vás se svými březnovými Ljubinovinami čeká opět vaše Ljuba Hermanová.

Vítám vás, milí zlatí, při poslechu Ljubinovin v pořadí již 28. Kdo poslouchal minule, tak ten ví, že i ty dnešní Ljubinoviny chci věnovat vzpomínce na kamaráda, brášku, nejpilnějšího a nejvěrnějšího mého autora Jaroslava Jakoubka. V červnu jsem se s vámi loučila písničkou, kterou to dnešní vzpomínání začnu. Už proto, protože jde o nahrávku docela jinou, nejstarší. Však to také při přehrávání té staré desky bude znát. Jmenuje se Smutný představení a Jakoubek je autorem hudby i textu.

Jaroslav Jakoubek, se kterým jsme byli nejlepší kamarádi, říkali jsme si bráško a ségro, uvízl v mých vzpomínkách a v mém srdci drápkem nejdelším. Jeho nádherné písničky

moudré i veselé mě provázely po celou dlouhou dobu od Reduty 1958 až do dnešních dnů. Žel Bohu, musím o něm mluvit už jen v minulém čase. Umřel právě před rokem, 27. července 1993, mlád 65 let. Nestonal dlouho a po operaci, které se podrobil, se rychle zotavoval, uzdravoval. Směl dokonce pít 2 piva denně a vykouřit pár cigaret. No všecko vypadalo na to, že to bude dobré, ale byl to jen klamný dojem. Navíc nás přepadla další špatná zpráva. Po 5 letech strávených v nemocnici v Karlově Studánce u Ostravy zemřel náš kamarád a kolega Karel Efa. Efova žena Vlasta a já jsme požádali Jakoubka, jestli by nepřišel říct Karlovi pár slov na rozloučenou do vinohradského krematoria. Ten hodnej můj bráška, sám měsíc po operaci, přišel a rozloučil se za nás, za komedianty, tak jemně, tak krásně a lidsky. Prostě právě tak, jak žil a myslel, právě tak psal a tak i jednal. Po Efově pohřbu jsme šli k Jakoubkovým na kávu a ta milá atmosféra v jejich domácnosti, kde běhali po podlaze a po lavici i po stole 2 kočičky a 2 pejskové na lezenci, to byla tak pěkná a vlídná pohoda, že nám všem opravdu pomohla. Měla bych vám vlastně také prozradit, že jsem to byla já, kdo dal mýho vrášku Jardu s jeho ženou Jiřinkou dohromady. No tak čirou náhodou, to víte, jak už to tak chodí. A povedlo se to. 10 let šťastného spolužití a porozumění není přece tak málo, že? No tak bylo to takhle. Když bylo Jakoubkovi 55 let, měl se na jeho počest konat večer v elektrických podnicích v Praze. Tam je takový veliký sál. Jaroušek přijel ze Dvora Králové, kde tenkrát s maminkou bydlel, do Prahy už dopoledne, ovšem s velkou chřipkou. Tak dostal injekci, byl uložen do postele, nařídilo se mu budík na 17 hodin s tím, aby do sálu elektrických podniků dorazil nejpozději do 8 hodin, tedy do 20 hodin. My herci byli na místě, publika plný sál a bylo 19 hodin, 19:15, 19:30 a bráška Jarda nikde. No co myslíte, že se stalo? Oslavenec zaspal. No, ale já seděla u stolu s jednou milou, hezkou ženou. No a jak už to tak bývá, kráčili jsme si dlouhou chvíli čekání, povídáním. A Aita, Jiřinka byla velkou ctitelkou Jakoubkových písní. Líbil se jí, no byla jim nadšena, znala naspaměť jeho texty písniček a songů. No a abych to zkrátila, za 2 měsíce jsem jim šla za svědka na svatbu. A aby náhodě nebyl konec, oddával je právě ten, kdo před 3 lety předtím odával i mne. A jak se dopadlo ten večer v elektrických podnicích? No samozřejmě, že na koncert přišel pozdě. Samozřejmě, že zaspal, ovšem všechno mu trpělivě obecenstvo, stejně jako my, odpustilo za ty jeho krásné texty a muziku. A za to, jaký byl člověk. Blázen s nejlaskavějším srdcem. Tak to byla dnešní malá vzpomínka na Jaroslava Jakoubka. Jeho písničky, ty, ať už za něj mluví sami, uslyšíte 4. K některé napsal text, k některé hudbu, k některé obojí najednou.

pryč a viděli sníh a viděli kal a viděli bolest a viděli žal a viděli lásku a viděli zlost a viděli moc a volali dost.

Milí zlatí, končí červencové ljubinoviny. A ještě jednou jsem si dovolila zazpomínat na Jaroslava Jakoubka, od jehož odchodu z tohoto světa uplyne za 3 neděle 1 rok. Loučím se s vámi dnes, obzvlášť vám děkuji za pozornost. Užívejte sluníčka a letní pohody, přeju vám hodně houpa, hodně jahod a malin a všeho možného, všeho dobrýho. No a já se vám zase za měsíc ohlásím, ano? Písničkou s Jakoubkovým českým textem. Pár

0: nelom te na dnivu. Píseň je chleba a sůl.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Já si to pamatuju docela živě. Já jsem se chystala na tu výuku se spoustou entuziasmu a měla jsem spoustu výborných nápadů. Říkala jsem si, že budu s těmi dětmi kamarádka a že to bude všechno výborné. Naštěstí, než jsem do té hodiny dorazila, tak jsem procházela přes chodbu, kde seděla skupina chlapců z 9. třídy, kteří si mě prohlídli od hlavy až k patě a poznamenali něco nelichotivého na moji adresu. A za to jsem jim hrozně do dneška vděčná, protože jsem si uvědomila, že první hodinu rozhodně nemůžu začít být kamarádka a že ta pravidla, která nastolím při té první, druhé, třetí hodině, mi potom pomůžou, aby ta výuka fungovala a aby byla pro děti přínosná. Umím jasněji dávat najevo svá očekávání, umím jasněji stanovit pravidla a snažím se, abychom postupně hodnotili, jak se nám daří těch cílů dosahovat a ta pravidla dodržovat. Myslím si, že jsem v tom důslednější, než jsem byla na začátku a že to mi pomáhá, aby to v té třídě fungovalo. Myslím si, že vlastně tohle to i v podstatě čekají žáci od svých učitelů, že jim tyhle ty mantinely nastaví, že oni budou vědět, kam to celé směřuje, že to má smysl, co vlastně bude výsledkem, jaký je ten očekávaný výstup, co se naučí.
3: Zprávu o tom přinesly noviny Prahy 12, že v Modřanech na základní a mateřské škole Angel mají evropskou učitelku jazyků a jmenuje se Marie Horčičková. Honosný titul se podle novin uděluje učitelům, kteří se zasloužili o něco výjimečného nebo inovativního. Kdo by se tedy nezajímal? Škola v krásném prostředí nedaleko lesami byla od začátku trochu, jak bych to řekl, podezřelá. To nejspíš nebylo jenom dílem sluníčka, které toho dne svítilo, že recepční učitelé i žáci byli v dobrém rozmaru, usmívali se jeden na druhého i na hosta s mikrofonem. V té škole je dobrá nálada normálním stavem, jak jsem poznal, když jsme se posadili v klubu zvaném Komunitní centrum a sloužícím nejenom škole, ale i všem, kdo žijí poblíž. A hned jsem si vzpomněl na Janu Koupkovou a děti z Dismanova rozhlasového dětského sboru, jak řádí a vyvádějí na desce zvané zobáky. Nahrávku jsem připojil k reportáži a možná chvíle mi nepoznáte, kdo je kdo. Mají dnešní pořad dohromady. Už ta úvodní výzva je inspirativní.
4: Mluv jak ti zobák, mluv, mluv, mluv jak ti zobák.

0: přivedla jsem si sem 5 hostů. Jedním z hostů je Zdeňka Švecová, což je moje kolegyně angličtinářka. Přivedla jsem jí sem, protože jsem byla u jejich pedagogických začátků a velmi dobře se mi s ní spolupracuje. Dále jsem přivedla Matyáše Klanga a Petru Chlubnovou. Petra a Matyáš jsou žáci 9. A jazykové třídy. Pozvala jsem je sem, protože jsou jazykově nadaní a myslím, že jsou to zajímaví lidé a že mají k jazykům co říct. A potom jsem sem sebou vzala Ivanu a Bohdanu Pavlikovi, což jsou dvojčata z 6. třídy, které učím od letošního roku. Pozvala jsem je sem proto, že je na nich vidět, že angličtina baví a že z jazyka mají radost.
1: Já myslím, že vím, proč jsem byla pozvána, protože už, jak vám kolegyně řekla, stála na začátku mojí pedagogické praxe a vedla mě na začátku, pomáhala mi. A protože za ty roky, co se známe, jsme se hodně zblížili, stali se z nás kamarádky a obě dvě máme k jazykům velmi kladný vztah a vůbec k té práci, kterou děláme. Ona mě vedla během mého klinického roku, což je vlastně roční souvislá praxe, kterou jsem tady na té škole absolvovala. Pomáhala mě, viděla jsem její nadšení pro práci, které mě určitě ovlivnilo, ukázala mě různé cesty, jednak jak učit, jak hledat informace pro školu, vytvořila různé projekty, zapojila nás do různých grantů a pro školu zajistila mnoho materiálů a myslím si, že tu jazykovou výuku tímhle obohatila a tím přispělo i k tomu, že já jsem se začala o to více zajímat a že mě to začalo víc bavit a nakonec jsem se téhle profesi začala věnovat taky.
2: Jaké to je pro českého kluka, když se dostane do Anglie a může se domluvit?
3: No, každopádně je to příjemný, ačkoliv já, když jsem byl v Anglii, tak to teda zrovna nebylo, že bych nějak moc mluvil, protože moje úroveň angličtiny nebyla zrovna nejlepší v tu dobu, takže já v podstatě mluvil tak jako opravdu prosím chleba a prosím vodu. Když jsem se měl domluvit s mojí jakoby umělou rodinou, která mě tam živila, tak teda to bylo opravdu rukama, nohama nebo přes kamaráda, ale mě to asi vyhecovalo, protože já jsem zabral a začal jsem se učit angličtinu a teďka umím celkem dobře anglicky a když jsem přijel pak z Anglie, tak jsem se cítil jako, lépe jsem se cítil, byl jsem jako rozmluvený, ačkoliv jsem tam nemluvil. Já se setkal spíš se staršíma lidma, s učitelama, ale jinak já jako Anglii obdivuju, protože mi to přijde, ten systém je tam vypracovaný, všeho systém a vůbec já jsem monarchista totiž, takže Anglie se mi líbí. Mám rád ten jejich styl, no a vůbec to jejich chování, angličtinu jako takovou.
4: Angličtina je určitě zajímavý jazyk a ráda cestuju do zahraničí třeba a jsem ráda, když se tam aspoň třeba trošku domluvím. Angličtina třeba patří mezi moje oblíbené předměty ve škole. A myslím, že i tím, že mě baví, takže třeba dosahuju nějakých pokroků, nebo nějaký Shakespeare, tak to opravdu ne, spíš nějaký dětský pohádky.
5: Mě angličtina baví, protože je to zajímavý jazyk a vždycky, když máme angličtinu, tak se celá třída těší, protože máme dobrou paní učitelku a taky to s náma umí. Já mám stejný názor, je to prostě suprovi a určitě nám pomohla paní učitelka. Vždycky se učíme něco nového a každou hodinu si najdeme něco jiného, nebo hodněkrát si taky hrajeme hry, no prostě je to dobrý. Můžeme si už s někým jako povídat trochu, můžeme si kupovat, my mluvíme každou hodinu anglicky, taky když někdo třeba potřebuje jít na záchod a řekne to česky, tak ho paní učitelka opraví, a jak se to řekne anglicky, Mrs. Teacher, can I go to the toilet, please? Například, když si něco zapomenu, tak řeknu, I'm sorry, I haven't got třeba no pracovní sešit. Máme takové knížky, kde je hodně rozhovorů mezi lidma, například. Někdo čte toho člověka, někdo jinýho. A nebo jsme se zrovna nedávno přečetli celou učebnici rozhovorů z angličtiny.
4: Já bych možná chtěla jít někdy do Anglie jako au pair, že bych se třeba aspoň trošku domluvila. Nějaká pokročilá angličtina by to mohla být. Já myslím, že tady máme hodně možností, třeba to komunitní centrum. Myslím, že na jiných školách to moc není, takže tady je hodně akcí, které škola pořádá. Komunitní centrum, tady to je místnost úborové školy a pořádají se tu různé akce a společenské hry.

0: Dá se s učiteli o něčem hádat? Můžete mít třeba na něco jiný názor? Nebo dovolíte si opravit třeba i v té angličtině? Tak vaši učitelku asi těžko. Ale musíte mít ve všem ten názor jako kantoři, nebo můžete mít názor svůj?
1: No, tak já mám skoro furt svůj názor, takže já se hádám skoro s každým učitelem, ale opravdu pančelku to není možné, protože pančelka mluví úplně skvěle, že jo. Ale jinak jako můžeme klidně říct svůj názor a diskutovat o tom. Naše škola je velice jaksi progresivní a můžeme diskutovat o čemkoliv.
2: Tak protože mám zkušenost i s jinýma školama, kde jsem učila, tak určitě v hodně věcech je tato škola jiná. Právě v tom, že tady funguje spolupráce mezi komunitou, mezi rodinou a mezi školou jako takovou, mezi žáky, učiteli. Funguje nám tady také to, že spousta rodičů, učitelů a dokonce i žáků se snaží nějakým způsobem získávat prostředky pro tu školu, aby tady bylo vybavení, aby jsme tady měli nadstandardně vybavené ty učebny a fungují nám tady programy, které těm dětem umožňují, aby se učili trošku jiným způsobem, možná hravější formou, možná pro ně přístupnější formou. Takže třeba na prvním stupni máme nebo učíme podle metodiky programu Začít spolu a myslím si, že právě v tom, jaké metody se tady používají a jakým způsobem se pracuje s těmi dětmi, tak to ovlivňuje hlavně to, že ta škola je v tomhle tom nějakým způsobem jiná.
0: Máte pocit, a teď se zeptám i žáků, že procento grázlíků je velké. My staří se často strašíme tím, že co nás čeká, až vy dorostete, že ta mládež je hrozná.
1: 100% těch, jak říkáte, grázlíků je velký, protože jako spousta lidí v tomhle věku jako nemá žádný cíl, protože všichni ztratili jakousi nějakou, zkrátka nemají nějaký vyšší cíl, nevědí, co by chtěli dokázat, nebo prostě já to vidím na svých kamarádech ve třídě, že jim je jedno, co budou dělat oni, hlavně, že když se dostanou, oni říkají, dobrý, mám průměr, dostanu se na školu a nemám tam přírodopis, nemám tam chemii, takže je to v pořádku a když se zeptám, co budeš dělat jako dál, tak jim je to jedno, nějak to osud zařídí, nějak se to poddá, no, tak to je takový špatný, mi to přijde.
3: Já s Matyášem nesouhlasím s tím, co říkal, když jsem tuhle otázku řešila předtím, tak jsem říkala názor úplně opačný, že si myslím, že to je pohled té generace, která vyplývá z toho, že se mezi těmi dětmi třeba tak často nepohybuje. Já ráda učím právě proto, že práce s mladými lidmi je fajn. Myslím si, že je běžné to, o čem Matyáš mluvil, že v 9. třídě ještě nikdo přesně neví, kam směřuje, jaké má ty cíle. Nemyslím si, že to je projev grázlíkovství. Moc se mi líbí na dětech, že spoustu věcí dělají spontánně, automaticky, že třeba při výuce cizího jazyka věci se učí daleko s nás než ti dospělí, kteří už před sebou tu motivaci mají, ale jde jim to velmi stěžka a stuha, protože už jsou starší. Já bych s Matyášem nesouhlasila.
1: Ale tak to není na naší škole jenom, to je jako všeobecně, ale já neříkám, že jsou to všichni, ale je to nějaká část těch lidí a zase jako někteří prostě jdou za svým cílem, ale možná je kazí trošičku to, že teď se rozmohl počítač, že jo, a všichni hrajou na počítači a netráví život jinak než u počítače. Všichni by chtěli být programátorama, jenže to asi nejde, no. Tak moje životní plány, tak po vystudování gymnázia, nevím, já jsem tak umělecky založený, tak možná, že půjdu na architekturu, protože můj táta je architekt, tak já mu pomáhám, baví mě to, tak uvidím. No. Pravda, že musím uznat, že někdy architekti udělají moderní věc a je to až trošičku moc moderní, že až je to trošičku přehnaný a nezapadá to do té Prahy a mnohdy to úřady povolejí, ačkoliv to není třeba, nehodí se to tam, ale tak nedá se to hodnotit nějak, jako vzít to do jednoho pytle to házet. No.
0: Takže co obchodní dům Tesco na národní třídě, zbourat nebo nechat?
1: Teď bourat Tesco by bylo asi celkem obtížný, no, ale tak mě tam nevadí ostatně, já tam nechodím do národní třídy, tak ať tam klidně je Tesco.
0: A tančící dům?
1: Já bych řekl, že tančící dům se do toho rohu tam pěkně hodí a vůbec k té Vltavě a hladí to tam s tou protější stranou, s tím Smíchovem a já bych řekl, že ten tam dobře.
0: Teď se často mluví o tom, že někdo má projekt na Pankráci postavit nové mrakodrapy, takovou mrakodrapovou říši. Jiní proti tomu bojují a říkají, to bude hrůza, to bude druhé ošklivé panoráma Prahy. Co bys tam postavil?
1: No tak já nevím, co bych tam postavil, tak určitě myslím, že to by byly kanceláře a myslím, že kanceláří dost. Já myslím, že by bylo perspektivní stavět parky v Praze, že by to Prahu zkrásnilo, že by to bylo mnohem lepší, než stavět furt nějaký baráky, že...
0: Docela dobře jsme si povídali, lecos se dozvěděli a teď tedy ještě za co je vlastně ta cena, jak se Marie Horčičková k učitelství dostala, čím je zvláštní mateřská a základní škola Angel v Pražských Modřanech a co paní učitelky od budoucnosti čekají.
3: Tuhletu cenu uděluje Národní agentura Sokrates ve spolupráci s ministerstvem školství. Tato cena se uděluje i v jiných evropských státech, ale vždycky ji tam udělují Národní agentury Sokrates té příslušné země. Já jsem tu cenu dostala na základě doporučení nebo nominace na tuto cenu. Tu nominaci spískala moje kolegyně Zdeňka Švecová a spískali ji ještě někteří žáci. Ti tenkrát napsali přihlášku a o tu cenu mě přihlásili. Co se týče ceremoniálu, tak ten znám pouze z vyprávění, protože v té době jsem byla na cestě ve Spojených státech, takže jsem tam za sebe vyslala paní učitelku Švecovou a tam mě informovala, jak to celé proběhlo a ceny mi schovala. Já jsem byla ve Spojených státech se svým manželem. Můj manžel získal Fulbrightovo stipendium na půlroční výzkum v bostonských a washingtonských archivech. Já jsem s ním měla jako doprovod, takže jsem si na půl roku vyzkoušela roli ženy v domácnosti. Ta zkušenost pro mě byla ohromně zajímavá, protože už se ten jazyk dlouho učím a vlastně jsem neměla takovou dlouhodobější, souvislejší příležitost ho používat. Co se týče Američanů, já jsem si tam zbořila spoustu předsudků. Mně se ta společnost líbila v tom, že byla pestrá, barevná, multikulturní. Boston je město plné univerzit, takže je tam spousta mladých lidí a ti jsou z celého světa. Je tam vidět spoustu Asiatů, spoustu Evropanů. Člověk kolem sebe slyší různé jazyky a různé přízvuky v angličtině. A mně se líbilo, že tahle ta země tyhle lidi všechny pozve k sobě a chce se s nimi podělit o ty možnosti, které má. To mi od nich přišlo hrozně fajn. Viděla jsem, že na hodnotovém žebříčku Američanů je hodně vysoko práce. Bylo znát, že každý se snaží, to jsem viděla i ve školách, i na lidech kolem sebe, na dospělých lidech, každý se snaží skutečně pracovat na 100%, odvést maximální výkon, žádné takové to zkoušení, něco vynechat, něco neudělat úplně dokonale. Na druhou stranu jsem měla pocit, že přátelství, které si myslím, že pro nás, pro Čechy je velkou hodnotou, tak pro ně už na ní nezbývá tolik čas, protože je velice důležitá práce, velice důležitá je rodina a ta přátelství mi přišla daleko povrchnější a spíše na okraj zájmu.
4: Blues je věčný doprovod duetu mezi mužem a ženou. Když to mezi nimi klape, blues si bere dovolenou. To řekl pan Duke Ellington, ale blues si člověk zpívá nejen, když mu je smutno, ale i když mu je veselo. No a my se teď naučíme blues, které budeme zpívat na text Dávám ti, co mám. Zkusíme to? No výborně, to mám radost a já poprosím svého kolegu, aby mi dal tón B, protože my to zpíváme v B-dur tohle blues, tak pozor, já začnu, předspívám a vy zopakujete. Dávám ti, co mám, a to samý se mnou. Dá-

0: mám.
1: No skvělý, vy jste normální bluesmeni, totiž teďko jste právě zaspívali takzvaně bluesovou dvanáctku, protože takový to nejznámější blues má vždycky 12 taktů a má určitou harmonii. No a teďko záleží, kolik těch slok neboli chorusů, kolik jich vlastně zaspíváme. Tak uvidíme, jak nám to bude. Dáme si to ještě jednou s kapelou. Raz, dva, tři.

0: Já svoji výuku nepovažuji za až tak inovační a rozhodně ne revoluční. Já se vyučování anglickému jazyku snažím o to, aby angličtina děti bavila, snažím se učit ten jazyk vyváženě, to znamená rozvíjet všechny řečové dovednosti dětí. Myslím si, že není dobře se zaměřit pouze na jazykové prostředky, na gramatiku, na slovní zásobu, na pravopis, ale že je hrozně důležité, aby děti dokázaly se vyjádřit v tom jazyce, aby se domluvili v určitých situacích a aby dokázali porozumět. Proto ve výuce zařazuju velké množství aktivit, které jsou zaměřené na komunikaci a na poslech s porozuměním. Také se snažím zařazovat různé projekty. Myslím si, že tohle by ale už mělo být dneska ve výuce standardem a myslím si, že to nejsou inovační prvky v pravém slova smyslu. Já jsem angličtinu se začala učit na střední škole, já jsem navštěvovala střední pedagogickou školu, pak jsem z ní maturovala. Potom jsem se nedostala na vysokou školu a 2 roky jsem pracovala v kanadské rodině jako chůva. To pro mě byla hrozně zajímavá zkušenost. Starala jsem se o 2 holčičky tady v Praze. Jednalo se o kanadsko-českou rodinu. Bylo to pro mě jednak jazykově velmi přínosné a jednak mě velice baví práce s dětmi, takže jsem si to užívala. Ta dosavadní znalost angličtiny se dostala na takovou aktivnější úroveň a po těch 2 letech jsem byla přijata na Univerzitu Pardubice. Univerzita Pardubice je v přípravě učitelů velmi progresivní, snaží se právě vychovávat učitele pro inovativní výuku, pro výuku, která je hodně založena na rozvíjení komunikativních kompetencí. V průběhu toho 5letého studia na Univerzitě Pardubice už člověk potom neviděl jiné cesty, než ten jazyk učit takhle a než ho mít rád, protože se prostě s tou myšlenkou zcela ztotožnil. U nás na škole se děti mají možnost učit angličtinu už od 2 let, takže nejen od mateřské školy, ale už v klubu pro batoláta od 2 let. Co se týče té úrovně, tak Evropské jazykové portfolio popsalo podrobně jednotlivé úrovně jazyka, takže na konci základní školy by ten žák měl odcházet z úrovní B2, což je úroveň, kdy se vlastně domluví v běžných situacích dobře rozumí, dokáže napsat dopis, slohový útvar, dokáže číst porozuměním, přečte si buď zjednodušenou literaturu nebo knížky, jak říkala předtím Petra, určené dětem. Ne všechny děti mají nadání pro ten jazyk. Další komplikací může být, že na školách je do dneška nedostatek kvalifikovaných učitelů jazyků a to má vliv na tu výuku. Nedomnívám se, že slečna, která byla 2 roky jako au pair v Anglii, může působit jako kvalifikovaná učitelka. Problémem na školách, který já velmi silně pociťuji, jsou také ohromné skupiny, ve kterých se děti ten jazyk učí. Školy nemají možnost rozdělit třídy na skupiny, tak jak by to bylo pro jazykovou výuku ideální. Takže tohle si myslím, že jsou všechno překážky, které mohou stát v cestě. Ale i za těch podmínek, tak jak jsou, se snažíme, abychom v těch hodinách vytvořili prostředí, kde se bude mluvit převážně nebo pouze anglicky a kde ty děti budou dostávat spoustu příležitostí, aby se vyjadřovaly, ať už v psaném, mluveném projevu. Naše škola si myslím, že je velice progresivní. My máme velmi progresivní paní ředitelku, paní doktorka Cichoňová se snaží skutečně všemi svými silami a za pomoci vedení školy a týmu učitelů vybudovat otevřenou školu a postavit vyučování na inovativních metodách. To znamená, že u nás se takováto výuka stává standardem a k žádnému překvapení mezi kolegy nedochází. Samozřejmě, že se stává, že ve škole pracují učitelé, nebo jsou již delší dobu učitelé, kteří se s tou změnou ve společnosti a ve školství nemohou ztotožnit, ale u nás většinou nejsou dlouho, protože jsou školy, kde spíše se svými představami o výuce naleznou uplatnění.
1: A teď si dáme další známou píseň Pec nám spadla. A to na slabiky důva, důva, důva, důva, důva, důva, důva, dab. Dám to takhle nahoře, pozor, 1, 2, 3 a
2: důva, důva, důva, důva, důva, důva, důva, dab. Důva, důva, důva, důva, důva, důva, důva, důva, důva, dab.
1: No výborně, skoro nám to šlo. Ovšem, pec nám spadla. Já vlastně můžu změnit třeba i melodii a může zůstat text. Já vám třeba ukážu, jak já zpívám pec nám spadla. A pec nám spadla, pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Juhu, starý pecář není doma a mladý to neumí v košili. No, taky. A vy ale určitě třeba znáte pana Beethovena, že jo? A my klidně můžeme pec nám spadla zpívat na pana Beethovena, na tu jeho, jak se ta symfonie jmenuje?
3: 9.
1: Devátá, no. Zkusíme to. Tak já dám tóny, pozor.

0: umí.
1: Určitě bych se nadále ráda věnovala jazykům. Teďka dělám práci, která mě hrozně baví. To, že dělám zástupkyni pro jazykové vzdělání, tak je pro mě hrozně zajímavé, protože já mám vlastně možnost spojit práci s dětmi, pedagogickou práci, administrativní práci a manažerskou práci v týmu jazykářů. A pro tuto chvíli mě to zcela naplňuje po té kariérní stránce, ale co bude dál, chci si nechat dveře otevřené. Myslím si, že máme ohromnou výhodu v tom, že a naše děti, naši žáci mají ohromnou výhodu v tom, že máme spoustu možností. Samozřejmě, ale život přináší i ne tak veselé věci, ne tak veselé životní události. Takže já se snažím zůstat nohama pevně na zemi.
2: Já si ještě trochu pamatuju přece jenom tu situaci před 89. rokem, i když jsem byla tehdy na základní škole. Musím říct, že co to přineslo pro mě osobně, bylo právě to, že máme možnosti hlavně cestovat, máme možnosti setkávat se s lidmi z jiných zemí, porovnávat jejich zkušenosti se svými, a právě to, že jsem měla možnost vycestovat a pobývat někde jinde, mě obohatilo a myslím si, že na některé věci jsem schopná se dívat trošku jinak, než jsem se na ně dívala předtím.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

jo. Tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napíjte se. Tak vám bude líp.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

Pěkný poslech vám všem, kteří jste ochotni vyslechnout příběh dnešního Textempore, přeje jako vždy touto dobou tuzerát František Novotný. Ono těch příběhů bude několik, protože texty písní, jak známo, buď vyjadřují emoce, nebo právě vyprávějí nějaký příběh a bohužel občas jsou také jen prázdným zvučícím sudem, byť se to v něm notami a slovíčky jen hemží. Příběhů v písničkách jsem našel mnoho a ve všech žánrech. Svého času potulní zpěváci na jarmarcích ukazovali na obrázky popisující tragickou cestu cvočkáře Dandy do náruče dvou mordýřů a podobnými tématy nahrazovali dnešní televizní zpravodajství a bulvární tisk. Mnoho krásných příběhů se zachovalo v lidových písničkách. Hana a Petr Ulrichovi nám připomenou oblíbené zbojnické téma.

Věřím, že Iveta Simonová teď potěší pamětníky příběhem chlapečka, který si vyšel v 60. letech minulého století na procházku díky skladateli Jaromíru Vomáčkovi a textaři Zdeňku Borovcovi. Vždycky se mi u něj vybaví historka, jak stojí dvě děti před obrazem Adama a Evy a holčička se ptá, kterýže je ten Adam? No jak to mám vědět, když nemají šaty?

jste tomu nerozuměli? No, šel chlapeček na procházku a před sebou nesl velikánský balón. Šel a náhle potkal malou holčičku a ta měla ve vlasech takovouhle mašli.

0: to k sobě holčička praví a vy jste zvědaví, co udělá ona a co on. No co? Teď jdou spolu na procházku, jdou jen tak, věru není žádný spěch. Holčička si hraje s míčem a chlapeček má mašli ve vlasech.
1: Tak jsme tu měli příběh v lidové písničce za doprovodu swingového orchestru a teď by mohli přijít ke cti písničkáři Mirek Paleček a Michal Janík. Tuším, že už jsem tu říkal, že opravdový gentleman se pozná podle toho, že když slyší v koupelně zpívat nahou dámu, přiloží ke klíčové dírce ucho. V antice nahota tolik nevadila. Od roku 720 před Kristem například olympiští závodníci usilovali o vavřín vítěze nazí jako prst. Ovšem do hlediště by vás, milé dámy, pozorovatelé nepustili. Středověk zahalil lidské tělo i v umění, ale v renesanci se po tisíci letech už objevují lidské bytosti ve své přirozené kráse. To mi připomíná historku, jak dáma přišla za malířem a žádala, aby ji namaloval. Není problém, madam. Ale já chci, abyste mě maloval tak, jak pán Bůh stvořil člověka, bez šatu. Není problém, madam, odpověděl malíř. A začal se svlékat. Inu, kde jsou ty doby, kdy se pánům zvedl tlak, teplota i rostný bod, když zahlédli třeba jen kotníček své vyvolené. A jestli pak si ještě vzpomenete, jaký to byl poprask, když začínala krása bez závoje.

Za následující příběh Lenky Filipové může horký letní čas. Kotvíš tak blízko, už bez plachet máš stěžně. Na hladinu tvých očí vlahý lesk sedá si. Blíží se bouře, šeptají vlny něžně. Já vplouvám do těch vln a chválím počasí.

U spirituálů jsou samozřejmě prioritní příběhy inspirované Biblí. Ten následující moc pěkně pro Spirituál Quintet otextoval Dušan Vančura, který si tu kromě brblání na basu střihne i pěvecké solíčko spolu s Evou Livkovou.

Kdyby byla světová výstava v Šangaji v roce 1949, určitě by tam byl vystavený copánek, o kterém v písničce Zdeňka Petra a Jiřího Mládka zpívají Rudolf Cortés a sestry Alanovi. Kde jsou ty doby, kdy se spolužačkám namáčeli copánky do ingoustu? Já to teď ale pomyslně udělám, abych mohl udělat tečku za dnešním textempore a připsat buďte blaženi, díky za milou společnost a pokud vám to vyjde i za týden, už teď se na vás těší František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpěvačka Marcela Holanová slaví v těchto dnech své 75. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme Marcele Holanové všechno nejlepší.
2: Tandem. Hezký den přeje vám všem, kdo jste si tandem naladili, Jan Rosák. Dnes je se mnou ve studiu zpěvačka, kterou známe jako velmi sympatickou ženu, a protože její pěvecký projev tak trochu evokuje italské zpěváky, tak tam někde určitě bude i velmi temperamentní přístup k životu. Mám rád její zpěv, ale když si představím, že by mě třeba někdy, když začne svítat, sdělila svým charakteristickým hlasem "už je tu ráno", tak to bych jí možná i ublížil. Tohle to si můžu dovolit, protože se dost dlouho známe. Vítám zpěvačku Marcelu Holanovou. Marcelku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, Jiníčku.
2: Já myslím, že takhle svoje partnery nebudíš, viď?
3: Určitě.
2: Ale už je tu ráno.
3: Ne.
2: Navíc teď už jsme snad všichni vzhůru, teď myslím mě i naše posluchače, takže si klidně a rádi tvoje ráno dáme.
4: Tandem Jana Rosáka.

0: Tahle ta písnička Ráno, to jsem teda vážně nevěděl, Marcelko, že je poměrně dost už jaksi letitá na rozdíl od tebe. To si musela zaspívat v 5 letech snad.
1: To jsi úžasný.
0: Ne, no, v roce 1985 spatřila světlo světa. No, ale víš co, my se vrátíme ještě o pár let zpátky a to do doby, kdy Marcelka Holanová spatřila světlo světa. Narodila jsi se v Praze, viď?
1: Narodila jsem se v Praze.
0: Ano. A ty jsi v Praze celou dobu žila, nebo jsi někam taky občas někam odjížděla třeba na pár let? Ne.
1: Ne, já jsem žila jenom v Praze.
0: Pořád jsi v Praze?
1: Pořád jsem v Praze.
0: A do jaké rodiny ses narodila, prosím tě? To je věc, kterou asi ne úplně vím.
1: Do slušný rodiny, myslím. Jsem se narodila.
0: Je mi jasný, ale má něco tvoje rodina společného? Holanová je tvoje rodný jméno, ne?
1: Maminčino, tak no. jako jsem z rodiny Holanů. A jestli narážíš na špeditérskou firmu Holan?
0: Ne, ne, hele, ne? Narazil jsem na básníka teď spíš.
1: No básník by možná byl lepší.
0: Jo,
1: než...
0: a ne?
1: Ne,
0: ani
1: bohužel.
0: Špeditéři, ani básníci?
1: Špeditéři, jo.
0: Jo.
1: Špeditéři, jo. A jestli tady můžu říct takovou humornou věc, po revoluci za mnou přišel štáb televizní a říkali mi, vy určitě patříte do té rodiny. Já jsem říkala, no, maminka mi řekla, že jo. Takže, protože se mi nelíbí ten vysílač na Žižkově. Mm. Teď samozřejmě tu špeditérskou firmu převezmu, tak tu věž nechám zbourat, nechám to odvíst. A představ si, že se mě ozvala Marcela Holanová, manželka jednoho kameramana, kterýho nebudu jmenovat z televize.
0: No.
1: A řekla mi, tak já jsem jako hlavní dědic. A teď...
0: té firmy, jo. No. A bourat se nebude.
1: Bourat se nebude a že mě budou měřit zápěstí kvůli kotníky a takhle. No úplně byla hysterická z toho.
0: Takhle počkej, jestli opravdu patříš do té rodiny.
1: No ale my jsme tam fakt patřili a moje máma řekla, prosím tě, já s tím nechci mít nic společného.
0: Měřit se nebude.
1: Nebude se měřit nic a byla to docela škoda, protože si myslím, že bych si fakt opravdu pomohla.
0: Já myslím, že už si to Marcelko oplakala, víš.
1: Já to už jsem neplakala, protože pro mě byla podstatná ta máma, ten její názor,
0: no,
1: takže...
0: Jasně,
1: ale ta Marcela, vím, že byla z toho velmi rozhozená, když jsem jí vyprávěl o tetě Julince a tak to velmi bystřila, protože Julinka byla z té rodiny, že jo, a já, když jsem byla malá, tak jsem u tety Julinky bydlela, že jo. A to si teda moc nelíbilo. No a potom se to ještě dozvěděl děda, který žil ve Švýcarsku a velmi se zlobil, proč neprozradili, že mají v rodině takovou zpěvačku.
0: No prosím, pyšný by mohli
1: no,
0: být.
1: Pyšný.
0: Počkej, ale prosím tě, vrátíme se ještě trošičku zpátky, kdy jsi ještě nebyla taková slavná zpěvačka. Zpívala jsi vážně už od dětství? Tak jsi pospívala pořád?
1: Já jsem zpívala.
0: Nechtěla se být nic jiného než
1: ne.
0: zpěvačka? Vážně?
1: Mm.
0: A šlo ti to teda tím pádem asi už od dětství?
1: Tak snad mi to šlo, ale hlavně zase zatím stála ta moje maminka, která jako už to nemohla vydržet, že já takhle pořád doma prospěvuju a potravuju.
0: No tak víš, jsou dva případy, kdy to nemůže vydržet maminka, protože ta dotyčná holčička vyspěvuje a nejde jí to, což je ten horší případ. A potom ten druhý případ, kdy vyspěvuje a jde jí to, což se taky nedá vydržet, protože doma je to škoda. Aby se to neprodalo někam, kde se to může rozvíjet. A jenom, tak to byl ten tvůj druhý případ.
1: No ale moje maminka neměla vůbec hudební sluch, takže...
0: Ona to nepoznala?
1: Ne, ona nevěděla, jestli je to v pořádku, takže mě odvedla k panu profesorovi Kočimu a ten jí řekl, má talent, ale musí se učit jako...
0: Počkej, to byl Přemysl Kočí?
1: Přemysl Kočí.
0: Přemysl Kočí, ano, tě,
1: tam jsme
0: byli.
1: Takhle, až ono
0: poznal
1: takhle,
0: to?
1: Poznal to, řekl, není to operní typ.
0: Je
1: to mikrofonní typ, talent má, ale musí ho rozvíjet, musí jako... No a ten moment moje máma věděla, že teda...
0: Je to hotovo.
1: Je to hotovo.
0: Počkej, já si tě takhle teď měřím, jak u toho mikrofonu, jak ti to vypadá. Seš mikrofonní
1: Jsem.
0: Typ, je to jasný, jdeme dál.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je zpěvačka Marcela Holanová. Marcelo, co ti v poslední době tak třeba udělalo radost, že jsi se vážně zaradovala, že jsi třeba si viděla něco hezkého v kině, nebo v televizi, nebo slyšela si skvělou nahrávku, nebo výborný koncert tady byl třeba?
2: Tak například včera jsem se pustila super film, který jsem viděla asi před 62 lety.
1: Promiň, co to tady plácáš?
2: To je
1: prenatální, tohle to záležitost nějaká.
2: Ne, opravdu jsem včera viděla film, který se jmenuje Rose. Je z roku 79. Viděla jsem ho jednou v kině a od té doby samozřejmě už nikdy. A dneska jsou takové možnosti, že můžeš na tom internetu cokoliv. Takže můj kytarista mi ten film přivez a já jsem se teda opravdu velmi kochala, protože to je hudební film, hraje tam Bette Midler a navíc tam zpívá, to je teda boží.
1: To je její příběh, Bette Midler?
2: Není to její příběh, já mám pocit, že to je příběh Janis Joplin.
1: Jo, takhle to je příběh Janis Joplin. Já ten film neviděl, takže pro mě říkáš úplně novinky. A je to síla, jo?
2: Je to velká síla, no.
1: No počkej, ale Janis Joplin, ta měla bouřivý život a takovej, neskončila dobře.
2: No, tahle neskončila dobře, ta Rose.
1: No.
2: Umřela na jeviště, to abych si moc přála takovýhle konec.
1: Ale
2: určitě, to je nejlepší, podívej se, dáš tam ten poslední krásný tón a šlehne to s tebou, co víc si můžeš přát.
1: Já nevím, já bych nerad teda umřel na jevišti, člověče. Já radši v postýlce.
2: Nebo při tenisu, jak tě znám.
1: Při tenisu, no tak to by mě docela mrzelo, že bych nedohrál ten gem, víš.
2: Jako to bys musel vyhrát, víš, jako že by...
1: Ano, vyhrát a v tu chvilku, když sedeme k síti takhle rozžehnat se soupeřem, tak by to se mnou seklo.
2: No, nádherný.
1: No, tak možná. Ale tak, až mi bude 95.
2: No tak to samozřejmě, že
1: to
2: ne.
1: To ty taky ne.
2: Teď je to krásný, dneska se všechno posouvá, máme spoustu možností.
1: Ale já si myslím, že...
2: Jak ta medicína jde dopředu, tak si myslím, že to je úžasný.
1: Říkal si, že se dožijeme v pohodě 130 let a...
2: Jo.
1: No, že ta medicína nás k tomu prostě donutí.
2: Až to...
1: Ale takže Rose, prosím tě, je to pro tebe jaksi předobraz toho, jak by se mohlo zpívat a mělo zpívat, ale nemělo by se končit takhle. Asi
2: no, tak tam byly drogy a hodně pití, takže tak to ne, to určitě ne. To není,
1: to ti nehrozí,
2: to není moje parketa.
1: Ne, já si myslím. Žiješ zdravě?
2: Já si myslím, že žiju zdravě, no.
1: Tak vypadáš dobře.
2: Jo.
1: Nevypadá to, že by si měla za sebou nějakou kariéru drogové závislosti? Ne, nic takového ne.
2: Já se toho strašně bojím.
1: To je správný. Ano, ten strach, to je taková profilaxe výborná, správně.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ráno.

jasu žádná hvězda nemývá. Kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i v noci světla přebývá. Věnuj mi ho trochu,

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Za chviličku si popovídáme o současné koncertní činnosti Marcely Holanové, ale byla by škoda vynechat ty začátky, které byly určitě krásné, protože byly plné naděje, jako jak to hezky dopadne. A ono to potom jaksi dopadalo docela dobře. Mám takový pocit, že důležitý bylo setkání s Karlem Šípem, viď? A tvoje začátky se skupinou Faraon, které on vlastně šéfoval, viď?
2: No to bylo docela zajímavé, protože si to přesně pamatuju, jak to bylo. Já jsem zpívala v Auzu a někdo mi tam řekl, že je konkurs do skupiny Faraon. Tak já jsem tam šla, jako jsem si říkala.
1: Co by ne,
2: zkusím to, protože vlastně. Už tady už začínám zelenat trošku.
1: To bychom měli ty našim posluchačům, kteří nevědí, co byl Aus, to byl armádní soubor.
2: Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého.
1: Víta Nejedlého. Ty jsi musela taky zpívat?
2: Ne, my jsme měli šatičky, ale ze zelená ti tam trošku potom mozek, tak. Radši pryč byl tam tať. A tak jsem si říkala, tak to tady zkusím. Tak jsem šla na zkoušku, byl tam Arnošt Pátek, tenkrát ještě Pjaček.
1: Pjaček, ano.
2: Ano. No a já jsem jako nějak vyhrála ten konkurs.
1: Kolik vás tam bylo?
2: Asi 3.
1: I tak dobrý.
2: Já si to nepamatuju, ale i tak dobrý.
1: No jasně. No a Karel ti...
2: Netušila jsem dopak, to takhle nebylo. My jsme zkoušeli v takovém klubu, který jsem měl Dčko, byl slavný klub.
1: To bylo na Vinohradský.
2: Na Vinohradský, teď je tam banka. No. Takže tam jsme zkoušeli a já jsem zpívala se sestrou Arnošta a sedíme na tom pódiu a Arnoš říká, hele, holky, dneska přijde jeden strašně důležitý pán z televize. Tak nějak se jako snažte, protože to záleží na tom, jestli nás jako veme a neveme. No. A přišel pan Číp.
1: Jo, počkej, on s váma nehrál v té kapele Faraonu?
2: Ne.
1: Ale když on ve Faraonu hrál, ne?
2: No, ale to jsem tam nebyla já, to když tam byl Schellinger.
1: Aha, čili on potom už nehrál?
2: Ne.
1: A už, ale samozřejmě, jak si komunikoval pořád s kapelou, a takže přišel se kouknout.
2: Aha. Protože psali texty s Jardou Uhlířem i pro tuhle kapelu.
1: Aha. Tak.
2: A přišel se kouknout. A já si to pamatuju jako dneska, jak jsem seděla a takhle jsem šťouchala do té Evy a říkala jsem jí, tak Evičko, tak toho pána si vemu.
1: Ne,
2: jo.
1: Ne, promiň, že to tak řeknu, kecáš.
2: Nekecám. A vůbec jsem nevěděla, kdo to je, jestli někoho má. Mě to prostě jenom tak mi to jako takhle vylítlo z té pusy.
1: Toho si vemu. A neslyšel toho?
2: Ne. To možná byla chyba.
1: Já nevím, prosím tě, to si musíš nějak ty srovnat. Ale a za jak dlouho potom do toho jste teda fakt praštili?
2: No, to šlo docela rychle. On jako, no, docela tlačil já na pilu.
1: Prosím tě.
2: Ale já jsem taková mazaná, to mně se to hrozně líbilo, jak on si mě pozval. To nemůžu prásknout, že jo, protože to je veselý. Jako.
1: Zůstane to mezi náma dvěma mikrofonem.
2: No tak, výborný. No. On si mě pozval na víno, tenkrát na Valdek. To taky už taky banka, že jo. A byl hrozně nervózní, jako já jsem říkal, co, jako já jsem ještě jednu dvojku. Mm. Ne, jako že by jsme mohli jako jet z domu, jako k němu, do Garzonky.
1: Garzonky?
2: No.
1: Fíha.
2: A představ si, Honzo, víš, proč on tam pospíchal?
1: Ne.
2: Protože se hralo derby Slavia Sparta.
1: Já to tak nějak tušil, protože ho dobře znám.
2: No.
1: A to se mi na něm líbí.
2: No, to jako vím, mě to taky tenkrát přišlo i humorný.
1: A ty jsi smyslela, že kvůli tobě,
2: já jsem si
1: že už něčemu dojde.
2: Pak, tam nedošlo. Šlo hlavně o derby, že?
1: O derby, to je ale opravdu dobrý.
2: No, hezonký, no.
1: To je dobrý. No, ale s Karlem si myslím zažila opravdu velice úspěšnou kariéru, a to jak manželskou, tak hlavně tedy hudební, protože Karel ti napsal spoustu krásných textů.
2: No,
1: tak
2: já jsem
1: jeden
2: velmi,
1: text.
2: Pardon, velmi vděčná, protože ty texty jsou opravdu krásný, jsou ze života a myslím si, že do mě viděl jak dohubený kozy, jak říkala moje máma.
1: Tutově, a on navíc je Karel samozřejmě vtipný a umí ty slovíčka skládat.
2: Určitě.
1: K sobě. Jak říkám, poslechnem si to teď v jedné písničce. Takže Karel Šíp text, zpěv Marcela Holanova.
0: Tandemu s Janem Rosákem.

0: Tak kdybych teď chtěl již korolivě vtipný, tak řeknu, že ta písnička Já už nejsem tvá vyjadřovala v podstatě jaksi stav vašeho vztahu teď. Ne, ale ne, všechno stranou. Je to krásná písnička, hezky zaspívaná. Myslím si, že ti pořád bude dělat ozdobu tvého repertoáru. To bezesporu. Ale, no, ale tím pádem si mi taky odpověděla na to třeba, koho si vybereš z klasiků českého humoru, že to teď zrovna nebude Karel Šíp.
1: Klidně by mohl být.
0: Mohl by to být. Já myslím,
1: že s Jardou Uhlířem dělali úžasný věci.
0: To je pořád velká legrace, samozřejmě. Já Karla samozřejmě mám rád a rád ho poslouchám. Ale ty jsi mohla vybírat i z klasiků takových klasičtějších a taky jsi to učinila a šáhla si před popanou Janu Verichovi.
1: To mě třeba strašně mrzí, že s tímhletím géniem já jsem nemohla se nikdy potkat.
0: Tak to mrzí spoustu lidí. Víš co, tak teď si dáme setkání s Janem Verichem, dáme si k tomu Miroslava Horníčka. No. To si my tady prostě můžeme dovolit, takže si teď pošmáknem, jo?
1: Děkuju.
2: To byl obr!
3: Obr.
2: Obrovský básník, a to je taky to jediné, co dneska můžete svobodně říct na obou polokoulích této nemocné planety. Aniž by vás tam nebo onde považovali za někoho, kdo přichází o tamtať. Můžete svobodně říct, Shakespeare byl obrovský básník. Dejte si to.
3: To můžu, jo?
2: Jste věděl, co to je za pocit říkat pravdu bez bázně a hany, dejte si to.
3: Můžu naplno, jo?
2: Naplno.
3: Naplno, hej. Shakespeare byl... Aspoň jak on říká, prosím.
2: Dojal jste mě, že jste zůstal Čech.
3: No jo. Ale vysvětlete mi, jak je to možný, že tenkrát byli klauni, byli šašci a už nejsou.
2: No, já bych si nebyl tak jistý. Tedy klauni nejsou, ale šaškuje. A šaškem se může stát leckdo.
3: No jo, no.
2: Aniž by chtěl, aniž by to tušil.
3: Aniž by to věděl.
2: Klaun, no to je řemeslo, to dá práce.
3: Makačka, no jo, ovšem tenkrát byli klauni i v životě, tedy myslím v životě běžným,
2: no,
3: společenským.
2: No, protože přirozenou cestou vyvěrali z toho života. Jak víte, svět se neustále mění.
3: No, pochopitelně.
2: Svět byl daleko větší než jedno,
3: no,
2: svět je menší.
3: No, že by se srážel to...
2: No, ne, no, přeci ty komunikace, ne? Tady...
3: No tak, tím, že se to prokrátilo rychlost.
2: No, no, samo sebou, aeroplány a...
3: No jo.
2: Tenkrát, když král poslal druhýmu králi, poslal by mu vyřídil, že je vůlno, to trvalo. Pane, dneska to máte toto víc dřív, než to řeknou. Pravda je, že dneska nejsou tak hákliví, to je pravda.

0: a jelo se dále močálem černým kolem bílých skal.
1: Takže to klaunství tehdy byla... No dá se snad říct, že to byla vlastně určitá instituce.
0: Instituce kulturně politická.
1: Ovšem tedy instituce, řekl bych já, typicky středověká.
0: No já bych na tom slově středověk tolik neloupěl. Co to je středověk?
1: Co to je? Samo jméno praví, že to je střed věku mezi staro a novověkem.
0: No střed věku já sám tedy nemám technologického vzdělání.
1: Ne?
0: Ještě oběť humanistické blbosti.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm povídání, ale taky samozřejmě zpívání Marcely Holanové. Nové CDčko, ze kterého tady si hrajeme. Jsou tam sice staré fláky, jak se hezky říká, ale v novém provedení, v nové aranži, nově zahrané, nově zaspívané. Promiň, já jsem si doteďka myslel, že arytmie je něco, co jaksi je mimo rytmus. Ale ta tvoje kapela se jmenuje Arytmie Band. Jak je to myšleno?
2: Je to myšleno tak, že v době, kdy vlastně já jsem to nahrávala s tou kapelou, tak jsem měla srdeční arytmii velkou.
1: To si děláš legraci?
2: Ne. Měla jsem opravdu strašný problémy. Veliký. A já jsem prostě to natočila s těmhle problémama, a pak jsem šla na operaci. Operace dopadla strašně dobře, teda úplně nejlíp, jak může. Ďuky. Takže nedám dopustit na IKEM a na tým těchto opravdu kouzelníků.
1: Tvoje kapela se pro mě mohla klidně taky jmenovat IKEM tým.
2: Co by bylo dobrý, ano.
1: IKEM band.
2: No.
1: No dobře, takže arytmie, ale to je zajímavý.
2: No a my jsme pořád jako přemýšleli, jak by se to mohlo jmenovat, až z toho vlastně takhle to ty kluci plácli. Potom kapelník se zarazil, to narazliš, já musím říkat náčelník, to je můj bubeník. A on jako říká, hele, arytmie, počkej, přesně.

0: neměl tenhle ten název, počkej, počkej, teď mi hrajeme dobře, jako rytmicky. No a na Fikemu mi vysvětlil pan primář, že to nemá nic společného jako s rytmem, že to je naopak, jako, že to je v pořádku všechno, no. To má jiný význam.
1: No, ale důležitý je, že kapela vážně šlape, že jsi spokojená.
0: Já jsem strašně spokojená. Kapela hraje.
1: Ty jsi vybírala ty muzikanty, nebo
0: Ne. Já jsem potkala Tomáška, s kterým jsem, Tomášek je náčelník, bubeník, který hraje u Davida Kollera, a my jsme spolu natáčeli v roce 2001 jedno CD, kde on točil bicí u některých písniček. A tak jsme se jako zkamarádili, že vím, že to je moc fajn kluk. A pak jsme se někde náhodou potkali a já jsem tak si posteskla a řekla jsem, já bych tak chtěla kapelu, já bych tak chtěla zpívat vživě s kapelou, mě to tak nebaví. Tak lezi ty half playbacky. A on mě za dva dny zavolal a říkala mi, hele, myslela jsi to vážně? Já jsem říkala, no, tak ježišmarja, tak podeď by ne. A on mě řekl, tak už kapelu máš.
1: No tedy, no. Tak to je dáreček.
0: To je.
1: A už jste si to vyzkoušeli na veřejný koncert?
0: No to je.
1: Jo. Jaká byla odezva diváctva? To je samozřejmě důležitější ještě než tvůj pocit.
0: Toho jsem se trošku bála, protože je to samozřejmě tím, že jsou tam takovýhle muzikanti, tak jako se přitvrdilo. Ale tím, že se nezměnili tempa, neudělali se ty kraviny, které některý lidi udělají, že úplně to přearanžou tak, že se to nedá skoro poznat, ale oni to ty lidi prostě nemají rádi. Oni chtějí to stejný tempo.
1: Že jo, vidí, a chtějí pokud možno i tu aranž takovou, jakou znali, ano. Když byli mladí ještě.
0: Tak, oni to ctějí, oni ty lidi to ctějí, takže tady se jim to líbí, protože oni asi nevědí proč. Ono to dobře hraje, ale zůstalo jim stejný tempo, stejný aranže, akorát, že to je větší mazec. Ale to jim nevadí.
1: To ne, mazec může být větší.
0: Mazec může být.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, Marcela Holanová už tady trošičku tak naťukla tu chvíli, nebo ty chvíle, kdy jí nebylo opravdu jaksi do zpěvu. A to, když zpěvačce jejího ražení, jejího charakteru není do zpěvu, to už musí být, protože Marcela se svým úžasným fondem prostě, když zaduje, tak to tedy to zní. Ale když jí není do zpěvu, to ti muselo být vážně zlé. Teda jak se to vlastně začalo projevovat, ty tvoje problémy s tím sedíčkem?
2: No bušení, z ničeho nic, jako sedíš v klidu a...
1: No.
2: No a pak se to, jako ty intervaly se zkracovaly a to už fakt bylo moc blbý, že jsem jela v autě a z ničeho nic to začalo tak strašně mlátit to srdce. Jsem nevěděla, jestli se udusím, vomdlím. Pak dostaneš strach samozřejmě. Takže panika, takže tato ještě samozřejmě. No, tak jsem to řešila tímhle způsobem a zaplať pánbu, jako se to povedlo, ta operace, a ještě jsem na to mohla koukat, jsem byla při vědomí.
1: Cože?
2: No, to bylo krásný.
1: To a to ti nevadí?
2: Ne, naopak.
1: Yeah,
2: to mě se moc líbilo.
1: To já bych omdlel, takže bych nepotřeboval žádnou anestezii.
2: Ne.
1: Omdlel je anzich, ale prosím tě.
2: No, to je, oni
1: jsou to trvalo?
2: 3 hodiny.
1: To je dlouhý kino teda.
2: Dlouhý kino a bylo tam hodně obrazovek.
1: Krvák to byl.
2: No to... To právě nebyl, to je zajímavé, že tam žádná krev...
1: To bylo
2: krev...
1: laparoskopicky?
2: Oni to táhnou jako tříslama nahoru.
1: Aha.
2: Takový drátky jako. Ono to vůbec nebolí, protože to jako já jsem třeba vůbec netušila, že v těch žilách nejsou nervy.
1: Cože?
2: No, takže oni ti vlastně umrtví to tříslo, který naříznou.
1: No.
2: Logicky to by se...
1: No.
2: Asi se nám nelíbilo, kdyby nás někdo řezal do nožiček bez umrtvení. No, ale potom ti to prostě protáhnou takový drátky a... Vyvolají samozřejmě ten záchvat.
1: Ano.
2: Ten se jim ukáže na těch monitorech.
1: No.
2: A oni řeknou tak a teď to budeme takzvaně pálit. Oni to pálí nějakým způsobem, jak nerozumím tomu. Ale spalujou ten problém.
1: Hlavně, že to je pořádku.
2: Ale bylo to úžasný, takhle ti to řeknu. No. Bylo to úžasný, protože já jsem ležela. Oni takhle vedle mě byli, celý ten tým těch lidí, měli...
1: Roušky?
2: Ne, měli porty, jak Michael Jackson, což jsem si říkala, kde jsem na koncertu, nebo kde to jsem. A za nima je vlastně místnost, kde sedějí lidi pod rentgenu. Oni to vlastně přes ty obrazovky vidějí a dávají se takhle pokyny. Teď spouštějte a já na ně koukala. To bylo úžasný prostě.
1: Prosím tě, už jsem tady měl na tvém místě několik lékařů, dokonce chirurgů, operatérů.
2: No.
1: A všichni se shodli na tom, tedy svým způsobem, že si při operacích pouštějí vždycky nějakou muziku. Zněla tam nějaká muzika?
2: Ne, oni si mezi sebou půjde o nějakých dovolených, se tam vyprávěli.
1: A žádná muzika?
2: Ne, muziku tam myslím neměli.
1: To si jim nedala svoje CDčko?
2: To by to dopadlo možná špatně.
3: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
4: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
3: Talentovaní autoři hudby,
4: legendární textaři
3: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
4: Pohodová hodinka.
3: Vaše hudební vzpomínky.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Já pořád čekám, když se tam ozve ten got. Jak to, že jsi se rozhodla to udělat bez gota? Nebo to původně bylo bez gota?
1: No to právě původně bylo bez...
0: Jo,
1: bez
0: takhle, bez mistra.
1: Bez mistra.
0: Mistr se přidal teprve.
1: A mistr se přidal, no. Jako Karel Svoboda pro mě tuhletu píseň napsal, já jsem ji naspívala celou. Pak přijel úplně náhodou, mistr jel do Jevan. A Karel Svoboda mu píseň pustil. A mistr řekl, to by mohl být dobrý duet.
0: To by mohl být dobrý duet. No. Ale víš, že to všichni známe samozřejmě s tím Karlem, že jo? Tak to mi musíš proměnout.
1: No ale ježišmarja, samozřejmě. No. Já jsem se taky toho trošku bála, ale protože kamkoliv přijedu, tak ty lidi to po mně chtěj.
0: No.
1: A mistr je neustál, jak všichni víme, v Mnichově.
0: Ale no samozřejmě, a nebo v Hamburku.
1: A nebo v Hamburku. No, takže jsem si říkala, tak nebudu ty lidi šidit, nebo... Proč?
0: Děláš to rozumně. No. Prosím tě, když jsme u toho šízení, já si to slovíčko vypůjčím, nešidíš trošičku teď tenis po tom, co seš po operaci srdce?
1: No, nešidím, protože jsem i po operaci kolene.
0: Cože?
1: No, tak tenisem ku zdraví.
0: A proč to jsi se tak jako rozjela, zalíbily se ti operace, tak ještě kolínko?
1: Ne, kolínko už mám 3-4 roky zpátky. Jo, pan doktor Váchal se vyřádil.
0: Taky jsem on rád a to umí. No.
1: Taky jsem byla při vědomí, taky jsem koukala hezky na operaci, viděla jsem, no mně se to strašně líbilo.
0: Neviděl jsem o tobě, jsi masochista.
1: No to je náhodou úžasný. Tak, no. Protože když něco dělám, tak to dělám pořádně, rozumíš? Uh-huh. Takže když hraju tenis, tak si utrhnu samozřejmě křížový vaz.
0: Ano,
1: že?
0: Samozřejmě, jak jinak.
1: Jak jinak, no. To je povinnost. A pak se jde kam? Jde se ke sportovnímu. Samozřejmě lékaři, který ti kolínko spraví, a ne, aby ti řekl jako jiný pan profesor, který mě řekl, ale milostivá, vy byste ve vašem věku už měl jít v kavárně.
0: Hulvát.
1: A já jsem říkala, pane profesore, tam jsem seděla jako celý život.
0: No.
1: Teď budu s dovolením sportovat. A pan doktor Váchal pochopil, že a známe se dobře. Tak říkal, neboj, kolínko spravíme. Takže kolínko spravil a já jsem si potom užívala ve výřivce s těma fotbalistama, víš, který on tam hezky. Tam to jede jak na běžícím pásu.
0: Takhle.
1: No jo, no nádherný.
0: Kvůli užívání s fotbalistama jsi šla na operaci. Teď už mi to jasný. No. Takže tenis hraješ furt.
1: No.
0: Teď mi ještě řekni...
1: Špatně teda, musím říct, že ho hraju špatně.
0: Ale tak já tě viděl, já vím svý. Ale řekni mi ještě, co Kája, mladší Kája teda, senátor, daří se mu, myslím, je právník, viď?
1: On není právník, on je finanční poradce.
0: Finančník, aha. Tak já měl za to, že studoval práva, ne?
1: Studoval práva v Plzni velmi dlouho, asi 7 let.
0: V Plzni.
1: Takže ono možná je lepší, že?
0: Aha.
1: No, ale on tam fakt byl 7 let.
0: Jo, takže poctivě.
1: On to měl jinak.
0: Marcela, ti přeju, ať ti to hlavně zpívá samozřejmě, ať máš radost ze svého vystupování s kapelou a hlavně z odezvy diváků. Tak to byla Marcela Holanová, která nám dneska nejenom zaspívala, ale i příjemně popovídala. Díky za tvoji návštěvu, ahoj.
1: Já strašně moc, Honzo, děkuju. A jestli můžu na závěr tobě moc poděkovat, protože to mám pořád v srdci, že ty jsi pro mě jednou v životě udělal strašně velkou
0: opravdu
1: laskavost. Ano.
0: To mi připomeň teda, protože toho není tak moc zase.
1: A pořád to mám před očima. Bylo to v Austrálii, kde jsi mě koupil pivo, ne, mě ho manžel nekoupil. Ne, že bych ho chtěla, chraň Bůh. Ale ty jsi na to nemohl koukat. A já, no... A řekl si, prosím tě, já ti pivo koupím. A já tě vidím, jak ty jdeš k tomu baru, protože jsi ho viděl, že on jde s jedním pivem. A ty jsi mě to pivo koupil.
0: Je, tohle mi Kara nezapomene, ale já věřím,
1: že... Já to musím říct. Udělal jsi mě velikou radost, nečekala jsem to a budu si to pamatovat opravdu celý život.
0: Tak si to pamatuj a šiř to. Jak jsi to dneska udělala přímo i v rádiu. Mm-hmm.
1: Děkuju ti moc. Ahoj.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení a milí posluchači, zahájili jsme dnešní hodinku svižné, ale také uklidňující a něžné lidové a dechové hudby, kterou jste si už navykli slýchat v našem pořadu U muziky. Myslím, že jsme začali zdvořile a přátelsky, jak už je naším zvykem. Dneska jsme vám dokonce hned v úvodu předali malý dárek. Připravil jej pro vás autor stejnojmenné skladby William Béreš a zahrála žatečenka Jaroslava Filipka. Příjemný a nerušený poslech vám všem, vážení, přeje Pavlína Filipovská. Pokračujeme polkou, které hudební skladatel Sláva Mach spolu s textaři Ladislavem Jacurou a Jarkou Motlem dali název Chasnická. S Květovankou pod vedením Miroslava Císaře zpívá Vratislav Felek. Potom uslyšíte Venkovský valčík. Tuto lidovou melodii zaspívají Michaela Krákorová a Lambert Pfléger, zahraje Rožmitalská Venkovanka pod vedením Josefa Janouška. Tango, které dneska zazní, je oblíbené a známé, a to už hodně dlouho. Ale to neznamená, že nás neosloví ještě dnes. Napsal je František Blahník a jmenuje se Akáty bílé. Zaspívá Miloš Lorenz, zahraje pražská kapela Petra Finka.

Je tu čas, kdy zařazujeme obvykle dvoudobý rázný pochod. No jen proto, abychom si připomněli, že chůze je nejúčinnějším cvičením, ale také proto, abychom si dopřáli hudební zážitek, který nám poskytne mistrně napsaná skladba z pera některé z našich opravdových, dá se říci, hudebních hvězd. A že jich tu máme pěknou řádku, jednou z nich je bezesporu František Kmoch a jeho pochod Jara mládí. Zpívá sbor orchestru a hraje orchestr Václava Hybše. U mlýna na stráni, to je lidová polka, kterou nám přišli zaspívat Marie Chuchlová, Helena Hokrová, Václav Janeček a Jiří Pletka, hraje veselá muzika. Dále je tu pro vás půvabný valčík Karla Vacka, Až se jednou potkáme. S českou muzikou budou zpívat Svatava Černá a Pavel Beneš.

0: Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou.
1: Na Moravě jsme taky obdrželi dárek. Pestrou směs moravských písniček. Jmenuje se Kapelo Polku hrej a podíleli se na ní autoři Vladimír Pfeffer a Jiří Tesařík, dále i textaři Jaroslav Fuksa a Růžena Sypěnová. Zpívají Jarka Kachyňová, Květa Navrátilová, Jiří Helán a Joška Šmukař, hraje Moravěnka, jejímž uměleckým vedoucím je Vladimír Pfeffer.

Doma v Čechách už na nás čekají další dárky, jedny z nejmilejších, české písničky. Josef Vítek s textařem Jaroslavem Navrátilem pro nás mají Vojický valčík. S pražskou kapelou Petra Finka zpívají Ivan Trnka a Pavel Beneš. Po valčíku přijde temperamentní veselá polka Miroslava Čepického. Už název napovídá, že smutno rozhodně nebude. Ta polka se totiž jmenuje S kamarády v hospodě. Zpívat budou Jana Puterová, Milan Honzík, Václav Faltýn a Miroslav Čepický, pod jehož vedením zahraje také i myslivecká kapela Atlas.

Vážení dámy a pánové, přišel čas loučení. Zdá se mi, že ta hodinka s lidovou a dechovou hudbou v pořadu u muziky utekla, jak se říká, jako voda. Pokud to tak připadá i vám, není nic ztraceno. Vždyť se zanedlouho můžeme opět sejít a zaposlouchat se do písniček a melodií, které máte rádi. Záleží jenom na vás, vážení, abyste včas naladili na svých rozhlasových přijímačích tu správnou vlnu. Za všechny spolupracovníky se loučí, všechno dobré přeje a naschledanou se těší Pavlína Filipovská. Závěrem vám posíláme ještě směs lidových písniček Jihočeským krajem. Zaspívají Vlasta Kahovcová, Ivana Brožová, Vendula Práglová, Hana Fislová, Milan Černohous a sbor Milana Wolfa. Zahraje Veselka Ladislava Kubeše.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ljubonoviny. Tak se jmenoval rozhlasový pořad, ve kterém herečka a šansoniérka Ljuba Hermanová vypravovala zážitky ze života, vzpomínala na své kamarády a zpívala staré i nové písničky. Budeme teď na něj vzpomínat. Přijměte tedy pozvání paní Ljuby do rozhlasového archivu. Pěkný poslech.

Vítám vás, milí zlatí, při poslechu v pořadí již 24. Ljubinovin. Dnes, po delší době, se vrátím ve svém vzpomínání do let 30. Do let, kdy jsem toho stačila ještě mnohem víc než dneska.

Vím o sobě, že nejsem ctižádostivá. Všecko přišlo v mém životě zrovna jako z nebe. 6 tříd gymnázia a zkouška na konzervatoř. A hned místo prázdnin angažmá. No prosím, do arény. Tak se jmenovalo divadlo na Smíchovském břehu naší Vltavy. No bylo to prýma, ani jsem nemusela vynakládat velkou píli. No bodeď, když já jsem ani nevěděla jak. Tanečně jsem byla nadaná, hlásek byl taky docela pěkný. A režisérovi se to líbilo, a publiku taky. Daleko později jsem litovala, že jsem neměla takzvaně svého režiséra, který by mě usměrnil a měl se mnou taky trpělivost. No představte si, v roce 1935, to už jsem vlastně byla 4. rok herečkou a poprvé vdaná, se stala mojí velkou ctitelkou legendární Andula Sedláčková. Mnozí z vás si jistě to jméno pamatují. Chodila se na mě dívat na velké operety do Karlína a po představení jsem od ní dostávala lístečky podepsané Líbá vás vaše Andula. Představte si, ona si nechávala dokonce podle mne kopírovat šaty u firmy, kterou vedl bývalý tanečník pan Skuhrovec. A taky ona to byla, kdo mě seznámil s režisérem K.H. Hilarem, který mi posléze nabídl angažmá v Národním divadle hned, jak se vrátím z Ruska. No ano, z Ruska. Tehdy jsem totiž měla jet na půl roku do Moskvy, zpívat tam v hotelu Metropol, v novém přepichovém hotelu s českým orchestrem, kde předtím vystupovala asi půl roku Kamila Strnadová, to byla moje kolegyně z divadla Oldřicha Nového. Stalo se však něco hrozného. 2 dny před odjezdem, představte si, mi zemřela moje drahá maminka na zápal slepého střeva. Měla do toho Ruska jet samozřejmě se mnou, jako garde. Já už měla zbalený lodní kufr, táta nám tu cestu dovolil. Tehdy mě přestal bavit svět. Nezajímal mě ani pan Hilar, ani moje faninka Andula Sedláčková. Byla jsem otřesena maminčinou smrtí. A tak jsem napsala Andule Sedláčkové osudový dopis, že jsem si to rozmyslela, ať se na mě nezlobí, ale že se nedomnívám, že Národní divadlo je pro mne to pravé a že chci raději zpívat a tančit v operetách. No a ona mi odepsala velice krátce na druhé straně své fotografie. Jak si kdo ustel, tak si lehne. Andula Sedláčková. A měla recht. Jo, dneska už to vím, ale můžu vám říct, stejně byl osud ke mně velmi milosrdný. No představte si, že jsem na ta prkna Národního divadla se přece jenom nakonec dostala. I když o hodině let později a jen jako host. Hrála jsem totiž ve Štechově 3. zvonění a mám na kontě celkem 25 představení v Tylově divadle. Tančila jsem kankán a čardáš v půlhodinovém výstupu, kdy se na konci představení objeví Maďarka jménem Eržika a ovládne celé jeviště. A úspěch jsem měla. Škoda, že se o tom Andula Sedláčková už nikdy nedoví.

Deska byla na začátku naprasklá, no ale s tím se člověk musí smířit, že jo? Ani gramofonové desky nemládnou. Časem začnou šelestit, občas to v nich lupne, někdy i drážka může přeskočit. No a ta, kterou si nyní pustíme, je naštěstí zachovalá. A takže uslyšíte Ference Futuristu, na kterého chci také dneska vzpomenout v plné parádě.

Týče očí, člověk si snadno holku ochočí. Musí mít však pevnou ruku, sice si jej ona v cuku kolem prstu otočí. V jehličí, tam si každej zacvičí, Paulí.

třetí, pátkomu, čtvrtý, koho co? Chodil jsem s Paulou denně v roco, co? Ona pěkná holka i souce, jezdila až z Olomouce a tančila siroco. Věhličí, věhličí, tom si každej zacvičí, Paulína tam taky byla, to si řadně zacvičila. Na, na.

tří. Paula na cviky se třese, zvláště když jsme sami v lese, tam pre je to nejlepším. Věličí, tam si každý zacvičí, Paulina tam taky byla, ta si rádně zacvičila. Nám zábavou je tělocvik, to činí ducha veselého. Tam různé cviky s Paulou děláme, nahoru dolů spolu skakáme. Paulína pak jenom styší, vždycky nejraději cvičí, pátým pádem voláme. Věličí, tam se každej zacvičí, Paulína tam taky byla, to si zhodně zacvičila. Nám zábavou je tělocvik, to činí duch.

Moje vzpomínka na Ference Futuristu začíná v osvobozeném divadle ve hře Ostrov Dynamit. To jsem tedy chodila do Quinty nebo Sexty a bylo mi tak nějakých 16-17 let. A jemu asi kolem 40, ale jeho výstup Trestanec před popravou s větou už se pálilo, vidím, jako by to bylo v loni. Salvy smíchu obecenstva slyším dodnes. A vidíte, náhoda. Neuplynul ani rok a já najednou s Ferencem a Járou Kohoutem hrála na jevišti Švandova divadla ve francouzské veselohře s líbezným názvem Slepičárna. A od té doby jsme se občas setkávali ve filmu, jindy zase v kavárně i s jeho milou ženou Aničkou. No a pak přišla válka a setkávali jsme se opět, tentokrát na různých estrádách, jak to byla móda. Vidím ho dnes v mnoha českých filmech a pořád ho mám ráda, víte, a vážím si jeho hereckého umění. No, kdo takhle uměl rozdávat smích, nebude nikdy zapomenut. Vzpomínám a vidím to docela přesně. Bylo to v sále dnešního kina Kotva. Eman Fiala usedá ke klavíru a vchází Ferenc Futurista. Má na sobě dlouhou bílou řízu, přepásanou stříbrnou šňůrou, na hlavě zlatoblond paruku až na ramena, kolem čela uvázenou stříbrnou čelenku a uprostřed velkou stříbrnou hvězdu. Představíte si snadno jeho veselá očička a zoubky přečnívající přes rty a laveverka. Ale jen se objevil, lidi řvali smíchy. Ovšem pozor, jeho báseň nebyla pouhá sranda. Chvilkami naopak burcovala láskou k člověku, láskou k vlasti. Byl to dlouhý a skvělý monolog. Ale teď přeskočím pár let. Ferenc Futurista už nežije a já jezdím s jeho bratrem Emanem Fialou, s R.A. Dvorským a jeho ženou Aničkou a Hanou Vítovou po vlastech českých. A kromě zpívání jsem toto osazenstvo, prosím, vozila ve svém tehdejším voze Simca Elysée, který jsem sama řídila. Přiznám se vám, že jsem se musela velice soustředit na šofírování, abych na místo určení ve zdraví dojela. A na jevišti pak paráda a úspěch. A po představení často posezení u večeře, u piva v místní hospůdce. A povídalo se a vzpomínalo a povídalo. A hlavně chechtalo. Eman Fiala byl skvělý vypravěč a srandista a pamětník. A o Ferencovi znal spoustu historek. Já nerada přebírám historky od kolegů, víte, ale Tuhle vám musím převyprávět. Týká se totiž právě Ference a Emana a toho jejich společného melodramatu Anděl míru. Já totiž znám prostředí, kde se to odehrálo. Je to sál v hotelu Tichý v Praze na Žižkově a dodnes se tam účinkuje. Jenomže tenkrát to prý býval malý sálek, ve kterém hrála harmonička a čepovalo se hlavně pivo a dobré pivo. Sál býval nabitý zejména žižkováky a návštěvníky a milovníky dobrého piva, že jo, lidi z blízkého okolí. Na malém pódiu stálo pianino a stoly končily až úplně u toho malého jevišťátka, takže kdo seděl u stolu prvního, mohl si půl litr piva postavit přímo na jeviště jako na stůl. Tam tedy přišli Ferenc s Emanem onoho nedělního odpoledne vystupovat. Sál nabitý k prasknutí, prokouř z cigaret a doutníku nebylo vidět souseda, prohluk nebylo slyšet vlastního slova. Ferenc pochopitelně byl otrávený, odmítl vystoupit, ale pořadatel mu slíbil, že osobně sám obecenstvo utiší, jen ať se klidně jde převléknout do svého andělského kostýmu. No a tak Eman s Ferencem po chvíli přece jenom vstoupili na prkna, která prý znamenají svět, s melodramem Anděl míru. Obecenstvo se jakž takž utišilo a Ferenc začal recitovat. Pojednou zpozoroval u pódia pěknou blondínku v bílé blůzičce. Jedním loktem byla opřena o jeviště jako o stůl, v druhé ruce držela půl litr piva a velkýma rozzářenýma očima na Ferencovi přímo visela.
A Ferenc futurista, šťasten, že našel spřízněnou duši, hrál jen pro ní. Pro ní s velkým ň. Když pak skončil, tak ta dobrá duše u pódia pojednou vstala a držíc stále v ruce svůj půl litr s pivem, pronesla velmi nahlas. Tak takovýhle andělé se kopají do prdele. Promiňte. A následoval aplaus a řev a Emanuf a Ferencův rychlý útěk pryč. Pryč z tohoto stánku umění. Umění s malým u.

se, tak povídám i Noelu, tak kde se, no. Když se že v novým kabátě byl fešák, jažeš.

písničkou oslavující pražskou čtvrť zvanou Žižkov jsem se trochu zpronevěřila archivním nahrávkám, které provázejí to mé dnešní vyprávění. Naspívala se mi totiž v téhle verzi v roce 1977. No a tak pro poslední písničku dnešních Ljubinovin sáhnu ještě jednou do starých šelakových desek a zahraju vám tu, která pochází z dob mého působení v Novém divadle Oldřicha Nového.

0: Tak a to je z dnešních Ljubinovin všechno. Mějte se pěkně, milí zlatí, mějte se rádi, nemračte se na svět a za měsíci vzpomeňte, že na stanici Praha na vás se svými březnovými Ljubinovinami čeká opět vaše Ljuba Hermanová.
1: Páskové pepíci šlapou zas ulicí, písnička zpívá, je ten tam on a zpěch. To

0: Kroužky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Kroužky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

gazda jak kytička. Je tady s náma, módní hit nechte být, ať jde do háje. Letí čas, prosím vás, kdo pak pozná je, ta malá jedině zbude a nezhyne. Vždyť Grinda pána

Vítám vás, milí zlatí, při poslechu Ljubinovin v pořadí již 28. Kdo poslouchal minule, tak ten ví, že i ty dnešní Ljubinoviny chci věnovat vzpomínce na kamaráda, brášku, nejpilnějšího a nejvěrnějšího mého autora Jaroslava Jakoubka. V červnu jsem se s vámi loučila písničkou, kterou to dnešní vzpomínání začnu. Už proto, protože jde o nahrávku docela jinou, nejstarší. Však to také při přehrávání té staré desky bude znát. Jmenuje se Smutný představení a Jakoubek je autorem hudby i textu.

Jaroslav Jakoubek, se kterým jsme byli nejlepší kamarádi, říkali jsme si bráško a ségro, uvízl v mých vzpomínkách a v mém srdci drápkem nejdelším. Jeho nádherné písničky, moudré i veselé, mě provázely po celou dlouhou dobu od Reduty 1958 až do dnešních dnů. Žel Bohu, musím o něm mluvit už jen v minulém čase. Umřel právě před rokem, 27. července 1993, mlád 65 let. Nestonal dlouho a po operaci, které se podrobil, se rychle zotavoval, uzdravoval. Směl dokonce pít 2 piva denně a vykouřit pár cigaret. No všecko vypadalo na to, že to bude dobré, ale byl to jen klamný dojem. Navíc nás přepadla další špatná zpráva. Po 5 letech strávených v nemocnici v Karlově Studánce u Ostravy zemřel náš kamarád a kolega Karel Efa. Efova žena Vlasta a já jsme požádali Jakoubka, jestli by nepřišel říct Karlovi pár slov na rozloučenou do vinohradského krematoria. Ten hodnej můj bráška sám měsíc po operaci přišel a rozloučil se za nás, za komedianty, tak jemně, tak krásně a lidsky. Prostě právě tak, jak žil a myslel, právě tak psal a tak i jednal. Po Efově pohřbu jsme šli k Jakoubkovým na kávu a ta milá atmosféra v jejich domácnosti, kde běhali po podlaze a po lavici i po stole 2 kočičky a 2 pejskové na lezenci, to byla tak pěkná a vlídná pohoda, že nám všem opravdu pomohla. Měla bych vám vlastně také prozradit, že jsem to byla já, kdo dal mýho vrášku Jardu s jeho ženou Jiřinkou dohromady. No tak čirou náhodou, to víte, jak už to tak chodí. A povedlo se to. 10 let šťastného spolužití a porozumění není přece tak málo, že? No tak bylo to takhle. Když bylo Jakoubkovi 55 let, měl se na jeho počest konat večer v elektrických podnicích v Praze. Tam je takový veliký sál. Jaroušek přijel ze Dvora Králové, kde tenkrát s maminkou bydlel, do Prahy už dopoledne, ovšem s velkou chřipkou. Tak dostal injekci, byl uložen do postele, nařídilo se mu budík na 17 hodin s tím, aby do sálu elektrických podniků dorazil nejpozději do 8 hodin, tedy do 20 hodin. My herci byli na místě, publika plný sál a bylo 19.

Nāc hoģin, devate nāc, pat nāc, devate nāc, pšicēt, a bráška jarda nikde. No co myslíte, že se stalo? Oslavenec zaspal. No, ale já seděla u stolu s jednou milou, hezkou ženou. No a jak už to tak bývá, kráčili jsme si dlouhou chvíli čekání, povídáním. A Aita, Jiřinka byla velkou ctitelkou Jakoubkových písní, líbil se jí, no byla jim nadšena, znala naspaměť jeho texty písniček a songů, no a abyš to zkrátila, za 2 měsíce jsem jim šla za svědka na svatbu. A aby náhodě nebyl konec, oddával je právě ten, kdo před 3 lety předtím odával i mne. A jak se dopadlo ten večer v elektrických podnicích? No samozřejmě, že na koncert přišel pozdě. Samozřejmě, že zaspal, ovšem všechno mu trpělivé obecenstvo, stejně jako my, odpustilo za ty jeho krásné texty a muziku. A za to, jaký byl člověk. Blázen s nejlaskavějším srdcem. Tak to byla dnešní malá vzpomínka na Jaroslava Jakoubka. Jeho písničky, ty, ať už za něj mluví sami, uslyšíte 4. K některé napsal text, k některé hudbu, k některé obojí najednou.

A ptali se nač, a viděli sníh, a viděli kal, a viděli bolest, a viděli žal, a viděli lásku, a viděli zlost, a viděli moc, a volali dost.

Milí zlatí, končí červencové ljubinoviny. A ještě jednou jsem si dovolila zaspomínat na Jaroslava Jakoubka, od jehož odchodu z tohoto světa uplyne za 3 neděle 1 rok. Loučím se s vámi dnes, obzvlášť vám děkuji za pozornost. Užívejte sluníčka a letní pohody, přeju vám hodně houpa, hodně jahod a malin a všeho možného, všeho dobrýho. No a já se vám zase za měsíc ohlásím, ano? Písničkou s Jakoubkovým českým textem.

to znám, jako mě taky vám. Do srdce sáhne, kdo ji zná, ať jí dá aspoň šestáček, dříve než přeletí jako obláček, nezvadá, nezmizí, to, co já kde kdo ví.

0: nelom te na knihu. Píseň je chleba a sůl.
1: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
2: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Krásný den, vítám vás u poslechu pohodového rána s datem 11. června a začnu poutáním na dnešní pohodářku. Rada seniorů rozhodně není jen organizace, která řeší důchody a legislativu. Po celé republice pořádá zajímavé soutěže, setkání i aktivity, které dokazují, že aktivní život nekončí odchodem do penze. O tom, jak seniori fotí, hrají šachy, sbírají tradiční recepty a propojují generace, si budeme už za pár minut povídat s předsedkyní Rady seniorů Lenkou Desátovou.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Senioři dnes cestují, sportují, fotografují, soutěží, vaří i organizují kulturní akce. A právě Rada seniorů České republiky se snaží vytvářet příležitosti, aby lidé ve vyšším věku nezůstávali stranou společenského dění. Jaké projekty a soutěže letos probíhají a co všechno mohou seniorům nabídnout? To už nám prozradí předsedkyně Rady seniorů České republiky Lenka Desatová. Dobré ráno, vítám vás na Pohodě.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Paní Desatová, když se řekne Rada seniorů České republiky, co všechno si pod její činností můžeme představit?
2: No, v podstatě všechno. Od metodiky a spoluorganizování aktivizačních programů pro seniory přes bezplatné právní a sociální poradenství. Dneska ho máme rozšířené už i o dluhové a energetické poradenství. Až po podněty, které dáváme politikům a využíváme při připomínkování zákonů. To je to, když něco nefunguje, nebo se někde senior setká s nějakým bezprávím, třeba u svého lékaře nebo zdravotní pojišťovny.
1: A jaké jsou nejčastější potřeby a přání seniorů v současné době, se kterými se na vás lidé obracejí?
2: Obracejí se na nás zejména s tím, že jim vadí velmi vyhrocené mezigenerační vztahy. To asi převažuje úplně všechno. Vadí jim ta retorika, která staví mladou generaci proti staré a vyzývají nás, aby jsme s tím něco udělali.
1: No a co se s tím tady dá dělat?
2: Tak naše možnosti jsou poměrně omezené. My se snažíme vyzývat politiky, aby lépe volili slova a nevolili zkratky, které jsou zavádějící. Jako jsme v minulosti slyšeli, že každý šestý důchod je na dluh, což prostě není pravda. Je to opravdu jenom to, jakým způsobem ty lidi přesvědčit o své pravdě. Jo, ona neexistuje jedna pravda, je několik názorů, je potřeba hledat nějaký rozumný kompromis, ale tím kompromisem rozhodně není strašit mladou generaci, že jim starší, kteří tady 40 let pracovali, projídají důchody.
1: No, pojďme na ty zajímavé akce, které jsem avizovala už v úvodu, které pořádáte. Jednou z nich je soutěž Senior Foto. Tak pojďme nalákat seniorky a seniory, kteří třeba rádi fotí, anebo by se do toho chtěli pustit. Kdo se může zapojit?
2: Zapojit se může každý, komu je více než 60 let. To je jediná podmínka, kterou máme. Naši lékaři říkají, že je to jeden z našich nejvyvedenějších programů, protože je velmi komplexní. Mě tady to vysvětlení poměrně zaskočilo, tak jsem se ptala, jak to myslí. A oni říkali, hele, to je jednoduchý, zapojí mozek, protože musí přemýšlet, co vlastně chtějí vyfotit, aby v té soutěži, v té dané kategorii měli šanci uspět. Potom musí někam dojít, to znamená, že tady ten program obsahuje i pohyb. Musí mít trpělivost, musí počkat, než vytvoří ten správný snímek, čímž zase cvičí jemnou motoriku. To mě ani nenapadlo, že při fotografování vlastně cvičíte jemnou motoriku. No a potom se musí postarat ty snímky nějakým způsobem odeslat. To znamená, že se potřebuje i trošku digitálně vzdělat.
1: No pane, jo. No a já se možná zeptám také na to vlastně, na co mohou seniori fotit? Stačí jenom mobilní telefon případně, nebo to má jistá pravidla?
2: Nemá. Stačí opravdu jenom mobilní telefon. Kdo chce, máme samozřejmě i fanšmekry, kteří stále fotí digitálním fotoaparátem, ani to se nevylučuje. Máme, tuším, že 3 kategorie jsou vždycky vyhlášené, každý senior si může vybrat, v jaké kategorii chce ten snímek zaslat a právě v elektronické podobě ho poslat na mailovou adresu Jihočeské krajské rady, protože tenhle projekt se zrodil v jižních Čechách, tak ho tam necháváme. I vyhlášení se potom koná v Jihočeském kraji a to buď v prostorách vědecké knihovny, anebo v sále zastupitelstva.
1: No a dokdy tady?
2: V těch snímků je potom i v sále zastupitelstva udělaná výstava. Loni jsme to dělali poprvé. Ta výstava byla po celém krajském úřadě a dokonce nás potom krajský úřad požádal, abychom výstavu prodloužili, protože o ní byl velký zájem.
1: Nedivím se, tak pojďme ještě říci, dokdy mohou zapojit a posílat svoje snímky, případně zájemci.
2: Je to až do 31. srpna. Potom už se schází odborná porota, která ty snímky musí rozstřídit do těch kategorií, projde jimi a hlasuje o pořadí v jednotlivých kategoriích.
1: Další akcí je celostátní šachový turnaj, který se bude konat v Pardubicích, tuším v září. Jak velký zájem mezi seniory o šachy je?
2: No, my jsme právě k tomuhle turnaji celostátnímu sáhli na základě zkušeností Pardubické krajské rady, která loni vyhlásila šachový turnaj. Měli tam poměrně značnou kapacitu soutěžících, měli prostor asi pro 60 soutěžících. A vzhledem k tomu, že ta místa se jim zaplnila během půl dne, tak museli zvedat věkový limit, aby vůbec seniory srovnali do těch prostor, které měli zamluvené. Toho důvodu jsme se rozhodli s Pardubickou krajskou radou, že jeden turnaj uděláme otevřený, celorepublikový, takže se mohou hlásit seniori z celé republiky. Některé kraje už tu kvotu vyčerpaly, protože přihlásili členy krajské rady seniorů, ale z některých krajů, co já vím, tak jsou ještě volná místa. Takže zájemci se mohou hlásit, určitě stačí napsat, z jakého jste kraje, kolik je vám let a nějaké spojení na vás a odeslat to na mail Rady seniorů, ten je jednoduchý RSCR, jako Rada seniorů České republiky, @ znovu rscr.cz.
1: No, já myslím, že bychom si mohli povídat ještě mnohem déle, ale bohužel už jsme vyčerpali náš čas, tak pojďme ještě říct na závěr webovou adresu, na které případně si mohou prohlédnout další akce a další možnosti, jak se zapojit do toho veřejného dění.
2: Je to stránka www.rscr.cz a tam v záložce celostátní aktivity Rady seniorů jsou podrobné propozice i podmínky ke všem aktivizačním programům, které děláme.
1: Říká předsedkyně Rady seniorů České republiky Lenka Desatová, která byla naším dnešním hostem. Děkuji nejenom za ten rozhovor, ale i za tu práci, kterou děláte. Popřeji vám, ať se vám daří, ať jsou seniori spokojeni s tím, co pro ně vytváříte, a budu se těšit na Pohodě zase někdy naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání a krásný den všem.

Iveta Simonová a Milan Chladil zpívali píseň My dva a čas. A když jsme u toho času, přesný je 8 hodin a 19 minut. A já mám pro vás teď v pohodovém ránu jednu pozvánku. Už tuhle sobotu a neděli se budou konat další akce v rámci víkendu otevřených zahrad. Například Zlínský kraj otevře 12 areálů. Lidé budou moci navštívit soukromé, historické a nebo farní zahrady. V zahradnictví v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku budou k vidění olivovníky a palmy. Ve školní zahradě v Hulíně na Kroměřížsku zase jezírka, skalka pro ještěrky i ptačí budky. Některá místa budou přístupná celý víkend, jiná budou mít otevřeno jen jeden den. V Kroměříži se do víkendu otevřených zahrad znovu zapojí Podzámecká a také Květná zahrada, které jsou dokonce památkami UNESCO. Podzámecká zahrada patří k nejcennějším krajinářským dílům v České republice. Její komentovaná prohlídka je naplánována na sobotu od 11 hodin. Návštěvníci ochutnají také vína, uvidí ukázky floristiky a arboristiky. Organizátoři dále plánují také aktivity pro děti, ale i dospělé. Komentované prohlídky plánuje i Květná zahrada. Lidé si prohlédnou původní raně barokní park v geometrickém stylu francouzské zahrady i takzvanou rotundu. Otevřeno bude mít i zahrada Čiperovy vily ve Zlíně. V neděli odpoledne tam lidé uvidí představení spolku Zvěřinec, plné akrobacie a divadla, kterému bude předcházet kreativní dílna pro děti. Ale bude toho mnohem víc po celé České republice. Tak jestli se chcete podívat, jestli právě ve vašem kraji, ve vašem okolí nebude něco otevřeného a k vidění, tak se podívejte na web www.víkendotevřeníchzahrad.cz.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jestli si i dnes máte sebou, pokud se někam vydáte, přibalit pláštěnku anebo deštník, to nám poví meteorolog České televize Michal Žák, kterého vítám v Pohodovém ránu. Dobrý den.
2: Hezké ráno přeju.
1: Jak to bude s tím deštěm dneska vypadat? Máme s ním opět počítat?
2: Raději bych si ten deštník nebo pláštěnku přidal, i když teď prší jen výjimečně, ale to se v průběhu dne bude měnit. Počítejme s tím, že se bude tvořit kupovitá oblačnost, bude to takové proměnlivé počasí, trošku dalo by se říct i aprílové, tedy proměnlivá, převážně ale velká oblačnost a postupně se v průběhu dne objeví četné přehánky. Můžou se, hlavně v Čechách, vyskytnout taky bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblaku začne ubývat. No a teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů, teplej bude na jihu Moravy, tam naměříme až 20, no a na horách v 1000 metrech pouze kolem 9 stupňů. No a navíc bude foukat mírný západní až severozápadní vítr, 3 až 7 metrů za sekundu, to už je docela citelný vítr, a v přehánkách a bouřkách bude vítr přechodně zesilovat. Večer pak zeslábne.
1: Takový tedy bude dnešní den z pohledu meteorologa České televize Michala Žáka. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Rádo se stalo a krásný den.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Friskas, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: Jedna z nejoblíbenějších českých hereček všech dob, paní Iva Janžurová, oslavila 85. Svou oslavu přichystali i Tobogan, a to v jejím domovském Stavovském divadle. Do přímého přenosu dorazí Eva Holubová, Jana Paulová, Alice Nelis, Jiří Lábus, Josef Dvořák, duo Skútr, profesor Petr Neužil, Michal Dočekal, a o hudbu se postará Igor Orozovič se svou kapelou.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na Dvojce a na Pohodě.
3: Pozdravuj,

0: Vzpomínáte se na šťovík a na tu typickou kyselou chuť? Možná se vybavíte, že moc lístků jsme jako děti najednou nesnědli, protože se nám pusa skřivila hned po tom prvním. No tak dneska se na šťovík hezky podrobně podívá Eva Bucharová ve své bylinkové lékárně.
1: Šťavelem kyselým, který chutí trochu připomíná citron, můžete ozdobit saláty, polévky nebo i tvarohové pomazánky. Ozdoba postačí. Listy šťavelu obsahují totiž mírně jedovatou kyselinu šťavelovou. Právě díky ní chutnají kyselé. Škodlivé účinky má hlavně na ledviny. Pokud to se šťovíkem přeženete, může vám být dost špatně až na zvracení. V malém množství ale působí dobře na krev, kterou čistí a taky zbavuje tělo škodlivé kyseliny močové. V současné době se šťavel používá spíš zevně. Obklady z něj jsou dobré při kožních problémech a je to taky vhodné kloktadlo, třeba při

0: a vtech. Jinak jeden druh je ozdobná pokojová rostlina. Podobá se čtyřlístku a je tady považována za symbol štěstí. Pochází z Mexika, tedy šťavel mexický. Uprostřed zelených lístků mívá tmavší, takový červenohnědý pásek.
1: Šťoví k nám ve čtvrtečním pohodovém ránu v bylinkové lékárně přiblížila Eva Bucharová.

Jak si ulehčit péči o své blízké a přitom se nevyčerpat fyzicky ani psychicky? S tím pomůže výcvikové centrum pro pečující, které se nově otevřelo v Mostě. Podrobnosti v pohodovém ránu nabídneme v reportáži už za chvíli.

0: V Mostě otevřeli integrované centrum pro pečující. Rodinní příslušníci se tam naučí pečovat o své blízké, kteří už to sami nezvládají. Ve výcvikové místnosti jim poradí fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovníci nebo pečovatelé. Jsou to pracovníci městské správy sociálních služeb, v jejíž budově Harmonie centrum sídlí.
1: Robine, kde mám ty klíče, nevíš?
2: No jasně, že vím. Říkal jsi, že jsi sjedal na poličku.
3: I takhle může být užitečný robot Robin. Jeho podobu s malým dítětem podtrhují džínové lacláče. A podle Petra Panírka z dodavatelské firmy může starším lidem v domovech seniorů zpestřit život a dělat společnost.
1: Robine, řekni něco o městě Most.
2: No tak bydlím tu od minulý středy. Máme tuto jezero, kde se dá v létě plácnout do vody, to je fajn. A všude jsou tu paneláky, že jo? Jo, a ten kostel, co ho posunuli, to je taky hustý, ne?
3: Na přesunutý kostel i zmiňované jezero je z 12-patrové budovy domova pro seniory, pěkný výhled. V nejvyšším patře nově funguje integrované výcvikové centrum pro pečující. Profesionální pečovatelky se tady seznámí s novými technologiemi. Pečující z rodiny se zase naučí, jak všechno zvládnout.
4: Tak určitě budeme mít zabržděný vozíček, určitě postel dát pokud možno co nejníž.
3: Pečovatelka Jana Genslerová předvádí, jak pomoct s přemístěním osoby z invalidního vozíčku do postele. Výcvikový byt představí pečujícím taky možné kompenzační pomůcky.
4: Můžou si to naučit výměnu inkontinence, ošetření ran samozřejmě, umytí koupel buď to v lůžku nebo v koupelně, jakou mají doma udělanou, podávání stravy, co k tomu lůžku dát, polohovací předměty, co mi ještě napadá, jak obléknout toho klienta, jak ho pomoct přesunout, odvést k doktorovi, k lékaři.
3: Domov pro seniory eviduje podle ředitele Luboše Trojny tisícovku žádostí o pobytovou službu.
5: Co žadatel rovná se rodinní příslušníci, teď jim můžeme dát vědět. Stále nemáme místo, ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat, pochopili ty principy, abyste se prostě doma z toho nestrhli.
3: Tady v Mostě je jedno z pěti výcvikových center, která v Ústeckém kraji vznikají v projektu digitalizace pečovatelských služeb. Další budou v Chomutově, v Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Z Mostu Jana Vytázková, Český rozhlas.

Věra Špinarová, Marie Rotrová nebo také Jiří Štědroň a jeho Julia. Tak to je muzika, kterou vám v dnešním pohodovém ránu ještě nabídnu. No a pak už se můžete těšit na tandem Honzy Rosáka z roku 2019, kdy byl jeho hostem herec Milan Steindler. Nenechte si to ujít, já vám přeji krásný čtvrtek. Nezapomeňte, jak říkal meteorolog České televize Michal Žák, si dnes sebou vzít, pokud někam půjdete, buď deštník, anebo pláštěnku, a já se na vás budu těšit zase příště. Na pohodě naslyšenou.

0: bez tebe jsem přízrak.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
3: Tandem.
4: S Tandemu vás opět vítá Jan Rosák. Dnes jsem si k povídání pozval do studia hosta umělecky velmi všestranného. Je to herec, režisér i scénárista. Člověk, který většinou nikdy nezarmoutí, přestože své názory říká velmi otevřeně. Nejen to je na něm hodně sympatické. Vítám Tandemu Milana Steindlera. Ahoj, Milane.
5: Ahoj, zdravím, Honzo. Diváky, tedy posluchače.
4: Ano, ano, ale oni jsou zároveň taky diváci a na to taky přijde dneska řeč určitě. Přestože si v
5: Big Brother is watching you, takže všichni jsme vlastně herci a ostatní se na nás dívají a,
4: ano,
5: jsou,
4: a
5: jsou diváci.
4: Ano, ano. Přestože si v Tandemu ještě nikdy nebyl, myslím, že není třeba tě dlouze představovat, takže si spíš popovídáme o novinkách kolem tebe. Například o autorském představení Tatarák na X, což je, cituji, pozor, krutě upřímné představení pro všechny, kdo ztratili iluze o světě i o životě, ale stejně jako hlavní protagonisté se nebojí realitě hrdě tlemit do ksichtu. No, tak to zní jistě hodně slibně, tak si o tomto kuse taky dneska popovídáme. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
1: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Milan Steindler k umělecké dráze směřoval už od dětství a taky se na ní nakonec dostal a usídlil. Po ukončení střední školy si nastoupil na FAMU, na obor režie, završil si ho 85. Ale co jsem nevěděl, že si začal na Barrandově pracovat, myslím ve filmových ateliérech, jako asistent režie. Je to tak?
2: No já jsem původně úplně začal jako rekvizitář, protože já jsem tam přišel
1: to potom
2: a vedoucí výrobních štábů mi říkal, no mám tady pro vás místo asistenta produkce, anebo to, nevím, jestli byste to chtěla, jsem říkal, produkce to je o prachách, víte, to já bych vám všechno rozkradl, to ne, to já bych všechno defraudoval. No tak jedině rekvizitáře, jsem řekl, tak jo. A po dvou letech jsem za ním šel, nebo po 1,5 roce a vešel jsem do dveří, protože jsem chtěl dělat asistenta režie, to jsem mu řekl. Vešel jsem do dveří a on říkal, už na vás čekám. Když nepojedete s tím vaším nablblým divadlem někam do toho Rumunska na prázdniny, tak vás nasadím na vláčila. Takhle by to řekl.
1: Prosím tě, a to už jsi byl ve sklepě?
2: To už jsem dávno byl ve sklepě, protože sklep jsme založili, když mi bylo 14, že jo.
1: A to, no to jasně, a to jsi absolvoval režii, tedy jako na FAMU, a pořád si dělal rekvizitáře?
2: Ne, tohle to bylo takhle. To bylo ještě před tím, než jsem šel vůbec na FAMU. Jo. To bylo po střední škole. Jsem měl pocit, že musím mít praxi na FAMU. Tak jsem dělal 4 roky na Barrandově a pak jsem zjistil, že mý spolužáci mají u filmu taky praxi, ale 14 dnů třeba. Jsem si říkal, ježišmarja, proč jsem to neskusil dřív? Ale zase s tím vláčilem byla jednak sranda a jednak jsem se od něj strašně moc naučil.
1: No, zrovna jsem se chtěl, že to musela být úžasná škola.
2: To byla velká škola, on o něm bylo známý, že docela pije, jako.
1: Ano, ano.
2: Ale on...
1: V tom jsem nemyslel tu školu. Teda,
2: on, no ale on na druhou... ale v tom byla taky dobrá škola. On si mě poslal v ateliérech v hostivaři před ním vchodem do Konzumu pro placatku rumu a zadem si šel pro litrovku, jo. Ale potom zapomněl, že přede mnou tají tu litrovku, protože věděl, že to hlásím produkci, že jo, jak je na tom. No a pozval mě na toaletu, kde měl schovanou tu litrovku, že jo. Takže jsem s velkým mistrem si tam připíjel tedy. Ale to, o tom nechci mluvit, pač to je okrajová záležitost spíš, pač on i když byl třeba lehce pod vlivem, tak on vždycky mluvil rozumně, mluvil k věci a dával mi rady jaksi jakoby mladému člověku, který chce pracovat u filmu a chce eventuálně dělat režii, tak on mě dával rady a školu.
1: Prosím mě, i když tenhle pořad je samozřejmě o tobě, ale teď mě to zaujalo o tom Vláčilovi, v čem byl tak veliký, v čem byla ta jeho velikost?
2: No já myslím, že především v tom, že zcela jasně věděl, co chce a on měl nejenom představu o tom, samozřejmě, jaké je poselství toho filmu a jak co chce po hercích a tak, ale on byl výtvarník vlastně původem, takže on měl i výtvarnou představu o tom. Takže třeba, já nevím, ve filmu Holubice nechal udělat obrovský billboard, který ubíhal jakoby do perspektivy. Ale to on nechal ho udělat už jaksi do perspektivy utíkající. Jo? Takže člověk měl pocit, že to je obrovská věc, která se táhne do dálky, ale on to nechal udělat a to sám vymýšlel, že? Takovýhle věci.
1: No, Markéta Lazarová to je jedno veliký umělecký a výtvarný.
2: To jsou ostatně vlastně jako všechno, kromě dramaticky úžasných, tak výtvarných děl. Že? Ale on mě učil i jednu věc, on mě pak bral i do střižny a učil mě, abych nepodceňoval i věci, kterým se lidi třeba trochu posmívají. Tenkrát běžel seriál Nemocnice na kraji města a já jako umělec, už se cítící, že jsem byl asistentem velkého režiséra, tak jsem pohrdal seriálama, jo, televizním. Zvlášť v té době, ono se ho dělalo hodně, teda blbostí, ale on se zcela v té střižně se střihačem přede mnou začali bavit o té nemocnici a úplně vážně to řešili, jak tam vyřešili tu scénu, jak vyřešili to obsazení, když zemřel pan Heger, tak místo něj nastoupil pan
1: Chudík,
2: že jo, a tak. A najednou jsem zjistil, že začal jsem ten seriál sledovat a najednou jsem zjistil, že to opravdu není jako nějaký škvár, že to je šikovně dobře napsaný a dobře udělaný, jo. Takže on mě naučil, abych měl větší rozhled, než se tvářit jenom jako umělec.
1: Tak, teď to bylo trochu o Františku Vláčilovi.
2: Ale abych dopověděl jednu věc. Po letech, po mnoha letech, ještě než zemřel, tak jsme se naposledy setkali a on za mnou přišel při nějaký společenský příležitosti a přišel mi poblahopřát k filmu Díky za každý nový ráno a přišel mě ho pochválit. Mnoho hezkých slov mi řekl a já jsem mu říkal, ale pane režisére, teď já jsem se učil u vás, ona to je i vaše zásluha.
1: No, tak jak říkám, teď to bylo o Františku Vláčilovi, ale teď už slibuju, že to bude pořád jenom o Milanu Steinlerovi.
2: Ježiš, to ne, pro boha!

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Milan zmínil film Díky za každé nové ráno, za který si byl oceněn Českým lvem. Čekal jste
2: to? No ano, ano, my jsme to dostali dopadnout. 4 český lvy, no. Vlastně za hlavní ženskou roli, za scénář, za nejlepší film a za režii.
1: A za režii, no. Čekal jste, že by to něco takhle mohlo bouchnout? Jako
2: Nečekal, protože tehdy navíc ještě v konkurenci měl Honza Svěrák, který je bez pochyby znamenitý režisér a jeho táta znamenitý scenárista, tak měli 2 filmy tehdy v té soutěži. A nás překvapilo, že přeci jenom tyhle takový v těch, těch hlavních kategoriích jsme to získali my, tak jsem byl o to pyšnější. My jsme pak za to dostali ještě cenu na mezinárodním festivalu v Moskvě, pač to bylo v 90. letech a tehdy se Moskva nebrala s takovým určitým nějakým despektem. Dneska už se na to díváme trošku jinak, ale tehdy byli v té porotě samí Američani. A předsedou poroty byl Richard Gere. A já jsem tam dostal cenu za režii za ten film. I když musím říct, že velký kus práce a práva na tu cenu má i Halina Pavlovská, protože to byl její scénář, který byl znamenitě napsaný. Ale nicméně od té doby Richard Gere a já jsme taková parta, on je jeden z mých nejoblíbenějších herců. Jako
1: ano, no prosím tě, to jsem rád, že jsi zmínil herectví, protože nevím, jestli to náhodou není trošku líto, že dneska nejsi v podstatě tolik vnímán jako režisér, ale spíš jako herec. A já vůbec netuším, kdy najednou došlo k tomu, že jsi zjistil, nebo že to režiséři zjistili, že kromě toho, že režíruješ, by si mohl být taky velice zajímavý objekt jako na plátně.
2: No ano, ona na to má velkou, protože takhle, to divadlo jsme dělali od 14, že divadlo Sklep, to je celkem už známá věc, ale ona nás využila trošku zneužila paní režisérka Chytilová ve filmu Kopytem sem, kopytem tam. A vlastně ten film se jmenuje podle básně, kterou napsal David Vávra. A my jsme jí to v tom filmu recitovali a ona využila té poetiky toho našeho divadla, ale přizpůsobila to svojí nějaký svému natyrelu a vyšel z toho film, který najednou byl přijatelný jak pro široký vrstvy, tak pro, tedy řekl bych, ty umělce a nebo lidi požadující umělecký film. A najednou prostě se z nás stali jako s Davidem a s Tomášem herci, kteří byli natolik populární, že nám objednávali v restauracích panáky.
1: Vážně?
2: I kávu samozřejmě, nejenom alkohol. Jo.
1: No, ale co je důležitější, že si to všimli ostatní režiséři a ty si začal dostávat herecký příležitosti.
2: Ano, no. A zjistil jsem, že mě to baví, především z toho důvodu, že když člověk režíruje, tak což po čem jsem vždycky toužil, teda vždycky, ale jak jsem chtěl být kosmonaut a popelář samozřejmě a tak. Že. Ale potom jsem dělal výtvarnou školu střední a tam jsme měli fotografii jako předmět. Tam jsem dostal čestné uznání ve školní soutěži.
1: Za fotografii?
2: Ano, za fotografii. A od fotografie vlastně kus k hejbacím obrázkům a já jsem furt spolužákům vyprávěl filmy. Jo? V autobuse jsme jeli na školní výlet, oni pili lahváče a hulili vzadu v autobuse tajně a já jim vyprávěl filmy různý. A je to bavilo. No a pak člověk vlastně dostal chuť to zkusit a vyprávět ty filmy teda, když už tak na plátně. Že?
1: Na který svoje herecký role nejraději vzpomínáš? Třeba?
2: No a pak teda přišla paní režisérka Chytilová a stal jsem se tedy hercem vlastně a samozřejmě vzpomínám hodně vůbec na práci u ní, protože to bylo velmi osobité. A já mám rád roli, která u filmu, který není tak strašně populární nebo nestal se, a to je Vyhnání z ráje. A tam já jsem hrál vlastně velkou roli. Bolek Polívka hrál režiséra filmového štábu a já jsem hrál producenta, který chce natočit erotický film a ten režisér mu furt z toho dělá umění. A ještě původem Rusa. Jo, který do toho vráží prachy. Takže jsem mluvil s takovým jako trošku, abych tak řekl, takovým ruským přizvukem, jo, aby mít to, já erotický film chci a vy mi tady z toho děláte umění, jako, co to má být a tak. A tahle ta role mě strašně bavila. Najednou jsem zjistil, že to je pro mě hrozně lehký. Tak to, ale jinak samozřejmě kopytem sem a Vrať se do hrobu, to vlastně bylo modus vivendi, protože producent pan Bouček říkal, tak pojď se, herce nemáš, tak buď si to budeš hrát sám, anebo prostě se to točit nebude. Tamhle vedle stříhá pan režisér Menzel, jdi se s ním poradit, on si hrál sám ve filmu, já mu zavolám, on na tebe počká.
1: A šel jsi se poradit?
2: Šel jsem se poradit a pan režisér Menzel mi během 2 hodin u kafe dal tolikrát, kolik by se vešlo do třeba 3 semestrů filmové školy.
1: Je to tajemství, nebo můžeš z toho know-how něco prozradit?
2: No, oni jsou to poměrně jednoduché věci a asi tolik neříkají jako běžnému obecenstvu, ale u filmu se dělají kamerové zkoušky, že jo, s hercema různýma. A on mi říkal, hraj před tím svým štábem a nahrávej těm hercům, který s tebou dělají ty kamerové zkoušky, tak jim dělej ty toho nahrávače a oni si všichni zvyknou, že ty hraješ a režíruješ zároveň a zároveň ty si zvykneš, že režíruješ. A to. Takže už během těch příprav já jsem si zvyknul na to, že hraju tu roli. Jako, jo. I když mezi tím jsem měl momenty, musím říct, že jsem v produkci uděloval pokyny, co všechno se má připravit, jak se, co má dělat. Pak jsem šel na toaletu a čekal jsem, jestli se trémou a hrůzou neobrátím. A pak jsem šel zase zpátky. Jo, nic se nestalo tak hrozně, jenom to byla žaludeční nervóza a šel jsem zase zpátky a zase jsem dělal důležitýho. Jo.
1: Prosím tě, ale to musí být strašně vysilující, protože jako herec, který má velikou roli, no a ve Vraťce do hrobu samozřejmě hlavní, úžasnou roli, je vysílený po tom natáčecím dnu. A ty seš ve 2 roli tam, ty tam ještě musíš režírovat. Nebylo to tak, jako, že by si potom si musel 2 roky nic nedělat a jenom ležet a odpočívat?
2: No tak ono to bylo do určité míry vyčerpávající, jenomže to bylo v 90. letech. Že? A to byl mladý. První a poslední film, který jsme točili v takový partě jako kamarádů. Dneska už to je jakoby, všichni jsme hrozní profesionálové, jo? Ale tenkrát prostě hudební skladatel přines hlavní hrací kostým, takovou, já nevím, jestli si diváci vzpomnou bundu, na který vzadu bylo napsáno live, jo, když jsem jakoby omládl. A kameraman vymyslel, jaká písnička se bude zpívat na pomaturitním večírku, jo, a všichni takhle vlastně jsme dohromady spolupracovali, když mě začal bolet zub, tak hlavní stan jsme měli ve vinárně u Rarášků, kde se hodně scházeli famáci a filmaři a tak. A tam mě číšníci obkládali ledem a napájeli becherovkou.
1: Takže jste si vlastně hráli.
2: Takže vlastně jsme si hráli a musím říct, že právě pan producent Bouček byl velmi tolerantní k nám a nechal nás si hrát. A to bylo něco, co dneska už bychom si nemohli dovolit, protože když jsem pak dělal Díky za každý nový ráno, tak to už bylo bez jakýhokoliv nápoje, tedy ovlivňujícího myšlení, bez jakýchkoliv tedy podpůrných prostředků a to bylo naprosto racionální myšlení a takový ten pohled
1: už soustředění
2: režiséra na vážno, co vlastně chci a jak se co má dělat.

0: Tandem Jana Rosáka. Už od 14 let působí Miloš Steindler v divadle Sklep, ale do té doby, než si teda jaksi s Davidem Vávrou dal dohromady, tak si prožíval určitě dětství jaksi jako každý druhý, ale možná, že ty ne. Ale každopádně mě zajímá, kdo tě v tom dětství utvářel. Kdo byl tvým takovým dětským hrdinou, na kterýho si rád vzpomíná?
1: Já nevím, jestli jsem měl dětskýho hrdinu, jo, ale já jsem odjakživa nenáviděl pohádky.
0: Ty jsi neměl
1: jako dítě.
0: Pohádky?
1: Jo. Jako hlavně takový ty televizní studiový pohádky v těch papundeklových dekoracích, no. Jo. A pak jsem, do dneška, ne tak o mrtvých jen dobré, ale nenáviděl jsem, dnes jsem už jí to odpustil, Hermínu Týrlovou, protože
0: prosím.
1: Dopoledne, když jsem se díval prostě, chtěl jsem se dívat na nějaký filmy nebo něco, pač večer mi to zakazovali. Rodiče, že nechtěl, abych se večer díval na nepřístupné filmy, tak oni dávali od Hermíny Týrlové Kapesník, jo, takovej ten animovaný film, kde ten kapesníček a prožívá dobro. Já jak viděl Kapesník, tak to byla jak hrudej hadr na bejka, jo. A pak dávali druhou její pohádku a to byly Korálky, který se to, já myslím, že mě raní mrtvice. To už pak teda jsem byl šťastný, když dávali od jejího kolegy Karla Zemana nějaký film, tak to jsem miloval. To bylo jako něco, takže jsem miloval jako filmy, ne ty takový ty...
0: Ty poetický takový.
1: Jakoby, no. Když to ten Karel Zeman měl nadhled, bylo to dobrodružný, bylo to prostě nádherně udělaný a do dneška nevím, proč já jsem se o to nepokusil a přitom nedávno Američani udělali Paul Anderson, myslím, film Hotel Budapešť, Grand Hotel Budapešť, a to je inspirovaný trošku poetikou Karla Zemana.
0: Ano.
1: Takže toho mám hrozně rád. No a kromě toho prostě mě bavily filmy, filmový, když pohádka, tak ale filmová.
0: A měl si rád teda dobrodružný film. Já například jsem byl taková generace, ta poválečná, že jsme milovali váleční filmy. Jo, to já opravdu do dneška se docela rád na váleční filmy dívám. Ale a co ty jsi měl rád? Jako?
1: Já taky. No, taky, musím říct, že se přiznat taky, že teda, že váleční filmy jsem měl hodně
0: akce,
1: rád.
0: Tam
1: to byl film, to bylo se něco dělo.
0: No.
1: Že jo, takže jsem snes i ruský film občas.
0: No jistě.
1: Jo. A pak nakonec jeden ruský film mi později, když jsem byl dospělej, tak mi utkvěl v paměti a pustil jsem se ho znova a to je Jdi a dívej se od režiséra Elema Klimova a to mě utvořilo jaksi představu, že i válečný film nemusí být jenom to dobrodružství a ta střílečka a tak, ale že to může být opravdu silný poselství.

0: Kdy se to tak jako přeci jenom trošku blíží, když jsem přesvědčený, že nějakých 40-50 let ještě před sebou mám, ale je to období od 50 vejš, jak říkáme, ve hře na Jezerce, ve hře Pánský klub, je to rizikový, pozor, je to rizikový věk. Už, jo.
1: A takže připraven se, není zaskočen.
0: Takže se snažím dělat jako věci, které mě baví spíš, než jako dělat jenom kšefty. Jo. A jak byla ta otázka?
1: No tu proč zrovna...
0: Jak se projevil?
1: Proč zrovna toho Ozzyho?
0: No ano, no jo, no protože to Mama I Am Coming, no je takový návrat jako k té mámě, který bych dneska chtěl říct spoustu hezkých věcí, který se mi nestačil říct a který si uvědomujeme, až když ten člověk odejde. Jo? A na tom jim pohřbu vlastně, když to zahrajou, tak vlastně se tý mámě přiblížím a půjdu jaksi za ní. Jo? A proč o tom mluvím, proč jsem o tom celým mluvil, že člověk musí jít do hrobu v klidu a připravený. Jo? Takže jako a já o tom mluvím i v tom představení, který jsme si napsali sami s Jirkou Trnkou, ředitelem v Děčíně divadla a činoherního klubu v Ústí nad Labem, Tatarák na ex, tak o tom mluvím vlastně, že když jde člověk, jako se chystá už, tak by měl dělat věci, které ho baví, nedělat věci za každou cenu a odcházet smířenej.

Jsem rád, že Milan Steindler před písničkou Ozzyho Osbourna zmínil dvě představení hned, která jsou v podstatě dneska jaksi stěžejní a tvoří v

0: v podstatě současné době jaksi podstatu tvé práce. Takže to je jednak Tatarák na ex, o kterém jsi se už trošku zmínil, a potom Pánský klub. Tak zkus to říct jedno po druhém. To znamená, Tatarák na ex je autorské představení a hrajete ho ve spolupráci s tvým kolegou jako zájezdovku.
1: Vlastně. Ano, hrajeme to Tatarák na ex, hrajeme jako zájezdovku, ale hráli jsme to i v Palasu, v divadle Palas na Václaváku, a teď 11. června to budeme hrát v divadle na Dobežce, na Praze 4, a to vlastně vzniklo tak, že právě, jak jsem mluvil o tom, že člověk má jít připravený a dělat věci, které chce, tak já jsem odmít roli v nějakém seriálu, který mě přišel. Ta role prostě nebyl šálek mého čaje. A já jsem se rozhodl, že i když bych mohl dostat ty prachy za ten seriál, který člověk pořád potřebuje, že jo, tak jsem to odmítl. Pak se mě někdo nabízel film, abych točil jako režisér, taky jsme se nějak nedohodli, taky to nebylo prostě. To. A najednou mi vzniklo volno a napsali jsme prostě s Jirkou Trnkou, jsme napsali hru Tatarák, ne, my jsme to původně chtěli psát podle nějaký literární předlohy, a pak jsme zjistili, že píšeme a že píšeme vlastní představení. Jo. A ono to vlastně vychází tak jako od začátku mýho života, je to o cigárech, o alkoholu, i o drogách dokonce, nebo názoru na ně, o vztahu k ženám, o depresi a o smrti. Jo. A začíná to vlastně tím, že já třeba hovořím o tom, že tady nám zakazují kouřit, ale přitom nám prodávají cigarety, to je úplně zvrácený. A já přitom kouřím od 6. třídy z 9 letky, jo. Ona 6. třída, to byly dva nejhezčí roky moje na škole.
0: Dva?
1: Jo, no. Takže jako začínám tímhletím a vlastně se to celý tak jako odehrává k věcma, který jsem v životě prožil, až tedy k tomu náhrobnímu kamenu, a to jsme u té písně Mama, I am coming home. Mimochodem k tomu musím povědět, že můj kolega, kameraman Mirek Čvorců, který se mnou točil V reče do hrobu, tak před pár lety nečekaně zemřel, tak jsme byli na pohřbu a hrajou písně, že jo, a najednou začali hrát Mama, I am coming home. A já jsem takhle v tom krematoriu jsem seděl, tak jsem vstal a dělal jsem takový, co je? To je moje. To je moment. On mě předběh.
0: Prokud, že se směju, ale já ti věřím, že jsi stál, ty takovej seš, jasně. No ale je to v podstatě taková tvoje jako výpověď o tvém životě, víte?
1: Dalo by se říct, že to je inspirováno.
0: Čili si stojíš za každým slovem tam.
1: Jo, no. Ano. A musím říct, že ty diváci to cejtějí. Samozřejmě je to zpočátku větší nadsázka a končí to, řekl bych, poměrně upřímně, a ty lidi to hodně cejtějí, a zatím, ať už bylo vyprodáno nebo skoro plno, tak vždycky jsme skončili s velmi hezkýma ovacema.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Tak jsem slíbil, že si popovídáme o pánském klubu, ale ty máš ještě něco k tomu Tatráčku?
2: No ne, my jsme tam hovořili o tom, jak jsem začínal, že jo, to znamená, jak jsem začal hulit v té šedcí třídě,
1: ty dva roky,
2: ale taky jak to končí, že jo, že vlastně to končí současností, že jo, a budoucností, jak se blížím k tomu hrobu, ale co nás do toho hrobu přivede. Jo, představ si, já jsem viděl nedávno reklamu, jo, ve které říkali, naše rybí prsty jsou z opravdového rybího masa. Jo, já jsem si říkal, no do prkínka, ale tak z čeho ty rybí prsty byly doteď? To byl takový vtip, že se říkalo, proč nemají ryby prsty, jo, protože jim je usekal kapitán Iglo. Jo. A já se ptám teda, jestliže doteď nebyly rybí prsty z rybího masa, tak kdo komu tady sekal prsty? Čím nás to krmějí? To nás chtějí zabít? A smrt to je hned, že jo?
1: No jistě. No. Jak jeden můj americký kamarád, když jsem přijel, tak se divil, proč je napsáno čerstvé máslo. Říká, máte taky nějaký jiný máslo, nečerstvý.
2: Ano, ano, to souvisí s tím, jak jsou ty reklamní hesla takový, jako třeba všechno, co vám chutná. U nás máme všechno, nebo chcete, dejte si to, co vám chutná. No proč bych si měl dávat něco, co mi nechutná? Jo, třeba, nebo podle mého gusta. Jo, proboha, tak proč bych si měl něco dávat podle tvého gusta? Když samozřejmě si dám něco podle mého gusta.
1: No, oni ty reklamní slogany jsou většinou opravdu hodně blbý, jako třeba přijďte a u nás budete člověkem.
2: Jo, ano, no. To je, u nás jste člověkem. Jste člověk. A jinde ne,
1: jinde
2: jo.
1: Ne, jinde
2: jo,
1: ne.
2: No, přesně.
1: No jasně, no. Ale prosím tě teď zpátky teda k tomu představení Pánský klub v divadle na Jezerce, na který se velice chystám, protože jsem o něm hodně slyšel, tak, ale o tebe ještě ne, tak povídej.
2: No takhle, ta spolupráce vůbec vznikla tak, že jsme se potkali s Honzou Hrušínským a on říkal, jestli bych u nich něco nedělal. A já jsem říkal, a jo, strašně rád, já to vaše divadlo mám rád. A jenomže on měl na mysli režii a já jsem měl na mysli hraní. A pak jsme se nějak vysvětlili a shodou okolností mě oslovil Matěj Balcár, který tam inscenoval zrovna hru Pánský klub a pozval mě tam jako herce. Takže se to vyřešilo bez dlouhých debat vlastně. A je to hra o terapii sexuálně závislých mužů. Což si myslím, že je zajímavý nejenom pro muže, ale myslím, že velmi poučný pro ženy. Jako jak se mají k nám chovat. A je tam nás asi pět teda těch mužů, kteří jsou terapeutováni a pak jedna terapeutka, kterou hraje Kristýna Hrušínská, dcera Honzy, a velmi dobře. A ta až začne těmhle těm nebožákům podléhat, jo. Až si jako s nima neví rady, ale to bych prozrazoval. Děj, to
1: no jasně,
2: to.
1: Mě jenom zajímá jedna věc, jestli teda jako léčit ze sexuální závislosti není škoda.
2: To se tam taky o tom hovoří, to je pravda. Ale oni mají ti lidé různé důvody, proč by chtěli jak si se z toho dostat, jo? Nebo to, ale na druhou stranu se tam vyslovuje taky ta myšlenka, to je snad úplná blbost, ne? To je zaplať pánbu,
1: že jo? No zaplať pánbu.
2: No, ono se to tam taky v tom představení ukáže, jo? No a já tam mám roli takovýho, a tam jde, to je zajímavý, bo já tam hraju úplnýho Burana, jo? Který prostě vlastně nechce se právě zbavit jako erotické závislosti. Naopak, jako já jsem tady kvůli, a tam říkám, já jsem tady kvůli ženě mojí, která prostě tak nějak se jí nelíbí, že mám prostě občas nějakou bokovku, no. Ale já za to nemůžu, že jí tě to stačí jenom dvakrát týdně, že jo. A já to prostě potřebuju, jo. A ona na mě hned jako necháš toho, nebo bude rozvod a to. A já říkám, já to nemůžu nechat, ty lépač, já jako to potřebuju a tak, no a tak jsem tady, no. Ale já to mezi náma nechat nechci, jako jo. Takže...
1: Proto se ptám.
2: Proto teď chodím na takovou online seznamku, rozumíte, jo. Ono je to všecičko prostě diskrétní, takže už by to podruhý nemělo prasknout.
1: Víc už neprozrazuj.
2: Ne.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Teď už víme, co Milan Steindler v současné době nejraději hraje, je to teda Tatarak na ex a Pánský klub, ale co tě třeba čeká? Ty jsi říkal, že jsi něco odmítnul, ale něco nepochybně...
2: Ale v tom čase jsem zase vyplnil to tím, že jsme psali ten Tatarak.
1: Ano, no, ale nemáš nějaký cukání třeba něco režírovat zase?
2: Mám dva projekty, které jsou jakoby, tomu říkám krátkodobé, to znamená tak v nejbližších 3-4 letech. A pak mám ještě jeden projekt, kterým bych se rád zabýval, než se vrátím do hrobu. A to je vážný film, který se zabývá jaksi, nebo to téma je z války, týká se to holokaustu. Já jsem vždycky říkal, že bych tohle téma chtěl někdy zpracovat a našel jsem takový téma, který si myslím, že by mohlo rezonovat, protože to není jenom takový ten obyčejný film, který se tak dělá, jak všichni byli chudáci a tak dál, ale je to spíš prostě o tom, o víně a pomstě. Ale to je běh na opravdu dlouhou trať, takže to teď nechci zakřiknout. Ale do té doby mám ještě dvě komedie. Jedná se, to je zajímavý, je to podle divadelní hry Sex zadarmo nedostaneš a jsme zase u sexu, že jo? Ale co si budeme povídat? Co je v životě, co naplňuje náš život? Jo? Práce, pokud ji máme, zaplať pámu. A vztah nějaký, neboli láska a sex. A máme-li tohleto, tak se cítíme naplnění. Ano.
1: No, já bych se ještě vrátil zpátky k tomu tématu holokaustu, o kterém jsi mluvil. Ty jsi hrál kdysi velitele koncentráku.
2: To byl komunistickýho lágru. Velitel komunisty, to byl pan režisér.
1: Vlastně...
2: Ano, Bumerang,
1: no jasně.
2: Ano, no ale on lágr jako lágr, oni v tom všech komunistických, to taky nebylo úplně ideální.
1: Tvůj tatínek měl tuhle tu zkušenost.
2: Ten měl tu zkušenost, ten tím prošel a jak si vybudoval v sobě takový cynický humor, který mu pomohl to překonat.
1: A ten je ti vlastní, myslím, taky.
2: A já jsem to asi po něm zvěděl, i můj brácha.
1: No, tak se těšíme, že o tebe něco uvidíme, a nebo tebe uvidíme. Každopádně můžeme pozvat naše posluchače jako diváky na Pánský klub nebo Tatarák na ex. V obou uvidíte skvělého Milana Steindlera, který byl dneska hostem Tandemu. Díky, měj se hezky a ať se všecko daří.
2: Děkuju za pozvání a ty i vy všichni se mějte taky pěkně.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Jeden z mých kluků, když jsem mu řekla v loni, že Menšíková má stoletý výročí a když byla anketa o nejlepšího hráče století, tak já jsem, to si musím pochlubit, byla druhá. A on mě řekl, ten chlapec, a kdo byl první? Tak jsem mu říkala, Věra Menšíková, a kdo to byl? No tak to mě strašně naštvalo a říkala jsem si, kéž by něco vyšlo, aby si ty děti přečetly, jakou geniální hráčku jsme měli a těším se na to.
3: Mě na ní uhranula její láska k šachu a to, že se tomu věnovala tak usilovně celý život a i za šachovnicí, že hrála velice vytrvale, ale hlavně ne pasivně, hrála aktivně. Některé její partie právě svědčí o tom, že bojovala opravdu a vymýšlela, jak by své soupeře porazila.
4: O svých mladých šachových svěřencích a hlavně o Věře Menšíkové promluvila Květa Eretová Jeništová, mezinárodní velmistryně, desetinásobná mistryně Československa, účastnice turnaje, kandidátek mistrovství světa a šachových olympiád, vítězka řady mezinárodních turnajů, hrála často a úspěšně i v soutěžích mužů. Více než 30 let patřila k předním světovým hráčkám. U nás neměla konkurenci. Hrála a hraje nekompromisně, bojovně a odvážně. Přidal se k ní inženýr Josef Maršálek, šachový mistr a publicista. Pomohli mi poznat českou šachistku století. Svým vyprávěním i doporučením zajímavých článků Ivana Hausnera, záhady okolo Věry Menšíkové, Jana Kalendovského a reportáže Moly Soukeníkové z roku 1931. Budeme si z nich číst a poslouchat oba hosty. A nepřijde nám divné, že často najdou spojitost mezi šachy Věry Menšíkové a šachem dnešním. Určením času pomohou hudební snímky z archivu Gabriela Gessla. Varia Panina zpívala ještě pro dcera, to když Věra Menšíková v Moskvě začínala a slavná Josefína Bakerová vystupovala v evropských metropolích, když tam Věra Menšíková hrála. Mimochodem jsou to vrstevnice. Obě se narodily roku 1906.
5: Datum narození Věry Menšíkové se v několika pramenech liší. Nejčastěji se uvádí 16. únor 1906. Pravda už asi jen těžko vyjde najevo, protože dohledat datum narození v Moskvě bude asi nad naše síly a možnosti. Ale jsou i další záhady. Jak a proč se její otec ocitl v Moskvě? Její matka byla údajně Angličanka, jmenovala se Olga, ale to není anglické jméno, nýbrž ruské. Nebyl tedy Věřin dědeček, o kterém se nikdy nikde nemluví, Rus? To by vysvětlovalo, proč její matka žila dlouho v Moskvě. Za to o babičce z matčiny strany se ví, že žila v anglickém Hastingsu. Tam také Věra se svou matkou a mladší sestrou přesídlili. Kdy? I zde se prameny různí. 1921 nebo 1923. A jakou řečí vlastně mluvila? Jejím rodným jazykem byla zřejmě ruština, protože ve všech pramenech se uvádí, že teprve po příjezdu do Anglie se plně učila anglicky. Česky neuměla prý vůbec, což svědecky dokládá Jiří Podgorný, který se s Věrou Menšíkovou osobně setkal na sjezdu Ústřední jednoty českých šachistů v Mnichově Hradišti v roce 1933. Ale pojďme již k činnosti, která Věru Menšíkovou proslavila. V její šachové kariéře totiž záhady nejsou.
2: Když jsem se dostala do šachového světa, tak samozřejmě o Věře Menšíkové se tenkrát mluvilo. Všichni jsme věděli, že to byla geniální hráčka. Geniální byla už proto, že vyhrála 7x mistrovství světa a to suverénním způsobem. Ta nikdy nedala svým soupeřkám minimální šanci.
3: 100% se ví, že po tom, co vstoupila na nejvyšší příčky šachové arény, že se stala skutečně šachovou profesionálkou. Ona v té Anglii nehrála jenom turnaje. byla v jednom známém klubu, kde hrála simultánky, vyučovala šachy, měla tam školení pro začínající šachisty a tomu se velice věnovala. Její hlavní téma životní byly šachy. Pocházejí z té doby, kdy Menšíková rodina bydlela v Moskvě.

0: Ve školním turnaji, kterého se kromě žáků zúčastnili i učitelé, se v Moskvě Věra dělí o druhé a třetí místo. Po přesídlení do Anglie se v 17 letech stává členkou slavného hastingského šachového klubu. Má štěstí, do Hastingsu současně přesídlil maďarský velmistr Géza Mároci a díky jeho lekcím se Věra rychle zlepšuje. Menšíková má po otci československé státní občanství a nemůže startovat v každoročním ženském mistrovství Velké Británie. V roce 1927 se v Londýně zúčastnila prvního ženského mistrovství světa, získala 10,5 bodu z 11 možných a stala se mistryní světa.
1: Myslím, že to v dnešní době už nejde, protože dneska je jiný přístup k šachu a hraje se takzvaně ve velkým. Hrajou ho všechny státy a všude mají všichni hráči, hlavně ženy, mají dost podporu a mají ty počítače. Takže v dnešní době se většinou už vyhrává malým rozdílem, protože té výkonnosti velký dosahuje mnoho hráček. To ale neznamená, že kdyby hrála v dnešní době, že by nám možná nepředvedla něco, co tady vůbec nevidíme.
2: Já si myslím, že se může stát, že přijde geniální šachista i v dnešní době. Ve své době Fischer, když se dostal na nejvyšší úroveň šachu, tak v předkolech zápasu o mistrovství světa porazil dva své soupeře 6-0. 6 výher bez remis. A také to bylo velmi překvapující a suverénní vítězství. A nakonec porazil i Spasského a stal se mistrem světa. Já si myslím, že kdyby byly příznivé okolnosti, tak mohl by se objevit hráč, který by se probojoval až na nejvyšší příčky a mohla by to být i žena a mohla by velice suverénně při dnešním způsobu vyřazovacích malých zápasů v těch nejvyšších soutěžích dostat až na nejvyšší příčku. I mezi muži, i mezi ženami. Zatím o takovém hráči nevím, ale například v letošním přeboru České republiky Viktor Láznička, 18. junior, nejmladší přeborník v historii České republiky, vyhrál s 2bodovým náskokem úplně suverénně.
0: V roce 1930 vyhrála Věra Menšíková všechny partie mistrovství světa a zvítězila s náskokem 4 bodů. Stejného výsledku docílila na olympiádě v Praze roku 1931. Však to také byla velká sláva. Redaktorka Národních listů Molly Soukeníková psala.
3: Z dvorany velké kavárny u Nováků zaznívá, vyjádřeno paradoxem, napjaté ticho. Ticho jako v kostele. Jako nad nesčetnými úředními knihami. Kouř z doutníků a cigaret stoupá od malých stolků, u nichž zasedají mistři slavných jmen. Na každém stolku malé praporky 2 států, stojánek s 2 neúnavnými hodinkami. Zahloubáni do neviditelných kombinací, téměř bez hnutí, zdánlivě nevzrušeni, zápasí hráči v stále se měnících dvojicích o pyšný titul mistra světa. Dosavadní mistr světa Aljechin je ostatně mezi nimi. Kde jsou šachistky? Dámské závodiště je na galerii. Ostrý jazyček tvrdí, že by páni dole nemohli být tolik soustředěni. Ženy hrají ve vlastní kategorii, mezi sebou, o vlastní světový šampionát. Uchazeček není zatím víc než 5. Proč je jich tak málo? Pokrčení rameny. Mně se však zdá, že to souvisí s celkovým, teprve nedávným vstupem žen do arény intelektuálního života.
1: Dokonce se jako první žena utkávala s muži, a to ne s muži nějaké nižší kategorie. Hrála s tou nejvyšší kvalifikací a ti to těžce nesli, když s ní prohrávali. Když jich bylo už víc, tak jeden z nich navrhl, že by založili klub Věry Menšíkové, do kterého vstupoval každý, kdo s ní prohrál.
3: Víte co, pánové? Zvolal vídeňský mistr Becker. Kdo z nás s paní světovou šampionkou prohraje, bude přijat do klubu Věry Menšíkové, jehož neprodlené zřízení navrhuji. Zda Věra Menšíková o tomto návrhu věděla, není známo, ale to se ví bezpochybně, že první, kdo s Věrou Menšíkovou prohrál, byl slovutný profesor Becker. Poslyšte, profesore, chechtají se velmistři toho večera, vám to ani nedalo moc práce stát se zakládajícím členem klubu. Abyste neřekl, že takový výkon neumíme ocenit, jmenujeme vás předsedou nově ustanoveného klubu po dobu 3 let.
0: Vzpomíná Karel Opočenský, mezinárodní mistr a mistr Československa v knize Tam všichni hrají šachy. Jen ti nejlepší se do klubu nedostali. Nikdy nevyhrála s bývalým mistrem světa Capablancou, ačkoliv s ním hrála 9krát. Se slavným mistrem světa Aljechinem hrála 8krát a také nevyhrála. Českých mistrů byla v klubu celá řada.
1: No, protože v té partii šla za svým cílem, chtěla zvítězit a bylo na ní vidět, že se i připravovala hodně. Když chtěla uspět mezi muži, tak musela samozřejmě hrát na jejich úrovni. A tam se nedá hrát opatrně a vyčkávat. Tam se musí stále myslet dopředu a mít plán a bojovat, stále bojovat.
2: Žádná partie není vyhraná, dokud se soupeř nevzdá, ale Menšíková uměla i v dlouhých koncovkách, i při vytrvalém uplatňování převahy, měla tu trpělivost a měla ten důraz, takže řadu takových partií vyhrála až po těžkém boji, po dlouhé vytrvalé hře.
3: Přišla československá šampionka Věra Menšíková. O vás chtějí naše ženy nejvíc slyšet. Slečna Menšíková usmívá se kulatou černou hlavičkou. Malířka, sochařka a snad, možná, skoro to jisto, letos opětně světová šampionka v šachu. Její lámaná mateřština přechází v angličtinu, ale ujišťuje, je šťastná, že hraje u nás. A já dodávám, my zase, že vyhráváte. Mnoho cestuje. Každoročně zúčastňuje se asi 5 závodů. Mimo v Československu hrála turnaje v Barceloně, ve Francii, v Belgii, Německu. Unavená nebývá. Hrála často 6 hodin bez přestávky. Neví, co jsou to nervy.

I would.

0: I ve druhém střetnutí v Hastingsu musel Eve znovu sklonit před mistryní světa svého krále. Podle výpovědi svědků prý tenkrát urostlý holandský velmistr zrudl a zrozpačitěl jako tulipán. Druhý den přiletěla do Hastingsu Evova manželka, aby si na vlastní oči prohlédla onu nebezpečnou dámu, která hrála zrovna se slavným indickým šachistou Sultánem Chánem a svým dalším vítězstvím si holandskou pozorovatelku poněkud usmířila. Uplynuly 3 roky a klub Věry Menšíkové se rozhlížel po novém předsedovi. Jednomyslně bylo ustanoveno, aby se stal předsedou Max Ewe, a to vzhledem ke svým obzvláštním zásluhám předsedou doživotním. Věc neuvěřitelná. Ewe, muž, který se měl v nejbližší době utkat s Aljechinem o titul prvního šachisty světa, měl s Menšíkovou pasivní bodový stav. Na tomto faktu vykonstruoval Salo Flor, další velikán šachové historie, anekdotickou věštbu o tom, kdo bude Aljechinovým nástupcem. Budu to já, říkával Flor, protože Ewe porazí Aljechina, Věruška Menšíková vyřídí ovšem Eva a já snad přece jen nad tou slabou ženou vyhraji. Jenže v Moskvě 1935 Flor s Menšíkovou jen remizoval a půlka bodu mu v konečném hodnocení moc chyběla. I podal si přihlášku do klubu Věry Menšíkové. Nikoli, zaprotestoval přísný předseda Ewe, zatím můžete být nanejvýš kandidátem s 2roční čekací dobou. Teprve, když se v Poděbradech a Margatu podařilo Florovi moskevský výsledek zopakovat, byl přijat jako řádný člen klubu Věry Menšíkové.
1: Já si vzpomínám na partii, kterou vyhrála právě s pozdějším mistrem světa Ewem. Tam udělala tak jemnou kombinaci v koncovce, že kdybych já tam seděl na místě Eweho, bych určitě tu partii taky prohrál.
2: Taky jsem si přehrávala, ale chtěla bych k tomu říct, že já jsem třeba dostala knížku Morfyho, když jsem začínala. A tam byly nádherné partie, nádherné kombinace, ale v té době zase se hrál jiný šach, než se hraje dneska. Byl to takzvaný gentlemanský, elegantní šach a mně se ty pozice už nikdy v životě nepovedlo dostat něco podobného, protože hra se změnila a tam, kde jsem musela hrát vždycky jeden tah a měl smysl, tak v dnešní době můžete udělat 3 tahy. Můžu tam jít na to místo na 3x. Odpovídá to celkovému myšlení dnešních lidí, kteří nechtějí prozradit svůj cíl a takže ho tají tím, že skočí nalevo, napravo a teprve na potřetí dojdou na to místo, kam původně chtěli. To ale dřív nebylo. Dřív se hrál jasný šach, kde musel každý tah mít svůj smysl.
1: Objektivně je potřeba říct, že Morphy měl slabší soupeře. V té době nebyl nikdo tak silný, který by skutečně mu byl rovnocenný v těch kombinacích. Je velmi těžko posuzovat staré nejlepší hráče s dnešními nejlepšími hráči. Partie jsou jiné proto, že je daleko vyspělejší teorie, daleko vyspělejší hra i porozumění poziční i strategické hře.
2: Dřív se hrály hodně třeba otevřené hry a dneska se hraje hra polozavřená více a zavřená. Otevřené hry už jsou v menším měřítku. Tak se změní taky způsob hry. Tam, kde jste dřív mohl útočit rychle na krále, tak tady musíte nejdřív soupeře nějak oslabit, abyste získal lepší pozici. V otevřených hrách jste mohl, když jste to uměl a viděl jste ty kombinace, tak jste mohl rychle dojít svého cíle, to je zmatit soupeřového krále. Ale v zavřených a polozavřených hrách to nemůžete rychle docílit, protože ten král má kolem sebe pěšce a nejde to. Proto je taky jiný způsob, ta hra je jiná. Já myslím, že lidi v dnešní době asi už by ty otevřené hry nemohli tak hrát, protože každý hráč, který hraje trošku závodně, tak má počítač, má tam šachový programy a v těch otevřených hrách by každý se děsil, že ten počítač něco najde a on rychle prohraje. Proto si myslím, že lidem víc vyhovuje, když je ta hra polozavřená nebo zavřená, že je to trochu tajemnější na delší dobu.
1: Skutečně zavřené hry mají přednost, ale nedá se to říct tak absolutně. Je jedno zahájení, sicilská hra, která v současné době prožívá stále obrovský rozvoj. Je to hra polootevřená, ale umožňuje oboustranné útoky a kombinační hru, takže hráči, kteří takovou hru mají rádi a hrají ji, používají sicilskou hru a možná v současné době dokonce sicilská hra bude asi nejčastějším zahájením hraným v mistrovských nebo ve velmistrovských soutěžích vůbec.
3: Po skončení olympiády v Buenos Aires roku 1938 se sedminásobná mistryně světa Věra Menšíková vrací do Londýna. Ani válka nezastavila její šachovou aktivitu. Hrála simultánky ve vojenských zařízeních i v nemocnicích. Startovala v celé řadě soutěží organizovaných šachovým klubem Západní Londýna. Od manželovy smrti v únoru 1943 žila Věra s matkou a sestrou v nevelkém domě se zahradou a malým protileteckým krytem. V době náletu se ale rodina ukrývala ve sklepě domu. V noci na 27. června 1944 dostal dům přímý zásah a byl zcela zničen. Celá rodina zahynula v troskách. Ironií osudu pouze úkryt v zahradě zůstal nepoškozen. Věře Menšíkové Stevensonové bylo pouhých 38 let.

0: U nás bohužel to není tak zvykem, abychom se zajímali o své slavné předky. I třeba v oboru, který nás velmi zajímá. Přehrála jsem si její partie a musím říct, že jsem ji skutečně obdivovala, jak hrála. Ona jako mistryně světa by se mohla rovnat zase současným mistryním světa. Myslím, že by nad těma ostatníma vítězila. Já jí věřím. Podle toho, co jsem viděla v těch partiích, tak jsem přesvědčená, že ona by rychle se chopila všech příležitostí, které máme my, a že by její výkon prostě tomu odpovídal. Věřím jí, věřím tomu, že by vyhrála.
1: Já nevím, tohle je těžko posoudit. Těžko si představíme, že by hrál Aljechin s Kasparovem, nebo že by hrál Fischer s Capablancou. To si nedovedu představit a i když ve své době hráli skvěle, tak přece jen šach je dneska na podstatně vyšší úrovni, je podstatně podrobnější znalost zahájení, koncovky jsou velmi podrobně rozpracované, schémata střední hry také, takže si myslím, že by pravděpodobně nejlepší z minulosti dnes asi nebyly nejlepší, ale každý čas má své přeborníky a vítěze.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to ne.

špičkách se ke mně vrací s Josefínou.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty a já.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ladíte čtvrteční kolotoč na Českém rozhlase Pohoda. Na co se můžete v tom dnešním těšit? Všímat si budeme nejčastějších chyb, které obvykle slýcháme v mluvené podobě. V rozhlasové kuchyni si uvaříme mléčnou polévku, vypravíme se na pstruhovou farmu v Hamrech na Vysočině a na výlet se vyjedeme k soutoku řek Želivky a Sázavy ve Středočeském kraji. Ať se vám dnešní pořad dobře poslouchá, teď třeba s Petrou Černockou a písničkou Saxána.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Pokud rádi cestujete, jste na pohodě na správné adrese. Vodní nádrž Švihov na řece Želivce zásobuje pitnou vodou velkou část Středočeského kraje i Prahy. Svoji přibližně 100 kilometrů dlouhou cestu končí tok jako levostranný a celkově největší přítok řeky Sázavy. Tu vodáci a trampové nazývají Zlatou řekou díky nazlátlé barvě vodní hladiny. Soutok nedaleko Zruče nad Sázavou patří k těm nejmalebnějším. Je tak trochu schovaný v čisté přírodě, přesto dobře dostupný. Z obce Soutice se k němu dostanete po pohodlné turistické trase. Na romantické místo nás teď zavede Kateřina Zemanová z návštěvního centra Vodní dům Hulice spolu s redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: My jsme se k soutoku Sázavy a Želivky vydali od obce Soutice. Teď už se blížíme k samotnému soutoku. Přišli jsme k místu, kde je asi 15 pařezů do kola. Lidé to se museli přinést, je tu ohniště. Přitom mě překvapuje, že je tu naprosté čisto.
2: Je to nejspíš proto, že sem chodí lidé, kteří mají vztah k přírodě a co si přinesou, tak si také odnesou.
1: A když to počítám, je tu opravdu asi 20 pařezů, na kterých se musí pohodlně sedět. S tím si musel dát někdo práci a přivést to sem.
2: Tak my netušíme, kdo to udělal. Nejspíš to byl někdo místní, ale díky němu si tady můžeme posadit, udělat si ohýnek, opít si buřtíka, popovídat si, odpočinout si v přírodě.
1: My teď jdeme trošku do kopce a tady se nám otevírá krásný pohled nalevo, kde teče řeka Želivka. A teď už vidím napravo i Sázavu. A na první pohled každá řeka je úplně jiná.
2: Ta řeka Želivka, ta je tmavá, hodně čistá, také teče rychleji, je proudivější. No a napravo ta Sázava, ta má tok pomalejší a také vidíme ten rozdíl v barvě, je hnědožlutá, je to dáno těmi sedimenty, které ta řeka sebou po dlouhé a dlouhé kilometry nese.
1: Já mám takový pocit, že kdybychom se šli dolů, tak můžeme mít doslova levou nohu v Želivce a pravou v Sázavě. Teď se před námi otevírá úchvatný pohled, jak se oba toky spojují.
2: Jestli budete chtít, můžeme až úplně dolů.
1: Zdálo se to nemožné, ale z vrcholu skalního ostrohu opravdu vede cestička. Opatrně jsme sešli až dolů k vodní hladině. A tady nás čekalo překvapení a také odměna. Je tu lavička a vypadá to, že ji také vyrobil nějaký turista zapálený srdcem. Můžeme se posadit přímo u Sázavy. A přitom 5 metrů od nás je Želivka. Takže my jsme tady přímo v tom místě, kde se obě řeky setkávají. Až bych si troufla říci, že takových krásných soutoků nemáme mnoho.
2: O soutoku Želivky se Sázavou se říká, že je to jeden z nejromantičtějších soutoků v České republice.
1: Teď vidím, jaké jsou krásné louky kolem, lesy. Je tu vláha. Pokud si sem uděláme výlet, tak to je nejen o krásné procházce, ale možná tady potkáme i zajímavé živočichy.
2: Tak pokud někdo rybaří, tak tohle by mohlo být vhodné místo na lov chrostíků. Chrostíci to jsou malí vodní živočichové, kteří se staví schránky z různého materiálu a velmi chutnají pstruhům, takže je to výborná nástraha pro rybáře. A když budeme chvíli sedět a pozorovat tu přírodu kolem, tak velmi často tady uvidíte ladňáčky.
1: Možná i volavky.
2: Volavek je tady velká spousta, samozřejmě jsou tady i labutě, divoké kachny.
1: Víte, jak tady stojím, tak samozřejmě v těsné blízkosti jsou především listnaté stromy, duby, vidím tu javory, tady kolem nás je bříza, habr. Kolem nás se začínají rozehrávat podzimní barvy a to dodává tomuto místu nádherné kouzlo. Sem můžeme chodit po celý rok a stále se kochat měnící se přírodou. A samozřejmě to jaro a léto, když tady navíc začínají kolem jezdit vodáci, tak to má velkou romantiku.
0: K soutoku řek Želivky a Sázavy ve Středočeském kraji nás přenesla Kateřina Zemanová a kolegyně Markéta Vejvodová. Od obce Soutice je soutok vzdálený asi 4 kilometry. Druhá možnost se nabízí ze Zruče nad Sázavou. To je sice delší cesta, ale vede přímo kolem řeky Sázavy proti jejímu proudu až k samotnému soutoku.

0: Pravidelné místo má v kolotoči také chvilka s naší mateřštinou. Tentokrát si ale nebudeme všímat nejčastější chyb, které obvykle slýcháme v mluvené podobě. Více už napoví jazykový koutek kolegy Stanislava Juríka.
1: V rubrikách o češtině nejčastěji řešíme témata týkající se současné češtiny. Občas se ohlížíme i do minulosti, a to spíše do té nepříliš vzdálené. Tématu budoucnosti češtiny se ale vždy jen lehce a opatrně dotkneme. Martin Prošek v dnešním jazykovém koutku vysvětlí, proč tomu tak je. Dobrý den.
2: Dobrý den. Nemůžu říct, že by otázky na to, jak bude čeština vypadat za 10, 20 nebo 50 let, nebyly časté, ale my jazykovědci se jim snažíme spíš vyhýbat. Je to proto, že se na ně samozřejmě vůbec nedá s jistotou odpovědět. To bychom ale byli s dnešním koutkem rychle hotovi, a tak jsem vybral některé charakteristické rysy současné češtiny, které myslím budou určující i pro češtinu blízké budoucnosti, totiž pokud se samozřejmě zásadně nezmění společenská situace.
1: Tak co nás tady v češtině čeká?
2: Charakteristické je a asi i bude přejímání nových slov, zejména z angličtiny, ale připomeňme také třeba kulinářské termíny z francouzštiny a italštiny, bageta, croissant, tagliatelle a podobně. Z orientálních jazyků se k nám pak dostávají názvy náboženských hnutí nebo bojových umění, například feng shui, tai chi. Angličtina není tedy jen jediným vlivem na češtinu, jak se často mylně soudí. Přejatá slova pak v různé míře podléhají přizpůsobení češtině, ale také ovlivňují její gramatické zákonitosti. Třeba pod vlivem angličtiny se v češtině vžívají i podoby, které neodpovídají českému slovotvornému systému. Například inovativní namísto systémového inovační, tedy od slova inovace.
1: Jak se k takovým změnám jako odborník stavíte?
2: Já je posuzuju čistě vědecky. Není to totiž žádná novinka, různé nesystémové podoby se vžívaly i v minulosti a pro vžití je rozhodující prostě to, že je lidé hojně užívají. Pro posluchače možná bude také zajímavé, že se zvyšuje počet lidí, kteří mylně mají za to, že cizí vlastní jména nebo zeměpisná jména se vůbec neskloňují, nebo že se neskloňují ta obtížně začlenitelná a podobně. Pokud jde na druhé straně o obecná podstatná jména, objevují se taková, se kterými běžný uživatel jazyka nedokáže v češtině zacházet bez konzultace s jazykovou poradnou, a i pro poradnu bývá obtížné nalézt dobrou radu ohledně skloňování. Třeba takové slovo segway, zkuste si ho skloňovat.
1: A co nám všechny ty příklady, které jste uvedl, říkají o budoucnosti češtiny? Co to pro ní přesně znamená?
2: Znamená to, že pro ní bude nadále aktuální živý kontakt s jinými jazyky, který je patrný už dnes. Také to, že bude muset nadále vstřebávat vliv těchto jazyků, což bude nutně mít své důsledky pro tzv. Systém jazyka, tedy zjednodušeně řečeno pro jeho gramatickou stavbu. A to vlastně stále hovoříme spíš o jazyce samotném, ale mohli bychom hovořit také o vnějších vlivech, třeba o tom, jak bude češtinu ovlivňovat elektronická komunikace, která na ní má určitý vliv, který je vlastně ještě dnes neúplně probádaný. Rozhodně bych se ale nebál, že čeština v blízké době úplně zanikne nebo že ji čeká nějaký neblahý osud.
1: Předpovídá Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A Jana Chládková si to samozřejmě moc přeje, aby čeština stále byla naším domovským jazykem. No a nyní další porce dobré muziky v podání Jiřího Suchého a Lenky Filipové. Následovat bude recept na mléčnou polévku.

0: Pravidelně na Pohodě listujeme zaprášenými kuchařkami a hledáme osvědčené recepty našich předků, kterými si dnes můžeme obohatit jídelníček. Důležité místo v kuchyních našich babiček mělo mléko. Kolega Jaroslav Hoření vybral recept na mléčnou polévku podle receptu právě našich babiček.
1: Důležitou surovinou pro přípravy pokrmů bylo mléko. Především mléko kravské, v menší míře i mléko kozí. Díky své mnohostranné využitelnosti se mléko stalo jedním z pilířů každodenního jídelníčku. Pilo se především jako nápoj, a to jak čerstvě nadojené, tak i mléko kyselé, podmáslí i syrovátka. Bylo také výchozí surovinou pro výrobu sýrů, tvarohu a másla. Hojně se ve všech podobách používalo také při vaření různých pokrmů. Například bylo neodmyslitelnou surovinou pro přípravu kaší, polévek a omáček. Užívalo se i jako zálivka třeba na suché pečivo.
2: Čerstvé mléko je skvělé, ale s jeho trvanlivostí už to tak skvělé není. A bez ledničky si dnes jeho uchovávání ani neumíme představit. Jak to řešily babičky?
1: Trvanlivost syrového mléka byla i v chladném prostředí pro naše babičky omezená. A proto se v domácnostech mléko svařovalo. Převařené se pak uskladňovalo v mlékáčích. Čerstvé se nechávalo ustát v kamínových krajáčích na smetanu, ze které se pak následně připravovaly další pokrmy, třeba mléko a sýry. Mléko se v kuchyni nedalo ničím nahradit, a tak v období, kdy krávy dávaly mléka dostatek, kdy bylo na pastvinách hodně zeleného krmení, toho hospodyně využívali samozřejmě ve velkém měřítku. Receptů na mléčná jídla tak v zápiscích našich babiček najdeme bezpočet. No a já jsem z nich vybrala polévku s krásným názvem Hladká Ančka.
2: Odkud pochází takový poetický název?
1: Já jsem tenhle ten název samozřejmě našla i v mladších zápisech, ale ten nejstarší je z roku 1895, kdy v českém lidu píše jeden z pamětníků z Podkozákova vlastně výčet pokrmů, které se tam vařily, a tu hladkou Ančku se mezi ním našla. Budeme potřebovat 1 litr mléka, 4 litr vody, 3 vejce, 0,5 kg brambor, 2 cibule, mletý kmín, hladkou mouku, sůl a ocet. Nakrájíme cibuli a vložíme ji do vody, přidáme kmín a povaříme. Jakmile je cibule měkká, vývar propasírujeme. Svaříme mléko a zahustíme ho moukou. Přilijeme vývar z cibule a kmínu. Osolíme a okyselíme. Zvlášť uvaříme vejce natvrdo a brambory ve slupce. Před podáváním polévky nakrájíme na talíře vejce i brambory a zaléváme polévkou. Když má někdo chuť, může si polévku i dosladit, anebo zase naopak více okyselit octem.
0: Recept, který si můžete samozřejmě vyzkoušet, ale přiznám se, že dnešní recept můj šálek kávy není. Za chvíli už další dobrá rada Josefa Černého.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: dnes. I dnes nabídneme na Pohodě užitečnou radu. V rozhlasové poradně se dnes ptáte na účtenku a pokud nakupujete přes internet. Odpoví vám opět Josef Černý.
1: Pan Michal si objednal přes internet nářadí pro kutily. Platba proběhla dopírkou, tedy při převzetí. Při rozbalení ale zjistil, že i když je výrobek v pořádku, v zásilce chybí jakýkoliv doklad a pan Michal tedy nemá v ruce pro případnou reklamaci nic, protože při platbě dopírkou žádný doklad nedostane. Pane posluchači, i když reklamace nemusí nastat, přeci jen je dobré doklad o zaplacení mít. Podle zákona je prodávající povinen vydat doklad o zaplacení na požádání, i když většina jich to dělá automaticky. Mělo by stačit prodejce o zaslání dokladu mailem požádat.
0: Říká Josef Černý. Zpívat vám nyní budou Pavel Bobek a záhy Pavlína Filipovská. No a za chvíli se v Kolotoči vypravíme na Pstruhovou farmu v Hamrech na Vysočině.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda a teď je čas na pravidelnou hobby rubriku. Ryba je zdravá a tak bychom ji měli do našeho jídelníčku zařadit alespoň jednou týdně. V našich končinách jsou nejdostupnější a také nejčerstvější například kapři nebo pstruzy. Kolegyně Irena Šarounová se proto vydala na pstruhovou farmu v Hamrech na Vysočině a tady je její reportáž.
1: Přijela jsem na pstruhovou farmu nedaleko Letče nad Sázavou a Martin Píbel mě teď vede do takové lednice nebo chladírny. Cáká to tady.
2: Tohle to je takzvaný líhňařský inkubátor a tohle to je jikra, která byla vytřená asi před 3 dny a zde na těch aparátech probíhá celá ta inkubace až do stádia, kdy se z těch jiker vykulí malý plůdek.
1: Martin Píbel vysunul jednu z přepravek, mně to přijde jak namočená červená čočka.
3: Ale jsou to krásné průhledné kuličky
1: a my jdeme ven.
2: Až se vykulí ten plůdek, tak se přendá. Tady vidíte ty odchovné žlaby.
1: Takové dlouhé laminátové vany.
2: Tady se nechá tak do velikosti 3-4 cm a jde následně na sádku.
1: Chov ryb chce svůj čas, nic se tady nedá urychlit.
2: Výkrm od plůdku do tržní ryby trvá cca 18 měsíců.
1: Všude nám tady žbluňká voda.
2: Tady odchováváme takzvanou generační rybu, která se vytírá, z ní jsou ty jikry potom.
1: Vy jste tam teď naházeli nějaké zrní, nebo co jim to tam házíte?
2: Speciální granule.
1: Rybí granule a voda začala vařit, ale to jsou pěkný kousci, tak těch 0,5 metru.
2: No.
1: Jak se vytírá pstruh na stojaté vodě?
2: Takže se sádka sloví, pstruzy se dají do manipulačních kádí a protože jde o ryby fakt jako těžký, 2-3 kilový, tak se musí před výtěrem uspat.
1: Jak je uspíte?
2: Jde o koupel, čili se dají do koupele, kde nám usnou, se dá říct, na chvíli, pak si je vytřeme a zase dáme do čisté vody. Za chvíli se zpamatujou a dají se zpátky na sádku.
1: To si chudáci pstruzy moc neužijí.
2: To si neužijou. Tady máme násadu ročka.
1: To jsou mrňousci velikosti nějakých 10-12.
2: To jsou cirka 12 až 15.
1: Tady jich je opravdu husto. Kolik jich těch ročků v té nádrži může být?
2: Je jich tady asi na 40 tisíc. Se dostane do velikosti na 15 až 20 cm a pak se přesazuje v podstatě na ten výkrm.
1: Kam ty vaše ryby jdou?
2: Sportovní lov, odchyt na udici, kde je vlastně převezeme do sportovního rybníka a tam následně si je zákazníci nachytají na prut v množství, v jakém chtějí.
1: Jsme u další nádrže. Nad těmito nádržemi jsou natažené nějaké dráty, dokonce i plot kolem sítě, takže tady už se chráníte před predátory.
2: Zejména před volavkama.
3: To už jsou pěkný kousci.
2: Od 35 do 50 deka.
0: Kolegyně Irena Šarounová se rybáře Martina Píbila také zeptala, v jaké úpravě má na talíři pstruha nejradši. Asi nikoho nepřekvapí, že v té nejjednodušší, na másle s kmínem.
4: Posloucháte Kolotoč Českého rozhlasu Pohoda.

0: Na hudební festival Smetanova Litomyšl, který začíná zítra, je prodáno asi 90% vstupenek. Zájemci ale stále mohou vybírat z téměř 20 představení. Nejrychleji lidé vykoupili lístky na zahajovací a závěrečný koncert. Z dalších programů patřili k nejžádanějším Aida, Mávla s Matyášem Novákem nebo Večery v Nových Hradech. Hlavní program letošního 68. ročníku bude hostit druhé nádvoří státního zámku Litomyšl v zastřešeném Smetanovém sále. Další koncerty budou v zámecké jízdárně, ve Smetanově domě, v piaristickém chrámu a na dalších místech ve městě. Mezi více než 50 pořady jsou například opery Aida Giuseppe Verdiho, Lékař Vojtěcha Matyáše Jirovce nebo Hubička a Čertova stěna Bedřicha Smetany. Přehlídka končí 5. července. Přeji příjemné chvíle, ať už na koncertech nebo v přírodě. Za chvíli vás čeká na Pohodě další četba na pokračování.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Povídku psáno o letošních dušičkách čte Zdeněk Štěpánek.
3: Nevím, kolikrát přijde ještě o dušičkách na košířský hřbitov. Dnes alespoň kráčela již namáhavě, nohy už nějak neslouží. Tak to se dělo Arci vše, jak se děje každoročně. Kolem 11. hodiny vylézala mohutná, těžká její postava z drožky, za ní vyndal kočí nárobní věnce z vozu, obalené v bílém šatu, a pak vyndal pětileté děvčátko, taktéž teple obalené. To děvčátko je už asi po 15. let pořád pětileté. Slečna Máry si je vypůjčuje vždy někde v sousedstvu. Tak, děťátko, koukej se, to je tu lidí, viď? A světla a lampičky a kytky. No jdi, neboj se, jen jdi napřed, jdi kam chceš, já jdu za tebou. Děťátko ostýchavě jde kupředu. Slečna Máry jde hned za ním, pobádá je, aniž by mu určovala směr cesty. Chodí tak, že náhle řekne slečna, počkej. Vezme děvče za ruku a vede je nedaleko mezi hroby. Sundá z jistého železného kříže oprchalý větrem a deštěm roztřepený věnec a zavěsí tam nový, složený z bílých a černých umělých květin. Pak se chytne prázdnou rukou za rameno kříže a začne se modlit. Pokleknout stálo by příliš mnoho práce. Zpočátku hledí zrak dolů na povadlý drn a hnědou hlínu hrobu, ale pojednou se hlava vzpřímí, široká, příjemná tvář slečnina a velké, upřímné její oko modré hledí jakoby do dály. Oko se pomalu kalí, kolem koutku úst škubne to sem tam, modlící se rty chvějně se úží a bohaté slzy vyhrknou a splývají pomalu. Děťátko udiveně pohlíží vzhůru, ale slečna nevidí a neslyší ničeho. Pojednou se pak za chvíli zas jakoby násilím zpamatuje, vzdychne si dušeně a dlouze, bolestně se na dítě usměje a poněkud drsně znějícím šeptem praví, no tak, jdi zas, jdi, děťátko, jdi, jdi kam chceš, já jdu pořád za tebou. A chodí zas sem tam, kam se děťátku uráčí, až jednou opět někde řekne, počkej, a přistoupne k jinému hrobu. Zde si počíná zcela zase tak, jako u hrobu prvního, myslím, že ani o minutu není u jednoho z nich díl. A pak položí druhý oprchalý věnec do šatu k prvnímu, vezme drobnou svou průvodkyni za ručku a míní, je ti už zima, viď, no pojď, aby ses nezastudila, sedneme si zas do drožky a pojedeme domů, ráda jedeš, viď. Pomalu dojdou k drožce, děvčátko a věnce napřed se vloží dovnitř a pracně pak následuje slečna. Povoz zaúpí, kůň dostane 2-3 šlehy, než zabere. A tak se děje rok co rok. Kdybych byl naivní ještě novelista, napsal bych zde nejspíš, ptáte se, číže ty hroby jsou? Ale já vím, že se čtenář jak těživ po ničem neptá. Novelista musí čtenáři své dobrodění přímo vnutit. To však je zde poněkud těžké. Slečna Máry je nepřístupná, je mlčeliva stran údajů svého života, nevnucovala se jak těživa pranikomu ani nejbližším sousedům svým. Měla od dětinství a má posud jedinou přítelkyni, druhdy hezonkou slečnu Luizi, nyní vyschlou vdovu po panu Nocarovi, finančním vrchním strážníkovi. Dnes od půl dne budou obě sedět pohromadě v bytu paní Nocarové. Nestává se to často, že by sobě vyšla slečna k přítelkyni své do Vlašské ulice. Ona vůbec vychází ze svého přízemního bytu pod svatojánským vrškem málo kdy, skoro nikdy jindy, než časně z rána v neděli do kostela svatého Mikuláše. Jeď příliš mohutné tělnatosti a chůze jí už dávno namáhá. Proto také jí přítelkyně šetří a navštěvuje jí denně sama. Mnoholetým upřímným přátelstvím takřka srostly. Dnes ale by bylo slečně Máry příliš teskno doma. Zdálo by se jí prázdněji, osamělej než jindy, utíká se k přítelkyni. A také paní Nocerové je proto dnešek svátkem. Nikdy nepraží kávu s takovou pečlivostí jako dnes a nikdy tak pečlivě nepřihlíží k tomu, aby bábovka se nesrazila a byla pěkně kyprá. A celá zábava jich má dnes přitlumený sváteční tón. Nemluví mnoho, cokoliv mluví, zní jaksi jednotvárně a má přec bohatou rezonanci. Také se chvilkami zaskví slzička a obejmutí děje se častěji než jindy. Konečně, když už dlouho seděli podle sebe na pohovce, dojde k výročnímu bodu jejich rozmluvy. Prosím tě, řekne paní Nocarová. Pánbu nám dal skoro stejný osud. Já měla dobrého a hodného muže a po dvou letech odešel mě na věčnost a nenechal mě tu ani žádné děťátko na radost. Od té doby jsem také sama. Já nevím, co je hůř. Nikdy nepoznat, nebo poznat a zastratit. No vždyť víš, že jsem byla vždycky do vůle Boží odevzdána, praví pak slavně slečna Máry. Vždyť jsem věděla svůj osud napřed. Zdálo se mě to přec. Zdálo se mě, když jsem byla 20letá, že jsem byla na bále. Ty víš, že jsem na bále, jak tě živa nebyla. Procházeli jsme se při hudbě a zářícím osvětlení nějak párek za párkem, ale ku podivu taneční síň byla jako by rozlehlá půda nahoře pod krovem. Najednou začaly přední párky sestupovat po schodech dolů. Já šla poslední s nějakým tanečníkem, na jehož tvář se nepamatuju. Už nás bylo jen několik nahoře, v tom se ohlídnu a spatřím, jak za námi kráčí smrt. V zeleném aksamitovém pláštíku s bílým perem za kloboukem a s kordem. Spěchala jsem, abychom také my sestoupili rychle, ale ostatní už byli zmizeli všichni. Také můj tanečník zmizel. A najednou mne smrt držela za ruku a odnášela mne pryč. Byla jsem pak dlouho, dlouho živa v paláci a smrt jakoby byla mým mužem. Zacházela se mnou co nejlaskavěji, milovala mne, ale mě byla protivna. Měli jsme nesmírnou nádheru kolem sebe, samý křišťál a zlato a aksamit, ale nic mne z toho netěšilo. Pořád jsem toužila po světě zpátky a náš posel, to byla zas druhá nějaká smrt, mě vyřizovala vždy, co se děje na zemi. A mého muže bolela ta moje touha a já to viděla a bylo mě ho proto zas líto. Od těch dob jsem už věděla, že se nevdám nikdy a mým ženichem, že je smrt. No, a vidíš, Luizi, nejsou sny z rukou božích. Neoddělila dvojí smrt život můj od života ostatního. A paní Nocarová tak pláče ať slyšela ten sen již nesčíslně kráté a pláč přítelkyně kane do rozbolněné duše slečniny jako chladivý vonný balzám. V skutku je dosti divno, že slečna se nikdy neprovdala. Byla záhy osiřela, samostatná a majitelkou slušného dvoupatrového domu pod svatojanským vrškem. Také nebyla ošklivá, je to vidět podnes. Byla vysoké postavy, jak málo která dáma. Její modré oči byly přímo krásny. Její tvář trochu sice široká, ale pravidelná a příjemná, jen poněkud přílišně tělnatá byla od nejprvnějšího svého mládí a to jí způsobilo přímý tlusté máry. Pro tloušťku svou byla vždy poněkud pohodlná. Ani nehrávala s ostatními dětmi, později nechodila nikam do společnosti a jedinou její vycházkou denní byla procházka na Mariánské hradby. Nemůže se ale říci, že by byl některý malostraňák přemýšlel o tom, proč se slečna Máry vlastně neprovdala. Tam je společnost celá určitých rysů. Slečna Máry je v ní rysem staropanenským a nikdo by nepomyslel, že to může být jinak. Když přec některá ženská maně a dle běžných ženských frází vůči slečně se otázky té dotkne, odvětí slečna s klidným úsměvem. Já myslím, že člověk také za svobodna může sloužit Bohu. Nemám pravdu? A když někdo dotkne se otázkou paní Nocarové, pokrčí tato špičatýba ramenama a praví, když nechtěla, mohla se vdát několikrát, dobře, to je svatá pravda. Já sama vím o dvou, tůzehodní lidé, když nechtěla. Ale já, pamětník malostranský, vím, že oba byli flámové a nestáli za nic. Vždyť se nejedná o nikoho jiného než o kupce Cibulku a rytce Rechnera. A nechce o těch dvou mluvilo kdekoliv, vždycky se řeklo ti flamendři. Neříkám, že byli snad zločiní, to by tak ještě scházelo. Ale tak to nebylo pranic do nich, žádný pořádek, žádná usedlost, žádný rozum. Před středou nezačal Rechner pracovat nikdy. A v sobotu od půl dne už nepracoval zas. Mohl si vydělat velké peníze, byl tuze šikovný, jak diurnista pan Herman, krajan mé matky, vždycky tvrdil, ale když mu práce nechutnala. A kupec Cibulka byl víc ve vinárně pod podloubím než ve svém krámě. Spal vždycky do bílého dne a když se postavil přece za pudl, byl ospalý a bručel. Uměl prý i francouzsky, ale obchodu nedbal a jeho mládenec dělal si, co chtěl. Byli skoro pořád pohromadě. A zakmitnula-li v duši některého z nich přec někdy jiskra šlechetnější, druhý zajisté i hned udusil. Tak to ovšem nebylo rozmarnějších společníků, chtěli si někdo k ním přisednout. Po oholeném kupředu v ostrou hranu vybíhajícím obličeji mladého Rechnera přebíhal stále lehký úsměv, jako když sluníčko přebíhá po poli. Vysoké čelo jeho, z něhož dlouhý kaštanový vlas byl zčísnut nazad, bylo vždy jasné a kolem tenkých, bledých rtů hrál věčný posměch. Celé jeho suché tělo, oděné vždy v oblíbenou Rechnerovi žlutavou barvu, bylo v ustavičné hře a rameny jeho to škublo každý okamžik. Přítel Cibulka, vždy zas černě oděný, byl mnohem klidnější. Ale jen tak na oko. Byl suchý jako Rechner, o něco ale vzrostlejší. Jeho malá lebka vybíhala v nízké čtverhrané čelo. Trochu vysedlá oční kost kryla pod hustým tmavým obočím jiskrné oči. Černé vlasy byly zčísnuty kupředu do spánků, dlouhý, jako aksamit hebký a černý knír, splýval přes ostře vykrojená ústa a když se Cibulka zasmál, svítili knírem zuby jako sníh. Bylo co z divokého a zároveň přec dobráckého v tváři Cibulkově. Cibulka smích obyčejně přemáhal, až už nemohl a pak náhle propukl, aby hned zastvářil se klidný. Rozuměli si, jediné šlehnutí okem a věděli vše, i s poznámkami k tomu. Ale málo kdo k ním přisednul. Jejich vtip byl počestným sousedům světácký, divoký. Nerozuměli mu a zdálo se jim, že jsou řeči obou nějakým stálým rouháním. Cibulka a Rechner zas navzájem nestáli o usedlou společnost malostranskou. Na večer jim byly vzdálené hospůdky staroměstské stokrát milejší. Potloukali se spolu celým městem, ba i odlehlý František znal jejich obdenní návštěvy. A když pozdě po půl noci zvonil ulicemi malostranskými veselý smích, šli to zajisté Rechner s Cibulkou teprv domů. Se sečnou Máry byli oba tak asi v stejném stáří. Chodívali s ní kdysi do mikulášské farní školy. Od té doby se nestarali o ní a ona o ně. Vídali se jen na ulici a nedbale lehký pozdrav byl jedinou výměnou. Tu se stalo pojednou, že slečna Máry obdržela po poslici list pečlivě skoro kaligraficky psaný. Když jej přečtla, sklesly jí ruce a list vypadl z nich na zem. Zněl: Velevážená slečno, zajisté se podivíte, že píši vám já, právě já, a ještě více as ustrnete nad obsahem. Netroufal jsem sobě nikdy přiblížit se k vám, avšak, abych nečinil oklik zbytečných, já vás miluju. Miluju vás již dávno. Prozkoumal jsem se a cítím, že mám-li být šťasten, mohu být jen s vámi. Slečno Máry, snad se podivíte a odmrštíte mne. Snad rozličné křivé pověsti skalily vám také u vás pověst mou a pokrčíte pohrdlivě, jako by rameny. Já nemohu nic jiného učinit, než vás poprosit, abyste nejednala překvapeně, abyste se rozmyslila, než pronesete slovo rozhodné. Tolik mohu říci, že byste ve mně nalezla manžela, který by každým dechem svým snažil se o vaše štěstí. Prosím ještě jednou, rozmyslete se dobře. Ode dneška za 4 neděle očekávám vaše rozhodnutí. Ne dřív a ne později. Prozatím odpusťte mě. S toužným zaníceným váš oddaný Vilém Cibulka. Slečně Máry šla hlava kolem. Byla již tak asi 30 let stará a netušeně náhle leželo u její nohou první vyznání lásky. Skutečně první. Nikdy nebyla posud sama na lásku vzpomněla. Nikdo nebyl také posud o lásce s ním mluvil. Palčivě rudé blesky šlehaly jí hlavou, spánky bušily, dech pracně se dobýval s prsou. Nebyla z to zachytit nějakou myšlenku určitou, jen uprostřed rudých těch blesků stála před ní na okamžik postava určitá, zasmušile hledící Cibulka. Zdvihla konečně zase list a čtla jej třesouce znovu. Jak krásně psáno, jak něžně. Nemohla sobě pomoci a musela s listem ku své přítelkyni, ovdovělé Nocarové, mlčky jí podala list. No tak vidíš, vypravila paní Nocarová konečně ze sebe. Na její tváři bylo patrné rozpačité udivení. No a co chceš učinit? Já nevím, Luizi. No vždyť máš dost času na rozmyšlenou. Ono je sice vždycky možno Odpust, no ale ty víš, jak ti muští jsou a že se mnohý žene jen za penězi. No ale proč? Proč by tě neměl opravdu rád? Víš co? Já se na něho dobře zeptám. Slečna Máry mlčela. Poslouchej, Cibulka je hezký člověk. Má oči jako uhel černé kníry a zuby. No povídám ti, zuby zrovna jako cukr. On je vlastně velmi hezký. A paní Nocarová sklonila se k nemluvné přítelkyni a objala jí lásky plně. Slečna Máry se červenala jako purpur. Zrovna o týden později našla slečna Máry, navrátivši se z kostela, list jiný. Čtla s rostoucím udivením. Ctěná slečinko, nevykládejte mě za zlé, že se osmiluju vám psát. Je to tak, že se hodlám oženit a že pro domácnost svou potřebuju pořádnou hospodyni, ale že nemám žádných známostí, neboť zaměstnání moje nedává mě času k zábavám a ať se rozhlížím, jak chci, pořád se mě víc a více zdá, že vy byste byla rozhodně dobrou ženou mojí. Nevykládejte mě za zlé, ale jsem člověk dobrý a nepochybila byste se mnou. Mám svoje vítí a umím pracovat a s pomocí boží nescházelo by nám nic. Jsem 31 roků star, znáte mne a já znám vás. Vím, že jste zámožná, ale to nic neškodí a je to dobře. Tolik musím říci, že se moje domácnost už bez hospodyně neobejde a že bych nemohl dlouho čekat. Proto taky prosím, abyste mě nejdéle do 14 dnů dala laskavou svou zprávu, sice bych se musel ohlídnout jinde. Nejsem žádný blouznil, neumím klást pěkná slova, ale umím mít někoho rád a jsem do 14 dnů váš oddaný a uctivý Jan Rechner Rytec. Píše upřímně jako jednoduchý člověk, pravila od půl dne paní Nocarová. No tady máš na vybranou, vidíš, Márinko. A co uděláš? Co udělám? Tázala se slečna Máry zpět jako ve snu. Máš někoho z nich radši? Řekni upřímně, líbí se ti jeden z nich? Který? Vilém, šeptala červenající se slečna. Cibulka už byl Vilémem, Rechner byl ztracen. Usnešeno, že paní Nocarová list k Rechnerovi, co zkušenější, sama složí a slečna Máry, že jej opíše. Ale netrvalo to ani týden a slečna Máry přišla ku své přítelkyni za s novým listem v ruce. Tvář její zářila spokojeností. List zněl. Ctěná slečinko, tak mě už nemějte za zlé, je taky dobře a já za to už nemůžu. A kdybych to byl dříve věděl, že se uchází o vaší ruku můj milý přítel Cibulka, byl bych se ani nezmínil. On mě ale nic neřekl a já nic nevěděl. Už jsem mu řekl všechno a já odstupuju dobrovolně, protože on vás má rád. Ale prosím, abyste se mě nevysmála, neboť by to nebylo hezké a já můžu své štěstí ještě udělat jinde. Škoda je toho přec, ale to nic neškodí a zapomeňte, že jsem váš oddaný a uctivý Jan Rechner Rytec. No si teď bez rozpaků, mínila paní Nocarová. Zaplať pámbu a slečna Máry zůstala samotná. Ale samota jí byla dnes sladka. Myšlenky její připínaly se k budoucnosti a byly tak luzny, že sobě opakovala neunavně každou z nich znovu a znovu. A tím nabývala znenáhla každá myšlenka víc a více plastičnosti a pojili se v určitý celek, v obraz celého krásného života. Následujícího dne Nalezla paní Nocarová slečnu Máry ale ochoravělou. Ležela na pohovce, byla bleda, oči hleděly mdle a byly pláčem zarudlé. Polekaná přítelkyně sotva, že vypravila otázku ze sebe. Slečně Máry vyhrkly znovu slze, pak ukázala mlčky na stůl. Na nímž ležel list. Paní Nocarová tušila něco děsného. List byl v skutku velmi vážný. Velevážená slečno, tedy nemám být šťasten. Sen prchnul, tlačím ruku k čelu, hlava mě víří bolestí. Avšak ne, nechci kráčet cestou, která je dlážděna zmařenými nadějemi nejlepšího, jediného mého přítele. Nebohý příteli, tak ubohý, jak jsem já sám. Ovšem jste se ještě nerozhodla, ale jaké pak je zde rozhodnutí možno? Nemohu žít v štěstí, vida svého jeníka v zoufalství. I kdybyste mě podávala v skutku číši životní rozkoše, nemohu ji přijmout. Jsem rozhodnut, vzdám se všeho. Prosím o jediné, nevzpomínejte na mne aspoň s posměchem. Oddaný Vilém Cibulka. To je ale směšné, dala se paní Nocarová do hlasitého smíchu. Tázavě a úzkostlivě pohlédla slečna Máry na ní. No ano. A paní Nocarová se zamyslila. Jsou to šlechetní lidé. Oba jsou šlechetní, to je vidět. Ale ty neznáš mužských, Márinko. Taková šlechetnost netrvá. Najednou odhodí mužský všechen ohled a myslí přeci jen zas na sebe. Jen je nech, Máry. Však oni se rozhodnou. Rechner se zdá být tuze praktický, ale Cibulka, to je vidět, miluje tě horoucně. Cibulka jistě přijde. Zrak slečny Máry nabyl pojednou snivé záře. Věřila přítelkyni a přítelkyně věřila svatě vlastním slovům svým. Byly obě poctivé, dobré duše, nenapadla je nejmenší pochybnost. Byli by strnuli myšlenkou, že se snad jedná o nechutný, nehodný žert. Jen čekej, však on přijde, však on se rozhodne, ubezpečovala paní Nocarová ještě při rozchodu. A slečna Máry čekala a dřívější myšlenky rozpřádaly se v ní znovu. Neměli zcela téhož oblažujícího dojmu jako dřív, pravda, ale byli ovanuty jakýmsi elegickým dechem a slečně se zdálo, že sice bývají smutny, ale jsou jí právě proto pořád dražšími. Slečna Máry čekala a měsíc uplynul za měsícem. Někdy, když šla svou obyčejnou procházkou po Mariánských hradbách, potkala oba přátele, byli také nadále vždy pospolu. Možno, dokud jí byli oba lhostejní, že sobě takového setkání hrubě nevšímala, ale nyní se jí zdálo, že je potkává až nápadně často. Nadcházejí ti, no vždyť uvidíš, poučovala paní Nocarová. Zpočátku klopila slečna Máry vždy oči, když je potkala, pak se přece osmělila a pohlédla na ně. Šli v oblouku kolem ní, každý pozdravil co nejúctivěji a díval se pak jako smutně k zemi. Spozorovali někdy tu naivní otázku, která hleděla z velkých očí slečniných. Ona nespozorovala, jak oba hryžou opatrně rty. To vím. Uplynul rok. Paní Nocarová přinášela mezi tím divné zprávy a sdělovala je slečně jen ostýchavě, že prý jsou spustlí, že prý se jim jinak neříká než flamendři a špatně, že skončí, tak prý říkají všichni. Slečnou Máry každá taková zpráva zaloncovala. Byla také ona tím vina? Přítelkyně nevěděla rady. Slečnu zdržoval ženský ostych, aby neučinila sama krok rozhodný. Přeci bylo, jako by se dopouštěla zločinu. A uplynul trapný rok druhý a pochovali Rechnera. Umřel souchotinami. Slečna Máry byla zdrcena. Ten praktický Rechner, jak paní Nocarová vždy tvrdila, a utrápen. Paní Nocarová si vzdychla a pravila pak: tedy máš rozhodnuto. Teď bude Cibulka ještě nějaký čas odkládat a pak přijde. A políbila chvějící se slečnu Máry na čelo. Cibulka dlouho neodkládal. 4 měsíce na to byl také on na košířském hřbitově. Zachvátil ho zánět plicní. Teď je tomu už přes 16 let, co tam oba leží. Za žádnou cenu na světě by slečna Máry o dušičkách nerozhodla sama, ku kterému z obou hrobů má přikročit dřív. 5leté nevinné děvčátko musí rozhodnout, a kam to dítě se zabatolí, klade slečna věnec první. Mimo hroby Cibulkův a Rechnerův zakoupila slečna Máry ještě hrob třetí na věčné časy. Lidé myslejí, že má slečna Maní zakupovat hroby lidí, do kterých jí nic není. Paní Majdalena Tepferová leží v tom třetím hrobě. No ano, to byla moudrá žena, mnoho se o ní vypravuje. Ale slečně Máry nebylo do té paní pranic. Hrob paní Tepferové leží však tak as uprostřed mezi hroby Cibulkovým a Rechnerovým. Urazil bych ostrovtip čtenářův, kdybych pronesl své zdání, proč jej zakoupila a kdeže as bude jednou odpočívat slečna Máry.
2: Z povídek malostranských nám dnes četl herec Zdeněk Štěpánek.
0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hollywoodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: totiž jaksi já snad
1: moc ho nekritizuji,
0: mám jí rád. Nezhasne slunce a jistě se nezboří svět,

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Výjimečná a nezapomenutelná. Taková byla Helena Růžičková. V těchto dnech si připomínáme 90. výročí jejího narození. Nezaměnitelný hlas Heleny Růžičkové si na Pohodě právě teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Posezení s kytičkou, takový poetický název, nesly svého času veřejné nahrávky kolegy Vladimíra Bernáška s Helenou Růžičkovou a jejími hosty. Jedno takové příjemné rozhlasové setkání jsme pro vás dnes vybrali.

0: posezení s kytičkou. Vítám všechny diváky ve studiu číslo 1 Českého rozhlasu Plzeň. Vítám posluchače, ať jsou kdekoliv. Vítám vás, i když nás právě posloucháte doma v kuchyni. My tady ve studiu máme jako obvykle na stole kytičku ve schodě se znělkou a kytičku jako vždycky hlídá, opatruje, zalévá, dokonce ji snad učí zpívat Helena Růžičková.
1: Dobrý den.
0: Protože ta naše melodie, ta znělka Rozvíjejí se poupátko je z filmu Pyšná princezna a protože letos slavíme 100 let českého filmu, tak další naši hosté mají něco s filmem společného. Herec Svatopluk Beneš. A filmový sběratel a historik Milan Wolf. Takže se do toho hned dáme.
1: Já jsem pro.
0: Já začnu nejprve dotazem tady u vás diváků. Kdy jste naposled byl v biografu?
2: Je, to už nepamatuju teda.
3: To už je dlouho moc.
4: Před rokem asi.
5: Před lety.
3: Před 5 lety.
2: To už je hodně dlouho.
5: Také dlouho.
0: To je v podstatě smutek. Pane Wolfe, nehrozí konec biografů v Čechách?
6: Já myslím, že televize hodně vytlačila ten biograf, ale konec biografu určitě nehrozí, protože ten biograf to je taková společenská odolost a je to jiný zážitek, než ta televize, ta malá bedínka doma.
0: Takže já se zeptám jinak. Pamatujete si ještě někdo na vůbec první film, který jste kdy viděli?
7: Tarzan a zelená bohyně.
8: To byl český muzikant.
0: Vidíte, ten film dovedl k filmu filmového historika Karla Čáslavského. Ten to viděl jako dítě a tak se mu to líbilo, protože neměl peníze na další stupenku, tak chodil a poslouchal alespoň tu hudbu. Na jaký film vy vzpomínáte?
9: Král králů. To je hodně starý, ještě němej.
2: Muži Fosajdo.
10: Pyšná princezna.
0: Pyšná princezna, proč vy jste mladá? Vidíte, že ten film v sobě má nějaké kouzlo, když zůstane v paměti, ať jsme od té doby všichni viděli těch filmů nesčíslně, ale ty první zážitky zůstávají v paměti. Já si vzpomínám, jak paní Marie Rosulková mi vyprávěla, jak maminka tady v Plzni šla s tatínkem prvně do biografu, když v Plzni se prvně promítal film a maminka se vrátila a povídala, děti, to musíte vidět, to je zázrak, pasou se tam ovečky, tak druhý den na to šla paní Rosulková s bratrem a vyprávěla potom, no tak jsme se vrátili a maminka se ptala, a co, no co, pásly se ovečky. Prostě pro dítě takový zázrak bylo něco běžného. Dítě je neustále něčím udivováno, takže nebyla za mlada jako dítě udivena paní Rosulková ani tím filmem. Pane Beneši, pamatujete si vy, když jste prvně viděl film?
11: No ano, já si pamatuju velice dobře. Byl to americký film, ještě němý, a hráli v tom všichni Barrymoreové, to byli američtí herci, a ten film se jmenoval Když se nebe s mořem pojí. Bylo to takový veliký velrybářský drama, kdy uvíznou prostě v hrozný bouři a de facto vlastně všecko se to odehrávalo na moři a mě ten film tak zaujal, že potom jsem znal už jenom cestu do biografu. No a z té cesty do biografu to se pak vyklubalo, že jsem k tomu filmu tíhnul až dodnes.
0: Ale když jste viděl ten první film, to vás ještě nemohlo ani napadnout, že jednou budete běhat po plátně.
11: Ne, to mě nemohlo napadnout, ale už Muži v offsideu byl český film, který jsem prostě miloval a miluju ho dodnes. A ten ve mně bohužel probudil ty herecké buňky a chtěl jsem taky hrát tak jako ty mistři tam na tom plátně a ten mě doslova svedl.
0: Pane Wolfe, tady se několikrát ozvalo, že ještě na začátku byl němý film. Jak to vlastně s tím filmem bylo? Když nedávno jsme slavili, je to asi 2 roky, 100 let světového filmu a po 2 letech už se slaví 100 let českého filmu, to jsme byli tak pokrokoví?
6: No, tenkrát my jsme byli taková, dá se říct, filmová velmoc. Tady bylo mnoho lidí, kteří pro ten film udělali moc a dali do toho veškerý svůj majetek a ten český film pozvedli na světovou úroveň. Vlastně ten zvukový film přišel až v roce 29. To bylo to Loďko Mediantů v Lucerně. Ale ten zvukový film, ten už Edison zkoušel na počátku století, spojený s fonografem. Takže ten zvukový film není úplná novinka. Že? I ty plastické filmy a barevné filmy, to byly ručně kolorované filmy Patovky, které se už vyráběly v roce 1902. Jak tady vzpomínají, tady jsem slyšel na to Krále králu, tak ten Král králu to dělal stranný režisér Cecil B. DeMille a byl to film z roku 1925 a v roce 1930 ho potom ozvučili. To byla ta Kristova cesta, to byl překrásný film a tam byl pánek vzpomíná na toho Tarzana, tak to byl vlastně 4. představitel Tarzana, jmenoval se Herman Brix. Tyhle ty Tarzany s tím Hermanem Brixem, kde nám přišli akorát 2.
11: No, já si myslím, že tedy teď se tomu říká fenomén všemu, ale že ten filmový fenomén bude tak pevný a žijící věčně, stejně jako divadlo. Říkalo se, že až přijde film a televize, že divadla prostě zkrachujou. Není to pravda, je to něco úplně jiného. Ten film je totiž dělaný pro veliký plátno a na té obrazovce se to všechno zcvrkne, srazí, je to malinký a celou řadu těch věcí nevidíte.
1: On to taky říkal jeden ze slavných režisérů, že když chcete mít zničený film, tak ho pusťte do televize.
0: Ono je to asi možná i proto, že když se díváme doma na televizi, tak teď odběhneme udělat si kávu, teď prohodíme slovíčko.
1: To je samozřejmě, že to je jiná atmosféra, ale konkrétně ten film je přesně to, co říká Sváťa, protože buď je klasický plátno, nebo je širokouhlý plátno a je dělaný pro to určitý plátno. Ten kameraman to prostě tvoří ten obraz k tomu formátu, pro který se to točí. Dřív byl biograf za korunu, protože já měla to štěstí, že jsem bydlela na Karlově náměstí a hned vedle bylo kino Emauzy.
11: Ano.
1: A my jsme slyšeli, když byl gong, tak stačilo, když přišel gong, tak my šup s maminkou a už jsme byli v biografu.
0: Pravda to je, doma se dívám na televizi, na Veselohru, teď si vzpomínám, že tomu dialogu jsem vůbec v biografu nerozuměl, jak se lidi smáli. Dívám se na to doma a myslím si, co na tom je k smíchu. Takže i ten fenomén...
1: Ale zase jsi rozuměl.
0: Zase jsem rozuměl. No,
1: možná, že
0: právě proto jsem se nesmál. A ještě další věc. Tady jsem mluvil o němém filmu, o filmu mluvícím. Mně se líbí, že ty naše kytičky, u kterých se tady scházíme, dneska tady máme dokonce 2, že zatím byly němé. A já se těším, jak jednoho dne na konci našeho sezení kytičky zaspívají. Zatím jsme tady zpívali my společně. Heleno, dočkáme se toho?
1: No tak já jsem velký optimista, proč ne? Proč ne? Uvidíme, třeba taky opravdu zaspívají.
0: Když i film promluvil...

semafor. Šarže je hrozná, každej ho pozná, červený os i čepice, to je přednost ta stanice. Bremza, ten má těžkej život, že všechny koleje, mašin fíra je jak černo, celý vod voleje, konduktor ten štípe lístky a holky do tváře, ten ve vlaku vlastně dělá jenom bachaře. Pan revizor reviduje každýho haranta, kouká, kde by načapat moh černýho pasanta. Oficiál, adjunkty, generální inspektor, to všecko je před proti nám.

0: Semafor, šarže je hrozná, každej ho pozná, červený os i čepice, to je přednost ta stanice.
1: Pane Wolfe, jak to bylo v začátcích toho filmu? My dneska všichni chceme slyšet veselé historky z natáčení. Byly už v samých začátcích filmování veselé historky z natáčení? Nebo ty lidi slyšeli, četli v novinách, byl objeven film a táta doma u kafe povídal, a budou veselé historky z natáčení.
2: No tak ty, jak to vlastně ten film začal u nás, tak ten Křiženecký koupil v roce 1897 v Lyonu Lumiérovou kameru. A před 100 lety, 1898, s ní natočil několik záběrů, to byly ale záběry, jenom takový krátký záběry, třeba nějaký cvičení hasičů, nějaký Purkyňovo náměstí na Karlovských Vinohradech, že? Pak slavná ta žofínská plovárna a ten pič plagátu s jim lostrancí, tak natočil, to byly záběry, které měly třeba jenom 15-17 metrů. To byly filmy, které byly v těch 17 metrech už přímo pro tu kameru. A to byly vlastně prvopočátky toho českého filmu. Potom Křiženeckým už sem přišli, se už začali v roce 1902, už začali se dělat společnosti a i soukromí, jako byl v Táboře pan Šlechtl a další, který jako si ty filmy natáčeli sami a už dělali potom filmy třeba 10-15 minutový. Ale první takový film český jako celovečerní, to byly ty Pražští Aramité v roce 1917. A ten zvukový film, první český 30. leta, to byl ten CK Poný Maršálek. Ale první zvukový film, který u nás byl uvedený, ten zvuk byl ještě na deskách, to byla Toleč komediantů.
1: A CK Poný Maršálek je tedy jeden z prvních zvukových
2: filmů? CK Poný Maršálek je jeden z prvních zvukových filmů, ten natočený v roce 1930, a ještě byl točený AB Atelier Vinohrady na tom pivovaru. Pre Barandov ten se otvíral až v roce 1934.
1: No a já se vracím k té původní otázce. Vy víte, kdy vznikl film a kdy vznikly ty veselé historky z natáčení?
2: No já myslím, že ty veselé historky z natáčení musely být už v prvopočátcích toho filmu.
1: Asi vždycky, když člověk něco dělá, tak se určitě něco nepovede a po čase se tomu směje. Ovšem, když se to děje, tak to většinou k smíchu není. Pan Beneš má proti nám tu výhodu, že má k humoru blízko, protože je jedním z mála lidí, co osobně znali Švejka. Já jsem to viděl v biografu. Je to pravda.
3: To byl film, který jako každý předem pohřbíval, než jsme ho vůbec začali dělat. A prostě obecenstvo tenkrát bylo tak zaujatý těma obrázkama, který maloval Lada, že měli představu, že musí ti herci vypadat jako ty obrázky z té knihy. Tím vznikla už averze na samém začátku toho filmu, ještě než jsme udělali první záběr. Teprve léty uzrál ten film. A sice když prostě se lidem promítal často a promítal se i v té televizi mnohokrát, tak si zvykli na ty postavy, jako kdyby zase jinak nemohli vypadat.
4: Vlastně první Švejk u nás byl Nol.
3: Ten němej film už je dnes nepřijatelný.
4: Ano, jo? Ano.
3: Je to už prostě staromódní a to, ale je pravda, že Nol jako typ byl nejlepší Švejk.
2: To byly natočeny tři filmy tomu Švejkovi a to bylo v roce 1925 a že ten představitel, ten opravdu byl nejlepší představitel toho Švejka, již ten Hrušínský jako byl velmi dobrý. A pak ještě, si pamatujete, tak Sáša Rašilov natočil v roce 1932, ten Švejk, ale to nebyl už takový jako tenhle ten.
3: To byl velice špatný film, jako už i jako film to bylo špatný a ku podivu ten Rašilov, velký herec český, nevystihl tu postavu tak, jak je napsaná. A je to s podivem, protože on, Rašilov, měl vždycky obrovský smysl pro humor a my, když jsme točili s ním třeba, já jsem s ním několikrát točil, už jsem se nemohl dočkat ráno, až přijde do maskérny, protože ten smysl pro humor, který on měl, s tím už jsem se od té doby neschledal. To se rozzářilo slunce. Já vám řeknu takovou jednu malou historku. Rašilov a Roland, což byl také herec v Národním divadle, se bavili před vchodem u Národního divadla, zadním vchodem, kudy chodí herci. A přišla k ním nějaká žena a povídala, prosím vás, pánové, já bych chtěla k opeře, jak bych to mohla udělat, jste vy tady z toho divadla nějak známý. No a Roland řekl, ano, tady je zrovna pan ředitel, ukázal na Rašilova, no můžete mu, máte velký štěstí, můžete mu právě teď podat otázku, jakou si přejete, on vám jistě je rád zodpoví. No tak ona prostě jako řekla, že by chtěla být operní pěvkyní a kdesi cosi a to a Rašilov, no jo, my teď zrovna hledáme, ale musí mít strašně silný hlas. Máte silný hlas? Mám. No počkejte, tak to vyzkoušíme, jo? Vy byste tady počkala, tady pan Roland vám dá znamení, pak přijde za mnou, já budu na Slovanském ostrově a budu poslouchat, jak se vám ten hlas nese. Takže prostě ta paní zoufala tam začala strašně hulákat a oni oba utekli a už se tam samozřejmě nevrátili. Tak takovýhle jako věcičky, to bylo na takových udělal za den Rašilov spoustu, nebo Hilarovi třeba řekl, přišel pozdě do zkoušky a Hilar se jmenoval Bakule. To byl pseudonym Hilar, jo. A prostě Rašilov přišel pozdě a ten hned dělal hrozný rámus, pan šéf, a on, pan, nezlobte se, pane šéfe, nezlobte se na mě, já byl u doktora, prosím vás, teď vám nic není, když jste pan, no jo, není, ale noha mě otekla jako bakule, představte si to. No a bylo to, jděte pryč, jděte, s vámi není řeč. Tak takovýhle fóry on dělal pořád. A je veliká škoda, že nejsou pozbíraný, že to někdo nenapsal a byla by to velice krásná humoristická knížka.
4: A skutečný situační humor to byl a ten se bohužel těžko dá zachytit, protože i když se to napíše nebo cokoliv, tak když nezachytíte tu situaci, ve které to je, tak je to těžko sdělitelný.
3: Ano. Nejtěžší otázka nebo přání diváků je, když se vás zeptou, řekněte mi nějaký legrace z divadla nebo z filmu. To, když i dobře opakujete a trochu si to připepříte, tak ten bezprostřední moment je už neopakovatelný a už vás nerozesměje. A proto já vždycky prosím pro Boha jenom, aby nechtěli lidi veselou příhodu. Jsou takový ty krátký, jo? Třeba Zdeněk Štěpánek, ten náš největší herec, to byl tragéd a přitom měl nesmírný smysl pro humor a ještě rozesmával rád herce na jevišti. A přitom byl sám úžasně vážný, jo? Ale byl nesmírně pohotový a jednou se mu stalo ve Třech mušketýrech, že prostě přehodil verš. Mářit vďas tě vzal, ať je kardinál. A řekl, vzal tě vďas! Teď se mu to nelímovalo, takže říká, ať je kardias. Obecenstvo to přijalo, netušíce samozřejmě, že to je tedy for, který udělal pohotově z toho dvojverší pan Štěpánek a lidi to brali úplně, jako by to mělo být, ale herci se za to smáli.

0: dobrý přítelem.
1: Jak je dneska móda, že se točí film o tom, jak se točí film, tak kdyby se takhle točili, pane Wolfe, od samého začátku filmy o tom, jak se točí filmy, tak by bylo asi daleko víc komedií, než kolik jich nakonec je.
2: No, to je možný, ale dneska už se dělají ty záběry, že třeba se to točí, takový ty pracovní záběry, že se to točí na video. Takže se dělá taková reportáž přímo z toho filmu. Já jsem třeba dělal...
1: Takže dneska by ty fóry pana Rašilova zůstaly.
2: Ano, by zůstaly. Já jsem třeba, jestli paní Růžičko, já si na to vzpomínám, my jsme spolu dělali Slunce, seno a pár facek.
3: Ano.
2: Zdeněk Troška, tenkrát chtěl, abych mu natočil denní práce na video. Tak se mu to točil, tam byly takový záběry krásný, který prostě kdyby byly v tom filmu, tak Zdeněk prostě říkal, škoda, že to nemáme na filmu, že to je na videu.
1: Chce něco povědět?
2: Po natáčení filmu jsme chodívali do Písku, jsme jezdili a tam jsme vždycky chodili na tu plovárnu a tam vždycky chodili ty zájemci o podpisy a byly tam takový ty Čumilové.
4: To bylo v době dokonce té perestrojky, že? A je zajímavé, že nás přivezli autobusem, totiž tam byli nesmírně v Písku hodní lidi, že na nás čekali na tom koupališti. Oni si prodlužovali dobu, že jinak měli jít domů. No a přijeli jsme celý autobus, všichni jsme se převlíkali, ale zajímavé je, že v tom bazénu byla první babička.
1: Paní Kaplanová.
4: Ano, paní Kaplanová, no, protože byla štíhlonka, tak měla takový ty plavky, takový ty balonkový, takový jedny balonky, druhý balonky, třetí balonky a plavala, výborně plavala. No a já samozřejmě jsem měla dvoudílný plavky, proč ne, že já ty balonky měla vlastní, čili jsem mi nemusela mít na plavkách. A šup do vody, že jo, a plavali jsme a tak jsme nějak se dostali na kraj toho bazénu, jestli se pamatujete, pane Volo. A v tom bazénu byl Zdeněk Troška, no prostě herci a přesně říkali, no podívejte se, to je herečka před perestrojkou a to je po perestrojce. Takže my už tehdy dělali reklamu.
1: Ale to já to slyšel vyprávět jinak. Já to slyšel vyprávět tak, že paní Kaplanová byla první v bazénu, ale protože vzhledem k věku už se jí špatně lezlo po těch schůdkách, tak plavala a čekala, až se objevíš ty, protože Helena do vody skákala šipkou.
4: To já
1: a když
4: vždycky
1: skočila, tak ta vlna paní Kaplanovou vynesla na břeh a nemusela lézt po schodech.
4: Tohle to, co ty si říkal, to bylo při běžném plavání. Ale tohle to bylo tedy čistě výjimečný.
1: Ale abychom se dostali zpátky k filmu. Pane Beneši, my už jsme slyšeli, když jste prvně viděl film a když jste prvně hrál ve filmu. Kolik vám bylo? To jste byl mladík?
5: To je strašný, to se skoro stydím říct, jo. Protože mě bylo 15 let. To se zrovna otvíral Barrandov, ten nový Barrandov. Já jsem samozřejmě jako rovničák neměl ponětí, jak vypadá filmový ateliér. A ten ateliér prostě byl skvost. To prostě, když si na tu dobu vzpomenu, já byl úplně v Jiříkovým vidění. A teď už se tam začalo točit a já jsem tam dostal štafáž do filmu Hudba srdcí. To byl takový dojemný film, taková houslistka. Byla hrdinkou toho filmu, byla to Bedřiška Seidlová, jestli si někdo pamatuje na to jméno, už nevím. Já si pamatuju moc a někdy vyprávím věci, o kterých nikdo neví. Ale tenkrát to byla prvotřídní virtuostka, krásná, vysoká, štíhlá žena. A v tom filmu jsem dělal nějakýho muže ze společnosti 15 let. Jo, ono se to s tom dovuskovalo. A tak jsem tedy jako poznal to prostředí, který mě prostě vyrazilo dech. Jo. Já jsem nevěděl, co jsou hilfáci a u kamery celý ten štáb takovej, že jo, obostříč a švenkr a tak dále a tak dále. No to jsem teprve lapal a pak jsem se ptal, co to je švenkr, že jo, co to je obostříč, co dělá a tak dále. Ale prostě jsem byl jak v začarovaném zámku. Musím vám říct, že to je jediný možný přirovnání, ten pocit, který já jsem tenkrát prožíval, byl, že jsem ve snu. Já jsem si toto prostředí vysnil, jako 15-letý kluk jsem odešel z gymnázia, udělal jsem zkoušku na konzervatoř, vstoupil jsem do Filmové unie, kde hledali statisty a my, co jsme byli na ty konzervatoři, jsme měli tu možnost jako se do té unie přihlásit. No a tam prostě mě vytáhli a já byl najednou v ateliéru z ničeho nic mezi známejma hercema, že jo, a byl jsem ztracený. Úplně ztracený, propad jsem filmu a teď v něm propadám, ale zase jinak.
0: Když u některé z žen zřím oči tmavohnědé, pak se mě nepovede, abych šel spát. A v touze bláhové tmou bloudím po ulicích a srdce při polipcích z lásky chci dát. Pak nechám si zahrát písničku svou o štěstí, o lásce, o očích dvou, však musí jít.

0: Já si nemůžu vzpomenout, co jsme měli dneska k obědu, ale můžu vám vyprávět, co mě říkal Plachta, když jsme dělali třeba nějaký film.
1: A co vám povídal?
0: Jo, ne, počkejte, to byl příklad, ale já vám to řeknu. Já jsem s ním dost často jezdil na Barrandov, že jo, za války. To jsme jezdili s tím autem, co mělo ten kotel a topilo se v tom dřevem a koužilo to a my jsme, pane, jeli na Barrandov. Nesměli jsme jezdit benzinovýma autama. Toho jsme vždycky přibírali Plachtu tady hele, v Bělehradské ulici, on tam bydlel a ten vstoupil jenom do auta a říkal, a Beneši, Beneši. Tak co? Co pak dělají děvky, vy milovníku?
1: Co dělal, když se ptát nebudu. Heleno, ty jsi taky hrála jako dítě. Dokonce ty jsi byla mladší než 15.
2: No já jsem byla jako dítě ve filmu, jsem natáčela v té babičce s paní Terezí Blskou jedno z Kudrnových dětí, no ale pak jsem točila takový ty menší role, co byly z Českých mlýnů, což právě si pamatuju pana Plachtu, který tam hrál, no a jiný a jiný.
0: Já taky.
2: Já vím.
1: Mně se ale líbí, jakou ty jsi udělal filmovou kariéru, protože to bych měl tady vysvětlit divákům i posluchačům, že ta tvoje první role byla ubohý, hladový dítě.
2: No, ty Kudrnovy
1: dneska
2: děti...
1: už hladový nehraješ.
2: No tak jak, dneska v podstatě nehraju hladový, tak ono by mě to nikdo nevěřil, že jo?
1: Pan Beneš to na tom byl líp, protože hrál vlastně od samého začátku milovníky. Kdo by si nepamatoval na pohádku Máje, Ríšu? Je to nedávno.
0: No je to hodně dávno, ale zdá se to být nedávno, no. To byla krásná příležitost, která mě skutečně, jak se říká lidově, píchla. Potom filmu, který když byl uvedený, tak jsem se dostal opravdu do velikého povědomí obecenstva, velikého. A já jsem taky na to navázal a snažil jsem se potom každý další film, ten milovnický, já bych tak řekl, odevzdat co nejčestněji a nejprofesionálněji. Ale pak mě ty milovníci už šli na nervy, protože byli všechny podobní. A nakonec mě ovšem dal příležitost Konec války, kdy se změnil repertoár a já jsem si řekl, tak a teď tyhle filmy se dělat nebudou, taky se nedělali. Bude se dělat v továrnách a bude se dělat zámečníci a horníci a to, a co já budu dělat teďko. Tak jsem nedělal zatím nic, ale viděl jsem toho novýho Oldřicha Chudáka, jak hrál nějakého montéra. Bylo mě ho tak líto, když jsem ho viděl v tom filmu. On byl přece jenom veliká hvězda a chtěli mu dát příležitost, ale ty příležitosti nebyly, tak mu řekli, zkuš to s tím montérem, s humorem. No jo, on se v tom pohyboval jako ve fraku. Byla ta velká deziluze pro diváka. No tak já jsem se pak trošku jako okopával u divadla pro ten charakternější obor. A přece jenom jsem pak dostal ten film veseloherní Hostinec u kamenného stolu s Hrušinským. To už nebyli takoví milovníčci, to už byly veseloherní role. A to byl start potom na toho mýho Lukáše a trošku jsem se z toho vyhrabal.
1: Já bych se ale vrátil ještě víc do minulosti, protože když si vzpomenu na film Noční motýl, nebo Hledá se Bobík, nebo já nevím, jak se všechny...
0: Neviděli jste Bobíka,
1: tak vy jste vlastně vždycky dělal toho milovníka, to znamená, když jste zrovna nefilmoval, tak jste to musel v životě cvičit, aby potom jste to...
0: Obrácený byl postup můj. Já to cvičil na zkušených herečkách a pak jsem s tím šel teprve do života.

0: minulosti byla svým způsobem veselohra i to promítání filmu, pane Wolfe. Já sám si pamatuju, jak vždycky byla v biografu pauza, teď se měnil film, zejména na vesnici.
1: To bylo na vesnici v Praze a ve větších městech to nebylo. To bylo způsobeno tím, že každý ten film se skládá z několika dílů filmu. Ze 4, z 5, ze 6 dílů filmu. A takový venkovský kina, který třeba byly Soukromy nebo byly Sokola, tak vždycky měl jenom jednu promítačku. A vždycky po každých těch 20 minutách se musela udělat přestávka.
0: A to bylo právě výborné, že si to lidi mohli povědět, tak vezme si ji nebo ne, ano. Pochopili a pak se promítalo.
1: Takže byla veselohra mezi tím se prodávala Eskimo.
2: Ano, ano.
0: A vy máte doma sbírku těch starých promítaček, starých

0: složitější než dneska, ne?
1: Víte, mně to připadalo, to natáčení, daleko jednodušší. Nevymýšleli se nesmysly, který vůbec tomu filmu třeba neprospějou. Byla technika jednoduchá, ale museli na něco přijít. To byli kameramani, to byli Koumalové, jak se říká. Jo? My jsme třeba v Pohádce Máje měli mít, tam je taková scéna, jak já už jdu na to nádraží, podle takového potoka, kde jsou vrby. Samý obrovský vrby, je to cesta po louce, vedle toho potoka. A teď on to chtěl, aby to bylo snový, aby ta jarní atmosféra z toho nějakým způsobem vystoupila srozumitelným. Tak přišel na to, že to bude natáčet na takzvaný R-materiál. To byl zvláštní materiál, s kterým se natáčely noční scény. A toto on použil pro letní denní scénu, která měla vypadat velice poeticky, ta krajina byla úplně symbolizovaná. Ty stromy byly skoro bílí, oni vypadali jako když kvetly všechny. Tak to si museli i s tím málo citlivým materiálem vymyslet ty kameramani. A tam se tenkrát zrodila ta velká kameramanská česká škola. To byly evropský formáty, ty kameramani, jeden vedle druhýho. Ať už to byl Pečenka, Rod, Stalich, Degl, Hanuš, mohl bych vám jich vyjmenovat, já nevím kolik. A jeden byl lepší než druhý. Jeden lepší dělal exteriéry, druhý lepší dělal interiéry. Jeden dělal nejlepší detaily, jako hlavně ženské detaily, Bárovi, Mandlovi, všech těch krásných ženských. Tak to byla opravdu věda, to se jen tak nepráskalo. Že jo? Ale dneska je ten materiál dokonalejší, jsou dokonalejší kamery, projekce, všechno a já to tam nevidím.
0: Vy jste se tady zmínil o takových jménech, jako byla Adina Mandlová. Mně nedá, abych se vás na ní nezeptal.
1: No zeptejte se.
0: Jak jste se s ní setkal, jak na ní vzpomínáte?
1: Já jsem se s Mandlovou setkal velice brzy, už jako s třetí partnerkou, takže to se stalo během roku. A dělal jsem s ní na Barandově zkoušku na film Pacientka doktora Hegla, který dělal Richard Vávra. A tam jsme se poznali a byl jsem jím nešťastným partnerem a to byl jeden ze dvou filmů, v nich jsem se zastřelil.
0: No to jste nám to ale úsek, to vyprávění. Jak to bylo dál?
1: No nic, no tak byla to moje kolegyně a přítelkyně a byla to neobyčejně bystrá žena, nesmírně cílevědomá, byla vzdělaná, uměla tři jazyky, hrála na klavír, byla nesmírně vtipná, jo, a to bylo jí dost vrozený a ten humor, který ona teda prezentovala, ten se naučila od Hugo Haase. Protože to byla jeho dlouhá známost. A on jí říkal Tíťo, a protože říkal všem ženským Tíťo, aby si to neplet, jo, tak říkal, no jo, tak Tíťo, ty jsi se mnou chodila 3 roky, tak ty ten pohár budeš teď nést dál, ten ti zůstane.
2: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, ten den.

0: víc o ničem netoužit.
1: My máme všichni pocit, že lidé u filmu ti si žijí. Je to pravda, pane Bohuši? Popil jste se v penězích?
2: To bych někdy rád, aspoň ve filmu. Ale podívejte se, to je úplný blábol. Jo, protože naše poměry filmové i v první republice měli na lecos peníze, ale nikdy ne na velké gáže. Jediný důstojně placený herec byl Vlasta Burián. Ale protože my jsme pracovali rychle a byli denní honoráře, tak čím lépe a rychleji jsme pracovali, tím jsme byli chudší, protože jsme k tolik filmovacích dnů neměli zaplaceno. Ale já jsem jednou měl veliký štěstí, právě v Hostinci u Kamenného stolu. To jsme se jako rozjeli s filmem, měli jsme všecko po válce bylo špatný, kamery, technika, laboratoře, na co jste si vzpomněl, nefungovalo. A s touhle výbavou my jsme vyjeli dělat tenhle film. A co jsme poslali do Prahy, aby to vyvolali a poslali nám denní práci zpátky, to jsme museli zahodit. Takže jsme filmovali všechno třikrát. Tím nám naskakovaly filmovací dny a přišlo to velice draho, ty honoráře už byly tenkrát důstojný, ale to byla hra náhody, že prostě neměli v pořádku to, co všecko v pořádku měli mít.
1: A byla během toho filmování taková pohoda, jaká dýchá z toho filmu?
3: To nejde nahrát, protože i kdyby dělali nevím co, a kdyby se tam opravdu neměli fajn, tak by to nemohli natočit. Je ne, to pravda, Sváťo? Já takhle vycházím z těch...
2: A to platí pro všechny filmy.
3: Pro všechny filmy, protože třeba v tom Slunci byla tak výborná pohoda, která teda z toho čiší dál. Víš, to se nese, to se opravdu nese.
1: Jedna otázka, je s těmi herci v zákulisí taková legrace, taková zábava, jak my si všichni myslíme, když se na ně díváme na plátně?
2: No to je zase jiná legrace, jo. To já teda tvrdím, že třeba v divadle musí být v zákulisí humor, jinak je smutek na jevišti, jo. Že tedy ta mentalita a ten stav musí být vyprovokovaný humorem, aby to fungovalo, aby to rychle chytalo ty vtipy a ostré odpovědi kolegům a tak dále. To my jsme přímo v Komorním divadle pěstovali. A ono se to pak, ta pohotovost a tohle všechno, ne, že by se tam mluvily texty, které nejsou předepsané od autora, ale ten způsob toho...
3: Takzvaný šlagfertik, abych to řekla česky.
2: Správně jsi to řekla. Jo?
3: Tak to se vrátí
2: to se projeví, to se vrátí na jevišti. V tom životu, který není umělý a který jako... Ale platí to jenom pro určitý typy her.
1: Využiji možnosti, že se mohu zeptat Heleny Růžičkové jako herečky.
3: Já a veselou historku. No, já bych spíš veselý bylo okolo. Ve Slunci, seno a pár fackách mě utrhne Ole Krajf kus blůzy, já ho nadzvednu a dám mu facku. No a představ si, že jsme to točili 8krát.
1: Chudák.
3: Pro něj to nebylo moc veselý, ale všichni okolo se smáli.
1: Z novin, respektive z románu, vím, i mezi lidmi se to povídá, že ty herečky se koupají v šampaňském. Heleno, je to pravda?
3: Ano, já jedna jsem z nich, protože já se můžu koupat, mě stačí litr.
1: Ano, těleso ponožené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná...
3: Proto říkám, že mě stačí litr. Ale já bych naopak tě prosila, když tady máme takhle vzácného hosta, aby si ještě dal příležitost našim divákům a současně i posluchačům, kdo by se chtěl Svátě na něco zeptat?
1: To já jsem chtěl udělat. Takže kdo se chcete zeptat?
4: Pane Beneš, čemu vděčíte za tak báječnou kondici?
2: Zrovna dnes mi není nejlíp. Já si myslím, já to dost hlásám, ale to je jedna kratinká věta, kterou už v prvním ročníku nám o herectví řekl starý pán Rudolf Dale bývalý člen Národního divadla tenkrát, jeden z velkých herců těch začátků Národního divadla. Ten nás taky učil, náš ročník, a vždycky říkal, herec, herec, to je zdraví a disciplína. Jo, a v tom je skutečně, když se nad tím zamyslíte jako herec nebo herečka, v tom je řečeno všechno. Člověk musí držet životosprávu, aby byl zdravý. A to, že je zdravý, to je to nejpodstatnější. A disciplína, ta je prostě předpokladem na jevišti, před kamerou, všude. Protože jsou herci, kteří chtějí mermo moci vyniknout nad ty druhý. A pak nejsou ani oni dobrý a těm dobrým to zkazej. Herec musí mít disciplínu a musí ctít autora a diváka. Bez toho to není možný, podle mého
3: co. Já s tím naprosto souhlasím.
1: Takže vy tu dobrou fyzickou kondici nehrajete. To prostě máte.
2: Půl dne je mi dobře. Vy mě to zakřiknete, víte. Já jsem byl dneska dopoledne v nemocnici, abych tady mohl vystoupit. No, protože jsem měl strach, že mám arytmii a že nebudu moc mluvit, že budu podkašlat. No a dobře to dopadlo.

úsměv jediný má krásná paní. Za pouhý ruky stisk bělostných dlaní širým chci světem jít přes hory k lestí.

0: Muisan Yara Asma.
1: Tak ještě nějaký dotaz?
2: Bych se zeptala pana Beneše, jak mluvné dialogy byly ve filmu Hostinec u kamenného stolu s panem Hrušinským.
3: Tenkrát jsme byli mladí, tenkrát to lezlo do hlavy samo. Já třeba nevím, kdy jsem se vlastně učil ostatní role, těch rolí nejenom filmových, ale těch divadelních. Já jsem tuhle nedávno vzal do ruky moji zamilovanou roli Higginse z Pygmalionu a začal jsem mě listovat, jak jsem se tohle vůbec mohl někdy naučit a ještě v těch tempech. Jo? Takže ono to je trošku variabilní a když je člověk mladý, tak dokáže neuvěřitelné věci, jen když chce. To já jsem toho ještě dokázal málo, to jsou jiní jurové, ale vždycky jsem jenom pracoval poctivě a nikdy jsem nic neodbyl. Já mám takový čistý svědomí, že jsem nikdy neodbyl žádný představení. Nehrál jsem třeba dobře, to je jistě často, ale abych prostě řekl, já se na to dneska vykašlu, já už nemůžu a tak, ne, to neznám, tenhle pocit neznám. To je to, co říkal mě Rudolf Dale, disciplína. A tu musíte dodržovat jako herec.
4: Ať se děje, co se děje v půl tak. Osmí, i kdyby se vám staly nejhorší věci, prostě to nesmí na tom člověku být znát.
3: Já vám řeknu jednu o Daně Medřický, jednu životní příhodu, že se stalo, že jí zemřel synáček malinký půlletej, a ona večerní představení řekla, že bude hrát. A odehrála to představení, my jsme se všichni takhle klepali, já jsem v tom představení taky hrál, a ona se dokázala takovým způsobem prostě přemoct, že celý to představení bez chyby odehrála. A předtím tedy klobouk dolů, protože pak se teprv rozplakala, a byla zoufalá, já nevím prostě to, co, jak se chová každý člověk, ale to prostě řekla, ne, já ho zahraju, to představení. Nebudeme posílat lidi domů. To byl jaksi nejhrdinější čin, jaký jsem na jevišti viděl.
1: Víte, mně se strašně líbí, když vlastně hrajete a děláte to takhle poctivě. Že vlastně poctivě by se mělo nejenom hrát.
4: To já s tím naprosto souhlasím, ale ono to totiž to je taky podle nátory, když jsou lidi, kteří prostě tu věc, když neudělají pořádně, tak je to samotný zlobí. A než aby se sám zlobil, tak to radši udělá poctivě. No.
5: Chtěla bych se zeptat, jestli pan Beneš taky ve své rodině byl tak milý, jako je ve všech filmech.
1: A to je otázka na tělo.
3: No to rozhodně ne, život je něco jiného, víte? To je marný, já jsem déle než 50 let ženat, mám 4 vnučky, na ty jsem hodnej a ty si pěstuju, jo. Ale život píše zase jiným písmem a samozřejmě, že může dojít všelijakým nedorozuměním, ale nedělám nikdy žádný scény, ty si nechávám na divadlo, ty scény, ale diskuze se zúčastnívám, to ano.
4: Já bych chtěla jenom podotknout, že to je taky jako výjimečnost osobnosti a toho výborného člověka, co je Sváďa Beneš, protože 50 let být ženatej to...
1: No právě, já zrovna na to myslel. Ano. Vy tedy jste oslavil zlatou svatbu, 80 let života, ještě jste dostal cenu Thálie, vy máte úspěšný rok.
4: Ale hlavně je to fantastický člověk a to je to nádherný, proč tady máme a proč ty kytičky taky nevadnou.
1: Takže jsme se tady vlastně dobrali poznání, že film odráží život, ale život de facto neodráží film, protože na rozdíl od filmu všechno v životě zůstává. Nic nemůžete vrátit zpátky a udělat znovu, což je někdy výhoda, někdy nevýhoda, ale je to fakt, ze kterým nemůžeme nic dělat. Kytička nám sice kvete, ale zda ji Helena Růžičková naučila během toho našeho sezení zpívat?
4: Dneska ještě ne.
1: Dneska ještě ne. Ale máme se na co těšit.
4: Dneska ne.

0: plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Jedno téma krát 24 písniček, to jsou hned 3 textempore, ve kterých hrají hlavní roli číslovky. Právě tolik jsem jich, jak se říká, na jedno nadechnutí našel, když jsem chystal dnešní pořad. Takovou tu dětskou matematiku 1, 2, 3, 4, 5, co sto Janku, co sto snět, to ani nepočítám. Stejně jako jednou, dvakrát, dám si zahrát, po třetí nechám tě stát, což určitě vyšlo milovníkům dechovek. Začneme pěkným swingem, ve kterém v originální nahrávce 3 strážníky zastoupí 2 mistři. Pánové Voskovec a Werich. A jeden František Novotný si dovoluje upozornit na jejich osobitou improvizační pasáž a přeje pěkný poslech.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás!
3: Nehádejte se, prosím vás!
1: Nehádejte se, prosím vás, teď! Bu,
2: kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
2: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu, kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
2: Jděte tam vy.
3: A tam jde on.
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nepůjdu.
3: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
1: Před strážnici stáli plaklící. 3 strážnici asi ve 3 v noci. Strážnici 3

0: Zatím, co se strážníci před strážnici hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku kládají, strážníci se raději před strážnici hádají.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
3: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přezubu, kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
2: Jděte tam vy.
3: Aj tam, kde on, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš.
2: Nebudu.
0: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak to byla originální ukázka ze hry Premiéra Skafandr, kterou začala v roce 1929 pravidelná spolupráce Jaroslava Ježka s Osvobozeným divadlem. Jednička je v písničkách hojná, díky tomu, že každý jen tu svou má za jedinou, a dvojka, protože ve dvou se to lépe táhne a dva jsou pár, trojka je pro mnohé číslem štěstěny, ale ani čtyřka v písních nechybí. Stačí o cymbál zavadit a hned perina má čtyři rožky, pod perinu čtyři nožky a není vzácné, když někdy dvě nožky těm čtyřem závidí.
1: Stůl má...

že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho napil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy,

a mít tak čtyři nohy, ale dvě jsou málo. Proč mě dvě nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Oh, proč asi?

0: Tak já jdu.
1: Jiří Suchý nabídl své šestinohé blues podle not Jiřího Šlitra a na řadě je pátá. Připomene nám textaře Jiřího Štajdla, Nováka, co leze po jabloni a Helenku Vondráčkovou z roku 1965.

Jak říká lidové rčení, písniček o číslech je bez čísla, tedy velice mnoho. A víte, co se podle takového lidového rčení přihodilo tomu, kdo si o sobě číslo myslel a komu vůl číslo slízl? Byl domýšlivý, propil dům. A teď může chodit od čísla k číslu, tedy žebrat. My od čísla k číslu nepůjdeme, dokonce překročíme 6 strun na kytaře Karla Zicha, protože mistrovsky rozehraje svůj 12-strunný nástroj, aby nám potvrdil známou pravdu, že vlaky v anglosaských baladách mají nejčastěji 16 vagónů.

0: Pardál, jak známo, je pružná kočkovitá šelma, kterou neradno potkati na pralesní pěšině. V Podolí vám však nebezpečí nehrozí, protože tam loví dva pardálové pod penzí a v elegantní kůži vystrkují drápky, jak nepochybně sami poznáte, Luděk Nekuda a Jiří Cízler.
1: Hej, kabáty na mízeno, slečno, my totiž náhodou jdeme taky tam. Mě totiž říkají Casanova, heč, heč.
2: No a já si tak říkám aspoň sám. Možná jsou ještě dívky, co nás neznají, však není jich už moc. To jsme my na pardáli pod penzí.
1: Helejte, slečno, přijměte mé rámě, zkuste, jak půl se mi dává v cval.
3: Hey, to samý možná, když si říkal vaší mámě, a jestli ne, tak protože jí

0: fofru odvedem, když pardál, tak pardál. A že to jsme my, tak půjdeme zas obardál.
1: Myslíš, že zabrala?
2: Kamaráde, ta už má velmi silné vnitřní chvění.
1: Že to není znát, ale.
2: No jak chceš, aby to bylo znát, to chvění?
1: Hele, pro jistotu ale hodíme světovost, jo?
2: Jo, to můžem.
0: Kolik my už uhnali dílek, je, no je to snad na nás znát.
2: Já

0: Ale lavička.
1: Od 16 jsme tedy odečetli dvojku a vychází nám 14. Ani tady nevyjdeme s prázdnou, jak doloží 14 kubíků, které naložil do jediného auta Ivan Mládek.

Předtím jsme dvě odečítali, teď zkusíme dvěma dělit a ze 14 nám vyjde 7. 7 párů koní má někdejší zpěvačka Spiritual Quintetu Jarka Hadrabová, ale do kočáru štěstí je nezapřáhne. Tvůj.

Tak vida, dnešní hodina matematiky právě končí. Děkuji za vaši milou pozornost, máte to dneska samozřejmě za jedna a pokud vám přijde Textempore vhod i za týden, už teď se na vás těší František Novotný.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Když někdo z vás tu naspaměť umí pár nižných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod.

pár. Mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já sto písní znám, a když se tak dívám,

pro tebe, pro sebe a pro oba. Až najdu autory, kteří mě napíší písničku o lásce, tichou jak dech. Zdvořile poprosím, ať si s ní pospíší, času je málo.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Ano, z těchto jedinců se stává tým, který k vám, tedy na stanici Praha neboli Českém rozhlase 2, po 294. přichází s nabídkou natoulky naší historií, obdobně jako to před časem činil knižně Petr Hora Hořejš. Ještě jeden jedinec se však neozval. Učiní tak se skromností sobě vlastní.
4: Jaromír Ostrý.
1: Ano, tak se jmenuje náš režisér. A výprava, kterou jsme nachystali v Českém rozhlase Brno, může začít.
5: Šlechta se zasadila o podivná práva proti městům, což byla zvláštní nová práva Rendlova.
1: Ten Rendl, neboli Rendlík, čili Albrecht Rendl z Oušavy, byl královský prokurátor, který dal dohromady nový zákoník.
5: Když nějaký zemánek dá měšťanovi políček, neříkej mu nic, ale žaluj ho u soudu na Pražském hradě. Stalo se to například hospodáři Odvěže, když šel do židovské čtvrti. V podnájmu u něho bydlel nějaký zeman Kordule, velice chudý. Jednou se jeho žena pohádala s hospodářem a on jí v hněvu vynadal. Kordule z toho měl velikou radost, protože mu chudoba vyprázdnila měšec a pohnal ho k zemskému soudu. Zemští páni soudcové vynesli rozsudek, podle kterého měšťan musí zaplatit Kordulovi 10 kop grošů a nahradit mu škodu.
0: Což nebyla ani zdaleka věc u nás tehdy ojedinělá.
5: Často se stávalo v Praze i v jiných městech, že nějaký zemánek přišel do města a dal měšťanovi pohlavek. Když mu ho vrátil a nebyli u toho žádní svědkové z řad měšťanů nebo podruhů, byl zemánek rád, že na to měšťan nemá svědky a pohnal ho k soudu. A teď jezdí do Prahy, utrácej peníze, zanedbávej doma svou práci, vydávej se v nebezpečí a než ta přeskončí, za rok nebo ještě později, plať obhájci a nemáš-li svědky, zaplať, co ti páni v rozsudku určí. Pěkný je to rozsudek. Drž pohlavek a vraď ho a ještě tě obžaluje, že si mu způsobil škodu a hezky mu za to zaplať. Ach, moje milá města, toto s vámi dopadlo. Když mnohým pánům a zemanům už nevystačí jejich důchody, musí si ještě k ním sem přilepšit ve sporech s vámi a ještě přitom utržíte nějaké to bytí. A pak vám přijedou na přátelskou návštěvu a budou říkat:
6: pomáhej pán Bůh, pane Martine, sousede milý.
5: Ale dej si na něho pozor. Kdyby tě našel blízko svého lesa, ten by tě miloval tak, že by z tebe kůži stáhl.
1: No, jak slyším, tak bědování nad stavem justice a právního vědomí není u nás jevem moderním data současného.
0: Nikoli, již za Jagellonců, jakož i často předtím a často potom se bědovalo.
1: Ale v době krále Vladislava se u nás poměry přiostřily.
0: Z hlediska práva spíše otupily.
3: Už roku 1479. usnesl ku příkladu český sněm, aby ležáci...
1: Kdo?
3: Ležáci, lidé nesvobodní, kteří neměli pána.
1: Ach, já myslel, že jsme zase u toho starého sporu o pivo mezi pány a měšťany.
3: Ne, tihleti ležáci, neboli poddaní bez pána, měli nyní za povinnost...
5: opatřiti se vrchností.
1: Jako máš svého pána, nemáš, tak si ho najdi?
3: Nebo si tě pán najde sám. A pak to bude horší.
0: O 8 let později bylo do desek zemských zaneseno usnesení.
1: To je krásný termín, že bylo zaneseno usnesení.
0: Ano, úřední šiml bujně ržál již tenkrát.
1: No, a co bylo jako zaneseno?
0: Usnesení, že poddaní smějí opustit svoji vesnici pouze tehdy, když dostanou od vrchnosti takzvaný výhostní list.
3: Kdo by je bez tohoto lejstra přijal, ten je musí pod trestem vrátit.
1: Aby se neopakovala historie s Daliborem z Kozojet, který rázem nabral spoustu dobrovolníků, zběhlých od ploskovického souseda.
3: Přesně tak. Dokonce se objevil návrh, aby dopadeným uprchlíkům byly uřezány uši nebo na čelo vypálen cejch.
0: Měšťané naopak zběhlé sedláky i bez zemky rádi brali do služeb, neboť poptávka po pracovních silách trvala.
1: Jak to všecko skončilo, to už víme.
3: Ano, tehdy jsme se zřídili.
1: Kolega myslí, jako že jsme se zřídili zemsky.
3: Jak jinak?
5: Král navrhl městům a pánům, aby se dohodli sami. Je to stejné, jako by se vlk usměřil s ovcí a zatím švihá ocasem a žene ji do lesa, tam ji zadáví, maso sní, kůži a kosti nechá. To je třeba připomenout, pokud se týče návrhu, aby se města s pány sama dohodla. Města to nemohla připustit a páni dál trvali na svém.
0: Do celého toho sporu se nakonec musel vložit sám král.
3: Potvrdil práva šlechty a jeho rozhodnutí bylo vtěleno i do zemského zřízení.
0: Ale nejenom válka stavů. I jiné vnitřní rozpory jsou příznačné pro dobu, která se sice označuje jako období mírové, byla však ve skutečnosti jediným řetězcem drobných potyček každého s každým.
5: Od počátku roku 1503. pod obojí čeští neměli mezi nejvyššími úředníky zemskými ni žádného zástupce. Přední horlivci katoličtí jako Jindřich z Hradce, Půta Švihovský z Rýzenberka i Albrecht z Kolovrat požívali rozhodné převahy ve vládě. Jiní dva katolíci, muži snášenliví, smýšlení mírného, Wilhelm z Pernštejna, nejvyšší hofmistr, a Jan ze Schellenberka, nejvyšší komorník, upadali v odpor proti nim čím dál živější a opravdovější. Zvláště nový kancléř Albrecht z Kolovrat dělal se metlou boží na kacíře a zavděčoval se tím jak většině svých kolegů, tak i nové panovnici své. Královna Anna, vychovaná v předsudcích proti Čechům, stýskávala sobě, když měla jeti do země kacířstvím sprzněné, aby tam korunována souc nabyla práva k věnu královen českých. Nově povzbuzený fanatismus, nesměje ničeho počínati proti kališníkům, obořil se se vší prudkostí a silou proti takřečeným pikhartům, to jest přívržencům jednoty bratří českých. Vešlo tehdy v obyčej spílati pikhardstvím všemu, co v oboru myšlenek zapáchalo novotou a stavělo se na odpor autoritě starodávné. Strhly se tehdy hádky v Budíně, když vykládána byla před králem potřeba vykořeniti všechny jinověrce v zemi české, aby ta země přestala být pohoršením a úrazem pro celé pravověrné křesťanstvo. Nakonec zvítězil fanatismus a král dal první heslo k pronásledování bratří českých v Čechách i na Moravě.
1: Král Vladislav zůstal zase jednou opět věren své přezdívce. Dobře, dobře.
3: Hned při svém nástupu na trůn slíbil plně respektovat české kališnictví.
0: Možná doopravdy chtěl, ale...
1: Ale?
0: Nedokázal to. Už svým vlastním vyznáním...
3: A také vyznáním své manželky Anny.
0: Povzbuzoval katolickou stranu v zemi.
1: Jak se to projevovalo?
0: Na venkově vrchnosti bez rozpaku vyháněli ze svých statků kališnické kněze i obyvatele.
3: V Praze došlo několikrát k zatýkání podobojích.
0: Král dal žalářovat i oblíbeného radikálního kazatele Michala Poláka od svatého Jiljí.
1: Výpověď očitého svědka kněze Václava Zeslaného o tomto případu se zachovala v kronice starých letopisů českých.
5: Když byl předvolán před královskou milost čestný kněz Michal, ochotně a ihned se dostavil před krále, ani se nenavečeřel, spolu se svými přáteli a dal králi poctivé a upřímné požehnání, i když z mnohých varování svých přátel jistě věděl, co ho čeká. Že bude zatčen, spolu s dalšími kněžími falešně obviněn a spoután.
3: Synu můj, kde budeme dnes nocovati?
5: Já jsem mu odpověděl, že na hradě, protože na Karlštejn nebo na Křivoklát je daleká cesta.
3: Bůh budiš pochválen a staň se jeho vůle, protože se přiblížil čas, kdy nás vyzkouší. O Bože, neopouštěj nás.
5: Když nás přivedli před krále, měl u sebe knížata a zemské pány. nám kněžím, kteří jsme měli být zatčeni, dovolili sebou vzít mistry a učené kněze, kteří nás utěšovali. Když jsme stanuli před králem, sdělil nám žalobu. Mluvil k nám všem, ale jmenoval jenom kněze Michala, který zaslouží nejvyšší trest z buřičů. Obvinoval nás, že jsme pobuřovali lid, že jsme hlásali věci, které jsou proti víře, a konečně, že jsme neposlušní a chceme pražskou obec do něčeho vehnati.
3: Jsem nevinen před Bohem i lidmi. Musím hájit své kázání, neboť jsem nikdy nekázal nic, co by bylo proti víře.
5: Ty jen překrucuješ naše slova, neboť my jsme uvedli i příčinu, totiž, že kážete proti víře.
3: Prosím tě pro Boha i pro krev Ježíše Krista, abys nás netrestal bez slyšení a bez soudu.
5: Ale nikdo na jeho slova nedbal. Je to opravdu podivné, že nikdo z knížat a pánů neprosil za to, aby se nám dostalo spravedlnosti. Potom kněz Michal řekl:
3: Pochopil jsem, že to všechno je kvůli podávání krve páně dětem. Doufáme v Pána Boha a nezřekneme se toho, dokud nám bude být srdce v těle, neboť pravda je s námi.
5: Chci se ještě zmínit o protivenstvích, která musel vytrpět v králově dvoře. Když už potom všem kněz Michal vstupoval do vozu, řekl okolostojícím:
3: Rádi to trpíme pro pravdu Boží a pro krev Ježíše Krista.
5: Jeden jednooký dvořan, nějaký Běšín, úhlavní nepřítel krve Kristovi, který tam také stál, řekl:
3: Pro svou lež to trpíš a ne pro pravdu, ty darebáku bezectný.
5: Po 7. hodině nás rychle vezli na voze na Pražský hrad. Když nás přivezli na místo, byla už noc. Jeden ze strážců zle zacházel s malostranským knězem Janem pro jeho kázání a nedovolil mu dívat se z vozu.
3: Chci, abys takhle seděl.
5: Pak jsme byli odvezeni na Karlštejn. Poslyšte, jaký život vedl kněz Michal v žaláři. Před námi všemi se ve zpovědi vyznal, že od svého mládí žil v čistotě. Své tělo nikdy neposkvrnil hříchem a před Bohem a před lidmi si zachovával čisté svědomí. Ačkoliv byl cizincem, kterému byla kompaktáty odepřena pravda Kristova, neboť kompaktáta byla vydána jen pro Čechy a Moravany.
2: Michal, řečený Polák, byl skutečně polského původu, vystudoval v Praze, přilnul k Čechům a stal se horlivým kališníkem. Sloužil nejprve na Vyšehradě, potom v kostele u svatého Jilii na Starém městě.
5: Ačkoliv byl Michal cizincem, nebyl cizincem vůči zákonu Kristovu. Za celý svůj život ani jednou nepřijímal pod jednou způsobou. Velikou touhu měl v žaláři, aby si mohl číst v Písmu svatém. To vědí nejlépe ti, kteří tam byli s ním. Když je přinesli, hned si v něm začal číst. Za 4 týdny, co jsme byli spolu, jsme přečetli celý Starý zákon, střídajíce se v předčítání tak, že vždycky každý přečetl několik kapitol a ostatní poslouchali. Mohu s jistotou říct, že v žaláři nepromarnil ani chvilku, jen když spal, a to i jen zřídka a na chvíli. Když jedl, bylo nám velmi podivné, že jí tak málo a jak to jeho tělo může vydržet. Často nás mladší obveseloval, aby nám nebylo smutno.
3: Podívejte se, jak ti praští preláti sedí v lejnech. A to je cesta krále i království.
5: Teď budu psát ještě o žaláři. Byl smrdutý a temný, bez čerstvého vzduchu. Místo okna jsme měli jen otvor, veliký asi jako dlaň.
3: Ačkoliv jsou všechny tyto věci kolem tělu nepříjemné, zajisté se z nich raduje má duše, že jsem v takovém bídném místě.
5: A jednou se jeho duše na chvíli rozveselila a on zvedl oči k nebi, padl tváří na zem a svými ústy líbal tu zemi. Ruce roztáhl mezi lidskými lejny jako na kříži a s pláčem děkoval Bohu za tento očistec.
3: Nemyslete si, synové moji, že jsem se pomátl na rozumu. Dělám to proto, abyste věděli, jak rád tyto věci snáším, protože vím, že skrze ně dojdu radosti věčné. Tyto věci přivodil Bůh pro mé dobro a vy se také radujte, neboť Pán náš nás posvěcuje, abychom aspoň poznali takto své nedostatky, Vždyť jsme si leckde při svátostech počínali nedbale, odháněli jsme od sebe vězně, nedbali jsme na chudé a zarmucovali jsme své blízké.
5: Aby zakoušel v žaláři větší muka a bolesti, dobrovolně ovíjel své hrdlo řetězy a na nohy si dával pouta. A tak seděl, přemýšlel o lidské ukrutnosti a modlil se, aby nás Bůh zbavil okovů věčných. Pak nás však rozdělili a na kněze Michala se valila pohroma a trápení. Jednak měl starost o nás, jednak ho trápilo těžké vězení. Kromě toho mu působila značné bolesti jeho nemoc. Strážní nám sami vyprávěli, jak ho několikrát s královským svolením pouštěli ze žaláře na čerstvý vzduch, když viděli, jak trpí bolestí a jak umírá. Tak to trvalo do všech svatých, až na dušičky v noci zemřel. Strážní u něho v tu chvíli nebyli, jen andělé mu sloužili jako svatému Lazarovi a jeho duši donesli do nebe. Tak skončil svůj život čestný a poctivý kněz Michal, slavný kazatel. Roku 15.3. bylo na polích veliké sucho a proto sucho bylo obilí i píce velmi drahé. A Bůh žádný déšť neseslal, protože se všichni k němu modlili nesvorně a nejednotně.
3: Což však zřejmě neplatilo pro českou královnu Annu, protože na ní požehnání sesláno bylo.
0: A taky na krále Vladislava, pochopitelně.
3: Na Budínském hradě se totiž 47-letému uherskému a českému králi a 23-leté uherské královně
0: Anna nebyla na českou královnu nikdy korunována.
3: Narodilo první dítě.
0: Holčička, která dostala po mamince jméno Anna.
3: Ozýval se hlas zvonů.
0: V kostelích byly slouženy slavnostní mše.
3: Z Budínského hradu vypálili na počest novorozeňátka 50 ran.
0: Před králem a královnou pořádali dvořané tance.
3: Opět se rytíři utkávali v turnajích.
0: A obecný lid? Ten mohl zdarma pít víno, rozdávané královským šenkem.
3: Nikoho ovšem tenkrát ani nenapadlo, že se v létě roku 15.3. ozval z královské kolébky pláč budoucí královny, dědičky českého trůnu.
1: Byla to nakonec přece jenom pouhá holka.
3: Zatím se čekalo, že po dceři se narodí v Budíně i syn, který by mohl být v budoucnu českým králem.
0: Tuto možnost sice rok po Aniččině narození zkomplikovala mozková mrtvice, kterou byl Vladislav postižen.
3: Jenomže se uzdravoval přímo zázračně a nic nebylo ztraceno.
0: Králi možná pomohl manželčin dar, papoušek importovaný z Benátek.
3: Pták měl být sice původně bílý.
0: Ale konec konců i barevný opeřenec s čepičkou způsobil radost.
3: A přišlo jaro.
0: A přišlo léto.
1: Myslí se 1504.
0: Proběhla rekonvalescence.
3: A když se začal psát rok 1505, tak se počalo mluvit
0: zprvu tiše, pak stále hlasitěji
3: o královnině novém těhotenství.
0: Manželé se chystali na cestu do Čech, aby se Anna seznámila s Prahou a s českým královstvím.
3: Budín však královští manželé neopustili.
1: Nechtělo se jim?
3: Jednak se ukázalo, že zprávy o těhotenství byly klamné.
0: Jednak uherští magnáti tvrdili, že králova přítomnost v Uhrách je nezbytná.
1: A byla?
0: Jak se ukázalo, tak skutečně byla.
5: Příklad ještě nedávný, že syn pro zásluhy otcovi povýšen byl na trůn a naděje, že zanedlouho nastane zas volení krále, pobádali zvláště rod zápolských, aby klestil sobě, jako kdysi Hunádiovci, cestu k důstojenství nejvyššímu. Jejich dvůr skvěl se větší nádherou nežli královský dvůr budínský. Pokud králova bezdětnost nedávala čáky přirozeného dědice trůnu, chovali se zápolští dosti tiše a mírně. Ale když těhotenství královny Anny počalo kaliti vyhlídky jejich do budoucnosti, jali se pomlouváním krále i všeho, co pocházelo z ciziny, dávati sobě lichou tvářnost vlastenectví. Když narodila se králi v červenci roku 1503. dcera Anna, byl mladý Jan Zápolský, pán na Trenčíně a na Liptově, mezi prvními, kdo nabízeli se jí za ženicha. Tentýž pak, za snouby svého mladšího bratra s jedinou dcerou Jana Korvína, snažil se udělat i dům svůj rovněž nápadníkem veškerého domu Hunňádyovců.
2: To dá rozum, že o takový lukrativní evropský trůn...
0: A oni byli vlastně ty trůny hned dva, uherský a český.
2: Že byl o něj projeven zájem nadmíru silný.
6: Zasáhla však královská maminka.
0: Tedy královna Anna.
6: Zorganizovala proti Zápolskému skupinu šlechticů, kteří byli odpůrci mocného a nebezpečného magnáta.
0: Země se zmítala ve sporech.
2: Tím se myslí Uhry, u nás byl klid, my jsme byli za větrem.
0: Zvenčí si ohříval svoji polivčičku král Maximilián Habsburský.
6: Uherští stavové slavnostně prohlašovali, že když královna Anna neporodí syna, nedovolí, aby se svatoštěpánské koruny zmocnil cizinec.
0: Vyhrazovali si právo volby a zdůrazňovali, že za krále zvolí nejspíš někoho z uherských pánů.
6: Za této situace se zamýšlená cesta manželů do Čech a na Moravu nemohla uskutečnit.
0: A nebylo to možné ani na přes rok.
2: Zase nějaké události?
0: Zase. Vlastně ona to spíš byla událost.
2: A... co se stalo?
0: Ještě se nestalo.
2: Tak se něco chystalo?
0: Věru chystalo.
2: Co? A kde?
0: Další královské dítě.
6: Lékaři se opět ozvali se sdělením, že Anna je těhotná.
2: To už říkali předtím a nic.
6: Jenomže tentokrát měli pravdu.
0: V Budíně se napjatě očekávala radostná událost.
6: A cizina se dotazovala, jak porod dopadne.
0: Mimořádný zájem o budínskou královskou rodinu projevoval neustále král Maximilián.
2: Nebyl to zajisté zájem nezištný?
0: To opravdu ne. Už v polovině minulého léta...
6: Tehdy byl novorozeněti Anně sotva rok?
0: Zahájil Habsburg tajná jednání o jejím sňatku.
2: Snad sám nepomýšlel?
0: Ale ne, on sám ne. Ani prosi na to děvče nebylo.
2: Tak pro koho?
0: Pro vnuka Ferdinanda.
2: Neznám.
0: Zatím. Za nějaký čas to bude náš král.
2: A co kdyby se narodil Vladislavovi a Anně jako druhé dítě syn?
6: V tom případě by byl nejvhodnějším ženichem pro Maximiliánovu vnučku Marii.
2: Habsburkové měli vždycky k dispozici nějakého toho ženění či vdávání vhodného potomka.
6: Král Maximilián by se měl stát nezletilým dětem ochráncem a poručníkem.
0: Protože však příliš Vladislavovi nedůvěřoval, tak pouhé dva měsíce po uzavření svatebních úmluv vtrhla jeho vojska do Uher.
6: Pomáhali mu v tom i skupiny českých žoldnéřů.
0: A společně obsadili města Šoproň a Prešpurg.
6: Uherským pánům intervent sdělil, že se vlastně vypravil domů, protože se po svých předcích může považovat rodem za Uhra.
0: Král Vladislav se obrátil o pomoc na české a moravské pány.
6: A zatímco se zbrojilo.
0: A vedle toho i vyjednávalo.
6: Tak uprostřed všech těch zmatků a ve dnech válečných konfliktů
0: královna Anna předčasně porodila.
6: 1. července roku 1506. se jí narodil syn, kterému bylo při křtu dáno jméno Ludvík.
5: Pověsti staré, avšak vždy jen pověsti, že porod byl velmi předčasný, že zrozeňátko přišlo na svět bez pokožky a že podezřívavý Jan Zápolský byl se souhlasem rodičky přítomen porodu, aby se přesvědčil o pohlaví budoucího dědice, to vše nemůžeme ani jistiti, ani popírati. Tím jistější bohužel jest věc, že královna utrpěla porodem a co šestinedělka skonala 26. července. Byla to ztráta netoliko pro krále, ale i pro jeho poddané, žalostná i nenahraditelná.
6: Do Čech dorazila zpráva o narození dědice trůnu za 3 týdny.
5: Z kteréžto noviny byli Čechové velmi veselí a zvonili všudy.
0: Nebyla to však jediná zpráva z Uher.
5: Po té dobré novině přišla jiná, že umřela králová Anna, ležící v šesti nedělích.
3: Zatímco o pražských oslavách narození princezny Anny nevíme vůbec nic.
0: Prince Ludvíka slavil jásot a slavnostní mše s vyzváněním kostelních zvonů.
3: I kutnohorští se radovali z narození královského prince a bohatě obdarovali posla, který jim noviny přinesl.
0: K Ludvíkově kolébce se chystali výpravy šlechtičen z Čech.
3: Představitelé stavovské obce vesele vyjížděli na cestu.
0: A nikdo z nich netuší, že vlastně jedou na pohřeb nebohé královny matky.
5: V životě Ludvíkově bylo mnoho předčasných věcí.
2: Napsal později český humanista, kronikář Jan Dubravius.
5: S předčasným příchodem na svět jest spjata i zpráva, že tělo nemluvňátka lékaři obkládali teplými vnitřnostmi z čerstvě zabitých vepřů,
2: inkubátoru nemajíce,
5: aby je zahřáli a prince tak udrželi při životě. Ludvík zůstal naživu, všechny novorozenecké svízele přežil, matka však skonala.
3: Pro Vladislava bylo úmrtí milované manželky.
0: Pravděpodobně zemřela na následky infekce a horečky omladnic.
3: Ta smrt byla pro něj krutou ranou.
0: Benátští vyslanci pozorovali, jak král hlasitě štkal a oči měl neustále zality slzami.
3: Odmítal vystupovat na veřejnosti, trpěl těžkou depresí, stáhl se do samoty na Dunajský ostrov.
5: Pro kterouž to královninu smrt král Vladislav byl u veliké tesknosti za dlouhý čas,
2: napsal český kronikář.
0: Na svého krále se obrátil jeho sekretář Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic z verši útěšné básně a zapřísahal jej, aby ustal v pláči nad smrtí své choti a aby myslel na své děti a na své poddané.
3: Král však nebyl k utišení. Přestal se holit a jeho tvář i brada obrostla divokým vousem, jako v době, když před rokem těžce onemocněl.
0: Nezdržel se pláče, kdykoliv se ozvalo jméno královny nebo sirotku.
3: Ještě v roce 1509,
2: tedy 3 léta po Anině smrti,
3: si Bohuslav Hasištejnský povšiml za Vladislavova pobytu v Praze, že
5: král stále zamyšlený chodí, více teskného než vážného na sobě znáti dávaje.
2: Ta 4 léta, prožitá po boku francouzské princezny, musela jeho život hluboce poznamenat.
0: Schopnost svých rodičů milovat a sdílet lásku měli obě děti Anna i Ludvík zřejmě v genetické výbavě.
3: Pověstný je vášnivý vztah Ludvíka k Marii Habsburské.
0: A je známo, jak něžně a věrně se měli rádi Anna a Ferdinand I.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Já hynu žízní u vína a mrznu v

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Marie Drahokoupilová, členka Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Do paměti televizních diváků se zapsala nejen filmovými rolemi, ale také svými televizními kurzy francouzštiny, které moderovala spolu s herečkou Irenou Kačírkovou.
0: Hlas Marie Drahokoupilové si připomeneme v Českém rozhlase Pohoda hned několikrát.
1: V pátek 12. června to bude pořad Tandem Jana Rosáka.
0: A o den později v sobotu to bude Tobogan. A do třetice nabídneme rozhlasovou hru, kterou napsal Oldřich Knitl na motivy díla Alojze Jiráska.
1: Jmenuje se Poklad a poslouchat ji můžete v neděli 14. června.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: S Tandemu vás opět vítá Jan Rosák. Dnes jsem si k povídání pozval do studia hosta umělecky velmi všestraného. Je to herec, režisér i scénárista. Člověk, který většinou nikdy nezarmoutí, přestože své názory říká velmi otevřeně. Nejen to je na něm hodně sympatické. Vítám Tandemu Milana Steindlera. Ahoj, Milane.
4: Ahoj, zdravím, Honzo. Diváky, tedy posluchače.
3: Ano, ano, ale oni jsou zároveň taky diváci a na to taky přijde dneska řeč určitě. Přestože si v
4: Tandemu... Big Brother is watching you, takže všichni jsme vlastně herci a ostatní se na nás dívají a
3: ano,
4: jsou,
3: a
4: jsou diváci.
3: Ano, ano. Přestože si v Tandemu ještě nikdy nebyl, myslím, že není třeba tě dlouze představovat, takže si spíš popovídáme o novinkách kolem tebe. Například o autorském představení Tatarák na X, což je, cituji, pozor, krutě upřímné představení pro všechny, kdo ztratili iluze o světě i o životě, ale stejně jako hlavní protagonisté se nebojí realitě hrdě tlemit do ksichtu. No, tak to zní jistě hodně slibně, tak si o tomto kuse taky dneska popovídáme. Všem přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Milan Steindler k umělecké dráze směřoval už od dětství a taky se na ní nakonec dostal a usídlil. Po ukončení střední školy si nastoupil na FAMU, na obor režie, završil si ho 85. Ale co jsem nevěděl, že si začal na Barrandově pracovat, myslím ve filmových ateliérech, jako asistent režie. Je to tak?
2: No já jsem původně úplně začal jako rekvizitář, protože já jsem tam přišel
1: to potom
2: a vedoucí výrobních štábů mi říkal, no mám tady pro vás místo asistenta produkce, anebo to, nevím, jestli byste to chtěl, já jsem říkal, produkce to je o prachách, víte, to já bych vám všechno rozkradl, to ne, to já bych všechno defraudoval. No tak jedině rekvizitáře, jsem řekl, tak jo. A po dvou letech jsem za ním šel, nebo po 1,5 roce, a vešel jsem do dveří, protože jsem chtěl dělat asistenta režie, to jsem mu řekl. Vešel jsem do dveří a on říkal, už na vás čekám. Když nepojedete s tím vaším nablblým divadlem někam do toho Rumunska na prázdniny, tak vás nasadím na vláčila. Takhle by to řekl.
1: Prosím tě, a to už jsi byl ve sklepě?
2: Už jsem dávno byl ve sklepě, protože sklep jsme založili, když mi bylo 14, že jo?
1: A to, no to jasně, a to jsi absolvoval režii, teda jako na FAMU, a pořád si dělal rekvizitáře?
2: Tohle to bylo takhle. To bylo ještě před tím, než jsem šel vůbec na FAMU. Jo. To bylo po střední škole. Jsem měl pocit, že musím mít praxi na FAMU. Tak jsem dělal 4 roky na Barrandově a pak jsem zjistil, že mý spolužáci mají u filmu taky praxi, ale 14 dnů třeba. Jsem si říkal, ježišmarja, proč jsem to neskusil dřív? Ale zase s tím Vláčilem byla jednak sranda a jednak jsem se od něj strašně moc naučil.
1: Zrovna jsem se chtěl zeptat, že to musela být úžasná škola.
2: To byla velká škola, ono něm bylo známý, že docela pije, jako.
1: Ano, ano.
2: Ale on...
1: V tom jsem nemyslel tu školu.
2: On na druhou... ale v tom byla taky dobrá škola. On si mě poslal v ateliérech v hostivaři předním vchodem do Konzumu pro placatku rumu a zadem si šel pro litrovku, jo. Ale potom zapomněl, že přede mnou tají tu litrovku, protože věděl, že to hlásím produkci, že jo, jak je na tom. No a pozval mě na toaletu, kde měl schovanou tu litrovku, že jo. Takže jsem s velkým mistrem si tam připíjel tedy z toho, ale to, o tom nechci mluvit, pač to je okrajová záležitost spíš, pač on i když byl třeba lehce pod vlivem, tak on vždycky mluvil rozumně, mluvil k věci a dával mi rady, jakoby mladému člověku, který chce pracovat u filmu a chce eventuálně dělat režii, tak on mě dával rady a školu.
1: Prosím mě, i když tenhle pořad je samozřejmě o tobě, ale teď mě to zaujalo o tom Vláčilovi, v čem byl tak veliký, v čem byla ta jeho velikost?
2: No já myslím, že především v tom, že zcela jasně věděl, co chce, a on měl nejenom představu o tom, samozřejmě, jaké je poselství toho filmu a jak co chce po hercích a tak, ale on byl výtvarník vlastně původem, takže on měl i výtvarnou představu o tom. Takže třeba, já nevím, ve filmu Holubice nechal udělat obrovský billboard, který ubíhal jakoby do perspektivy. Ale to on nechal ho udělat už jaksi do perspektivy utíkající, jo. Takže člověk měl pocit, že to je obrovská věc, která se táhne do dálky, ale on to nechal udělat a to sám vymýšlel, že jo, takovýhle věci.
1: No, Markéta Lazarová, to je jedno veliký umělecký dílo, výtvarný.
2: To jsou ostatně vlastně jako všechno, kromě dramaticky úžasných, tak výtvarných děl, že jo. Ale on mě učil i jednu věc, on mě pak bral i do střižny a učil mě, abych nepodceňoval i věci, kterým se lidi třeba trochu posmí. Tenkrát běžel seriál Nemocnice na kraji města a já jako umělec, už se cítící, jsem byl asistentem velkého režiséra, tak jsem pohrdal seriálama, jo, televizním. Zvlášť v té době, ono se ho dělalo hodně teda blbostí, ale on se zcela v té střižně se střihačem přede mnou začali bavit o té nemocnici a úplně vážně to řešili, jak tam vyřešili tu scénu, jak vyřešili to obsazení, když zemřel pan Heger, tak místo něj nastoupil pan
1: Chudík,
2: že jo, a tak. A najednou jsem zjistil, že začal jsem ten seriál sledovat a najednou jsem zjistil, že to opravdu není jako nějaký škvár, že to je šikovně dobře napsaný a dobře udělaný, jo. Takže on mě naučil, abych měl větší rozhled, než se tvářit jenom jako umělec.
1: Tak, teď to bylo trochu o Františku Vláčilovi.
2: Ale abych dopověděl jednu věc. Po letech, po mnoha letech, ještě než zemřel, tak jsme se naposledy setkali a on za mnou přišel při nějaký společenský příležitosti a přišel mi poblahopřát k filmu Díky za každý nový ráno a přišel mě ho pochválit. Mnoho hezkých slov mi řekl a já jsem mu říkal, ale pane režisére, teď já jsem se učil u vás, ona to je i vaše zásluha.
1: No, tak jak říkám, teď to bylo u Františku Vláčilovi, ale teď už slibuju, že to bude pořád jenom o Milanu Steindlerovi.
2: Ježíš, to ne, pro boha!

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Milan zmínil film Díky za každé nové ráno, za který si byl oceněn Českým lvem. Čekal jsi to?
2: No ano, dostali 4 český lvy, no. Vlastně za hlavní ženskou roli, za scénář, za nejlepší film a za režii.
1: A za režii? No. Čekal jsi, že by to něco takhle mohlo bouchnout? Jako
2: nečekal, protože tehdy navíc ještě v konkurenci měl Honza Svěrák, který je bez pochyby znamenitý režisér a jeho táta znamenitý scénárista, tak měli 2 filmy tehdy v té soutěži. A nás překvapilo, že přeci jenom tyhle takový v těch hlavních kategoriích jsme to získali my, tak jsem byl o to pyšnější. My jsme pak za to dostali ještě cenu na mezinárodním festivalu v Moskvě, pač to bylo v 90. letech a tehdy se Moskva nebrala s takovým určitým nějakým despektem. Dneska už se na to díváme trošku jinak, ale tehdy byli v té porotě samí Američani. A předsedou poroty byl Richard Gere. A já jsem tam dostal cenu za režii za ten film. I když musím říct, že velký kus práce a práva na tu cenu má i Halina Pavlovská, protože to byl její scénář, který byl znamenitě napsaný. Ale nicméně od té doby Richard Gere a já jsme taková parta a on je jeden z mých nejoblíbenějších herců. Jako
1: ano, no prosím tě, to jsem rád, že jsi zmínil herectví, protože nevím, jestli to náhodou není trošku líto, že dneska nejsi v podstatě tolik vnímán jako režisér, ale spíš jako herec. A já vůbec netuším, kdy najednou došlo k tomu, že jsi zjistil, nebo že to režiséři zjistili, že kromě toho, že režíruješ, by si mohl být taky velice zajímavý objekt jako na plátně.
2: No ano, ona na to má velkou, protože takhle, to divadlo jsme dělali od 14, že divadlo Sklep, to je celkem už známá věc, ale ona nás využila trošku zneužila paní režisérka Chytilová ve filmu Kopytem sem, kopytem tam. A vlastně ten film se jmenuje podle básně, kterou napsal David Vávra. A my jsme jí to v tom filmu recitovali. A ona využila té poetiky toho našeho divadla, ale přizpůsobila to svojí nějaký svému natyrelu. A vyšel z toho film, který najednou byl přijatelný jak pro široký vrstvy, tak pro, tedy řekl bych, ty umělce. A, nebo lidi požadující umělecký film. A najednou prostě se z nás stali jako s Davidem a s Tomášem herci, kteří byli natolik populární, že nám objednávali v restauracích panáky.
1: Vážně?
2: I kávu samozřejmě, nejenom alkohol. Jo.
1: No, ale co je důležitější, že si toho všimli ostatní režiséři a ty si začal dostávat herecký příležitosti.
2: Ano, no. A zjistil jsem, že mě to baví, především z toho důvodu, že když člověk režíruje, tak což po čem jsem vždycky toužil, teda vždycky, ale jak jsem chtěl být kosmonaut a popelář samozřejmě a tak. Že? Ale potom jsem dělal výtvarnou školu střední a tam jsme měli fotografii jako předmět. Tam jsem dostal čestné uznání ve školní soutěži.
1: Za fotografii.
2: Ano, za fotografii. A od fotografie vlastně kus k hejbacím obrázkům a já jsem furt spolužákům vyprávěl filmy. Jo? V autobuse jsme jeli na školní výlet, oni pili lahváče a hulili vzadu v autobuse tajně a já jim vyprávěl filmy různý. A je to bavilo. No a pak člověk vlastně dostal chuť to zkusit a vyprávět ty filmy teda, když už tak na plátně.
1: Na který svoje herecký role nejraději vzpomínáš?
2: No. No a pak teda přišla paní režisérka Chytilová a stal jsem se tedy hercem vlastně a samozřejmě vzpomínám hodně vůbec na práci u ní, protože to bylo velmi osobité. A já mám rád roli, která u filmu, který není tak strašně populární nebo nestal se, a to je Vyhnání z ráje. A tam já jsem hrál vlastně velkou roli. Bolek Polívka hrál režiséra filmového štábu a já jsem hrál producenta, který chce natočit erotický film a ten režisér mu furt z toho dělá umění. A ještě původem Rusa. Jo, který do toho vráží prachy. Takže jsem mluvil s takovým jako trošku, abych tak řekl, takovým ruským přizvukem, jo, aby mít to, já erotický film chci a vy mi tady z toho děláte umění, jako, co to má být a tak. A tahle ta role mě strašně bavila. Najednou jsem zjistil, že to je pro mě hrozně lehký. Tak to, ale jinak samozřejmě kopytem sem a Vrať se do hrobu, to vlastně bylo modus vivendi, protože producent pan Bouček říkal, tak pojej se, herce nemáš, tak buď si to budeš hrát sám, anebo prostě se to točit nebude. Tamhle vedle stříhá pan režisér Menzel, jdi se s ním poradit, on si hrál sám ve filmu, já mu zavolám, on na tebe počká.
1: A šel jsi se poradit?
2: Šel jsem se poradit a pan režisér Menzel mi během 2 hodin u kafe dal tolikrát, kolik by se vešlo do třeba 3 semestrů filmové školy.
1: Je to tajemství, nemůžeš z toho know-how něco prozradit?
2: No, oni jsou to poměrně jednoduché věci a asi tolik neříkají jako běžnému obecenstvu, ale u filmu se dělají kamerové zkoušky, že jo, s hercema různýma. A on mi říkal, hraj před tím svým štábem a nahrávej těm hercům, který s tebou dělají ty kamerové zkoušky, tak jim dělej ty toho nahrávače a oni si všichni zvyknou, že ty hraješ a režíruješ zároveň a zároveň ty si zvykneš, že režíruješ. A to. Takže už během těch příprav já jsem si zvyknul na to, že hraju tu roli. Jako, jo. I když mezi tím jsem měl momenty, musím říct, že jsem produkci uděloval pokyny, co všechno se má připravit, jak se, co má dělat. Pak jsem šel na toaletu a čekal jsem, jestli se trémou a hrůzou neobrátím. A pak jsem šel zase zpátky. Jo, nic se nestalo tak hrozně, jenom to byla žaludeční nervóza a šel jsem zase zpátky a zase jsem dělal důležitýho. Jo.
1: Prosím tě, ale to musí být strašně vysilující, protože jako herec, který má velikou roli, no a ve Vraťce do hrobu samozřejmě hlavní, úžasnou roli, je vysílený po tom natáčecím dnu. A ty seš ve 2 roli tam, ty tam ještě musíš režírovat. Nebylo to tak, jako, že by si potom si musel 2 roky nic nedělat a jenom ležet a odpočívat?
2: No tak ono to bylo do určité míry vyčerpávající, jenomže to bylo v 90. letech. Že? A to byl
1: mladý.
2: První a poslední film, který jsme točili v takový partě jako kamarádů. Dneska už to je jakoby, všichni jsme hrozný profesionálové, jo? Ale tenkrát prostě hudební skladatel přines hlavní hrací kostým, takovou, já nevím, jestli si diváci vzpomnou bundu, na který vzadu bylo napsáno live, jo, když jsem jakoby omládl.
1: A
2: kameraman vymyslel, jaká písnička se bude zpívat na pomaturitním večírku, jo, a všichni takhle vlastně jsme dohromady spolupracovali, když mě začal bolet zub, tak hlavní stan jsme měli ve vinárně u Rarášků, kde se hodně scházeli famáci a filmaři a tak. A tam mě číšníci obkládali ledem a napájeli becherovkou.
1: Takže jste si vlastně hráli.
2: Takže vlastně jsme si hráli a musím říct, že právě pan producent Bouček byl velmi tolerantní k nám a nechal nás si hrát. A to bylo něco, co dneska už bychom si nemohli dovolit, protože když jsem pak dělal Díky za každý nový ráno, tak to už bylo bez jakýhokoliv nápoje, tedy ovlivňujícího myšlení, bez jakýchkoliv tedy podpůrných prostředků a to bylo naprosto racionální myšlení a takový ten pohled
1: už soustředění
2: režiséra na vážno, co vlastně chci a jak se co má dělat.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Už od 14 let působí Milan Steindler v divadle Sklep, ale do té doby, než si teda jaksi s Davidem Vávrou dal dohromady, tak si prožíval určitě dětství jaksi jako každý druhý, ale možná, že ty ne. Ale každopádně mě zajímá, kdo tě v tom dětství utvářel. Kdo byl tvým takovým dětským hrdinou, na kterýho si rád vzpomíná?
2: Hey, já nevím, jestli jsem měl dětskýho hrdinu, jo, ale já jsem odjakživa nenáviděl pohádky.
1: Ty jsi neměl
2: jako dítě.
1: Pohádky?
2: Jo. Jako hlavně takový ty televizní studiový pohádky v těch papundeklových dekoracích, no. Jo. A pak jsem, a do dneška, ne tak o mrtvých jen dobré, ale nenáviděl jsem, dnes jsem už jí to odpustil, Hermínu Týrlovou, protože dopoledne, když jsem se díval prostě, chtěl jsem se dívat na nějaký filmy nebo něco, protože večer mi to zakazovali. Rodiče, že nechtěl, abych se večer díval na nepřístupné filmy, tak oni dávali od Hermíny Týrlové Kapesník, jo, takovej ten animovaný film, kde ten kapesníček a prožívá dobro. Já jak viděl Kapesník, tak to byla Rudej hadr na bejka, jo. A pak dávali druhou její pohádku a to byly Korálky, který se to, já myslel, že mě raní mrtvice. To už pak teda jsem byl šťastný, když dávali od jejího kolegy Karla Zemana nějaký film, tak to jsem miloval. To bylo jako něco... Takže jsem miloval jako filmy, ne ty takový ty...
1: Ty poetický takový.
2: Jakoby,
1: ty,
2: no. Když to ten Karel Zeman měl nadhled, bylo to dobrodružný, bylo to prostě nádherně udělaný a do dneška nevím, proč já se o to nepokusil a přitom nedávno Američani udělali Paul Anderson, myslím... film Hotel Budapešť, Grand Hotel Budapešť, a to je inspirovaný trošku poetikou Karla Zemana.
1: Ano.
2: Takže toho mám hrozně rád. No a kromě toho prostě mě bavily filmy, filmový, když pohádka, tak ale filmová.
1: A měl si rád teda dobrodružný film. Já například jsem byl v taková generace, ta poválečná, že jsme milovali váleční filmy. Jo, to já opravdu do dneška se docela rád na váleční filmy dívám. Ale a co ty jsi měl rád? Jako?
2: Já taky. No, taky. Musím říct, že se přiznat taky, že teda, že váleční filmy jsem měl hodně rád.
1: Aby tam byla.
2: To byl film, to bylo se něco dělo.
1: No.
2: Že jo. Takže jsem snes i ruský film občas.
1: No jistě.
2: Jo. A pak nakonec... Jeden ruský film mi později, když jsem byl dospělý, tak mi utkvěl v paměti a pustil jsem se ho znova a to je Jdi a dívej se od režiséra Elema Klimova a to mě utvořilo jaksi představu, že i válečný film nemusí být jenom to dobrodružství a ta střílečka a tak, ale že to může být opravdu silný poselství.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: I v tandemu s Milanem Štajdlerem samozřejmě zaznívají písně, ale teď zazní jedna, kterou si vyloženě Milan přeje a teď mi řekneš určitě proč. Myslím si, že tahle ta písnička u nás jaksi na přání ještě nikdy nezazněla, takže to bude premiéra. Vysvětli, proč jsi vybral zrovna Ozzyho.
2: No, já jsem si vybral píseň od Ozzyho Osborna Mama, I am coming home, protože tu si chci nechat zahrát na pohřbu. A já to mám i na pohřbu, ano. Já už myslím teď na pohřeb, protože takhle. Teď už je období, kdy se to tak jako přeci jenom trošku blíží, když jsem přesvědčený, že nějakých 40-50 let ještě před sebou mám, ale je to období od 50-ky, vejš, jak říkáme, ve hře na jezerce, ve hře pánský klub, je to rizikový, pozor, je to rizikový věk. Už, jo.
1: Takže připraven není zaskočen.
2: Takže se snažím dělat jako věci, které mě baví spíš, než jako dělat jenom kšefty. Jo. A jak byla ta otázka?
1: No tu proč zrovna...
2: Jak se projevil?
1: Proč zrovna toho Ozzyho?
2: No ano, no jo, no protože to Mama I am coming, no je takový návrat jako k té mámě, který bych dneska chtěl říct spoustu hezkých věcí, který se mi nestačil říct a který si uvědomujeme, až když ten člověk odejde. Jo? A na tom pohřbu vlastně, když to zahrajou, tak vlastně se tý mámě přiblížím a půjdu jaksi za ní. Jo? A proč o tom mluvím, proč jsem o tom celým mluvil, že člověk musí jít do hrobu v klidu a připravený. Jo? Takže jako... A já o tom mluvím i v tom představení, který jsme si napsali sami s Jirkou Trnkou, ředitelem v Děčíně divadla a činoherního klubu v Ústí nad Labem, Tatarák na ex, tak o tom mluvím vlastně, že když jde člověk, jako se chystá už, tak by měl dělat věci, které ho baví, nedělat věci za každou cenu a odcházet smířenej.

0: Jsem rád, že Milan Steindler před písničkou Ozzyho Osbourna zmínil dvě představení hned, která jsou v podstatě dneska jaksi stěžejní a tvoří v podstatě v současné době jaksi podstatu tvé práce. Takže to je jednak Tatarák na ex, o kterém jsi se už trošku zmínil, a potom Pánský klub. Tak zkus to říct jedno po druhém. To znamená, Tatarák na ex je autorské představení a hrajete ho ve spolupráci s tvým kolegou jako zájezdovku.
1: Vlastně. Ano, hrajeme to Tatarák na ex, hrajeme jako zájezdovku, ale hráli jsme to i v Palasu, v divadle Palas na Václaváku, a teď 11. června to budeme hrát v divadle na Dobežce na Praze 4 a to vlastně vzniklo tak, že právě, jak jsem mluvil o tom, že člověk má jít připravený a dělat věci, které chce, tak já jsem odmít roli v nějakém seriálu, který mě přišel. Ta role prostě nebyl šálek mého čaje. A já jsem se rozhodl, že i kdybych mohl dostat ty prachy za ten seriál, který člověk pořád potřebuje, že jo, tak jsem to odmít. Pak se mě někdo nabízel film, abych točil jako režisér, taky jsme se nějak nedohodli, taky to nebylo prostě to. A najednou mi vzniklo volno a napsali jsme prostě s Jirkou Trnkou, jsme napsali hru Tatarák na ex. My jsme to původně chtěli psát podle nějaký literární předlohy a pak jsme zjistili, že píšeme

0: moje na škole.
1: Dva?
0: Jo, no, takže jako začínám tímhle tím a vlastně se to celý tak jako odehrává k věcma, který jsem v životě prožil, až tedy k tomu náhrobnímu kamenu, a to jsme u té písně Mama, I am coming home. Mimochodem k tomu musím povědět, že můj kolega, kameraman Mirek Čvorců, který se mnou točil Vrať se do hrobu, tak před pár lety nečekaně zemřel, tak jsme byli na pohřbu a hrajou písně, že jo, a najednou začali hrát Mama, I am coming home. A já jsem takhle v tom krematoriu jsem seděl, tak jsem vstal a dělal jsem takový, co je? To je moje. To je moment. On mě předběh.
1: Prokud, že se směju, ale já ti věřím, že jsi stal, ty takovej seš, jasně. No ale je to v podstatě taková tvoje jako výpověď o tvém životě, víte?
0: Dalo by se říct, že to je inspirováno.
1: Čili si stojíš za každým slovem tam.
0: Jo, no. Ano. A musím říct, že ty diváci to cejtějí. Samozřejmě je to zpočátku větší nadsázka a končí to, řekl bych, poměrně upřímně. A ty lidi to hodně cejtějí a zatím, ať už bylo vyprodáno nebo skoro plno, tak vždycky jsme skončili s velmi hezkýma ovacema.
2: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
3: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
2: Čerstvé zprávy,
3: předpověď počasí od známých meteorologů,
2: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
3: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
2: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
3: Nalaďte se s námi na nový den.
2: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak jsem slíbil, že si popovídáme o pánském klubu, ale ty máš ještě něco k tomu tetráčku?
2: No ne, my jsme tam hovořili o tom, jak jsem začínal, že jo, to znamená, jak jsem začal hulit v té šetří třídě, ale taky jak to končí, že jo, že vlastně to končí současností, že jo, a budoucností, jak se blížím k tomu hrobu, ale co nás do toho hrobu přivede. Jo, představ si, já jsem viděl nedávno reklamu, jo, ve který říkali, naše rybí prsty jsou z opravdového rybího masa. Jo? Já jsem si říkal, no do prkínka, ale tak z čeho ty rybí prsty byly doteď? To byl takový vtip, že se říkalo, proč nemají ryby prsty, jo? Protože jim je usekal kapitán Iglo. Jo? A já se ptám teda, jestliže doteď nebyly rybí prsty z rybího masa, tak kdo komu tady sekal prsty? Čím nás to krmějí, to nás chtějí zabít. A smrt to je hned. Že?
1: No jistě, no. Jak jeden můj americký kamarád, když jsem přijel, tak se divil, proč je napsáno čerstvé máslo. Říká, máte taky nějaký jiný máslo, nečerstvý.
2: Ano, ano, to souvisí s tím, jak jsou ty reklamní hesla takový, jako třeba všechno, co vám chutná. U nás máme všechno, nebo chcete, dejte si to, co vám chutná. No proč bych si měl dávat něco, co mi nechutná? Jo, třeba nebo podle mého gusta. Jo, proboha, tak proč bych si měl něco dávat podle tvého gusta? Když samozřejmě si dám něco podle mého gusta.
1: No, oni ty reklamní slogany jsou většinou opravdu hodně blbý, jako třeba přijďte a u nás budete člověkem.
2: Jo, ano, no. To je, u nás jste člověkem. A jinde ne,
1: jinde
2: jo.
1: Ne, jinde
2: jo,
1: ne.
2: No, přesně.
1: No jasně, no. Ale prosím tě teď zpátky teda k tomu představení Pánský klub v divadle na Jezerce, na který se velice chystám, protože jsem o něm hodně slyšel, tak, ale o tebe ještě ne, tak povídej.
2: No takhle, ta spolupráce vůbec vznikla tak, že jsme se potkali s Honzou Hrušínským a on říkal, jestli bych u nich něco nedělal. A já jsem říkal, a jo, strašně rád, já to vaše divadlo mám rád. A jenomže on měl na mysli režii a já jsem měl na mysli hraní. A pak jsme se nějak vysvětlili a shodou okolností mě oslovil Matěj Balcár, který tam inscenoval zrovna hru Pánský klub a pozval mě tam jako herce. Takže se to vyřešilo bez dlouhých debat vlastně a je to hra o terapii sexuálně závislých mužů. Což si myslím, že je zajímavý nejenom pro muže, ale myslím, že velmi poučný pro ženy. Jako jak se mají k nám chovat. A je tam nás asi pět teda těch mužů, kteří jsou terapeutováni a pak jedna terapeutka, kterou hraje Kristýna Hrušínská, dcera Honzy, a velmi dobře. A ta až začne těmhle těm nebožákům podléhat, jo. Až si jako s nima neví rady, ale to bych prozrazoval. Děj, to
1: no jasně,
2: to.
1: Mě jenom zajímá jedna věc, jestli teda jako léčit ze sexuální závislosti není škoda.
2: To se tam taky o tom hovoří, to je pravda. Ale oni mají ti lidé různé důvody, proč by chtěli jak si se z toho dostat, jo? Nebo to, ale na druhou stranu se tam vyslovuje taky ta myšlenka, to je snad úplná blbost, ne? To je zaplať pánbu.
1: Že jo, no zaplať pánbu.
2: Ono se to tam taky v tom představení ukáže, jo? No a já tam mám roli takovýho, a tam jde, to je zajímavý, bo já tam hraju úplnýho Burana, jo? Který prostě vlastně nechce se právě zbavit jako erotické závislosti. Naopak, jako já jsem tady kvůli, a tam říkám, já jsem tady kvůli ženě mojí, která prostě tak nějak se jí nelíbí, že mám prostě občas nějakou bokovku, no. Ale já za to nemůžu, že jí tě to stačí jenom dvakrát týdně, že jo. A já to prostě potřebuju, jo. A ona na mě hned jako necháš toho, nebo bude rozvod a to. A já říkám, já to nemůžu nechat, ty vepač, já jako to potřebuju a tak, no a tak jsem tady, no. Ale já to mezi náma nechat nechci, jako jo. Takže...
1: Proto se ptám.
2: No, ale proto teď chodím na takovou online seznamku, rozumíte, jo. Ono je to všecičko prostě diskrétní, takže už by to podruhý nemělo prasknout.
1: Víc už neprozrazuj.
2: Ne.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Teď už víme, co Milan Steindler v současné době nejraději hraje, je to teda Tatarak na ex a Pánský klub, ale co tě třeba čeká? Ty jsi říkal, že jsi něco odmítnul, ale něco nepochybně...
2: Ale v tom čase jsem zase vyplnil to tím, že jsme psali ten Tatarak.
1: Ano, no, ale nemáš nějaký cukání třeba něco režírovat zase?
2: Mám dva projekty, které jsou jakoby, tomu říkám krátkodobé, to znamená tak v nejbližších 3-4 letech. A pak mám ještě jeden projekt, kterým bych se rád zabýval, než se vrátím do hrobu. A to je vážný film, který se zabývá jaksi, nebo to téma je z války, týká se to holokaustu. Já jsem vždycky říkal, že bych tohle téma chtěl někdy zpracovat a našel jsem takový téma, který si myslím, že by mohlo rezonovat, protože to není jenom takový ten obyčejný film, který se tak dělá, jak všichni byli chudáci a tak dál, ale je to spíš prostě o tom, o vině a pomstě. Ale to je běh na opravdu dlouhou trať, takže to teď nechci zakřiknout.
1: Rozum, jako, ne, to se nemá zakřiknout.
2: Ale do té doby mám ještě dvě komedie. Jedná se, to je zajímavý, je to podle divadelní hry Sex zadarmo nedostaneš a jsme zase u sexu, že jo, ale co si budeme povídat, co je v životě, co naplňuje náš život, jo, práce, pokud ji máme, zaplať pámu, a vztah nějaký, neboli láska a sex, a máme-li tohleto, tak se cítíme naplnění.
1: No, já bych se ještě vrátil zpátky k tomu tématu holokaustu, o kterém jsi mluvil. Ty jsi hrál kdysi velitele koncentráku.
2: To byl komunistickýho lágru. Velitel komunisty, to byl pan režisér.
1: Vlastně...
2: Ano, Bumerang,
1: no jasně.
2: Ano, no ale on lágr jako lágr, oni v tom všech komunistických, to taky nebylo úplně ideální.
1: Tvůj tatínek měl tuhle tu zkušenost.
2: Ten měl tu zkušenost, ten tím prošel a jak si vybudoval v sobě takový cynický humor, který mu pomohl to překonat.
1: A ten je ti vlastní, myslím, taky.
2: A já jsem to asi po něm zvěděl, i můj brácha. No,
1: tak se těšíme, že o tebe něco uvidíme, a nebo tebe uvidíme. Každopádně můžeme pozvat naše posluchače jako diváky na Pánský klub nebo Tatarák na ex. V obou uvidíte skvělého Milana Steindlera, který byl dneska hostem Tandemu. Díky, měj se hezky a ať se všecko daří.
2: Děkuju za pozvání a ty i vy všichni se mějte taky pěkně.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Snad, že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vážení, je tu čas, kdy k vám přicházíme s pravidelným pořadem U muziky. Následující hodinka je beze zbytku naplněna lidovou a dechovou hudbou. Budou hrát vynikající kapely, zpívat známí a u posluchačů velmi oblíbení zpěváci. Celý program připravujeme pečlivě a tak, abyste vy, kteří máte tento žánr rádi, vždycky našli pár melodií, při kterých zavzpomínáte a zahřejí vás u srdce. Budeme moc rádi, když nám věnujete svůj čas. Věřte, že vaší pozornosti si budeme opravdu vážit. Úvodní skladba Miloslava Richarda Procházky Jandas Express dala příležitost vyniknout hráči na trubku Petru Jandáskovi a mistříňance pod vedením Antonína Pavluše. Pánové nasadili svižné tempo kvapíku a my už nepolevíme. V zápětí zazní polka Jaromíra Vejvody, kdyby ty muziky nebyly. Hraje a zpívá budějská kapela Ády Školky a Pavlína Filipovská vám přeje pěkný poslech. Dále hrajeme lidovou píseň Teče potůček bublavý. Krásný valčík zahraje Strahovanka a zaspívají Marta Adámková, Marie Dvořáková, František Merhout a Josef Tic. Tango je dnes dílem Josefa Tumse s textem Olgy Homolkové. Tiché tango, zpívají manželé Olga a Jiří Homolkovi, hraje Březovská desítka.

Čas, který v našem pořadu patří pochodu, svěříme opět, ne poprvé, ani naposledy, Františku Kmochovi. A určitě neuděláme chybu. Dneska si dáme slavený, velmi známý pochod s názvem Andulko Šafářova. Zpívá a hraje sbor a orchestr Václava Hybše. Potom zahrajeme českou lidovou polku Až pomašírujem. S malou českou dechovkou bude zpívat Pavel Beneš. Josef Balek napsal valčík, který opěvuje o rosenou skleničku. S citem o ní zaspívají Michaela Krákorová a Karel Jindřich. Doprovodí je Rožmitalská venkovanka.

Posloucháte pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. Opět dorazilo pozvání z Moravy a už jsme tady. Čeká na nás polka Ladislava Prudíka s textem Vladimíra Salčáka Pro Jiřinku. Zaspívá Josef Malina, zahraje Večnovianka Pavla Nevařila. Dále je tu valčík Jiřího Vrány. Text napsala Růžena Sypěnová. Kdo ze srdce dává, se jmenuje. Zpívat a hrát bude Stříbrňanka Vojtěcha Horkého. Mladá frajárka, to je polka Pavla Skočíka s textem Alice Poláškové. Zpívají Lea Zimková a Renata Jedličková, hrají Bojané.

Kdo z nás, vážení, občas nepostrádá něžné pohlazení? To nejhezčí bylo, alespoň pro mě, vždycky od maminky. Teď nám prozradí autoři následující skladby, po jakém to pohlazení touží oni. Jsou to Josef Balek a textař Josef Sochor, ten o tom dokonce bude zpívat společně s Bajotriem. Doprovází je česká švitorka Ctibora Mesteka. Já se vždycky vohlídám, říká lidová písnička. Poslechneme si ji v podání domažličanky a zpěváků Evy Dřímalové a Josefa Kupilíka.

Ještě před rozloučením s dnešním dílem našeho pořadu U muziky si dopřejeme směs lidových valčíků. Včera jsem byl u muziky, zpívá a hraje Květovanka.

0: Ale teď, vážení a milí, je náš dnešní příděl rozhlasového času téměř vyčerpán. Tak tedy loučíme se a děkujeme za pozornost. Udělali jste nám radost, že jste poslouchali. Naschledanou, ve zdraví a v pohodě se těší Pavlína Filipovská. Dvě krásné písničky na rozloučenou nemohou chybět. Bude to polka Johna Golvela, Bábelinka z Podskalí, kterou zpívá Standa Procházka a hraje staropražská kapela. Nádavkem ještě skladba Miroslava Císaře a Karla Kolety s textem Svatopluka Radešínského. Jen žádné loučení. Zpívají Ivana Jelínková a Milan Černohous, hraje Veselka Ladislava Kubeše.
1: Když stávalo u Vltavy staré Podskalí,

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Jeden z mých kluků, když jsem mu řekla v loni, že Menšíková má stoletý výročí a když byla anketa o nejlepšího hráče století, tak já jsem, to se musím pochlubit, byla druhá. A on mě řekl, ten chlapec, a kdo byl první? Tak jsem mu říkala, Věra Menšíková, a kdo to byl? No tak to mě strašně naštvalo a říkala jsem si, kéž by něco vyšlo, aby si ty děti přečetly, jakou geniální hráčku jsme měli a těším se na to.
3: Mě na ní uhranula její láska k šachu a to, že se tomu věnovala tak usilovně celý život a i za šachovnicí, že hrála velice vytrvale, ale hlavně ne pasivně, hrála aktivně. Některé její partie právě svědčí o tom, že bojovala opravdu a vymýšlela, jak by své soupeře porazila.
4: O svých mladých šachových svěřencích a hlavně o Věře Menšíkové promluvila Květa Eretová Jeništová, mezinárodní velmistryně, desetinásobná mistryně Československa, účastnice turnaje, kandidátek mistrovství světa a šachových olympiád, vítězka řady mezinárodních turnajů, hrála často a úspěšně i v soutěžích mužů. Více než 30 let patřila k předním světovým hráčkám. U nás neměla konkurenci. Hrála a hraje nekompromisně, bojovně a odvážně. Přidal se k ní inženýr Josef Maršálek, šachový mistr a publicista. Pomohli mi poznat českou šachistku století. Svým vyprávěním i doporučením zajímavých článků Ivana Hausnera, záhady okolo Věry Menšíkové, Jana Kalendovského a reportáže Moly Soukeníkové z roku 1931. Budeme si z nich číst a poslouchat oba hosty. A nepřijde nám divné, že často najdou spojitost mezi šachy Věry Menšíkové a šachem dnešním. Určením času pomohou hudební snímky z archivu Gabriela Gessla. Varia Panina zpívala ještě pro dcera, to když Věra Menšíková v Moskvě začínala. A slavná Josefína Bakerová vystupovala v evropských metropolích, když tam Věra Menšíková hrála. Mimochodem, jsou to vrstevnice. Obě se narodily roku 1906.
5: Datum narození Věry Menšíkové se v několika pramenech liší. Nejčastěji se uvádí 16. únor 1906. Pravda už asi jen těžko vyjde najevo, protože dohledat datum narození v Moskvě bude asi nad naše síly a možnosti. Ale jsou i další záhady. Jak a proč se její otec ocitl v Moskvě? Její matka byla údajně Angličanka, jmenovala se Olga, ale to není anglické jméno, nýbrž ruské. Nebyl tedy Věřin dědeček, o kterém se nikdy nikde nemluví, Rus? To by vysvětlovalo, proč její matka žila dlouho v Moskvě. Za to o babičce z matčiny strany se ví, že žila v anglickém Hastingsu. Tam také Věra se svou matkou a mladší sestrou přesídlili. Kdy? I zde se prameny různí. 1921 nebo 1923. A jakou řečí vlastně mluvila? Jejím rodným jazykem byla zřejmě ruština, protože ve všech pramenech se uvádí, že teprve po příjezdu do Anglie se plně učila anglicky. Česky neuměla prý vůbec, což svědecky dokládá Jiří Podgorný, který se s Věrou Menšíkovou osobně setkal na sjezdu Ústřední jednoty českých šachistů v Mnichově Hradišti v roce 1933. Ale pojďme již k činnosti, která Věru Menšíkovou proslavila. V její šachové kariéře totiž záhady nejsou.
2: Když jsem se dostala do šachového světa, tak samozřejmě o Věře Menšíkové se tenkrát mluvilo. Všichni jsme věděli, že to byla geniální hráčka. Geniální byla už proto, že vyhrála 7x mistrovství světa, a to suverénním způsobem. Ta nikdy nedala svým soupeřkám minimální šanci.
3: 100% se ví, že potom, co vstoupila na nejvyšší příčky šachové arény, že se stala skutečně šachovou profesionálkou. Ona v té Anglii nehrála jenom turnaje. Byla v jednom známém klubu, kde hrála simultánky, vyučovala šachy, měla tam školení pro začínající šachisty a tomu se velice věnovala. Její hlavní téma životní byly šachy. Pocházejí z té doby, kdy Menšíková rodina bydlela v Moskvě.

0: Ve školním turnaji, kterého se kromě žáků zúčastnili i učitelé, se v Moskvě Věra dělí o druhé a třetí místo. Po přesídlení do Anglie se v 17 letech stává členkou slavného hastingského šachového klubu. Má štěstí, do Hastingsu současně přesídlil maďarský velmistr Géza Mároci a díky jeho lekcím se Věra rychle zlepšuje. Menšíková má po otci československé státní občanství a nemůže startovat v každoročním ženském mistrovství Velké Británie. V roce 1927 se v Londýně zúčastnila prvního ženského mistrovství světa, získala 10,5 bodu z 11 možných a stala se mistryní světa.
1: Myslím, že to v dnešní době už nejde, protože dneska je jiný přístup k šachu a hraje se takzvaně ve velkým. Hrajou ho všechny státy a všude mají všichni hráči, hlavně ženy, mají dost podporu a mají ty počítače. Takže v dnešní době se většinou už vyhrává malým rozdílem, protože té výkonnosti velký dosahuje mnoho hráček. To ale neznamená, že kdyby hrála v dnešní době, že by nám možná nepředvedla něco, co tady vůbec nevidíme.
2: Já si myslím, že se může stát, že přijde geniální šachista i v dnešní době. Ve své době Fischer, když se dostal na nejvyšší úroveň šachu, tak v předkolech zápasu o mistrovství světa porazil dva své soupeře 6-0. 6 výher bez remis. A také to bylo velmi překvapující a suverénní vítězství. A nakonec porazil i Spasského a stal se mistrem světa. Já si myslím, že kdyby byly příznivé okolnosti, tak mohl by se objevit hráč, který by se probojoval až na nejvyšší příčky a mohla by to být i žena a mohla by velice suverénně při dnešním způsobu vyřazovacích malých zápasů v těch nejvyšších soutěžích dostat až na nejvyšší příčku. I mezi muže, i mezi ženami. Zatím o takovém hráči nevím, ale například v letošním přeboru České republiky Viktor Láznička, 18. junior, nejmladší přeborník v historii České republiky, vyhrál s dvoubodovým náskokem úplně suverénně.
0: V roce 1930 vyhrála Věra Menšíková všechny partie mistrovství světa a zvítězila s náskokem 4 bodů. Stejného výsledku docílila na olympiádě v Praze roku 1931. Však to také byla velká sláva. Redaktorka Národních listů Molly Soukeníková psala.
3: Z dvorany velké kavárny u Nováků zaznívá, vyjádřeno paradoxem, napjaté ticho. Ticho jako v kostele. Jako nad nesčetnými úředními knihami. Kouř z doutníků a cigaret stoupá od malých stolků, u nichž zasedají mistři slavných jmen. Na každém stolku malé praporky dvou států, stojánek s dvěma neúnavnými hodinkami. Zahloubáni do neviditelných kombinací, téměř bez hnutí, zdánlivě nevzrušeni, zápasí hráči v stále se měnících dvojicích o pyšný titul mistra světa. Dosavadní mistr světa Aljechin je ostatně mezi nimi. Kde jsou šachistky? Dámské závodiště je na galerii. Ostrý jazyček tvrdí, že by páni dole nemohli být tolik soustředěni. Ženy hrají ve vlastní kategorii, mezi sebou, o vlastní světový šampionát. Uchazeček není zatím víc než 5. Proč je jich tak málo? Pokrčení rameny. Mně se však zdá, že to souvisí s celkovým, teprve nedávným vstupem žen do arény intelektuálního života.
1: Dokonce se jako první žena utkávala s muži, a to ne s muži nějaké nižší kategorie. Hrála s tou nejvyšší kvalifikací a ti to těžce nesli, když s ní prohrávali. Když jich bylo už víc, tak jeden z nich navrhl, že by založili klub Věry Menšíkové, do kterého vstupoval každý, kdo s ní prohrál.
3: Víte co, pánové? Zvolal vídeňský mistr Becker. Kdo z nás s paní světovou šampionkou prohraje, bude přijat do klubu Věry Menšíkové, jehož neprodlené zřízení navrhuji. Zda Věra Menšíková o tomto návrhu věděla, není známo, ale to se ví bezpochybně, že první, kdo s Věrou Menšíkovou prohrál, byl slovutný profesor Becker. Poslyšte, profesore, chechtají se velmistři toho večera, vám to ani nedalo moc práce stát se zakládajícím členem klubu. Abyste neřekl, že takový výkon neumíme ocenit, jmenujeme vás předsedou nově ustanoveného klubu po dobu 3 let.
0: Vzpomíná Karel Opočenský, mezinárodní mistr a mistr Československa v knize Tam všichni hrají šachy. Jen ti nejlepší se do klubu nedostali. Nikdy nevyhrála s bývalým mistrem světa Capablancou, ačkoliv s ním hrála 9krát. Se slavným mistrem světa Aljechinem hrála 8krát a také nevyhrála. Českých mistrů byla v klubu celá řada.
1: No, protože v té partii šla za svým cílem, chtěla zvítězit a bylo na ní vidět, že se i připravovala hodně. Když chtěla uspět mezi muži, tak musela samozřejmě hrát na jejich úrovni. A tam se nedá hrát opatrně a vyčkávat. Tam se musí stále myslet dopředu a mít plán a bojovat, stále bojovat.
2: Žádná partie není vyhraná, dokud se soupeř nevzdá, ale Menšíková uměla i v dlouhých koncovkách, i při vytrvalém uplatňování převahy, měla tu trpělivost a měla ten důraz, takže řadu takových partií vyhrála až po těžkém boji, po dlouhé, vytrvalé hře.
3: Přišla československá šampionka Věra Menšíková. O vás chtějí naše ženy nejvíc slyšet. Slečna Menšíková usmívá se kulatou černou hlavičkou. Malířka, sochařka a snad, možná, skoro to jisto, letos opětně světová šampionka v šachu. Její lámaná mateřština přechází v angličtinu, ale ujišťuje, je šťastná, že hraje u nás. A já dodávám, my zase, že vyhráváte. Mnoho cestuje. Každoročně zúčastňuje se asi 5 závodů. Mimo v Československu hrála turnaje v Barceloně, ve Francii, v Belgii, Německu. Unavená nebývá. Hrála často 6 hodin bez přestávky. Neví, co jsou to nervy.

0: I ve druhém střetnutí v Hastingsu musel Éve znovu sklonit před mistryní světa svého krále. Podle výpovědi svědků prý tenkrát urostlý holandský velmistr zrudl a zrozpačitěl jako tulipán. Druhý den přiletěla do Hastingsu Évova manželka, aby si na vlastní oči prohlédla onu nebezpečnou dámu, která hrála zrovna se slavným indickým šachistou Sultánem Chánem a svým dalším vítězstvím si holandskou pozorovatelku poněkud usmířila. Uplynuly 3 roky a klub Věry Menšíkové se rozhlížel po novém předsedovi. Jednomyslně bylo ustanoveno, aby se stal předsedou Max Éve, a to vzhledem ke svým obzvláštním zásluhám předsedou doživotním. Věc neuvěřitelná. Éve, muž, který se měl v nejbližší době utkat s Aljechinem o titul prvního šachisty světa, měl s Menšíkovou pasivní bodový stav. Na tomto faktu vykonstruoval Salo Flor, další velikán šachové historie, anekdotickou věštbu o tom, kdo bude Aljechinovým nástupcem. Budu to já, říkával Flor, protože Éve porazí Aljechina, Věruška Menšíková vyřídí ovšem Éva a já snad přece jen nad tou slabou ženou vyhraji. Jenže v Moskvě 1935 Flor s Menšíkovou jen remizoval a půlka bodu mu v konečném hodnocení moc chyběla. I podal si přihlášku do klubu Věry Menšíkové. Nikoli, zaprotestoval přísný předseda Éve, zatím můžete být nanejvýš kandidátem s 2roční čekací dobou. Teprve, když se v Poděbradech a Margatu podařilo Florovi moskevský výsledek zopakovat, byl přijat jako řádný člen klubu Věry Menšíkové.
1: Já se vzpomínám na partii, kterou vyhrála právě s pozdějším mistrem světa Évem. Tam udělala tak jemnou kombinaci v koncovce, že kdybych já tam seděl na místě Éveho, bych určitě tu partii taky prohrál.
2: Taky jsem si přehrávala, ale chtěla bych k tomu říct, že já jsem třeba dostala knížku Morfyho, když jsem začínala. A tam byly nádherné partie, nádherné kombinace, ale v té době zase se hrál jiný šach, než se hraje dneska. Byl to takzvaný gentlemanský, elegantní šach a mně se ty pozice už nikdy v životě nepovedlo dostat něco podobného, protože hra se změnila a tam, kde jsem musela hrát vždycky jeden tah a měl smysl, tak v dnešní době můžete udělat 3 tahy. Můžu tam jít na to místo na 3x. Odpovídá to celkovému myšlení dnešních lidí, kteří nechtějí prozradit svůj cíl a takže ho tají tím, že skočí nalevo, napravo a teprve na potřetí dojdou na to místo, kam původně chtěli. To ale dřív nebylo. Dřív se hrál jasný šach, kde musel každý tah mít svůj smysl.
1: Objektivně je potřeba říct, že Morphy měl slabší soupeře. V té době nebyl nikdo tak silný, který by skutečně mu byl rovnocenný v těch kombinacích. Je velmi těžko posuzovat staré nejlepší hráče s dnešními nejlepšími hráči. Partie jsou jiné proto, že je daleko vyspělejší teorie, daleko vyspělejší hra i porozumění poziční i strategické hře.
2: Dřív se hrály hodně třeba otevřené hry a dneska se hraje hra polozavřená více a zavřená. Otevřené hry už jsou v menším měřítku. Tak se změní taky způsob hry. Tam, kde jste dřív mohl útočit rychle na krále, tak tady musíte nejdřív soupeře nějak oslabit, abyste získal lepší pozici. V otevřených hrách jste mohl, když jste to uměl a viděl jste ty kombinace, tak jste mohl rychle dojít svého cíle, to je zmatit soupeřového krále. Ale v zavřených a polozavřených hrách to nemůžete rychle docílit, protože ten král má kolem sebe pěšce a nejde to. Proto je taky jiný způsob, ta hra je jiná. Já myslím, že lidi v dnešní době asi už by ty otevřené hry nemohli tak hrát, protože každý hráč, který hraje trošku závodně, tak má počítač, má tam šachový programy a v těch otevřených hrách by každý se děsil, že ten počítač něco najde a on rychle prohraje. Proto si myslím, že lidem víc vyhovuje, když je ta hra polozavřená nebo zavřená, že je to trochu tajemnější na delší dobu.
1: Skutečně zavřené hry mají přednost, ale nedá se to říct tak absolutně. Je jedno zahájení, sicilská hra, která v současné době prožívá stále obrovský rozvoj. Je to hra polootevřená, ale umožňuje oboustranné útoky a kombinační hru, takže hráči, kteří takovou hru mají rádi a hrají ji, používají sicilskou hru a možná v současné době dokonce sicilská hra bude asi nejčastějším zahájením hraným v mistrovských nebo ve velmistrovských soutěžích vůbec.
3: Po skončení olympiády v Buenos Aires roku 1938 se sedminásobná mistryně světa Víra Menšíková vrací do Londýna. Ani válka nezastavila její šachovou aktivitu. Hrála simultánky ve vojenských zařízeních i v nemocnicích. Startovala v celé řadě soutěží organizovaných šachovým klubem Západní Londýna. Od manželovy smrti v únoru 1943 žila Víra s matkou a sestrou v nevelkém domě se zahradou a malým protileteckým krytem. V době náletů se ale rodina ukrývala ve sklepě domu. V noci na 27. června 1944 dostal dům přímý zásah a byl zcela zničen. Celá rodina zahynula v troskách. Ironií osudu pouze úkryt v zahradě zůstal nepoškozen. Věře Menšíkové Stevensonové bylo pouhých 38 let.

0: U nás bohužel to není tak zvykem, abychom se zajímali o své slavné předky. I třeba v oboru, který nás velmi zajímá. Přehrála jsem si její partie a musím říct, že jsem ji skutečně obdivovala, jak hrála. Ona jako mistryně světa by se mohla rovnat zase současným mistryním světa. Myslím, že by nad těma ostatníma vítězila. Já jí věřím. Podle toho, co jsem viděla v těch partiích, tak jsem přesvědčená, že ona by rychle se chopila všech příležitostí, které máme my, a že by její výkon prostě tomu odpovídal. Věřím jí, věřím tomu, že by vyhrála.
1: Já nevím, tohle je těžko posoudit. Těžko si představíme, že by hrál Aljechin s Kasparovem, nebo že by hrál Fischer s Capablancou. To si nedovedu představit a i když ve své době hráli skvěle, tak přece jen šach je dneska na podstatně vyšší úrovni, je podstatně podrobnější znalost zahájení, koncovky jsou velmi podrobně rozpracované, schémata střední hry také, takže si myslím, že by pravděpodobně nejlepší z minulosti dnes asi nebyly nejlepší, ale každý čas má své přeborníky a vítěze.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Pohoda.

Můj dědeček byl forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Povídku psáno o letošních dušičkách čte Zdeněk Štěpánek.
3: Nevím, kolikrát přijde ještě o dušičkách na košířský hřbitov. Dnes alespoň kráčela již namáhavě. Nohy už nijak neslouží. Takto se dělo Arci vše, jak se děje každoročně. Kolem 11. hodiny vylézala mohutná, těžká její postava z drožky. Za ní vyndal kočí nárobní věnce z vozu, obalené v bílém šatu. A pak vyndal pětileté děvčátko, taktéž teple obalené. To děvčátko je už asi po 15 let pořád pětileté. Slečna Máry si je vypůjčuje vždy někde v sousedstvu. Tak, děťátko, koukej se, to je tu lidí, viď? A světla, a lampičky, a kytky. No jdi, neboj se, jen jdi napřed, jdi kam chceš, já jdu za tebou. Děťátko ostýchavě jde kupředu. Slečna Máry jde hned za ním, pobádá je, aniž by mu určovala směr cesty. Chodí tak, že náhle řekne slečna, počkej. Vezme děvče za ruku a vede je nedaleko mezi hroby. Sundá z jistého železného kříže oprchalý větrem a deštěm roztřepený věnec a zavěsí tam nový, složený z bílých a černých umělých květin. Pak se chytne prázdnou rukou za rameno kříže a začne se modlit. Pokleknout stálo by příliš mnoho práce. Zpočátku hledí zrak dolů na povadlý drn a hnědou hlínu hrobu, ale pojednou se hlava vzpřímí, široká, příjemná tvář slečnina a velké, upřímné její oko modré hledí jakoby do dály. Oko se pomalu kalí, kolem koutku úst škubne to sem tam, modlící se rty chvějně se úží a bohaté slzy vyhrknou a splývají pomalu. Děťátko udiveně pohlíží vzhůru, ale slečna nevidí a neslyší ničeho. Pojednou se pak za chvíli zas jakoby násilím zpamatuje, vzdychne si dušeně a dlouze, bolestně se na dítě usměje a poněkud drsně znějícím šeptem praví, no tak, jdi zas, jdi, děťátko, jdi, jdi kam chceš, já jdu pořád za tebou. A chodí zas sem tam, kam se děťátku uráčí, až jednou opět někde řekne, počkej, a přistoupne k jinému hrobu. Zde si počíná zcela zase tak, jako u hrobu prvního, myslím, že ani o minutu není u jednoho z nich díl. A pak položí druhý oprchalý věnec do šatu k prvnímu. Vezme drobnou svou průvodkyni za ručku a míní, je ti už zima, viď? No pojď, aby ses nezastudila. Sedneme si zas do drožky a pojedeme domů. Ráda jedeš, viď? Pomalu dojdou k drožce, děvčátko a věnce napřed se vloží dovnitř a pracně pak následuje slečna. Povoz zaúpí, kůň dostane 2-3 šlehy, než zabere. A tak se děje rok co rok. Kdybych byl naivní ještě novelista, napsal bych zde nejspíš, ptáte se, číže ty hroby jsou? Ale já vím, že se čtenář jak těživ po ničem neptá. Novelista musí čtenáři své dobrodění přímo vnutit. To však je zde poněkud těžké. Slečna Máry je nepřístupná, je mlčelivá stran údajů svého života, nevnucovala se jak těživa pranikomu ani nejbližším sousedům svým. Měla od dětinství a má posud jedinou přítelkyni, druhdy hezonkou slečnu Luizi, nyní vyschlou vdovu po panu Nocarovi, finančním vrchním strážníkovi. Dnes od půl dne budou obě sedět pohromadě v bytu paní Nocarové. Nestává se to často, že by sobě vyšla slečna k přítelkyni své do Vlašské ulice. Ona vůbec vychází ze svého přízemního bytu pod Svatojánským vrškem málo kdy, skoro nikdy jindy, než časně z rána v neděli do kostela svatého Mikuláše. Jeď příliš mohutné tělnatosti a chůze jí už dávno namáhá. Proto také jí přítelkyně šetří a navštěvuje jí denně sama. Mnoholetým upřímným přátelstvím takřka srostly. Dnes ale by bylo slečně Máry příliš teskno doma. Zdálo by se jí prázdněji, osamělej než jindy, utíká se k přítelkyni. A také paní Nocerové je proto dnešek svátkem. Nikdy nepraží kávu s takovou pečlivostí jako dnes a nikdy tak pečlivě nepřihlíží k tomu, aby bábovka se nesrazila a byla pěkně kyprá. A celá zábava jich má dnes přitlumený sváteční tón. Nemluví mnoho, cokoliv mluví, zní jaksi jednotvárně a má přec bohatou rezonanci. Také se chvilkami zaskví slzička a obejmutí děje se častěji než jindy. Konečně, když už dlouho seděli podle sebe na pohovce, dojde k výročnímu bodu jejich rozmluvy. Prosím tě, řekne paní Nocarová. Pánbu nám dal skoro stejný osud. Já měla dobrého a hodného muže a po dvou letech odešel mě na věčnost a nenechal mě tu ani žádné děťátko na radost. Od té doby jsem také sama. Já nevím, co je hůř. Nikdy nepoznat, nebo poznat a zastratit. No vždyť víš, že jsem byla vždycky do vůle Boží odevzdána, praví pak slavně slečna Máry. Vždyť jsem věděla svůj osud napřed. Zdálo se mě to přec. Zdálo se mě, když jsem byla 20letá, že jsem byla na bále. Ty víš, že jsem na bále, jak tě živa nebyla. Procházeli jsme se při hudbě a zářícím osvětlení nějak párek za párkem, ale ku podivu taneční síň byla jako by rozlehlá půda nahoře pod krovem. Najednou začaly přední párky sestupovat po schodech dolů. Já šla poslední s nějakým tanečníkem, na jehož tvář se nepamatuju. Už nás bylo jen několik nahoře, v tom se ohlídnu a spatřím, jak za námi kráčí smrt. V zeleném aksamitovém pláštíku s bílým perem za kloboukem a s kordem. Spěchala jsem, abychom také my sestoupili rychle, ale ostatní už byli zmizeli všichni. Také můj tanečník zmizel. A najednou mne smrt držela za ruku a odnášela mne pryč. Byla jsem pak dlouho, dlouho živa v paláci a smrt jakoby byla mým mužem. Zacházela se mnou co nejlaskavěji, milovala mne, ale mě byla protivna. Měli jsme nesmírnou nádheru kolem sebe, samý křišťál a zlato a aksamit, ale nic mne z toho netěšilo. Pořád jsem toužila po světě zpátky a náš posel, to byla zas druhá nějaká smrt, mě vyřizovala vždy, co se děje na zemi. A mého muže bolela ta moje touha a já to viděla a bylo mě ho proto zas líto. Od těch dob jsem už věděla, že se nevdám nikdy a mým ženichem, že je smrt. No, a vidíš, Luizi, nejsou sny z rukou Božích. Neoddělila dvojí smrt život můj od života ostatního. A paní Nocarová tak pláče, ať slyšela ten sen již nesčíslně kráté a pláč přítelkyně kane do rozbolněné duše slečniny jako chladivý, vonný balzám. V skutku je dosti divno, že slečna se nikdy neprovdala. Byla záhy osiřela, samostatná a majitelkou slušného dvoupatrového domu pod svatojanským vrškem. Také nebyla ošklivá, je to vidět podnes. Byla vysoké postavy, jak málo která dáma. Její modré oči byly přímo krásny. Její tvář trochu sice široká, ale pravidelná a příjemná, jen poněkud přílišně tělnatá byla od nejprvnějšího svého mládí a to jí způsobilo přímý tlusté máry. Pro tloušťku svou byla vždy poněkud pohodlná. Ani nehrávala s ostatními dětmi, později nechodila nikam do společnosti a jedinou její vycházkou denní byla procházka na Mariánské hradby. Nemůže se ale říci, že by byl některý malostraňák přemýšlel o tom, proč se slečna Máry vlastně neprovdala. Tam je společnost celá určitých rysů. Slečna Máry je v ní rysem staropanenským a nikdo by nepomyslel, že to může být jinak. Když přec některá ženská maňa dle běžných ženských frází vůči slečně se otázky té dotkne, odvětí slečna s klidným úsměvem. Já myslím, že člověk také za svobodna může sloužit Bohu. Nemám pravdu? A když někdo dotkne se otázkou paní Nocarové, pokrčí tato špičatýma ramenama a praví, když nechtěla. Mohla se vdát několikrát, dobře, to je svatá pravda. Já sama vím o dvou, tůzehodní lidé, když nechtěla. Ale já, pamětník malostranský, vím, že oba byli flámové a nestáli za nic. Vždyť se nejedná o nikoho jiného než o kupce Cibulku a rytce Rechnera. A nechce o těch dvou mluvilo kdekoliv, vždycky se řeklo ti flamendři. Neříkám, že byli snad zločinní, to by tak ještě scházelo. Ale tak to nebylo pranic do nich, žádný pořádek, žádná usedlost, žádný rozum. Před středou nezačal Rechner pracovat nikdy. A v sobotu od půl dne už nepracoval zas. Mohl si vydělat velké peníze, byl tuze šikovný, jak diurnista pan Herman, krajan mé matky, vždycky tvrdil, ale když mu práce nechutnala. A kupec Cibulka byl víc ve vinárně pod podloubím než ve svém krámě. Spal vždycky do bílého dne a když se postavil přece za pudl, byl ospalý a bručel. Uměl prý i francouzsky, ale obchodu nedbal a jeho mládenec dělal si, co chtěl. Byli skoro pořád pohromadě. A zakmitnula-li v duši některého z nich přec někdy jiskra šlechetnější, druhý zajisté i hned udusil. Tak to ovšem nebylo rozmarnějších společníků, chtěli si někdo k ním přisednout. Po oholeném kupředu v ostrou hranu vybíhajícím obličeji mladého Rechnera přebíhal stále lehký úsměv, jako když sluníčko přebíhá po poli. Vysoké čelo jeho, z něhož dlouhý kaštanový vlas byl zčísnut nazad, bylo vždy jasné a kolem tenkých, bledých rtů hrál věčný posměch. Celé jeho suché tělo, oděné vždy v oblíbenou Rechnerovi žlutavou barvu, bylo v ustavičné hře a rameny jeho to škublo každý okamžik. Přítel Cibulka, vždy zas černě oděný, byl mnohem klidnější. Ale jen tak na oko. Byl suchý jako Rechner, o něco ale vzrostlejší. Jeho malá lebka vybíhala v nízké čtverhrané čelo. Trochu vysedlá oční kost kryla pod hustým tmavým obočím jiskrné oči. Černé vlasy byly zčísnuty kupředu do spánků, dlouhý, jako aksamit hebký a černý knír, splýval přes ostře vykrojená ústa a když se Cibulka zasmál, svítili knírem zuby jako sníh. Bylo co z divokého a zároveň přec dobráckého v tváři Cibulkově. Cibulka smích obyčejně přemáhal, až už nemohl a pak náhle propukl, aby hned zastvářil se klidný. Rozuměli si, jediné šlehnutí okem a věděli vše, i s poznámkami k tomu. Ale málo kdo k ním přisednul. Jejich vtip byl počestným sousedům světácký, divoký. Nerozuměli mu a zdálo se jim, že jsou řeči obou nějakým stálým rouháním. Cibulka a Rechner zas navzájem nestáli o usedlou společnost malostranskou. Na večer jim byly vzdálené hospůdky staroměstské stokrát milejší. Potloukali se spolu celým městem, ba i odlehlý František znal jejich obdenní návštěvy. A když pozdě po půl noci zvonil ulicemi malostranskými veselý smích, šli to zajisté Rechner s Cibulkou teprv domů. Se sečnou Máry byli oba tak asi v stejném stáří. Chodívali s ní kdysi do mikulášské farní školy. Od té doby se nestarali o ní a ona o ně. Vídali se jen na ulici a nedbale lehký pozdrav byl jedinou výměnou. Tu se stalo pojednou, že slečna Máry obdržela po poslici list pečlivě, skoro kaligraficky psaný. Když jej přečtla, sklesly jí ruce a list vypadl z nich na zem. Zněl: Velevážená slečno, zajisté se podivíte, že píši vám já, právě já, a ještě více as ustrnete nad obsahem. Netroufal jsem sobě nikdy přiblížit se k vám, avšak, abych nečinil oklik zbytečných, já vás miluju. Miluju vás již dávno. Prozkoumal jsem se a cítím, že mám-li být šťasten, mohu být jen s vámi. Slečno Máry, snad se podivíte a odmrštíte mne. Snad rozličné křivé pověsti skalily vám také u vás pověst mou a pokrčíte pohrdlivě, jakoby rameny. Já nemohu nic jiného učinit, než vás poprosit, abyste nejednala překvapeně, abyste se rozmyslila, než pronesete slovo rozhodné. Tolik mohu říci, že byste ve mně nalezla manžela, který by každým dechem svým snažil se o vaše štěstí. Prosím ještě jednou, rozmyslete se dobře. Ode dneška za 4 neděle očekávám vaše rozhodnutí. Ne dřív a ne později. Prozatím odpusťte mě. S toužným zaníceným váš oddaný Vilém Cibulka. Slečně Máry šla hlava kolem. Byla již tak asi 30 let stará a netušeně náhle leželo u její nohou první vyznání lásky. Skutečně první. Nikdy nebyla posud sama na lásku vzpomněla. Nikdo nebyl také posud o lásce s ní mluvil. Palčivě rudé blesky šlehaly jí hlavou, spánky bušily, dech pracně se dobýval s prsou. Nebyla z to zachytit nějakou myšlenku určitou, jen uprostřed rudých těch blesků stála před ní na okamžik postava určitá, zasmušile hledící Cibulka. Zdvihla konečně zase list a čtla jej třesouce znovu. Jak krásně psáno, jak něžně. Nemohla sobě pomoci a musela s listem ku své přítelkyni, ovdovělé Nocarové, mlčký podala list. No tak vidíš, vypravila paní Nocarová konečně ze sebe. Na její tváři bylo patrné rozpačité udivení. No a co chceš učinit? Já nevím, Luizi. No vždyť máš dost času na rozmyšlenou. Ono je sice vždycky možno Odpust, no ale ty víš, jak ti muští jsou a že se mnohý ženy jen za penězi. No ale proč? Proč by tě neměl opravdu rád? Víš co? Já se na něho dobře zeptám. Slečna Máry mlčela. Poslouchej, Cibulka je hezký člověk. Má oči jako uhel černé kníry a zuby. No povídám ti, zuby zrovna jako cukr. On je vlastně velmi hezký. A paní Nocarová sklonila se k nemluvné přítelkyni a objala jí lásky plně. Slečna Máry se červenala jako purpur. Zrovna o týden později našla slečna Máry, navrátivši se z kostela, list jiný. Čtla s rostoucím udivením. Ctěná slečinko, nevykládejte mě za zlé, že se osmiluju vám psát. Je to tak, že se hodlám oženit a že pro domácnost svou potřebuju pořádnou hospodyni, ale že nemám žádných známostí, neboť zaměstnání moje nedává mě času k zábavám a ať se rozhlížím jak chci, pořád se mě víc a více zdá, že vy byste byla rozhodně dobrou ženou mojí. Nevykládejte mě za zlé, ale jsem člověk dobrý a nepochybila byste se mnou. Mám svoje vítí a umím pracovat a s pomocí boží nescházelo by nám nic. Jsem 31 roků star, znáte mne a já znám vás. Vím, že jste zámožná, ale to nic neškodí a je to dobře. Tolik musím říci, že se moje domácnost už bez hospodyně neobejde a že bych nemohl dlouho čekat. Proto taky prosím, abyste mě nejdéle do 14 dnů dala laskavou svou zprávu, sic bych se musel ohlídnout jinde. Nejsem žádný blouznil, neumím klást pěkná slova, ale umím mít někoho rád a jsem do 14 dnů váš oddaný a uctivý Jan Rechner Rytec. Píše upřímně jako jednoduchý člověk, pravila od půl dne paní Nocarová. No tady máš na vybranou, vidíš, Márinko. A co uděláš? Co udělám? Tázala se slečna Máry zpět jako ve snu. Máš někoho z nich radši? Řekni upřímně, líbí se ti jeden z nich? Který? Vilém, šeptala červenající se slečna. Cibulka už byl Vilémem, Rechner byl ztracen. Usnešeno, že paní Nocarová list k Rechnerovi co zkušenější sama složí a slečna Máry, že jej opíše. Ale netrvalo to ani týden a slečna Máry přišla ku své přítelkyni za s novým listem v ruce. Tvář její zářila spokojeností. List zněl. Ctěná slečinko, tak mě už nemějte za zlé, je taky dobře a já za to už nemůžu. A kdybych to byl dříve věděl, že se uchází o vaší ruku můj milý přítel Cibulka, byl bych se ani nezmínil. On mě ale nic neřekl a já nic nevěděl. Už jsem mu řekl všechno a já odstupuju dobrovolně, protože on vás má rád. Ale prosím, abyste se mě nevysmála, neboť by to nebylo hezké a já můžu své štěstí ještě udělat jinde. Škoda je toho přec, ale to nic neškodí a zapomeňte, že jsem váš oddaný a uctivý Jan Rechner Rytec. No si teď bez rozpaků, míněla paní Nocarová. Zaplať pámbu a slečna Máry zůstala samotná. Ale samota jí byla dnes sladka. Myšlenky její připínaly se k budoucnosti a byly tak luzny, že sobě opakovala neunavně každou z nich znovu a znovu. A tím nabývala znenáhla každá myšlenka víc a více plastičnosti a pojili se v určitý celek, v obraz celého krásného života. Následujícího dne Nalezla paní Nocarová slečnu Máry, ale ochoravělou. Ležela na pohovce, byla bleda, oči hleděly mdle a byly pláčem zarudlé. Polekaná přítelkyně sotva, že vypravila otázku ze sebe. Slečně Máry vyhrkly znovu slze, pak ukázala mlčky na stůl. Na nímž ležel list. Paní Nocarová tušila něco děsného. List byl v skutku velmi vážný. Velevážená slečno, tedy nemám být šťasten. Sen prchnul, tlačím ruku k čelu, hlava mě víří bolestí. Avšak ne, nechci kráčet cestou, která je dlážděna zmařenými nadějemi nejlepšího, jediného mého přítele. Nebohý příteli, tak ubohý, jak jsem já sám. Ovšem jste se ještě nerozhodla, ale jaké pak je zde rozhodnutí možno? Nemohu žít v štěstí, vida svého jeníka v zoufalství. I kdybyste mě podávala v skutku číši životní rozkoše, nemohu ji přijmout. Jsem rozhodnut, vzdám se všeho. Prosím o jediné, nevzpomínejte na mne aspoň s posměchem. Oddaný Vilém Cibulka. To je ale směšné, dala se paní Nocarová do hlasitého smíchu. Tázavě a úzkostlivě pohlédla slečna Máry na ní. No ano. A paní Nocarová se zamyslila. Jsou to šlechetní lidé. Oba jsou šlechetní, to je vidět. Ale ty neznáš mužských, Márinko. Taková šlechetnost netrvá. Najednou odhodí mužský všechen ohled a myslí přeci jen zas na sebe. Jen je nech, Máry, však oni se rozhodnou. Rechner se zdá být tuze praktický, ale Cibulka, to je vidět, miluje tě horoucně. Cibulka jistě přijde. Zrak slečny Máry nabyl pojednou snivé záře. Věřila přítelkyni a přítelkyně věřila svatě vlastním slovům svým. Byly obě poctivé, dobré duše, nenapadla je nejmenší pochybnost. Byli by strnuli myšlenkou, že se snad jedná o nechutný, nehodný žert. Jen čekej, však on přijde, však on se rozhodne, ubezpečovala paní Nocarová ještě při rozchodu. A slečna Máry čekala a dřívější myšlenky rozpřádaly se v ní znovu. Neměli zcela téhož oblažujícího dojmu jako dřív, pravda, ale byli ovanuty jakýmsi elegickým dechem a slečně se zdálo, že sice bývají smutny, ale jsou jí právě proto pořád dražšími. Slečna Máry čekala a měsíc uplynul za měsícem. Někdy, když šla svou obyčejnou procházkou po Mariánských hradbách, potkala oba přátele, byli také nadále vždy pospolu. Možno, dokud jí byli oba lhostejní, že sobě takového setkání hrubě nevšímala, ale nyní se jí zdálo, že je potkává až nápadně často. Nadcházejí ti, no vždyť uvidíš, poučovala paní Nocarová. Zpočátku klopila slečna Máry vždy oči, když je potkala, pak se přece osmělila a pohlédla na ně. Šli v oblouku kolem ní, každý pozdravil co nejúctivěji a díval se pak jako smutně k zemi. Spozorovali někdy tu naivní otázku, která hleděla z velkých očí slečniných. Ona nespozorovala, jak oba hryžou opatrně rty. To vím. Uplynul rok. Paní Nocarová přinášela mezi tím divné zprávy a sdělovala je slečně jen ostýchavě, že prý jsou spustlí, že prý se jim jinak neříká než flamendři a špatně, že skončí, tak prý říkají všichni. Slečnou Máry každá taková zpráva zaloncovala. Byla také ona tím vina? Přítelkyně nevěděla rady. Slečnu zdržoval ženský ostych, aby neučinila sama krok rozhodný. Přeci bylo, jako by se dopouštěla zločinu. A uplynul trapný rok druhý a pochovali Rechnera. Umřel souchotinami. Slečna Máry byla zdrcena. Ten praktický Rechner, jak paní Nocarová vždy tvrdila, a utrápen. Paní Nocarová si vzdychla a pravila pak: tedy máš rozhodnuto. Teď bude Cibulka ještě nějaký čas odkládat a pak přijde, a políbila chvějící se slečnu Máry na čelo. Cibulka dlouho neodkládal. 4 měsíce na to byl také on na košířském hřbitově. Zachvátil ho zánět plicní. Teď je tomu už přes 16 let, co tam oba leží. Za žádnou cenu na světě by slečna Máry o dušičkách nerozhodla sama, ku kterému z obou hrobů má přikročit dřív. 5leté nevinné děvčátko musí rozhodnout, a kam to dítě se zabatolí, klade slečna věnec první. Mimo hroby Cibulkův a Rechnerův zakoupila slečna Máry ještě hrob třetí na věčné časy. Lidé myslejí, že má slečna maní zakupovat hroby lidí, do kterých jí nic není. Paní Majdalena Tepferová leží v tom třetím hrobě. No ano, to byla moudrá žena, mnoho se o ní vypravuje. Ale slečně Máry nebylo do té paní pranic. Hrob paní Tepferové leží však tak as uprostřed mezi hroby Cibulkovým a Rechnerovým. Urazil bych ostrov tip čtenářův, kdybych pronesl své zdání, proč jej zakoupila a kdeže as bude jednou odpočívat slečna Máry.
2: Z povídek Malostranských nám dnes četl herec Zdeněk Štěpánek.
0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Jedno téma krát 24 písniček, to jsou hned tři textempore, ve kterých hrají hlavní roli číslovky. Právě tolik jsem jich, jak se říká, na jedno nadechnutí našel, když jsem chystal dnešní pořad. Takovou tu dětskou matematiku 1, 2, 3, 4, 5, co sto Janku, co sto snět, to ani nepočítám. Stejně jako jednou, dvakrát, dám si zahrát, po třetí nechám tě stát, což určitě vyšlo milovníkům dechovek. Začneme pěkným swingem, ve kterém v originální nahrávce tři strážníky zastoupí dva mistři. Pánové Voskovec a Werich. A jeden František Novotný si dovoluje upozornit na jejich osobitou improvizační pasáž a přeje pěkný poslech.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás!
3: Nehádejte se, prosím vás!
1: Nehádejte se, prosím vás, teď! Bububu, kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
3: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednou hned.
1: Přes hubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
3: Jděte tam vy.
2: Aj tam jde on.
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš? Nepůjdu.
2: No tak, paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
4: Před strážnicí stáli plakrící. Tři strážnici asi ve tři v noci. Strážnici tři byli v rozepři. Kdo zůstane hlídat na strážnici? A že se nepohodli, neměli pohodlí. Před strážnicí

0: Zatím, co se strážníci před strážnici hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku ukládají, strážníci raději před strážnici hádají.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás, teď.
5: Bubu, kdo se hádá?
6: Já to nejsem.
7: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
8: Přes bubu, kdo tam půjde?
9: Já tam nejdu.
7: Jděte tam vy.
8: Aj tam nebo, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nebudu.
9: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak to byla originální ukázka ze hry Premiéra Skafandr, kterou začala v roce 1929 pravidelná spolupráce Jaroslava Ježka s Osvobozeným divadlem. Jednička je v písničkách hojná, díky tomu, že každý jen tu svou má za jedinou, a dvojka, protože ve dvou se to lépe táhne a dva jsou pár, trojka je pro mnohé číslem štěstěny, ale ani čtyřka v písních nechybí. Stačí o cymbál zavadit a hned perina má čtyři rožky, pod perinu čtyři nožky a není vzácné, když někdy dvě nožky těm čtyřem závidí.
1: Stůl má čtyři nohy, domů se to stojí, ten pán v Hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho labil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy,

mít tak 4 nohy, ale 2 jsou málo. Proč mě 2 nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Oh, proč asi?

0: Tak já jdu.
1: Jiří Suchý nabídl své šestinohé blues podle not Jiřího Šlitra a na řadě je pátá. Připomene nám textaře Jiřího Štajdla, Nováka, co leze po jabloni a Helenku Vondráčkovou z roku 1965.

Jak říká lidové rčení, písniček o číslech je bez čísla, tedy velice mnoho. A víte, co se podle takového lidového rčení přihodilo tomu, kdo si o sobě číslo myslel a komu vůl číslo slízl? Byl domýšlivý, propil dům a teď může chodit od čísla k číslu, tedy žebrat. My od čísla k číslu nepůjdeme, dokonce překročíme 6 strun na kytaře Karla Zicha, protože mistrovsky rozehraje svůj 12-strunný nástroj, aby nám potvrdil známou pravdu, že vlaky v anglosaských baladách mají nejčastěji 16 vagónů.

0: Pardál, jak známo, je pružná kočkovitá šelma, kterou neradno potkati na pralesní pěšině. V Podolí vám však nebezpečí nehrozí, protože tam loví dva pardálové pod penzí. A v elegantní kůži vystrkují drápky, jak nepochybně sami poznáte, Luděk Nekuda a Jiří Cízler.
1: Hej, kabáty na mířeno, slečno, my totiž náhodou jdeme taky tam. Mě totiž říkají Casanova, heč, heč.
2: No a já si tak říkám aspoň sám.

0: Lavička.
1: Od 16 jsme tedy odečetli dvojku a vychází nám 14. Ani tady nevyjdeme s prázdnou, jak doloží 14 kubíků, které naložil do jediného auta Ivan Mládek.

Předtím jsme dvě odečítali, teď zkusíme dvěma dělit a ze 14 nám vyjde 7. 7 párů koní má někdejší zpěvačka Spiritual Quintetu Jerka Hadrabová, ale do kočáru štěstí je nezapřáhne.

Tak vida, dnešní hodina matematiky právě končí. Děkuji za vaši milou pozornost, máte to dneska samozřejmě za jedna a pokud vám přijde textem pode vhod i za týden, už teď se na vás těší František Novotný.

0: tradiční hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

I ti, co rytmus nemají, zpíváme twist jen pro vás. Jde o to, kdo to tomu může říct.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tančila vám. Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Jsem ráda, že jste se i dnes udělali čas na noční linku a že můžeme část této noci strávit společně. Dnešní téma vezmu tak trošku oklikou. Každý z nás někde žije. V obci, ve městě, na vesnici. A téměř všude jsou lidé, kteří se starají o to, aby se tam nežilo jen vedle sebe, ale také pospolu. Organizují akce, vedou spolky, pomáhají jako dobrovolníci, nebo prostě přicházejí podpořit nějakou dobrou věc. A právě o těchto lidech a o společenském životě kolem nás si budeme dnes povídat. Kdo u vás vytváří příležitosti k setkávání? Jaké akce máte rádi? A co podle vás pomáhá budovat dobré sousedské vztahy? Těším se na vaše příběhy, zkušenosti a vzpomínky. Pojďte nám říct, kdo u vás organizuje společenský život, jestli jste to třeba vy. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Je u vás Jarka Barbuříková.
3: Znáš, milý?

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dobrý večer, jsem ráda, že posloucháte Noční linku. Kdo u vás stojí za tím, že se lidé potkávají a že se ve vaší obci nebo ve městě něco děje? To je otázka, kterou vám budu pokládat až do 1 hodiny. A jako první odpovídá pan Olin z Kopřivnice. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, zdravím všechny nespavce. Tady k tomu této otázce. V Kopřivnici musím teda pochválit jako takovou, protože městský úřad má kolem sebe nebo zaměstnává tolik lidí, kteří opravdu, já neříkám, že nasazují život, ale prostě starají se o to, aby spousta anebo většina lidí, pokud chtějí, samozřejmě nikoho nemůžete do ničeho nutit, tak aby se měli celkem dobře. Začnu třeba s paní ředitelkou důchodců, jak já ji nazývám. Pavla Žáčková, která teď je udaná, tak má nějaký jiné příjmení, si nepamatuju jaké. Ale ta organizuje pro důchodce 2x, 3x, 4x do roka možná akce. Třeba jezdíme na kole, jedeme od někud někam. Třeba jsme jeli z Kroměříže na Jižní Moravu. Jeli jsme na Slovensko. Pořádá pro ně setkání seniorů jako taneční odpoledne, taneční večery. Dělá s nimi takové akce, že seniori jsou takový netrpěliví, vždycky vyhlížejí ten další akci a další akci. To by bylo tady toto. Turisti, Radka Blahutová, skvělá ženská, pořádají několik zájezdů do různých částí naší země i za hranice. Další věc, přibližně to trošičku k nám, na naší ulici na Drahách, kde jsme vlastně v centru obce, teda města, ale jsou tady rodinné domky. Před, ježišmar, to je tak 10 roku, 11, můj syn se sousedem, s Honzou Švácem, se rozhodli, že budou dělat takzvaný vánoční svařák. To se před jedním dnem rozeslali pozvánky, oznámilo se, že prostě u nás na zahradě nebo u Honzy na zahradě se sejdeme a sešla se celá ulice. Tady bylo 40-50 lidí, protože přišli nějaké ještě známí, kteří přijeli kvůli této akci třeba například Hrysovi, mají dceru vdanou v Austrálii, a oni se přijeli podívat na sníh s vnoučatama. Takže tato akce už má, myslím, 11. ročník měla. V létě právě ti rysovití zase pořádají setkání sousedů u nich na zahradě. Takže máme ten vánoční svařák a letní svařák, teda letní smaženice. To se dělá vaječina, protože tady to je to spojené s nějakou poutí ve Štramberku a tak dále a tak dále. Další věc. Já teda se zapojím po stránce muzikantské, protože...
0: Ano, to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli se do toho dění ve vašem okolí zapojujete nějak aktivně nebo jenom jako návštěvník. Takže vy, jako hudebník, tak to rozviňte.
1: No, máme tady několik takových míst, kde se setkáváme a několik skupin. Začnu v Kopřivnici, konkrétně zítra budeme mít dominární bobule, takové setkání, kde nás přijde asi takových, odhaduji, mám přislíbeno 6 muzikantů, nechci to dělat moc veliké, je to, no tak prasknu to na své upřílitosti mého dožití 72 roků, přijede můj brácha z Jižní Moravy a teď přijdou kluci, banjo, kytara bude, buben bude možná mandolina, uvidíme, sejdeme se, zaspíváme, něco dobrého vypijeme, něco dobrého sníme. To je tady toto. Další, v tomto okamžiku, jak my budeme v té vinárně, bude v Příboře v penzionu Jal setkání dalších muzikantů. To je partia kolem Ivana Kosmála. To je příborský takový muzikant, takový šerif, který má kolem sebe možná 20 lidí. Další partia v pátek, v tom samém čase, určitě nakletné, to je Sudol nad Odrou, tam je westernový klub, který vede Lidka Tošovská. Tam se od ledna pořádá každý pátek hudební večer. Buď tam pozvou nějakou kapelu, anebo se tam prostě sejdou lidi, kteří si chtějí zahrát.
0: Takže, ale ne, to je úplně neuvěřitelné, u vás to žije. A jde vidět, s jakým zapálením o tom mluvíte, že jsou to akce, které jsou asi tradiční, takže se na to těšíte, takže tam nejde jenom o tu samotnou akci, ale že se vlastně máte na co těšit, což je hrozně důležité.
1: Z Ostravy, z Rytku Místku, třeba konkrétně do toho případa v tom Jelbu, vždycky na konci
0: měsíce. Vy to asi dovysíláte do jedné dneska.
1: Já vím. Ale ne, já bych chtěl opravdu pochválit ty lidi, kteří se starají o to, aby se spousta dalších lidí měla dobře. Takže třeba bracha, ten je z Jižní Moravy, z Hodonína, řekl by se Hodonín zpěváku a všeho, a říkal, takové akce, co děláte vy, tam vůbec nejsou, že se prostě lidi nějak neschází, že si nesednou spolu, nezahrají si, nezaspívají si. Takže já mám z toho radost, že mají ostatní radost. Tak bych to asi uzavřel.
0: A taková ocenění mají velkou hodnotu, často jsou to drobnosti, malé akce nebo velké, ale určitě je to motivující pro ostatní, aby pokračovali dál, když je takto veřejně pochválíte. Oli, nedoufám, že třeba se k ním nějak ty vaše díky dostanou. Mějte se co nejlépe, opatrujte se.
1: Já je chválím, kde můžu se, tam je chválím. Děkuji vám za prostor. A přeji všem ostatním, aby měli taky takovou možnost se tak pobavit a užít si života. Mějte se krásně, děkuji.
0: Společenský život v obci, ve městě stojí často na dobrovolnících a nadšencích. Jak je to právě ve vašem okolí? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někde stačí jeden nadšenec a rozhýbe celou vesnici nebo město. Je takový člověk i u vás? Na to se ptáme v noční lince Českého rozhlasu pana Jaroslava. Vítejte, zdravíme vás do Moravskoslezského kraje.
1: To je dobrý večer. No, to si píšte, že rozhýbáte, páč já bych sem chtěl v tým nočním proudu, i když možná moje maminka tačku už spí, jakože, ale třeba sousedí nespí, či co, tak já bych jim chtěl říct, že je mám moc rád a že je chci pozdravit a víte,
0: no.
1: Můžete mít lepší, co chcete, ale vždycky máte to nejlepší, jsou rodiče a mamka s tatku, to je ta opora. Já bych chtěl všetkým řeknout, dneska je taká doba, každý je jiný, ale
0: dobře.
1: Mamka s tatku jsou naši.
0: No. S tím naprosto souhlasíme. Pojďme ale k tomu tématu. Jak často se u vás v obci lidé setkávají nebo ve městě? Je to vždycky nějaký konkrétní důvod, nějaká akce nebo máte jenom tak nějaké společenství? Odkud přesně voláte? O čem byste mohli vyprávět? V jaké oblasti našeho?
1: Z Moravskoslezského. Já volám z dědiny ze Skotnice.
0: Skotnice.
1: To je u Příbora. To je Sigmund Freud, kdo čte, tak ví.
0: Ano.
1: A já ale pochodím z Trojanovic, Trojanovice Bystré, pod Radhoštěm, to je Rastoká, Radhošť,
0: ano.
1: To jsou hory.
0: Valašsko, mhm.
1: No, ano, z Moravy.
0: A teď voláte teda ze Skotnice, v této obci
1: ano,
0: žijete?
1: Ano, z domy a volám, vás poslouchám a chci mamce a tačkovi.
0: Dobře, jak si... Jaroslave, já vám rozumím, že jim zdáváte hold a je to krásné, ale my tady teď v naší noční lince, což je kontaktní pořad, vždycky mluvím o nějakém tématu. A to dnešní téma je váš kulturní život v obci. Měl byste k tomu co říci? Jak se scházíte se sousedy? Jak často se vidíte?
1: Já si myslím, že já jsem, víte, život přinese různé věci a
0: zase na to jdete oklikou. Na tu
1: ne,
0: odpověď.
1: já jdu na to, že řeknu, že víte, život nám přinese ledaco, ale dobré sousedy. Babička moja říkala, vždycky je lepší, než vyhrál v loterii, je dobrý soused. A já jsem měl štěstí v životě, že jsem opravdu potkal, když jsem se přistěhoval do Skotnice z Trojanovic z Bystrého, tak já jsem potkal opravdu dobré lidi a já měl dobré sousedy. Bohužel už mezi náma nejsou. I ten hold patří jim, páč, to byli lidi, ke kterým já vzlížím a já jsem rád, že mě přijali takového, jaký jsem a do té dědiny mě vzali.
0: Dobře. Dobří sousedé jsou opravdu něco, co člověk nemůže brát jako samozřejmost a přitom mají v našem každodenním životě obrovskou hodnotu. Někdy jsou blíž než rodina, člověk se na ně může spolehnout v maličkostech. Jsem ráda, že jsme to připomněli, jsem ráda, že se právě o těch sousedských vztazích dnes povídáme. Jaroslave, loučíme se, zdravíme tedy do Skotnice a někdy zase zavolejte. Mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Co vás k tomu vede? Staráte se právě vy o váš kulturní život v obci nebo ve městě nebo v nějakém společenství? Volejte noční linku.

0: Některé tradice se předávají po generace a stále spojují lidi. Jaké tradice žijí ve vašem městě nebo na vesnici? A kdo se o to stará? Kdo má na to největší zásluhu? Je s námi paní Hanka, která volá ze Šumavy noční linku. Hani, až teď jsme v éteru, prosím, začněme od začátku. Hani, já vás přeruším.
1: 30 let založení sboru dobrovolných hasičů v Hadraje, kde vzpomínali na ty těžké začátky a jak lidi šli dohromady. Dneska mají možnost se scházet v novém kulturním zařízení, v jejich hasičárně, vychovávají svý nástupce, v obci zařizují veškerý kulturní a společenský akce. Ať už je to teda různý, teď Mikuláš, stavění máje, rozsvícení vánočního stromku a v sobotu se připravují na velkou akci, budou mít cestu pohádkovým lesem, ta je ohromně jako navštěvovaná dětmi tady z okolí od Mírska a ze všech těch vesnic a ty lidi jdou dohromady, vždycky se zapojí ty, který jako některý ty akce zajišťují v tom lese, ať už je to, já nevím, veškerý ty karkulka, vlk a takovýhle věci, ale je nás jako hasiči vlastně taky zajišťují veškerou činnost po té vsi, ty dobrovolní hasiči. Ať už je to třeba úklid, na těch vesnicích nejsou vlastně žádný technický služby, takže veškerý práce tam dělají, bály dělají, hasičské bály jsou velký, osvědčený, jo, ne každý teda sbor to může udělat a co je jako je přínosem, že ty lidi se sejdou, teďka třeba při té oslavě se sešlo hromadu lidí, kdy potom jako po schůzi se posedělo, zaspomínalo, zahrála klatovská dechovka a lidi poseděli jako dost dlouho. A myslím si, že to, že je plně nejvíc, že není to vždycky o jednom člověku, jo? Je to o partě lidí, který vždycky tam musí být nějaký tahák, který to tahne a ty lidi jako jdou, sejdou se, posedí, jo, a takovýhle věci. A myslím si, že ty dobrovolní hasiči nedělají než tuto, ale samozřejmě mají taky na starosti potom tu požární ochranu, kdy teda vyjíždí k ohňům, kdy je třeba, ať už teda bude, když je vítr, déšť, záplavy, no, takže všechno hasiči potom dělají. Tak si myslím, že to je ono, co oni dělají a ty lidi jdou dohromady. Já bych chtěla všem hasičům taky popřát jako tady hodně úspěchů, hodně zdraví, ty rodinný pohody, protože všechnu práci dělají ve svým volným čase, jo, a je to jako, jak bych řekla, k nezaplacení, jo, protože to každý ten člověk ví, že jednou je hasič, tak jde do akce. Takže to jsem chtěla jako o té dobrovolné práci, který je hrozně moc. Jo? Hrozně moc té práce. Kdo to jako dělá hasičinu nebo je k tomu přízněný, tak ví, co to všechno obnáší.
0: Máte pravdu. Jak se u vás daří zapojovat mladé lidi do dění v obci, paní Hanko? A prosím, my jsme přeslechli, odkud přesně voláte z té Šumavy. Mohla byste to zopakovat?
1: Já volám z Mírska, okres Klatovy a na okrese Klatovy, a vůbec tady v Mírsku máme výborný kolektiv dětí, Dešenice, Bystřice, samozřejmě okres je ohromně veliký, v rámci okresu máme přes 50 kolektivů dětí a ty jako vedeme opravdu okresní sdružení hasičů a myslím si, a ta rada mládeže, to, že je k nezaplacení. Oni už to sebou vodíme jako ženy, hasičky, vodíme ty děti spolu na ty nácviky a tím se dostávají k té hasičině. A kdybyste viděla, když co tam přijede tolika těch hasičských družstev, dětských, tak to je něco nádherného. Jo? Takže ta hasičská mládež, ta nám tu jako pořád se udržuje po celá léta na okrese Klatovy, kolem Mírska, tady všude. Jako. Na těch vesnicích to někde nejde, ta generační to odroste nebo takhle, ale jenom jako opravdu ti mladí hasiči. A co nejvíce ceníme vedoucích těch mladých hasičů, protože ty, co tomu věnujou času svýho každý týden, mají ty schůzky, připravuje na ty soutěže, na všechno. To jako klobouk dolů před něma, před všema těma vedoucíma. Tím bych taky chtěla poděkovat tou cestou takhle.
0: To je krásné slyšet, že to někde může takto dobře fungovat. Mladí lidé, kteří vedou další mladé hasiče, dělají obrovskou službu, nejenom, že předávají zkušenosti dál, ale zároveň dělají smysluplnou aktivitu, partu, budují ty nové vztahy k obci a jim to pak zůstane. No. Pokud už by v tom nepokračovali, třeba se odstěhovali z té obce, tak alespoň nádherné vzpomínky. Děkuju teda za vaše zapojení do noční linky. Ještě mi řekněte, než se rozloučíme. Jak vy sama se zapojujete? Nebo zapojovala jste se? Byla jste taky členkou sboru dobrovolných hasičů?
1: Hasičkou 57 let a samozřejmě jsem soutěžila. Léta jsem vedla, byla jsem vedoucí odborné rady žen na okrese Klatovy a zapojovala jsem se do tuhletý činnosti nebo do dneška. Skončila jsem teďka už jako, je mi, mám věk, tak jsem říkala, musím skončit se starostkou okrskovou. Nechám to taky mladým a už se teďka jenom těším jako z těch úspěchů těch druhých, když je třeba předám nějaký zkušenosti a tak trochu jsem uvolnila prostor pro mladý. A já jsem tomu věnovala vlastně, dá se říct, těch 57 let. To jsem Asi jako všechno. Dala jsem to srdíčkem, tak, abych to řekla úplně, no.
0: Jde to z toho slyšet. Ona ta práce, těch, nebo práce, někdy práce, někdy radost, někdy starost. Těch 57 let chtělo čas, chtělo energii a právě to srdce, o kterém jste mluvila.
1: Obě dvě dcery jsem taky přivedla k hasičům, ty dál jsou hasičkama, jo, takže jako je to takový, jako pořád ta generace postupuje. A mám radost, když se daří těm sborům, nejenom, že mají jako tu činnost, ale že teďka máme i možnost po letech jako různou tu techniku, to, co nebejvalo. Když jsem přišla do hasičů, jsem začala ve 20 letech, tak ta technika nebyla. Jo? Ani na to nebyly peníze. V současné době jako ohromná podpora je buď v těch krajích, od státu, od obcí. Jako to je jako... Hasiči jsou... jak takovýto renomé získali po povodních, kdy teda někdy viděli lidi hasičenou s půl litrem s pivem, jo, tak dáme si to pivo, nebo dají si chlapi pivo, ale i jak byli potom povodně v těch letech, kdy teda lidi viděli, že doma jim teklo do chalupy, ale oni šli s technikou a šli zachraňovat další věci. To jako tuto, to jsou hasiči. A to je ta dobrovolnická práce a to nadšení, jako říkám, který jako opravdu v těch hasičích je.
0: Ano. A když jde do tuhého, tak jsou to právě oni, kdo vyjíždí jako první a pomáhají. Zaslouží se respekt, poděkování a to vy taky za těch mnoho let, které jste tam strávila ve sboru. Mějte se nádherně, děkujeme za zapojení do noční linky a zavolejte zase někdy paní Hanku.
1: Děkuji za prostor a naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 4 minuty po 11:30. Večer je ideální čas na povídání. A dnes je to povídání o lidech, kteří dávají místům duši. Kdo jsou ti, bez kterých by to u vás prostě nefungovalo v obci nebo ve městě? Na to se dnes ptáme v noční lince a bude se s námi povídat pan Jaroslav, který volá z Hradce Králové. Zdravíme vás.
1: Dobrý den. Já nevím, jestli budu odpovídat správně na vaše téma, ale chtěl bych říct, že pocházím z jižních Čech, kde...
0: Povídejte. Možná si stlumte to rádio, aby vás to nemátlo, že to tam posloucháte zpětně.
1: Jo, aha.
0: Prosím, vypněte to rádio a pokračujte.
1: Už to stlumuju. Chtěl jsem říct, že pocházím z jižních Čech, kde jsme kdysi dělali na ve vlastním volném čase jsme se věnovali sekání na hřišti, různým brigádám a to. A vždycky jsme měli vynikající vztahy. Byli to naši kamarádi, přátelé. A teď jsem se přestěhoval do Trutnova. Je to větší město a už to není ono. To jsem tu nezažil za ty léta.
0: Mm-hmm. Promiňte, honím tady muchu. Tak určitě asi s vámi budou posluchači souhlasit, že když někdo žije v menší obci nebo v nějakém menším společenství, tak se tam ty vztahy udržují lépe. Jak jste říkal, společně jste třeba pořádali sekání trávy na hřišti a podobně. A když se přestěhujete...
1: Nejenom sekání, ale rozumím, dělali jsme ano. Plesy, zábavy. Prostě dneska to není. Dneska je strašně uspěchaná doba a není to ono.
0: No a teď teda žijete jak? Je toho pomíň, anebo se neúčastníte téměř žádných akcí?
1: Více mě se přiznám, že se nezúčastňuji těch akcí.
0: A myslíte, že by se to nedalo nějak vyhledat?
1: V tomhletom větším městě už to není, jako víte, na té menší obci tenkrát, to bylo jednodušší, my jsme se všichni znali a bylo to jednodušší. Řekli jsme si, uděláme za 3 neděle ples a bylo to zorganizovaný během týdne. Dneska ve městě to nejde.
0: No možná, když budete poslouchat dál noční linku, tak se ozve někdo, kdo je někde poblíž a dá vám nějakou inspiraci. Ono někdy se stačí porozhlednout většinou, neříkám, že těch akcí je mnoho, ale dá se vybrat, anebo se hold trošičku popojet někde, kde byste se cítil dobře.
1: Tento názor je možný, ale já...
0: Vy ho nezdílíte. Vy byste mohli jít do politiky.
1: Ano.
0: Dobře, jste krásně odpověděl. Dobře. Jaroslave, tak děkujeme moc za vaši účast v noční lince. Jsme rádi, že nás posloucháte. Budeme moc rádi, když budete poslouchat dál. Třeba teď píseň
1: Určitě.
0: Od Lucie Bílé jmenuje se Dobrý kafe. Ať se vám daří.
1: Děkuju vám pěkně a mějte se moc hezky a hezký večer.
0: Paní Iveta píše na web. Zdravím všechny ve spolek. Vyrostla jsem na malém městečku, kde si lidé vzájemně, jak se říkávalo, viděli do talíře. Dobře se mezi sebou znali a také se podle toho k sobě chovali. Nejen, že se zdravili, což byla samozřejmost, ale bylo potřeba nezištně si pomáhat. Staří pomáhali a radili mladým a mladí uměli jejich rádám naslouchat a přiložit ruku k dílu, kde bylo potřeba. Jenom co bývalo v tak malém městě plesu a bylo vždy narváno. Nebo nám dětem v zimě jeden večer soused odstrojil pumpu a my běhali s vodou na hřiště a polévali ho a měli jsme krásné kluziště. A nemyslete, to nebyla záležitost jednoho večera. To trvalo třeba týden každý den a ten pán byl tak hodný, že nám pumpu denně půjčil, ačkoliv s tím měl spoustu, dnes by se řeklo, zbytečné práce. Tenkrát jsme všichni tak nějak víc táhli dohromady. Dnes mají lidé život díky technickým vymoženostem mnohem snazší, pohodlnější, ale i tak jsou si nějak vzdálenější. Mnohdy se neznají lidé v jednom vchodu v paneláku, natož v ulici. Možná i proto se z života dnešních lidí vytrácí vzájemná úcta, cit, slušnost, galantnost. Dneska žijí v 10-tisícovém městě a pokud vím, letos tu byly všeho všude dva plesy a ještě nestály za nic. Škoda. Přála bych lidem, aby zase alespoň na chvíli dokázali odložit mobily, opustit počítače a dokázali se dívat okolo sebe, našli vzájemně k sobě cestu a dokázali se spolu radovat ze života. Dobrou noc. Iveto, děkujeme za vzkaz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Za každou povedenou akcí bývá spousta práce, kterou často ani nevidíme. Komu byste za společenský život ve vašem okolí rádi poděkovali? Krásnou noc. Zdravíme vás. Povídejte, už jste ve vysílání, máte prostor.
2: Já vám nerozumím, já se omlouvám, já vám špatně slyším.
1: Zkuste si stlumit to rádio, vypněte si rádio a můžete povídat. My vás slyšíme velmi dobře.
2: Můžu povídat?
1: Ano.
2: Já tady Alena Veltrusy. Já bych vám chtěla říkat případ, který ne případ. Prostě, co se tady podniká v těch Veltrusy. Tak nedávno se stalo, že...
1: No, tak to jsme se daleko nedobrali, paní Alenka, o to mě mrzí. Telefonní linka vyskočila. Vidím, že na lince nejste, takže zkusím zvednout někoho živě a vy to prosím zkoušejte dál. Krásnou noc. Koho jsme překvapili tím, že se dostalo rovnou do éteru? Kdo je napřímo? Tady Jarka.
3: To byla rychlá reakce. Já vás zdravím u telefonu, holík Radomil.
1: Radomil. Radomil, odkud voláte a o čem budete vyprávět?
3: Momentálně se přesunuji z Čech na Moravu. Vracím se do domoviny, takže jsem ve voze.
1: Tak doufám, že spojení vydrží. Povídejte.
3: Jo, já myslím, že tady nejsou žádné hluboké lesy, aby jsme nestratili spojení, tak jako třeba z předchozí volající. Vy máte krásné téma. Krásné téma, které je o srdcařích, o lidech, kteří z toho dobrého srdce vytváří aktivity, které, jak jste říkala, jsou někdy neviditelné, ale bez nich to nejde. Těch srdcařů bývá poměrně málo v každé skupině, ať jsou to dobrovolní hasiči, ať jsou to myslivci, ať jsou to sportovci, tak vždycky se tam vyskytují tady tihlenství srdcaři v těch skupinách a ti jsou ochotní jakoby pracovat pro to, aby pobavili a udělali šťastnými z té akce, kterou jako zajišťují tak nějak po všech stránkách, ať je to jídlo, ať je to výzdoba těch prostor, venkovní, vnitřní, léto, zima, plesové sezóny, bytlácké noci a různý jakoby kulturní akce. A já bych chtěl třeba, nevím, jestli se to jako podaří a donese se to přes nějakou sojku nebo straku až k mým kolegům, kteří jsou součástí kulturně, to je takovej zvláštní jakoby název, kulturně propagační komise. KPK při našem mysliveckém okresním spolku v Prostějově, jmenovitě třeba paní Martička Nebeská, to je skvělá, ale opravdu fenomenální myslivkyně už 60 let a drží srdíčkem tu kulturní komisi, pak samozřejmě Janička Toufarová a spousta dalších, nebudu teď asi si úplně nevzpomenu na všechny své kolegy, na Petra, na Jarka a tak dál. My pracujeme srdcem a samozřejmě pomáhají nám.

0: i další členové. A už víc jak 60 let výjima covidu jsme museli pauzírovat, ale děláme vždycky velký okresní myslivecký ples s velkou návštěvností. Nenašel se zatím sál, který bychom nenaplnili. A vždycky je tlačenice a lístky mizí ještě před Vánoci. Takže je to něco, co udržujeme tradičně pro lidi. Těší mě, já jsem teda čtyřicátník, jo, ale těší mě, že i mladí, ti, kteří třeba absolvují taneční, jsou to středoškoláci nebo lidi, kteří jako mají rádi plesové sezóny a navštěvují kde co, sportovní plesy a hasičský a tak dál. Takže i ti mladí jako chodí a samozřejmě baví se, že jo, někdy to je jako náročnější, jo, že jak znáte to přebral a pak je mu na druhý den těžko. Někdy to dopadá ve stylu, už se pobili, ale samozřejmě organizátoři dbají na to, aby nějaká ta kultura tam byla i v tom chování se mezi sebou. Už dneska ale u nikoho neuvidíte bílé rukavičky a smoking, to možná tak v těch tanečních. A samozřejmě, co je vkusné, co je nevkusné, no. A dnešní společnost, musím s politováním říct, že třeba u těch myslivců, já pozoruju, ne přímo u myslivců, ale u reakcí těch obyčejných lidí, kteří pozorují myslivce nebo o myslivosti někde něco zaslechli, tak oni si kladou ruce před oči a říkají, fuj, o, myslivci, to jsou ti, kteří loví, zabíjejí zvířata, ale a oni ti stejní lidi potom jdou do Kauflandu a koupí si tam kůře, kus masa prostě v krabičce a to už jim hloupě nepřipadá, že taky jedí někoho, koho musel někdo jako ulovit, zabít nebo prostě tak něco zpracovat, aby oni to maso měli v té krabičce. A to je velký rozdíl a to je taky patrné, tak ti lidé přesunuli se hodně do měst a v těch městech jsou od té přírody tak podtržení, že někdy ty děti si myslí, že kráva je fialová, že maso roste právě v těch obchodech. A tohle si myslím, že snad třeba lidi, kteří žijí na venkově, tak jako ještě je to tak nezdeformovalo ta společnost a že i tam jsou schopni respektovat myslivce, pokud je dobrým člověkem a pracuje srdcem pro přírodu a pro společnost, takže budou toho myslivce respektovat a říct, jo, to je ten, co nám chrání pole před divočákama, nebo jo, to je ten, který vyhání srnečky, když by je měla posekat sekačka a tak dál, takže lidi kolem sebe musí pracovat srdcem a se zápalem, aby jako drželi něco třeba se tradiční, protože jenom dobrý pocit z toho máte, nikdo vám nebude dávat miliony za to, že něco děláte, ale odměnou je ten plný sál a pak nějaký reference, třeba na tu mysliveckou kuchyni, která jako byla by dobrá, dobrý kančí řízky, dobrá svíčková, zelená. A pro ty masožravce, všežraví masožravce, co v populaci lidí, jich je hodně, tak je to někdy ocení, jo. A pak zase se zhádají u tomboli, že no prostě...
1: Rozumím, ano, umíme si to představit.
0: My teď na chvíli zhasneme,
1: my teď na chvíli zhasneme a vy to tam vrátíte. Děkuju, Radomile. Vy teda jste úplně neuvěřitelný, vy zvládáte teda takto řídit před handsprý, předpokládám, a ještě u toho tak báječně vyprávět. Vy jste dobrý vypravěč. Jsme rádi, že jste se nám dovolal, že jste nás takhle přepadl doslova do písmene, protože jste nahradil jednu volající. Tak zavolejte zase někdy příště, až budete na cestách nebo pěkně už doma v klidu u kaká. Ano, pijete kakao večer? Teď jsem četla, představte si, že 80% lidí večer pije kakao.
0: Je to prý z toho popudu, že to kakao uklidňuje, že vlastně vy pak máte jakoby lepší pocit pro ten spánek. Mm-hmm. To se tak jako říká.
1: Tak to si dáme dvojité dneska.
0: Já nepiju kakao, já piju kakao.
1: Dobře. Tak opatrujte
0: Kaskajou.
1: se, čas jsme malinko přetáhli. Doufám, že nám to posluchači odpustí. Mějte se, šťastnou
0: Odpustí. Mějte se
1: cestu.
0: naslyšenou. Díky.
1: No a když jsme u té přání šťastné cesty, tak cesta se jmenuje píseň i od Krištofa Tomáše Kluse, kterou nám teď pánové zaspívají 8 minut před půlnocí. Krásnou noc.

0: Dobrý večer i ve druhé hodině Noční linky.
1: Noční linka.
0: My jsme rádi, že jste s námi zůstali i po půlnoci. První hodina patřila lidem, kteří u vás drží pohromadě společenský život v obcích a ve městech. Těm, kteří organizují, pomáhají a často ve svém volném čase dělají pro ostatní víc, než by museli. A v této hodině v tom budeme pokračovat. Až do jedné hodiny si budeme povídat o tom, kdo jsou ti lidé u vás, co všechno díky nim vzniká a jak se zapojujete třeba vy sami. Je s námi pan Bohumír, který volá ze Štenberku. Krásnou noc vám přejeme.
2: Dobrý večer, přátelé. Nebo dobré ráno. Hodně, myslím si, že hodně záleží na tom, kdo je ve vedení města a nejenom vedení města, ale i ve Štenberku hodně a dobře pracují i sociální služby. Sociální služby vypomáhají seniorům. Ve Štenberku je několik skupin, seniorských skupin, a taky ten, kdo nemá čas a je třeba aktivní hodně a nemá čas se scházet, tak je zde skupina civilizačních chorob. Asi 270, zahrnuje to asi 270 lidí.
0: Jak jste a říkal, že se jmenuje?
2: No, sociální služby, skupina civilizačních chorob.
0: Mm-hmm.
2: Ja? A sociální služby jsou nápomocny tím, nabízí nebo dali k dispozici dvě místnosti, kde je pečovatelské velké středisko pro starší lidi, a tam poskytli dvě místnosti pro seniorské kluby, kteří se tam schází k jednání a podobně. Potom to naše město, v každém městě podle velikosti se pořádají různé akce. Řeknu, Štenberk je známým ECHOMem. A zrovna minulý týden tady proběhlo sobota, neděla závody ECHOMu do vrchu a pak v září jsou veteráni.
0: Mm-hmm.
2: Docela nedávno byl udělaný další úsek cyklostezky Štemberským údolím Dolní Žleb. A Štemberk je momentálně hodně rozkopaný, protože se přes Štemberk, přes město zhotovuje cyklostezka, která navazuje na tyto cyklostezky. A Štemberk je propojen cyklostezkou Olomouc, Štemberk, Uničov, Rýmařov a tam dál. Takže mladí lidé a seniori, když třeba jedu já po cyklostezce, já jezdím na elektrokole, tak mě předjíždí skupiny jak vedených závodníků na kole, tak seniorské skupiny a podobně. No prostě myslím si, že toto je taková aktivní činnost pro ty seniory. A každý klub, které má město, třeba ve Štenberku jsou 4, tak řeknu, předseda těch klubů, když má takové dané ten že dokáže, i když všem roky přibývají s ohledem, a tak dokáže spočítat ty náklady a to, co nám město přispívá, tak požádá, teď jsme byli třeba, včera jsme byli na Jižní Moravě ve Strážnici a Baťově kanále jsme jeli přes cestovku Travel. Takže si myslím, že ten, kdo nechce zůstat doma, sedět na zadku a chce jít mezi lidi, tak má možnosti třeba u nás ve Štenberku hodně.
0: A to je dobře. No, to zní dobře, Bohumíre.
2: Ano.
0: Stává se vám často, že se třeba na vás někdo obrací, jestli byste mu neporadil, jste vy takovým držákem, protože vy jste takový dobrý vypravěč, nebojíte se ozvat, jakou roli v tom všem hrajete vy?
2: No, já jsem začal psát články v našem městě. Jednak mě to vyšlo v Moravském senioru nebo ve Štenberských listech občas, ale ono, když chcete něco napsat, aby to mělo šťávu, víte, to dá hrozně moc práce. To já těch papíru pokazím, víte. A na tom počítači, na počítači, kolikrát mě to, když to dávám do Wordu a chci to přetisknout, tak se mě to rozhází a nevím proč. Já nejsem takový umělec a nepíši tak rychle, takže já na tom strávím moře času, jako víte. No,
0: to jste šikovný.
2: A ne, jako to já se nechci chválit, jako. Zítra jedu na sraz spolužáku do Nákla. Taky jsem pro Náklo napsal, my jsme tam měli, to je u Litovle, mezi Litovli a Olmovci, a moji rodiče tam měli pekárnu a něco se tam stalo. Tak vzpomínky, jak to bývalo tenkrát v pekárně a jak to je dneska. Tak jsou zvědaví, co mě na obecním úřadě řeknou. No.
0: Třeba nám to prozradíte v příštím vstupu Noční linky. No, Bohumíre, děkujeme za vaši účast, za vaši návštěvu. Zavolejte zase někdy. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde je spíš ticho. Jak je to u vás? Když se řekne spolek, klub, parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují společenský život ve vašem okolí, si dnes v Noční lince povídáme. Je s vámi stále Jarka Barboříková.

0: Každé město i vesnice má svůj vlastní rytmus a když se bavíme tady o tom rytmu setkávání a akcí, co u vás tento rytmus vytváří? Volejte noční linku Českého rozhlasu, pojďte se s námi povídat jako paní Marie. Odkud voláte? Zdravíme vás.
1: Já volám z Černošic, všechny vás zdravím. A já bych jen chtěla říct tohle. Mentalita lidí se změnila. Češi vymírají. Prostě jdou se jiný kultury. Já jsem se narodila v Ostravě, pak jsme bydleli v Horním Slavkově a tam byly zahrádky, že jo, tam se jako lidi scházeli, ty zahrádkáři byly taky ty plesy. A pak jsme se odstěhovali na Příbram do jedné malé vesničky. A tam, mně se to teda líbilo, třeba se roznášela zabíjačka, jo. Já jsem se tenkrát tomu divila, jak mi někdo může dát něco tak dobrýho ze svýho a nic za to nechce. Nebo když někdo umřel, zvonilo se tam v kapličce. Prostě ty lidi se znali. Jo, a já teda potom jsem šla do světa, dostala jsem se do paneláku a našla jsem si partnera, on byl nemocný, ale byli jsme spolu 25 let a taky, když jsme se tam nastěhovali, tak jak to tam bylo poničený, tak jsme se to snažili, jak se chodilo přes ten trávník, jako ošetřit a nebo ty keře. A furt mi to tam někdo ničil. No pak jsem přišla na to, že je to vnuk paní, která bydlela nade mnou, která si na něho furt stěžovala, že třeba, já nevím, upekla mu beránka, urvalo mu hlavu a takhle. A když jsem jí říkala, že to dělá on, ať mu domluví, to není on, on je mu podobný, to dělá jiný. Já jsem ho tam jednou čapla a to jasně, že jsem mu naložila. A udělala jsem dobře, protože za x let on potom pobodal kluka, který mu přebral holku. Jo, ale já od té doby, já jsem musela, když jsem teda mu takhle dala tu nakládačku, měla jsem mu zlomit ruce. Opravdu jsem mu měla zlomit ruce, aby potom nepobodal nějakého nevinného kluka. Ale prostě platila jsem pokutu, pochopitelně to zaplatil partner. Jo, ale...
0: Další teda kolaps telefonní linky, to snad ne, paní Marie, já jsem se to chtěla doposlouchat, tak mrzí mě to, vytáčejte znovu, uvidíme, jestli se vám podaří se dovolat a zatím si popovídáme s panem Robertem.
2: Jo, takže vám chci poděkovat, že jste mě vzalo, to je slušnost. A teďka k tématu, já jsem vdovec, to asi, a co mě strašně chybí, tak jedno za dlouho, když jsme se se ženou domluvili, jsme se dívali na filmy a já teď našel jsem si kamarádku, ale já nemám s kým jít do kino. Jako, jenomže problém je v tím, že ta kamarádka dělá noční směny, já dělám denní, jo, takže přemýšlím, jestli byste mě třeba neporadila, jak to zorganizovat. A moc rád bych šel do kino, no. Nevím, jak to mám udělat. Jako.
0: Roberte, tak třeba zkuste poradit. Si najít nějakou partu. Když se rozhlédnete kolem sebe, když chodíte kolem nějakých nástěnek, jdete do nějakého zařízení, tak určitě někde bude nějaký letáček, že se můžete ozvat do nějakého spolku, společenství a můžete se přidat k nějaké komunitě. Takové komunity jsou a tam byste si potom našel nějakého parťáka do kina asi velmi rychle, nebo parťačku. Chce se to rozhlednout a někde třeba, ať budete v obchodě, u lékaře nebo někde na úřadě, poptejte se. Nebo jestli tam máte nějaké senior domy, jako my třeba tady ve Zlíně Senior Point, nevím, ale zkuste otevřít oči. Někdy možná člověk ani neví, jaké aktivity může využít právě ve svém okolí. Jestli by vám někdo třeba pomohl na internetu, pokud se máte s kým poradit, to by bylo taky fajn.
2: Já se ještě můžu zeptat Radima, to je kamarád a moc prima kluk, jako my spolu kamarádíme, jestli by třeba neměl čas, že bychom spolu mohli mít dva jít do kina. Nevím, zkusím se ho zeptat. No.
0: Dobře.
2: A to víte, že se z toho smutné. A jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. Chci pozdravit paní Vlastičku, pak potom Olino, potom, no, pomožte mi. Ludmila
0: z Brna,
2: no, prostě všechny.
0: A
2: moc vám děkuji, že jste mě vzal. Mě to taky vyskočilo, nevím. No, a nechci mluvit o poruše, možná by to chtěla elektrikář, já to beru s humorem. Když mě do smíchu nebylo, vyrkli mě slzy, no, tak já jsem slyšel, jenom jdeme na to a hotovo.
0: Tak, Roberte,
2: tak moc vám děkuji, že jste mě vzala.
0: Naslyšenou.
2: Doufám, ať se všechny linkaři dovolají. Moc děkuji.
0: Víte co, zkusíme ještě do třetice všeho dobrého někoho zvednout. Tento telefon byl kratší a malinko jsme teda odbočili od tématu. Já to zkusím. Halo, Jarka, studio. A tam je ticho. Někdo tam je, já ho tam vidím, protože mi to bliká, ale nepodaří se nám to asi propojit. Nebo, halo, halo, slyšíme se?
3: Halo, halo, halo.
0: Už, hurá. Kdo pak tam?
3: Děkuji,
0: představte se a povídejte rovnou k tématu, prosím.
3: Jo, já jsem se chtěl připojit k paní, která jenom hovořila o tom nešťastném příběhu, tak ať z toho, že říkala, že by toho člověka, ať to, že to není správně a ať si myslí, ať odpustí a ať si myslí, že to je v pořádku.
0: A jak to máte tak vy? Zkuste nám říct, odkud voláte? Ještě jednou.
3: Jo, odpuste mi. Já jsem Jaroslav Uhla ze Skotnice. A víte, já vždycky si myslím, že člověk by měl odpustit.
0: Jsem si říkala, že jste to vy.
3: Odpustit.
0: Dobře, tak děkujeme i za vaši účast. Pojďme si pustit písničku od Olympiku. Hrál, no a potom z Brusu nový příběh Noční linky.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když se řekne váš spolek, klub nebo parta dobrovolníků, co vás napadne jako první? Právě o takových lidech, kteří udržují ve městě nebo v obci, kde žijete společenský život, si dnes povídáme. Nebo se alespoň o to snažíme. Dneska malinko odbočujeme, na tom už jsme se shodli s paní Aničkou z Miroslavy. Vítejte, máte prostor, máte slovo.
1: Krásný večer přeju všem, kdo poslouchají Noční linku. A já bych chtěla hovořit o kultuře tady v Miroslavi. Sice předesílám, že kdyby to bylo na mě, tak a můj věk a ty mi nemoci mi to nedovolí, takže by se ta kultura určitě byla, ta kultura by tady u nás byla určitě chudá, chudička. Ale musím pochválit, v Miroslavi existuje takzvaná sdružení Miroslavská kultura, která je pod městským úřadem Miroslav, jako všechny takové ty složky, že jo, které podporuje městský úřad, jako jsou třeba zahrádkáři a jak bylo hovořeno o těch hasičích dobrovolných a myslivcích a takto. A ta Miroslavská kultura, teda musím je pochválit, spolu s tím městským úřadem Miroslav dělají tady zázraky. Zázraky, já nebudu mluvit, neděje se snad týden, kde by nebyla nějaká akce. Minulý týden byl koncert v katolickém kostele absolventů základní umělecké školy. Teď je v sobotu na hřišti fotbalovém velká oslava, nějaký významný zápas fotbalový a potom je tam nějaká letní noc na v evangelickém kostele bude koncert varhaní a potom bude nějaké posezení na farní zahradě. A co se tady děje, co teda moc kvituju, jsou takzvaná sousedská setkání, kde se o to stará taky ta miroslavská kultura. A to je, u nás máme asi, já to přesně nemám spočítané, ale asi 30 ulic a dělají se takzvané sousedské posezení a dělá se to na určité ulici. Předloni to bylo třeba na ulici Nádražní, loni to bylo také na ulici u nás minulý týden to bylo na ulici Husova, předtím to bylo na ulici Mlýnská a tam se ty občané té dané ulice, pokud mohou a chtějí, tak něco upečou, něco přichystají a místní rozhlas vyhlásí, kam se to má přinést, tak se to té osobě do toho domu přinese. No a oni to potom tam rozdělí po stolech, jsou tam stoly, lavice, hraje tam živá hudba a prostě lidi se baví, tančí a je to opravdu krásné. A my jsme byli teda na setkání na 1. máje u katolického kostele, v parku u katolického kostela bylo také posezení a bylo to moc pěkné, sešli se tam lidé z různého koncu té naší Miroslavy a můj muž třeba už se tam potkal s bývalými spolupracovníky a taky nás tam přišel pozdravit pan starosta. No bylo to opravdu pěkné a musím vyslovit velký dík co tu pro tu miroslavský kulturní život tady dělají a jak se o to starají a s jakou vervou a láskou to provádějí. Takže velké díky, kdo někdo poslouchá z Miroslavy a třeba se toho i zúčastní, třeba patří i do té skupiny miroslavské kultury, tak velké díky.
0: I vám velké díky, Aničko.
1: A jestli jsem přetáhla sem, paní Jaruško, přetáhla jsem, nebo ne. Já bych chtěla ještě něco říct.
0: Ještě máte 40 sekund.
1: Tak v adventním čase loni bylo takzvané okénkování, adventní okénkování a to na každý večer lidé se přihlásili na městský úřad a každý večer bylo vyhlášeno takovým nějakým tajným básničkařením, kde je to místo dané a lidé se sešli u některého domu, kde jim měli připravený čaj, svařené víno, kávu nebo i nějakou tu štamprdličku, nějaký perníček k pohoštění nebo nějakou bábovku a bylo to moc krásné, lidi si to moc chválili.
0: To věřím, no já jsem chtěla říct, že se mi líbilo to sousedské posezení. To jsem chtěla ocenit, ale nakonec teda vyhrává to adventní okénkování. To jsme možná mnohem inspirovali.
1: Ale to sousedské posezení, to je taky, protože to se koná většinou v létě, nebo když je teplo, že od května do toho září, takže to počasí vyhovuje, je to venku, takže to je prima. To je prima a je to opravdu to. I pro děti se tady mnoho dělá, různé dílničky a různé noční šípkování a takové věci. Moc si toho vážím, že takovýho něco tady u nás existuje.
0: Aničko, co to je to noční šipkování nebo šipkování?
1: Děti jdou, mají si vzít špekáčky s rodičema, baterky, čelovky a jdou po šipkách. Namalované šipky a večer je to asi dělá se to většinou buď to na podzim nebo na jaře, takže je už spíš tma, že jo? No a jdou po šipkách, hledají baterkama šipky a jdou vyznačená trasa toho šipkování, kde se sejdou a kde to končí. No a nakonec si potom opečou špekáček.
0: To je krásné. Normálně
1: se namalují na stromy, na cesty šipky a děti to baterkou hledají a jdou a hledají, až přijdou do cíle.
0: Tak jde vidět, že v Miroslavě máte opravdu šikovné a aktivní lidi, kteří dokážou připravit krásné akce a udržet tak komunitní život živý.
1: Patří velký dík, že se o to tak starají, aby to tady žilo. Tak se mějte krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Vy také, paní Janičko.
1: Moc zdravím. Naschledanou.
0: No, z Miroslavy se přeneseme teď na vlny Českého rozhlasu, pustíme si Ivetu Bartošovou, no a potom opět někdo z vás. Možná i vy věnujete svůj volný čas druhým, aniž byste čekali poděkování. Přesto to děláte ze srdce. Co vás k tomu vede? Zapojujete se také vy do přípravy různých akcí, do společenského života ve vaší obci, kraji nebo městě?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Iveta Bartošová, její tichá píseň. Máme 4 minuty po půl jedné. Já vás vítám u poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, kdo nás drží pohromadě v naší komunitě, v obci, ve městě. Kdo drží váš společenský život v obci? Kdo mu velí? Paní Iveta je s námi. Z Teplic volá. Vítejte.
1: Zdravím vás, paní Jaruško, i všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme lázeňské město Teplice a máme tu jako hojný kulturní život. Každý rok se tu pořádá lázeňská slavnost při zahájení lázeňské sezóny. Letos už jsme ji měli 872 v pořadí a je to poslední týden vždy v květnu. A od pátku do neděle je tu bujarý život, plno zpěváků, skupin tu zpívá a vystupují. Tak hodně stánků všelijakých s řemeslnými věcmi, pak s občerstvením, s cukrovinkami, pak i kolotoče jsou tady. Takže každý si zde něco najde. Takže i já vlastně jsem byla také zase letos se podívat. A v sobotu jsem byla na 4 koncertech a v neděli na 3. No a v sobotu jsem byla třeba na koncertě České srdce, vystupovalo. Teda to bylo v neděli, takže já se obrátím tady. V sobotu jsem byla na Honza Křížek Band. To jsem si myslela, že to je bratr Ládi Křížka, ale když dohráli, tak potom jsem s nima chvilku mluvila, že jsem si ji nechala podepsat a zjistila jsem, že to není teda bratr Ládi Křížka, že to je úplně jiná skupina. Ale hráli krásně, tak jsem jich pochválila. Pak tam vystupovala i Berenika Kohoutová, známá herečka, je zpěvačka, známý z pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Potom večer vystupovala Tereza Mašková, mladá, nadějná zpěvačka, talentovaná. A potom byl krásný ohňostroj. Takže i na tuto slavnost vydrželi lidi až do večera, aby mohli zhlédnout ten krásný ohňostroj. Druhý den potom zase opět jako veselí všelijaké skupiny. A to tak jsem taky zase navštívila. Různé ty skupiny, tak to bylo to České srdce. Tak
0: Ivetko, a s kým chodíte?
1: S kamarádkami nebo někdy s přítelem, ale nejraději jako, jo, že bych šla sama, protože každý má, jo, vkus pro jinou tu kapelu, že jo, takže pak si třeba sdělujeme potom ty dojmy, no, když jako nejdeme společně, jo, dohromady s někým. A nebo se potom tam potkáme i třeba s jeho se známými, takže vždycky to jde takhle potom, no. Ale v neděli nás překvapila skupina Motorband, která pochází tady z Teplická. A oni letos slaví 40. narozeniny svého vzniku a měli tak krásně připravený program. Trval jejich koncert 2 hodiny, od 8 hodin do 10 hodin. A měli právě i účast v Teplické filharmonie a také měli hosty. A mezi hosty třeba byl i Petr Janda, který s nima zaspíval 2 písničky svoje. Pak přijel právě i Láďa Křížek zaspívat 1 písničku. Pak i Bára Baziková nebo Robert Sturba, teď dál nevím, jakou jeho příjmení. No a pak ještě i ten hlavní zpěvák z Arakainu. Takže tak krásně to měli jako připraveno, jo, že úplně jsem byla unešená tím koncertem.
0: Jadko, vy se umíte bavit, ať už sama, ať se to hezky vychutnáte, já to mám taky ráda. S přáteli, s přítelem, tak to má být.
1: Na další prostě rok, jo. Pak jako máme tady i jako dobré akce v naší krásné knihovně. Teď jsem zrovna jako minulou sobotu 6.6. byla na komentované prohlídce naší knihovny.
0: A víte, co to je dobrý tip a dobrý nápad? Pan Robert nebo ještě jeden posluchač předtím volal, že úplně neví, jak se zapojit do nějakého komunitního života a ty knihovny jsou výborný tip, výborný nápad, protože tam se pořád něco děje.
1: Jako besedy, jo, se tu, nám tu různí cestovatelé, jo, jako prostě přijdou vyprávět o svých cestách. Například jeden takový mladší cestovatel, že navštívil ostrov Mauricius, tak o svých zážitcích byl tam 10 dní u jednoho kamaráda, který tam žije. Jo, takže nám to prostě vypráví a promítají obrázky, jako ty fotografie, různé i videa k tomu. Pak i hlejte, 2 učitelky rok cestovali, prostě v Ázii byli, jo, potom i v Americe. A představte si, oni šli z Mexika pěšky do Kanady, jo. Takže i takovouhle cestu šli 4 měsíce, jo. Tak to úplně člověk lapá po dechu, jak takhle 2 37-leté učitelky zvládly takovouhle věc uskutečnit, jo, takové dobrodružství prostě zažít. No, různé přednášky, jo, teď právě taky třeba o příběhy římských císařů, nebo teď taky 4.6. jsem byla na o životě Karla IV. Takže takové zajímavé prostě máme tady akce kulturní. No a teď i prostě přes to léto budou třeba zase menší městečko Dubí, tam taky bude zase slavnost různá hudební. I tady máme potom zase menší další Krupka městečko, tak tam taky se bude pořádat slavnost. Takže pořád to tady, nebo v Duchcovské slavnosti Kasanovské, že jo, kde pobýval Kasanova, takže tam jsou vždycky taky takovéhle hudební slavnosti. I přijede jako Kasanova na kočáře, jo, a takový prostě to mají takhle zorganizovaný. Takže to máme tady dokola celé léto, jo.
0: No. Ivetko, vy byste to vysílala až do jedné. Jde vidět, že to u vás opravdu žije, že se lidé umí společně užívat ten čas, který spolu mohou trávit ve vzájemné společnosti. Sdílí radost, hudbu, sami sebe. Hezky se to poslouchalo a jste inspirací. Jsem velmi ráda, že jste zmínila i to, že chodíte sama na akce, kde si to užijete, někoho potkáte, ať už známého, nebo se seznámíte, protože to může být to inspirací pro ostatní posluchače, kteří se necítí komfortně tak, když půjdou někam sami, tak my jim chceme říct, že můžou a že to je v pořádku.
1: A nějaké to odvětví, že určitě prostě najde cestu, kde by se takhle kulturně vyžil. Ať je to kino, knihovna, nebo prostě, že v těch knihovně to není jenom o čtení, to je prostě o různých akcích.
0: Ano.
1: No.
0: Ivetko, takže ale už se musíme rozloučit. Je to tak, čas se nachýlil, takže mějte se co nejlépe. Děkujeme za tu energii.
1: Taky zdravím všechny posluchače a někdy zase příště naslyšenou.

0: Jsou místa, kde to žije od ledna do prosince a místa, kde to nežije skoro vůbec. Jak je to u vás? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Plesy, slavnosti, masopusty, sousedská setkání. Která akce ve vaší obci je pro vás srdeční záležitostí? I na to se můžeme ptát, uvidíme, z jaké strany pojme dnešní téma paní Ivetka. Vítejte, zdravíme do Olomouce ze Zlína.
1: Tak krásnou noc, zdravím všechny posluchače a já jsem přemýšlela, jestli mám zavolat a chci pochválit, já bydlím teď Olomouc Radikov a chci říct, že fakt musím pochválit, je tady sbor dobrovolných hasičů, já jsem taková nervózní to, a pořádají krásné akce pro lidi, pro děti a v Olomouci, když jsem bydlela ve městě Olomouc, tak tam to bylo jiné, jo, tam třeba byly nějaké ty plesy, na Horním náměstí nějaké koncerty, já nevím, vánoční jarmark a tady to je takové uši. Takže oni hodně pořádají akci pro lidi. Teď třeba tady byl hasičský pochod.

0: takzvaný. Lidé od 9 do 12 šli po značkách lesem, po těch, měli tam různé stanice, já jsem teda nešla, mě bolí záda. Měli tam různé stanice, občerstvení, a jak to prošli, dostali pamětní list a večer byla pořádána zábava, tak tam jsem se byla podívat. Jak říkal pan Robert, že nemá jít s kým do kina, a jde klidně sám. Takže já, když nemám s kým jít, já se klidně jdu podívat sama. Takže já jsem tam byla, byla tam živá hudba, nějaká kapela, teď to jméno nevím z hlavy, já jsem je neznala podle toho jména, ale hráli perfektně. Byli to chlapi tak 50 let a něco. Perfektně hráli skladby Beatles. Já ty skladby skoro všechny znám, já mám ráda kapelu Beatles Broky, takže já jsem byla nadšená, jsem tam jenom tak seděla, lidé tančili, bavili se, teď tam plno lidí jsem znala, že, když tady bydlím, tak už to, že člověk vidí ty lidi, jak se baví, tak jsem se tam smála, tam jeden známý pán tam s tou kapelou, on si vzal beraní roh a normálně hrál s ním jako na ten roh. Pak si vzal, měl tam tamburinu, to byl taky hasič, jo. Měl tam tamburinu, takže já jsem se bavila. Pak hrál tu tamburinu a já jsem měla v náruči, já jsem si vzala s sebou malinkého pejska mám, ale samozřejmě jsem mu zacpávala, podržela jsem mu ouška, protože to byl velké decibely, ale hrozně jsem se bavila, kdybych tam neměla toho pejska, tak bych si i s ním zahrala na tu tamburinu, by měl ten roh, protože já jsem hudebně založena, takže mi se to strašně líbilo. Hráli perfektně. Tak za chvíli jsem samozřejmě odešla, ale jinak chci říct, tady to všechno hodně táhnou ti hasiči a je tady spoustu akcí různých, jo, tady jsou, oni tady dodržují ty tradice, dbají na to, aby nezemřely ty tradice, takže třeba odletí zvony do Říma, chlapci chodí dědinou, klapou ty 4 dny po sobě nebo jak, a nakonec je to vybírání, když teda jsou doma, tak jim dám potom peníze, a nebo holčičky nosí jedličku takzvanou, taky chodí po domech, nebo je tady rozsvícování vánočního stromečku, nebo teď třeba bude nějaký, jsem si četla na nástěnce, že půjdou k nějaké zrekonstruované kapličce lidé, to je směr Posluchov, tam, když si zemřel nějaký, jel s povozem nějaký chlapec, původem Němec, a že mluvil perfektně česky, tak lidi ho měli rádi. A teď se mu převrátil vůz, kozy vezl, že jeli pro dřevo a zemřel, jo, pod tím vozem. Tak ti lidé teďka tam půjdou, to taky pořádají hasiči, k tomu Posluchovu, k té zdemonstrované kapličce. Já přesně nevím, kde to je, ale vím o tom. Já nepůjdu, jo, ale vím o tom. A nebo co tady ještě pořádají, nebo třeba když končí prázdniny pro děti, jo, rozloučení s prázdninami, nebo pořádají hasiči utkání ze fotbale, mladí chlapci, muži, bývá to na hřišti někde tady v Samotiškách, to je kousek, no prostě různé akce, nebo třeba a bývá to, většinou je to, když je teplo, protože tady není nikde společenská místnost, nějaký kulturák, takže bývá to většinou na hřišti. Tady je obchod Hruška, takže za tou Hruškou. A buď tam hraje někdy je takové jako setkání těch lidí, nějaké pohoštění se tam dělá. To si lidé samozřejmě platí tady. Ale ta zábava byla zadarmo, ta hudba, vstup zdarma. A jinak pečou třeba ti hasiči bušty, cigára, někdy makrely, guláš dělají, no bezvadný. Takže tady to fakt žije. A je to takové uši než té Olomouci. Je to bezvadný. Já to vždycky sleduju na nástěnce, co bude. A někdy se tam jdu prostě jenom tak podívat. I když bych šla sama, tak se tam jdu podívat. Poslechnout si hudbu.
1: Ivetko, já musím říct, nevím, jak to hodnotíte vy, ale mně se všechny ty příběhy velmi líbily. Myslím si, že jsme teď tak vpustili novou krev do žil těm, kteří si říkají, no už dlouho sedím doma a dá se. V jakémkoliv věku, v jakékoliv společnosti, i když jde člověk sám s přáteli nebo s nějakými sousedy, tak může strávit krásný čas, kde se může cítit dobře a může začít, i když je mu třeba 85 nebo 95, co říkáte?
0: No, nebo 60. A chci říct, klidně jdu i sama, to chci říct panu Robertovi, klidně jdu i sama do toho kina, když nemám s kým, klidně jdu sama. A ještě chci říct, je tady klub seniorů, na ně bych zapomněla, pokud mě někdo poslouchá, aby nebyli smutní, chci vyzvednout, já tam nechodím tedy, už jsem také v seniorském věku, ale já tam nechodím, protože mám ty pejsky, ale oni mají různé akce krásné, tady klub seniorů, každou středu se schází tady na místním úřadě, tedy to mají tam v klubovně, tam je i knihovna, takže lidé si chodí půjčovat i ty knihy a oni jezdí na výlety, já to čtu na těch nástěnkách, jedou třeba do Prahy, někde do Skanzenu, do Olomouce, na Floru, nebo já nevím, na koncert, jedou do divadla, mají krásné akce i ti seniori tady u nás. Klub seniorů.
1: Perfektní. Ivetko, děkujeme.
0: Perfektní akce. Takže bych je chtěla pochválit. Hasiči jsou bezvadní. Jo, a ještě hasiči jezdí dvakrát do roka pro sběr. Lidé jim to chystají k brance. Já jsem taky kolikrát dala hasičům sběr. Oni to prodají, to železo. A pak za ty peníze pořádají třeba ty koncerty. Jo? Občerstvení si lidé musí koupit, ale třeba ta kapela, to jsme měli tu zdarma, tak to je za ty peníze, za ten sběr, co jim dáváme. Takže bezvadní akce jsou tady.
1: Teď je čas se rozloučit, tak já vám moc poděkuju a uzavřeme společně dnešní
0: ročníku. Ano, tak zdravím všechny posluchače, Roberta, pozbuzu, ať jde klidně sám do kina. Já chodím taky sama různě a je to bezva.
1: Mějte se dobře.
0: Tak, dobrou noc.
1: Někdy opravdu stačí jenom hrstka lidí, kteří mají chuť něco dělat a celé místo může začít žít. Ať je to jedna ulice nebo celé města. Děkujeme, že jste byli s námi u dnešní noční linky, kde jsme sdíleli své příběhy, zkušenosti i pozvání. Vážím si každého vašeho telefonátu i zprávy k tématu Společenský život v obci. Mějte hezký zbytek noci, pokud můžete, věnujte ji trochu odpočinku. Naslyšenou příště se těší Jarka Barboříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová.
2: František Derfler.
3: Igor Bareš.
1: A Josef Veselý. Ano, z těchto jedinců se stává tým, který k vám, tedy na stanici Praha, neboli Českém rozhlase 2, po 294. přichází s nabídkou natoulky naší historií, obdobně jako to před časem činil knižně Petr Hora Hořejš. Ještě jeden jedinec se však neozval. Učiní tak se skromností sobě vlastní.
4: Jaromír Ostrý.
1: Ano, tak se jmenuje náš režisér. A výprava, kterou jsme nachystali v Českém rozhlase Brno, může začít.
5: Šlechta se zasadila o podivná práva proti městům, což byla zvláštní nová práva Rendlova.
1: Ten Rendl, neboli Rendlík, čili Albrecht Rendl z Oušavy, byl královský prokurátor, který dal dohromady nový zákoník.
5: Když nějaký zemánek dá měšťanovi políček, neříkej mu nic, ale žaluj ho u soudu na Pražském hradě. Stalo se to například hospodáři Odvěže, když šel do židovské čtvrti. V podnájmu u něho bydlel nějaký zeman Kordule, velice chudý. Jednou se jeho žena pohádala s hospodářem a on jí v hněvu vynadal. Kordule z toho měl velikou radost, protože mu chudoba vyprázdnila měšec a pohnal ho k zemskému soudu. Zemští páni soudcové vynesli rozsudek, podle kterého měšťan musí zaplatit Kordulovi 10 kop grošů a nahradit mu škodu.
0: Což nebyla ani zdaleka věc u nás tehdy ojedinělá.
5: Často se stávalo v Praze i v jiných městech, že nějaký zemánek přišel do města a dal měšťanovi pohlavek. Když mu ho vrátil a nebyli u toho žádní svědkové z řad měšťanů nebo podruhů, byl zemánek rád, že na to měšťan nemá svědky a pohnal ho k soudu. A teď jezdí do Prahy, utrácej peníze, zanedbávej doma svou práci, vydávej se v nebezpečí a než ta přeskončí, za rok nebo ještě později, plať obhájci a nemáš-li svědky, zaplať, co ti páni v rozsudku určí. Pěkný je to rozsudek. Drž pohlavek a vrať ho a ještě tě obžaluje, že si mu způsobil škodu a hezky mu za to zaplať. Ach, moje milá města, toto s vámi dopadlo. Když mnohým pánům a zemanům už nevystačí jejich důchody, musí si ještě k ním sem přilepšit ve sporech s vámi a ještě přitom utržíte nějaké to bytí. A pak vám přijedou na přátelskou návštěvu a budou říkat:
6: pomáhej pán Bůh, pane Martine, sousede milý.
5: Ale dej si na něho pozor. Kdyby tě našel blízko svého lesa, ten by tě miloval tak, že by z tebe kůži stáhl.
1: No, jak slyším, tak bědování nad stavem justice a právního vědomí není u nás jevem moderním data současného.
0: Nikoli, již za Jagellonců, jakož i často předtím a často potom se bědovalo.
1: Ale v době krále Vladislava se u nás poměry přiostřily.
0: Z hlediska práva spíše otupily.
3: Už roku 1479. usnesl ku příkladu český sněm, aby ležáci...
1: Kdo?
3: Ležáci, lidé nesvobodní, kteří neměli pána.
1: Ach, já myslel, že jsme zase u toho starého sporu o pivo mezi pány a měšťany.
3: Ne, tihleti ležáci, neboli poddaní bez pána, měli nyní za povinnost...
5: Opatřiti se vrchností.
1: Jako máš svého pána, nemáš, tak si ho najdi?
3: Nebo si tě pán najde sám. A pak to bude horší.
0: O 8 let později bylo do desek zemských zaneseno usnesení.
1: To je krásný termín, že bylo zaneseno usnesení.
0: Ano, úřední šiml bujně ržál již tenkrát.
1: No, a co bylo jako zaneseno?
0: Usnesení, že poddaní smějí opustit svoji vesnici pouze tehdy, když dostanou od vrchnosti takzvaný výhostní list.
6: Kdo by je bez tohoto lejstra přijal, ten je musí pod trestem vrátit.
1: Aby se neopakovala historie s Daliborem z Kozojet, který rázem nabral spoustu dobrovolníků, zběhlých od ploskovického souseda.
6: Přesně tak. Dokonce se objevil návrh, aby dopadeným uprchlíkům byly uřezány uši nebo na čelo vypálen cejch.
0: Měšťané naopak zběhlé sedláky i bez zemky rádi brali do služeb, neboť poptávka po pracovních silách trvala.
1: Jak to všecko skončilo, to už víme.
6: Ano, tehdy jsme se zřídili.
1: Kolega myslí, jako že jsme se zřídili zemsky.
6: Jak jinak?
5: Král navrhl městům a pánům, aby se dohodli sami. Je to stejné, jako by se vlk usmířil s ovcí a zatím švihá ocasem a žene ji do lesa, tam ji zadáví, maso sní, kůži a kosti nechá. To je třeba připomenout, pokud se týče návrhu, aby se města s pány sama dohodla. Města to nemohla připustit a páni dál trvali na svém.
0: Do celého toho sporu se nakonec musel vložit sám král.
6: Potvrdil práva šlechty a jeho rozhodnutí bylo vtěleno i do zemského zřízení.
0: Ale nejenom válka stavů. I jiné vnitřní rozpory jsou příznačné pro dobu, která se sice označuje jako období mírové, byla však ve skutečnosti jediným řetězcem drobných potyček každého s každým.
5: Od počátku roku 1503. pod obojí čeští neměli mezi nejvyššími úředníky zemskými ni žádného zástupce. Přední horlivci katoličtí jako Jindřich z Hradce, Půta Švihovský z Rýzenberka i Albrecht z Kolovrat požívali rozhodné převahy ve vládě. Jiní dva katolíci, muži snášenliví, smýšlení mírného, Wilhelm z Pernštejna, nejvyšší hofmistr, a Jan ze Schellenberka, nejvyšší komorník, upadali v odpor proti nim čím dál živější a opravdovější. Zvláště nový kancléř Albrecht z Kolovrat dělal se metlou boží na kacíře a zavděčoval se tím jak většině svých kolegů, tak i nové panovnici své. Královna Anna, vychovaná v předsudcích proti Čechům, stýskávala sobě, když měla jeti do země kacířstvím sprzněné, aby tam korunována souc nabyla práva k věnu královen českých. Nově povzbuzený fanatismus, nesměje ničeho počínati proti kališníkům, obořil se se vší prudkostí a silou proti tak řečeným pikhartům, to jest přívržencům jednoty bratří českých. Vešlo tehdy v obyčej spílati pikhartstvím všemu, co v oboru myšlenek zapáchalo novotou a stavělo se na odpor autoritě starodávné. Strhly se tehdy hádky v Budíně, když vykládána byla před králem potřeba vykořeniti všechny jinověrce v zemi české, aby ta země přestala být pohoršením a úrazem pro celé pravověrné křesťanstvo. Nakonec zvítězil fanatismus a král dal první heslo k pronásledování bratří českých v Čechách i na Moravě.
1: Král Vladislav zůstal zase jednou opět věren své přezdívce dobře, dobře.
6: Hned při svém nástupu na trůn slíbil plně respektovat české kališnictví.
0: Možná doopravdy chtěl, ale...
1: Ale?
0: Nedokázal to. Už svým vlastním vyznáním...
6: A také vyznáním své manželky Anny.
0: Povzbuzoval katolickou stranu v zemi.
1: Jak se to projevovalo?
0: Na venkově vrchnosti bez rozpaků vyháněli ze svých statků kališnické kněze i obyvatele.
6: V Praze došlo několikrát k zatýkání podobojích.
0: Král dal žalářovat i oblíbeného radikálního kazatele Michala Poláka od svatého Jiljí.
1: Výpověď očitého svědka kněze Václava Zeslaného o tomto případu se zachovala v kronice starých letopisů českých.
5: Když byl předvolán před královskou milost čestný kněz Michal, ochotně a ihned se dostavil před krále, ani se nenavečeřel, spolu se svými přáteli a dal králi poctivé a upřímné požehnání, i když z mnohých varování svých přátel jistě věděl, co ho čeká. Že bude zatčen, spolu s dalšími kněžími falešně obviněn a spoután.
6: Synu můj, kde budeme dnes nocovati?
5: Já jsem mu odpověděl, že na hradě, protože na Karlštejn nebo na Křivoklát je daleká cesta.
3: Bůh, budiš pochválen a staň se jeho vůle, protože se přiblížil čas, kdy nás vyzkouší. O Bože, neopouštěj nás.
5: Když nás přivedli před krále, měl u sebe knížata a zemské pány. Nám, kněžím, kteří jsme měli být zatčeni, dovolili sebou vzít mistry a učené kněze, kteří nás utěšovali. Když jsme stanuli před králem, sdělil nám žalobu. Mluvil k nám všem, ale jmenoval jenom kněze Michala, který zaslouží nejvyšší trest zbuřičů. Obviňoval nás, že jsme pobuřovali lid, že jsme hlásali věci, které jsou proti víře, a konečně, že jsme neposlušní a chceme pražskou obec do něčeho vehnati.
3: Jsem nevinen před Bohem i lidmi. Musím hájit své kázání, neboť jsem nikdy nekázal nic, co by bylo proti víře.
5: Ty jen překrucuješ naše slova, neboť my jsme uvedli i příčinu, totiž, že kážete proti víře.
3: Prosím tě pro Boha i pro krev Ježíše Krista, abys nás netrestal bez slyšení a bez soudu.
5: Ale nikdo na jeho slova nedbal. Je to opravdu podivné, že nikdo z knížat a pánů neprosil za to, aby se nám dostalo spravedlnosti. Potom kněz Michal řekl.
3: Pochopil jsem, že to všechno je kvůli podávání krve páně dětem. Doufáme v Pána Boha a nezřekneme se toho, dokud nám bude být srdce v těle, neboť pravda je s námi.
5: Chci se ještě zmínit o protivenstvích, která musel vytrpět v králově dvoře. Když už potom všem kněz Michal vstupoval do vozu, řekl okolostojícím.
3: Rádi to trpíme pro pravdu Boží a pro krev Ježíše Krista.
5: Jeden jednooký dvořan, nějaký Běšín, úhlavní nepřítel krve Kristovi, který tam také stál, řekl.
3: Pro svou lež to trpíš a ne pro pravdu, ty darebáku bezectný.
5: Po 7 hodině nás rychle vezli na voze na Pražský hrad. Když nás přivezli na místo, byla už noc. Jeden ze strážců zle zacházel s malostranským knězem Janem pro jeho kázání a nedovolil mu dívat se z vozu.
3: Chci, abys takhle seděl.
5: Pak jsme byli odvezeni na Karlštejn. Poslyšte, jaký život vedl kněz Michal v žaláři. Před námi všemi se ve zpovědi vyznal, že od svého mládí žil v čistotě. Své tělo nikdy neposkvrnil hříchem a před Bohem a před lidmi si zachovával čisté svědomí. Ačkoliv byl cizincem, kterému byla kompaktáty odepřena pravda Kristova, neboť kompaktáta byla vydána jen pro Čechy a Moravany.
2: Michal, řečený Polák, byl skutečně polského původu, vystudoval v Praze, přilnul k Čechům a stal se horlivým kališníkem. Sloužil nejprve na Vyšehradě, potom v kostele u svatého Jilii na Starém městě.
5: Ačkoliv byl Michal cizincem, nebyl cizincem vůči zákonu Kristovu. Za celý svůj život ani jednou nepřijímal pod jednou způsobou. Velikou touhu měl v žaláři, aby si mohl číst v písmu svatém. To vědí nejlépe ti, kteří tam byli s ním. Když je přinesli, hned si v něm začal číst. Za 4 týdny, co jsme byli spolu, jsme přečetli celý starý zákon, střídajíce se v předčítání tak, že vždycky každý přečetl několik kapitol a ostatní poslouchali. Mohu s jistotou říct, že v žaláři nepromarnil ani chvilku, jen když spal, a to i jen zřídka a na chvíli. Když jedl, bylo nám velmi podivné, že jí tak málo a jak to jeho tělo může vydržet. Často nás mladší obveseloval, aby nám nebylo smutno.
3: Podívejte se, jak ti praští preláti sedí v lejnech. A to je cesta krále i království.
5: Teď budu psát ještě o žaláři. Byl smrdutý a temný, bez čerstvého vzduchu. Místo okna jsme měli jen otvor, veliký asi jako dlaň.
3: Ačkoliv jsou všechny tyto věci kolem tělu nepříjemné, zajisté se z nich raduje má duše, že jsem v takovém bídném místě.
5: A jednou se jeho duše na chvíli rozveselila a on zvedl oči k nebi, padl tváří na zem a svými ústy líbal tu zemi. Ruce roztáhl mezi lidskými lejny jako na kříži a s pláčem děkoval Bohu za tento očistec.
3: Nemyslete si, synové moji, že jsem se pomátl na rozumu.
6: Dělám to proto, abyste věděli, jak rád tyto věci snáším, protože vím, že skrze ně dojdu radosti věčné. Tyto věci přivodil Bůh pro mé dobro a vy se také radujte, neboť Pán náš nás posvěcuje, abychom aspoň poznali takto své nedostatky. Vždyť jsme si leckde při svátostech počínali nedbale, odháněli jsme od sebe vězně, nedbali jsme na chudé a zarmucovali jsme své blízké.
5: Aby zakoušel v žaláři větší muka a bolesti, dobrovolně ovíjel své hrdlo řetězy a na nohy si dával pouta. A tak seděl, přemýšlel o lidské ukrutnosti a modlil se, aby nás Bůh zbavil okovů věčných. Pak nás však rozdělili a na kněze Michala se valila pohroma a trápení. Jednak měl starost o nás, jednak ho trápilo těžké vězení. Kromě toho mu působila značné bolesti jeho nemoc. Strážní nám sami vyprávěli, jak ho několikrát s královským svolením pouštěli ze žaláře na čerstvý vzduch, když viděli, jak trpí bolestí a jak umírá. Tak to trvalo do všech svatých, až na dušičky v noci zemřel. Strážní u něho v tu chvíli nebyli, jen andělé mu sloužili jako svatému Lazarovi a jeho duši donesli do nebe. Tak skončil svůj život čestný a poctivý kněz Michal, slavný kazatel. Roku 1503. bylo na polích veliké sucho a proto sucho bylo obilí i píce velmi drahé. A Bůh žádný déšť neseslal, protože se všichni k němu modlili nesvorně a nejednotně.
6: Což však zřejmě neplatilo pro českou královnu Annu, protože na ní požehnání sesláno bylo.
0: A taky na krále Vladislava, pochopitelně.
6: Na Budínském hradě se totiž 47-letému uherskému a českému králi a 23-leté uherské královně
0: Anna nebyla na českou královnu nikdy korunována.
6: Narodilo první dítě.
0: Holčička, která dostala po mamince jméno Anna.
6: Ozýval se hlas zvonů.
0: V kostelích byly slouženy slavnostní mše.
6: Z Budínského hradu vypálili na počest novorozeňátka 50 ran.
0: Před králem a královnou pořádali dvořané tance.
6: Opět se rytíři utkávali v turnajích.
0: A obecný lid? Ten mohl zdarma pít víno, rozdávané královským šenkem.
6: Nikoho ovšem tenkrát ani nenapadlo, že se v létě roku 1503. ozval z královské kolébky pláč budoucí královny, dědičky českého trůnu.
2: Byla to nakonec přece jenom pouhá holka.
6: Zatím se čekalo, že po dceři se narodí v Budíně i syn, který by mohl být v budoucnu českým králem.
0: Tuto možnost sice rok po Aniččině narození zkomplikovala mozková mrtvice, kterou byl Vladislav postižen.
6: Jenomže se uzdravoval přímo zázračně a nic nebylo ztraceno.
0: Králi možná pomohl manželčin dar, papoušek importovaný z Benátek.
6: Pták měl být sice původně bílý.
0: Ale konec konců i barevný opeřenec s čepičkou způsobil radost.
6: A přišlo jaro.
0: A přišlo léto.
2: Myslí se 1504.
0: Proběhla rekonvalescence.
6: A když se začal psát rok 1505., tak se počalo mluvit
0: zprvu tiše, pak stále hlasitěji
6: o královnině novém těhotenství.
0: Manželé se chystali na cestu do Čech, aby se Anna seznámila s Prahou a s českým královstvím.
6: Budín však královští manželé neopustili.
2: Nechtělo se jim?
6: Jednak se ukázalo, že zprávy o těhotenství byly klamné.
0: Jednak uherští magnáti tvrdili, že králova přítomnost v Uhrách je nezbytná.
2: A byla?
0: Jak se ukázalo, tak skutečně byla.
5: Příklad ještě nedávný, že syn pro zásluhy otcovi povýšen byl na trůn a naděje, že zanedlouho nastane zas volení krále, pobádali zvláště rod zápolských, aby klestil sobě, jako kdysi Hunňádyovci, cestu k důstojenství nejvyššímu. Jejich dvůr skvěl se větší nádherou nežli královský dvůr budínský. Pokud králova bezdětnost nedávala čáky přirozeného dědice trůnu, chovali se zápolští dosti tiše a mírně. Ale když těhotenství královny Anny počalo kaliti vyhlídky jejich do budoucnosti, jali se pomlouváním krále i všeho, co pocházelo z ciziny, dávati sobě lichou tvářnost vlastenectví. Když narodila se králi v červenci roku 1503. dcera Anna, byl mladý Jan Zápolský, pán na Trenčíně a na Liptově, mezi prvními, kdo nabízeli se jí za ženicha. Tentýž pak, za snouby svého mladšího bratra s jedinou dcerou Jana Korvína, snažil se udělati dům svůj rovněž nápadníkem veškerého domu Hunňádyovců.
1: To dá rozum, že o takový lukrativní evropský trůn...
0: A oni byli vlastně ty trůny hned dva, uherský a český.
1: Že byl o něj projeven zájem nadmíru silný.
6: Zasáhla však královská maminka.
0: Tedy královna Anna.
6: Zorganizovala proti Zápolskému skupinu šlechticů, kteří byli odpůrci mocného a nebezpečného magnáta.
0: Země se zmítala ve sporech.
1: Tím se myslí Uhry, u nás byl klid, my jsme byli za větrem.
0: Zvenčí si ohříval svoji polivčičku král Maximilián Habsburský.
6: Uherští stavové slavnostně prohlašovali, že když královna Anna neporodí syna, nedovolí, aby se svatoštěpánské koruny zmocnil cizinec.
0: Vyhrazovali si právo volby a zdůrazňovali, že za krále zvolí nejspíš někoho z uherských pánů.
6: Za této situace se zamýšlená cesta manželů do Čech a na Moravu nemohla uskutečnit.
0: A nebylo to možné ani na přes rok.
1: Zase nějaké události?
0: Zase. Vlastně ona to spíš byla událost.
1: A co se stalo?
0: Ještě se nestalo.
1: No, tak se něco chystalo?
0: Věru chystalo.
1: Co? A kde?
0: Další královské dítě.
6: Lékaři se opět ozvali se sdělením, že Anna je těhotná.
1: To už říkali předtím. A nic?
6: Jenomže tentokrát měli pravdu.
0: V Budíně se napjatě očekávala radostná událost.
6: A cizina se dotazovala, jak porod dopadne.
0: Mimořádný zájem o budínskou královskou rodinu projevoval neustále král Maximilián.
1: Nebyl to zajisté zájem nezištný?
0: To opravdu ne. Už v polovině minulého léta...
6: Tehdy byl novorozeněti Anně sotva rok?
0: Zahájil Habsburg tajná jednání o jejím sňatku.
1: Snad sám nepomýšlel?
0: Ale ne, on sám ne. Ani pro syna to děvče nebylo.
1: Tak pro koho?
0: Pro vnuka Ferdinanda.
1: Neznám.
0: Zatím. Za nějaký čas to bude náš král.
1: A co kdyby se narodil Vladislavovi a Anně jako druhé dítě syn?
6: V tom případě by byl nejvhodnějším ženichem pro Maximiliánovu vnučku Marii.
1: Habsburkové měli vždycky k dispozici nějakého toho ženění či vdávání vhodného potomka.
6: Král Maximilián by se měl stát nezletilým dětem ochráncem a poručníkem.
0: Protože však příliš Vladislavovi nedůvěřoval, tak pouhé dva měsíce po uzavření svatebních úmluv vtrhla jeho vojska do Uher.
6: Pomáhali mu v tom i skupiny českých žoldnéřů.
0: A společně obsadili města Šoproň a Prešpurk.
6: Uherským pánům intervent sdělil, že se vlastně vypravil domů, protože se po svých předcích může považovat rodem za Uhra.
0: Král Vladislav se obrátil o pomoc na české a moravské pány.
6: A zatímco se zbrojilo
0: a vedle toho i vyjednávalo,
6: tak uprostřed všech těch zmatků a ve dnech válečných konfliktů
0: královna Anna předčasně porodila.
6: 1. července roku 1506. se jí narodil syn, kterému bylo při křtu dáno jméno Ludvík.
5: Pověsti staré, avšak vždy jen pověsti, že porod byl velmi předčasný, že zrozeňátko přišlo na svět bez pokožky a že podezřívavý Jan Zápolský byl se souhlasem rodičky přítomen porodu, aby se přesvědčil o pohlaví budoucího dědice, to vše nemůžeme ani jistiti, ani popírati. Tím jistější bohužel jest věc, že královna utrpěla porodem a co šestinedělka skonala 26. července. Byla to ztráta netoliko pro krále, ale i pro jeho poddané, žalostná i nenahraditelná.
3: Do Čech dorazila zpráva o narození dědice trůnu za 3 týdny.
5: Z kteréžto noviny byli Čechové velmi veselí a zvonili všudy.
0: Nebyla to však jediná zpráva z Uher.
5: Po té dobré novině přišla jiná, že umřela králová Anna, ležící v 6 nedělích.
3: Zatímco o pražských oslavách narození princezny Anny nevíme vůbec nic.
0: Prince Ludvíka slavil jásot a slavnostní mše s vyzváněním kostelních zvonů.
3: I kutnohorští se radovali z narození královského prince a bohatě obdarovali posla, který jim noviny přinesl.
0: K Ludvíkově kolébce se chystali výpravy šlechtičen z Čech.
3: Představitelé stavovské obce vesele vyjížděli na cestu.
0: A nikdo z nich netuší, že vlastně jedou na pohřeb nebohé královny matky.
5: V životě Ludvíkově bylo mnoho předčasných věcí.
1: Napsal později český humanista, kronikář Jan Dubravius.
5: S předčasným příchodem na svět jest spjata i zpráva, že tělo nemluvňátka lékaři obkládali teplými vnitřnostmi z čerstvě zabitých vepřů,
1: inkubátorů nemajíce,
5: aby je zahřáli a prince tak udrželi při životě. Ludvík zůstal naživu, všechny novorozenecké svízele přežil, matka však skonala.
3: Pro Vladislava bylo úmrtí milované manželky.
0: Pravděpodobně zemřela na následky infekce a horečky omladnic.
3: Ta smrt byla pro něj krutou ranou.
0: Benátští vyslanci pozorovali, jak král hlasitě štkal a oči měl neustále zality slzami.
3: Odmítal vystupovat na veřejnosti, trpěl těžkou depresí, stáhl se do samoty na Dunajský ostrov.
5: Pro kterouž to královninu smrt král Vladislav byl u veliké tesknosti za dlouhý čas,
1: napsal český kronikář.
0: Na svého krále se obrátil jeho sekretář Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic z verši útěšné básně a zapřísahal jej, aby ustal v pláči nad smrtí své choti a aby myslel na své děti a na své poddané.
3: Král však nebyl k utišení. Přestal se holit a jeho tvář i brada obrostla divokým vousem, jako v době, když před rokem těžce onemocněl.
0: Nezdržel se pláče, kdykoliv se ozvalo jméno královny nebo sirotků.
3: Ještě v roce 1509,
1: tedy 3 léta po Anině smrti,
3: si Bohuslav Hasištejnský povšiml za Vladislavova pobytu v Praze, že
5: král stále zamyšlený chodí, více teskného než vážného na sobě znáti dávaje.
1: Ta 4 léta, prožitá po boku francouzské princezny, musela jeho život hluboce poznamenat.
0: Schopnost svých rodičů milovat a sdílet lásku měli obě děti Anna i Ludvík zřejmě v genetické výbavě.
3: Pověstný je vášnivý vztah Ludvíka k Marii Habsburské.
0: A je známo, jak něžně a věrně se měli rádi Anna a Ferdinand I.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastane.

To ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.